netvor, mého netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jí nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

baby, sotva jsem jí za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěnici,

0: prášek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě.
10: Ano.
8: A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
11: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
8: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka Zavšá říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemo. Ty jsem dostal já záchvat svým.
10: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni chtěli myslili, že se perem.
8: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
8: No. Ty jsi po mně čistil. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl a znovu.
12: To je pro nervy, no
8: jo. Pro psychiatra, ano, to je jistě,
10: to je pro psychiatra.
8: Nikdo nevysedí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli.
10: No, já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
8: no.
10: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohu. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadle, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťastný, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hroznej trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaříš.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se všechno slyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
6: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
6: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
6: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, je to na nás bude dost. Sedm?
5: Co?
6: Osm?
5: Co?
6: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
6: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
5: Pečeně, pyramida z různých pečení na velemíze. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kapouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezdrž.
6: Aha, dost, aha,
5: jako
6: dost,
5: jako
6: dost,
7: slyšel si o
6: zásladu
7: to správné kvíči, vy?
4: Pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano,
5: hotová vražda.
4: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby

0: té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
1: Tak jsem tady, jo.
2: Koukám. To, že tě pustila.
1: Chtěl jsem ti vyhovět.
2: No, máš zase nějaký průšvih.
1: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No. No, počkej, počkej, vážně.
2: To tady dlouho nebylo.
1: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost. Blbec.
2: Co ti píšou z té advokátní poradny?
1: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
2: Ukaž mi ten dopis.
1: Sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to, jestli budu ještě živ, píš.
2: Šumária, kolik si koupil těch kytek?
1: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za 100 kytky, no tak tobě se nelíbí.
2: Ale líbím. Se děláš haura. Fanda má holku.
1: No, konečně.
2: No jo, konečně, byla znásilněná.
1: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
2: Ale znásilnil jí nějaký mužský.
1: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
2: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
3: Prosím tě, pojď. Ahoj, táto. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
4: Dobrý den. Dobrý den.
1: Já jsem taky. To je pro vás. Vy jste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
4: Tak. Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
1: Ne, vůbec to rád.
3: Tak pojď, no.
4: Děkuji.
2: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
1: No to se mi měl znásilnit, nebo co?
2: Musel líbat
1: rukou, veď? Co učiní gentleman mého kalibru?
2: Ale prosím tebe, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
1: Já jsem vol.
2: No, no počkej, tati! Tati!
0: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí. Pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na devíce. No. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgid.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřek taky, já řek tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
2: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnost.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly, a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, paní doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv. Jenom ne toho, koho se to exaktně týká.
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: A, to jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: No, přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Jiřina říkala, potřebuje? Že potřebuje 500.
3: Co, 500? No, prosím, nezbláznila se, co pak kradu? No, ale uspokně, jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Na ty. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čo ještě já jsem vám dal? O stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte. Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte, strčte si to za klovou! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Rudu vám,
2: pane Kopecký.
1: Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, copak?
2: No, pan Kopecký bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych.
3: Ale no ano,
1: já bych
3: ještě samozřejmě, malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to
2: nás vedeme.
1: Poprosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.

Někdo si ve tmě hvízdá a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry, a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, a jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Daj pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle má goriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, k Který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. Takhle je ten.
7: No, slovo, no, jak se jmenuje, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
7: Proč jste se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Ne,
5: ale jestli jste šťasten v manželství.
6: Šťasten.
7: To je tak, podle mého názoru. Manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický, ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.
0: Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlaní, aneb historie z Černých drážek.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie rocku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slengu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rokem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966. Tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska. Ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, ji pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Když slyším Jaromíra Majera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka. Která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity, použité v úspěšném filmu Forrest Gump, vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tiefstrunk.

To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Penky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez. A nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Já chtěl na plám se svou žábou decít, já místo znám, kam jsem dneska chtěl jít. Radši skejstu sám, nežli dnes někam jít, páš mě zmáhá,

pochopit. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Já mám teď hnít místo, abych šel s ní.

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Panka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Too Darn Hot.

you know that it's hot? It's too darn hot. It's too darn hot. Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Batuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. One, two.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali, Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Hezké dopoledne vám všem. Myslím si, že prázdninový čas vyloženě vybízí k tomu, abychom se ocitali na místech, kam se běžně nemáme příležitost dostat, abychom si prohlíželi místa, která jsou pro nás třeba opředena tajemstvím. Tak myslím si, že tohle bychom trošku mohli naplnit spolu s mým dnešním hostem, protože ten nás může vzít na takovou zajímavou vlastivědnou vycházku s historickým výkladem. Jmenuje se Jan Polakovič. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuju za pozvání.
4: Já teď přemýšlím, jak vás vlastně mám označit, protože jste jednak autorem knížky, která se jmenuje Fenomén stará Karviná. Z toho vyplývá, že to místo asi se bude odehrávat právě v prostorách, kde stará Karviná byla. Ale co vy vlastně jste? Historik, badatel ze zájmu?
5: Asi tak nějak. Nemám moc rád označení historik, jelikož nemám vystudovanou historii, ale dávám přednost tomu označení badatel nebo nadšenec, patriot staré Karviné, jelikož mám rád historii a asi někdy tak 16-17 let zpátky jsem objevil na internetu první takové stránky, které se zabývaly tím územím staré Karviné, takže začal jsem potom pátrat, nevěděl jsem o tom absolutně nic, takže mě to úplně uchvátilo. Začal jsem sbírat různé pohlednice, staré fotografie i publikace, i třeba z dob první republiky a takhle nějak jsem začal objevovat to ztracené město. Tak.
4: Promiňte, narodil jste se kde?
5: V Karviné, ale v té nové Karviné, takže v nemocnici v Karviné Ráji, jako většina obyvatel, ale nejsem jako původem starokarviňok, ale novokarviňok.
4: Já se pokouším, pardon, teda trošku odhadnout, kolik vám může být roku, protože vy trošku matete a netuším.
5: No příští měsíc mi bude 33.
4: 33. V tomhletom věku, když se někdo pustí do bádání po osudu města, které vlastně zaniklo, s takovou vervou, že teda fakt je to systematická práce, tak jako co ho vlastně na tom učarovalo?
5: Asi to totální zapomenutí té Karviné, jelikož po dlouhá léta se vůbec to území nějak nepřipomínalo, nebyly třeba ani nějaké besedy, přednášky, publikace. Až teprve před 5 lety, když Karin Lednická napsala ten první díl Šikmého kostela, tak začaly být lidé opravdu pyšní na to, že pocházejí odtamtud. A tak nějak mi vadilo, že ti lidé jako nemají žádné ty informace, takže nějak mi to takhle uchvátilo. Snažil jsem se získávat více těch informací jak z archivu nebo vzpomínáním těch pamětníků a tak z toho nějak vznikl i ten fenomén stará Karviná.
4: Já jsem k tomu pochopitelně měla namířeno, protože román Karin Lednické rozčeřil spoustu vod. Vlastně pracovala podobným způsobem, taky scháněla materiály a informace, prameny, aby potom z toho teda vytvořila příběh, takže vaše práce jsou si podobné v lecčems.
5: Takhle máme trošku jiný ten pohled, jakož Karin napsala román a já mám vlastně takovou fotografickou knížku, kde taky jsou ty postavy, ale jsou to opravdu ti reální lidé, kteří tam žili a jsou tam právě medailonky i těch lidí třeba, co se objevují v těch románech, třeba ve 3. díle Anna Danilová, to je známá osoba, takže jej tam právě taky. Takže je to, dá se říct, že bych to bral i jako doplnění. Ti, co přečetli třeba opravdu tu trilogii a chtějí ještě lační po nějakých dalších informacích, takže tato knížka může v tom pomoci.
4: Co je takový jako faktický doplněk?
5: Ano. Přesně tak.
4: Setkal jste se někdy s Karin?
5: No samozřejmě. Ona mě oslovila už asi před 4 rokama, kdy hledala takové nějaké nadšence a já jsem byl jedním ze zakladajících členů spolku Stará Karviná, který ona právě založila. To bylo vlastně krátce po vydání 2. dílu, takže jak ona dělala ty rešerše na ten 3. díl, tak ona mě často i oslovovala a ptala se nějaké informace, jestli o tom něco nevím a třeba jako nerad se chlubím, ale třeba o té Ani Danielové, to jsem jim právě zjistil já, ty informace, kde ona žila, kam se ona potom přestěhovala a kde je pohřebena. A na základě toho, že Karin věděla potom ode mě, že je pohřebena v tom Brně, tak ona na základě toho kontaktovala tu rodinu a spojila se s tou pranetaří paní Valtrovou.
4: To je vlastně docela zajímavý pocit mít takový jako mikropodíl na knížce, která teda udělala takovou literární revoluci trošku.
5: No určitě, je to pro mě velká čest.
4: Četl jste to celé?
5: Samozřejmě.
4: Poznával jste v tom románu něco z toho, co třeba znáte vy z vyprávění, a teď nevím, jestli se to týká třeba i vašich předků, protože to je asi ten první základní pramen, jako babičko povídej.
5: Já jsem bohužel měl tu smlouvu, že jsem prarodiče už nezastihnul, ale jak se říká, tak moji rodiče byla náplava do Karviné. Aha. Oni tady přijeli v 50. a 60. letech za prací a oni už žili potom v té Nové Karviné. Tatínek pracoval chvilku na dolu ČSA nebo na elektrárně ČSA, mamka tam chodila na zdravotnickou školu, ale jinak tam nemám vůbec nikoho.
4: Povídám si o tom s nadšencem tady tohoto místa a toho času Janem Polakovičem, to je host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já si povídám s Janem Polakovičem, mladým mužem, který se zhlédl ve staré Karviné, tedy v městě, které už neexistuje, které se samozřejmě ocitlo i ve velkém románu v trilogii Karin Lednické a je dokonce jedním z těch, který tak trošku přiložil ruku k dílu, když se sbírali rešerše tady na tuhle tu látku. Kdybych s váma chtěla absolvovat takovou procházku, protože vy mluvíte o tom, že procházíte s lidmi ta místa, takže vy jste zároveň třeba průvodcem?
1: Ano, v tom spolku Stará Karviná už třetím rokem děláme komentované vycházky po té Staré Karviné, takže máme takové tři základní turistické trasy. Vždycky začínáme u Šikmého kostela, jakož to je ta nejznámější stavba. Najdeme potom třeba první trasu kolem Dolu Gabriela, přes Hornické kolonie, kolem Parčíku Praca. Další trasa vede třeba ke kostelu svatého Jindřicha, který už teďka nestojí a je tam vlastně i vyznačený jeho půdorys. Na třetí trase to jdeme ke kalbice Důního neštěstí z roku 1894 a se obce Starokarolinský hřbitov. Takže vždycky tam bývá takových 20-30 lidí, jakož více už to je potom takové nezvladatelné. No a já se s těmi lidmi tam procházím po těch ulicích stále ještě existujících, ukazuji jim srovnávací fotografie, jak to tam vypadalo a myslím si, že většina lidí z toho opravdu nadšených, jelikož tam přijíždí třeba i lidé z Čech.
0: Takže je to vlastně teď už turistická oblast.
1: Ano.
0: Zajímá mě, když scháníte informace o tom místě, tak to není jenom o tom, kde co stálo, ale to místo vlastně vytvářejí lidé. A vy sám jste říkal, že pátráte po těch lidech. Tak jaké příběhy vy jste potkal? Co je třeba to, co vám fakt uvízlo v hlavě? S čím vy takhle jako v sobě chodíte vnitř?
1: No, asi ten příběh, který mě nejvíce zasáhlo, je asi příběh paní Sony Sonkové. Jenom v krátkosti řeknu vlastně, o koho jde. Oni bydleli v Soci, v krásné vile a její tatínek Šimon Better, on vlastně likérii. Společně jako s maminkou a jejím bratrem Oskarem tam žili až do roku 1938 a celá rodina byla židovského původu. Když oni sami jako víru neprovozovali, chodili normálně do katolického kostela, tak potom po nástupu nacistů v roce 1939 byl celý jejich podnik zabaven nacisty a rodina o rok později putovala do polského geta v Benzinu. Tam měla paní Sonja, tehdy měla myslím nějakých 13-14 let, to štěstí v neštěstí, že ji při nějaké selekci vybrali, jakož byla mladá a silná, taky potom oddělili od těch rodičů a bratra a přivezli do Chrastavy v Čechách, kde po celou dobu války pracovala v jakési továrně, kde šila obleky pro gestapáky. Byly tam opravdu kruté podmínky, ale nebyly tak kruté jako v tom polském getu. No a její rodiče a bratr tam žili do roku 1942, kdy bylo to ghetto pomalu likvidováno a celá její rodina, i širší rodina, třeba bratranci, dědečkové, babičky, byly potom převezeny do Osvětiny a spenovány v plnové komoře. No a paní Sonja se potom v roce 1945 vrátila do Karviné a teprve tam zjistila, že z celé široké rodiny nezbyl vůbec nikdo. Tehdy měla 18 let, totálně se na ní zapomnělo, na tu paní Sonju. No a já jsem o ní věděl jenom to, že prostě existovala nějaká Sonja, rodina Betterových, že mají tu likérii a jelikož ona je nebo byla ročník 1927, tak jsem předpokládal, že už asi nežije. No a potom asi tak 2 roky zpátky jsem mluvil s jedním pamětníkem, co byl kousek od nich. No a ten mi sdělil informaci, že ona do dneška ještě žije v Orlové v pečovatelském domě. Takže já jsem opravdu navštívil tu paní Soniu v roce 2023. Bylo to opravdu dojemné setkání. No a tady by příběh ještě skončil před půl rokem. Jsem potom z toho její vyprávění udělal článek, který byl otisknut i v časopisu Těšínsko, které vydává Muzeum Těšínska. Bylo to i na internetu a ozvala se mi mailem paní Samantha Carter, která je rabínkou na Floridě a tam mi napsala, že ta paní Soně je její prateta.
0: Ale.
1: Takže je opravdu úžasná jako náhoda, takže ona mi potom poslala na mail fotky jejich rodičů, té paní Soni, jelikož ona už žádné fotky neměla. Takže já jsem ji letos v dubnu zase navštívil, letos má už 98 let. A teda po více než 80 letech obec patřila tváře svých rodičů. Takže bylo to opravdu jemné setkání.
0: Tohle je mrazivé vyprávění. Je. Neumím si představit, co to dělá s člověkem, když to prožívá a když je tomu takhle blízko, takovému příběhu.
1: A zase to bylo asi takové to symbolické pro tu Karvinou, že já jsem byl asi vůbec první, kdo si na to ptal.
0: No jsem ráda, že to můžeme vyprávět třeba teď.
1: Tady, ano, já taky.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava to byl příběh. No a takové příběhy sbírá Jan Polakovič, to je můj dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Janem Polakovičem sedím tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Mladý muž, který, jsem chtěla říct, se zbláznil do Staré Karviné, ale do jisté míry vlastně jistý druh bláznovství v tom vidím. Protože vy musíte tady tomuhle tomu svému koníčku věnovat neuvěřitelné množství času. Čím vy normálně jste?
1: No já jsem dělal 8 let autobusáka. Já jsem řídil autobus mezi Karvinou a Ostravou a minulý rok jsem potom vypověděl, jakož mi ta práce už nějak nenaplňovala. Takže teďka jsem na volné noze a věnoval se teďka právě psaní té knížky a uvidím teda, co bude do budoucna.
0: Já jsem ještě nikdy s autobusákem nedělala rozhovor.
1: Tak jste první teda.
0: No vy jste taky můj první autobusák. Vůbec jako řidič jakéhokoliv takového velkého prostředku mi přijde fascinující. Mm-hmm. Jako zaprvé máte za zády strašnou spoustu lidí a chtě nechtě prostě tady jde o život, že jo? Takže to je jedna věc. Ale myslím si, že tam člověk může zažívat situací, včetně takových jako navazování vztahu. Jestli jezdí ve stejných časech stejní lidé a podobně. Mm-hmm. Jo?
1: To už potom ty lidi znáte, jako už tam volíte automaticky ty zastávky a řeknete třeba pár slov, jak se máte, nebo vám to dneska sluší a takové prostě věci, ale je to hodně individuální, že třeba po tom městě nejsou třeba takový tím lidé, jako když jezdíte při tom meziměstskými linkami, když už opravdu je znáte. Jo, mě jsem jako příjemně testující.
0: Tak autobus jste teď vyměnil za sezení u počítače. Na té knížce jste pracoval vlastně celou řádku let, ono jenom pozbíráte informace, tak to je prostě práce na kus života. Jak moc velký kus života vás to stálo?
1: No já jsem začal po té Staré Karviné chodit, opravdu jako, že jsem procházel s těma ulicema, fotil jsem ty poslední domy asi někdy v roce 2008, to mi bylo 15 let. A tady se tam nepotkal vůbec nikoho. Já jsem tam opravdu chodil sám, a maximum tam žili ještě pár těch starou sedlíků v těch pár pěti domcích.
0: Co v těch místech teda je jinak, nebo byl?
1: No teďka jako tam jsou ty zachovalé ulice a stále tam můžete rozpoznat, kde ty domy stály, jelikož tam třeba máte nějakou proluku a rostou tam ovocné stromy, nebo nějaká třeba jehličná, nejsou běžné v nějakém lese. A hlavně takový symbol té Staré Karviné je vždycky na jaře. Rozkvětou narcisy, Petr Klíče a i třeba ten dům je zbudovaný 50 let a ty cibulky těch narcisů tam stále přežívají v té zemi. Takže
0: narcisy jsou charakteristické?
1: Ano. Opravdu třeba jdete těma ulicema, no jdete v lese a tam prostě rostou narcisy. Takže víte, že tam stál nějaký dům a byla tam zahrada.
0: Já sama jsem si xkrát kladla otázku, kde bych chtěla takhle věnovat úsilí vypátrání čehokoliv. Kde začít? Co mám dělat? Postavím se na to náměstí a halo. Řekněte mi někdo něco. Ne, rozumím tomu archiv a tak dále, ale to chce přece koncept, že jo? Tak jako z jakého konce člověk do toho vlítne?
1: No asi je důležité i jako nasadit jenom v tom archivu, nebo jenom nespovídat ty pamětníky, ale taky si to reálně projít. To právě dělala i třeba ta Karin Lednická, že ona často říká, že prošla byla několik bod v té Staré Karviné. Takže já jsem se opravdu procházel těma ulicema, fotil jsem tam nějaké pozůstatky těch budov nebo staré aleje a podobně. Potom má člověk asi trošku i lepší ten orientační smysl. Potom už máte takové to povědomí, kde co stálo, jak to tam vypadalo, kdo tam žil a tak podobně. Takže musel se to opravdu celé tam projít.
0: Já vím, že Karin taky vyprávěla, jakým způsobem ona sbírala příběhy a obcházela pak teda opravdu ty lidi. Tak to setkávání s těmi lidmi, to mě vlastně zajímá. Nebo pátrání po těch lidech.
1: Potom vydání, myslím, že druhého dílu vzniklo na Facebooku pár těch skupin, těch starousedlíků. Jedna skupina se třeba jmenuje Příznici kolonie Mexiko a okolí, jelikož to se většinou ti, co tam bydlili na tom Mexiku. Ta kolonie stala až do roku 2014, některé ty domy. No oni se začali scházet, ti pamětníci, a začali chodit na ty procházky, začali vzpomínat, kde co stálo. Já jsem měl jednou takovou procházku, byl pozvaný a od té doby chodím s nima furt. Takže já tam chodím s nima, poslouchám ty jejich příběhy, jako spřátali jsme se spoustou lidí, tak jsme opravdu jako taková ta setmelená skupina. Takže většinou to bývá tak, že každý zná někoho. Doporučí mi někoho, jo, ten tam bydlel, ten toho hodně vím, a i nějaké fotografie, vzpomínky, takže já k němu třeba zajdu a začnu prostě zpovídat o hodně toho, jak se mu tam žilo, co dělali jeho rodiče, jaké jsou jeho zážitky z dětství a tak podobně.
0: Příběh té dámy, který jste popisoval před písničkou, která přežila sama vlastně celou svou rodinu, tak ten je z takových jako velmi specifických asi. Řekla bych.
1: Určitě. Těch pamětníků, co si pamatuje ještě to období první republiky, je samozřejmě už málo, bude jich čím dál méně. Takže ona je opravdu asi ten, vlastně jako když to řeknu ošklivě, nejstarší člověk, se kterým jsem takhle hovořil. Takže Spousta lidí se už opravdu pamatuje většinou to období těch 60. 70. let a těch pamětníků, co si pamatuje třeba tu druhou světovou válku, je už opravdu málo.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a já trávím čas jednak nad knížkou, která se jmenuje Fenomén Stará Karviná, a tak trošku i na vycházce po tomto místě spolu s mým dnešním hostem, to je Jan Polakovič. Zajímá mě jedna věc. Jaký byl Honza jako malý kluk? Rysovalo se tam něco z toho, co teďka děláte? Nebo čím jste třeba chtěl být? Co jste se sebou zamýšlel? Co vás bavilo, když jste byl malý kluk?
1: No jako většina třeba dětí v mateřské školce. Popelář, kosmonaut, to je takové jako běžné, ale...
0: Ano, tím musí projít každý. Ano.
1: Ale nebyl jsem úplně něčím jako vyhraněný, že by řekl, jo, tohle to chci dělat, takže tohle třeba ta historie mě... tak jako trkla, asi úplně náhodně, ale jsem za to rád teda.
0: Autobusák se přihodí jak?
1: Já jsem vystřídal různé povolání, to byl taky jeden z mých snů, vyzkoušet si řízení autobusu, ale nakonec to bylo tak, že jsem tam strávil teda 8 let.
0: Řidič autobusu, jsou o nich písně. Jsou o nich filmy. Řídit
1: ten autobusu, ano.
0: Takže myslím si, že jedna z profesí, která je přesně ta, která, jak jste říkala, jako to bych klidně vyzkoušela.
1: My za sebou těch 12 metrů toho autobusu, takže máte už potom na té silnici asi trošku větší respekt, než když jedete v tom osobním autě.
0: To si myslím. Tramvaj vás třeba nikdy nelákal.
1: Ne, to jede furt po těch kolejích, to je nuda.
0: Vrátíme-li se ke Staré Karviné, možná teda přímo k té vaší knížce, protože jsme teda stále na cestách, tak teď vystoupíme z autobusu a půjdeme zase chvilku pěšky. Ona, ta vaše knížka vlastně může být takový průvodce k té vycházce. Chápu to správně?
1: Ano, já jsem tu knížku původně psal do edice Procházky, ale nakonec ta knížka byla tak obsáhla, že mi redaktorka řekla, to bude lepší dát do té edice Fenomén, jakož ta edice je třeba Fenomén Šumava nebo... Krušnohorskou a tak podobně. Takže je to opravdu psáno tím, že třeba najdete si první kapitolu a jdete třeba od Šikmého kostela do Gabriela. Mm-hmm. A opravdu tam jako píše, že jdeme a teďka dojdeme na křižovatku pod potrubím a to potruby slouží k tomu a k tomu. No a tam stala třeba hospoda, vidíte tam fotografii, komu ta hospoda patřila. Takže opravdu ty lidé si to můžou vzít tu knížku v sebou na ten špacír a brát to jako průvodce.
0: Dobře, když to vezmu od první po poslední stránku, tak kolik kilometrů nebo jaký úsek projdu?
1: Tak taky záleží na tom, jak náhodně, kolik si cítíte, ale většinou ty procházky jsou kolem těch 5-6 kilometrů. Takže kdybyste chtěla projít celé, tak 30-40 možná.
0: Tak to je dost.
1: To je dost, tak na jeden den to není určitě.
0: Vy sám tohleto místo máte rád z jakého důvodu?
1: Má to úžasný ten genius loci. Pokud se tam opravdu procházíte po těch ulicích a jste tam kolem těch 150 let starých alejí, třeba jasenových, je tam třeba ještě staré dřevěné elektrické sloupy a to místo na vás opravdu dýchá. Cítíte ty lidi, co tam žili, jako na každém kousku opravdu vidíte, že tam stalo to 20-tisícové město, které bylo obětováno kvůli těžbě uhlí a totálně zapomenuté.
0: Budete trošku staromilec asi, že jo?
1: Určitě.
0: Tak to je taky nějaká dispozice, kterou člověk jako úplně si nevymyslí, která je mu nějak nadělena.
1: Myslím, že asi ano. Opravdu třeba i sbírám, třeba mě se strašně líbí i ten starý třeba nábytek. Mám ho taky doma, když ne úplně ten jako prvorepublikový styl, ale třeba ten bruselský styl z těch 50. 60. let, tak to je opravdu jako za mě opravdu nadčasové a opravdu ho zbožňuju.
0: Mě asi překvapuje ten věk především.
1: To taky, to hodně lidi říkají, jako když jsem třeba u toho šikmého infostánku, co tam provozujeme u šikmého kostela, vždycky slychám tu jedinou větu. Oho, ten mladý. Takže asi jako automaticky počítám s tím, že to bude asi nějaký 80 letý
0: pamětník. Kdo něco pamatuje, přesně. No. Co dělá spolek Stará Karviná?
1: Snažíme se celé to území hlavně zachránit před toho plánovanou průmyslovou zónou. Má začínat už 300 metrů od Čekmého kostela a má tam kvůli tomu padnout asi 2000 stromů a celé to území, kde teďka chodí nejvíce lidí, tak má být zničené. No a my se snažíme o to, aby to území bylo zachráněno a ta průmyslová zóna byla posunuta na ty rekultivované území, které byly zavezeny hladovinou, dneska tam neroste vůbec nic. A jeví se jako daleko lepší a výhodnější než třeba v tom centru Staré Karviné. Provázíme vlastně, dělám ty komentované procházky po té Staré Karviné, dělám i nějaké prezentace, no a provozujeme taky ten šikmý infostánek u toho kostela, takže lidi tam může koupit nějaké suvenýry, magnetky, pohlednice, anebo získat informace, kam se vydat na špacír.
0: Šikmý stánek u šikmého
1: kostela. Máme u šikmý, abychom mladili. Ano.
0: Tak tam jste k vidění a k potkání.
1: Taky.
0: Vám přeju, ať vás tyhle ty věci těší co nejdéle v pevném zdraví a díky za tuhle tu chvíli, nesmírně mě bavila. Mějte se krásně.
1: Děkuji ještě jednou za pozvání a pěkný den.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Piktogram vozíčkáře označuje část tras vyznačených v lokalitě Bělského lesa v Ostravě. Díky klubu českých turistů, jehož členové a dobrovolní značkaři trasy značí, se v terénu bezpečně můžou orientovat i lidé s handicapem. Do Bělského lesa po stopách vozíčkářů se vypravila naše kolegyně Petra Štrimplová.
1: Stojíme s Břetislavem Boháčem z klubu českých turistů u turistického značení, které vlastně odkazuje na vozíčkářskou trasu.
2: Klub českých turistů už téměř druhou desítku let značí pro naše handicapované spoluobčany trasy, na nichž by si mohli vyzkoušet a využít právě možnost cestovat se svým vozíčkem po přírodě, ať už tedy v lese, nebo většinou to děláme kolem lázní, tady blízkosti Klinkovických lázní, taky v Hrabině, tam je rehabilitační ústav. Tady v Ostravě jsme zjistili, že je docela velká část našich spoluobčanů, kteří jezdí na vozíčku, a proto další okruh nebo okruhy jsme vybudovali právě tady v Bělském lese. A je to trasa asi necelých 8 kilometrů, nějak 7,8 kilometrů, kterou může ten člověk si nachystat, jak chce, protože kde začne, tam je to pro něj. Zrovna jsme teď na smyčce 11 tramvaje, takže jestli tady dojede tramvají, někdo mu pomůže, tak může potom využít ty zpevněné cesty, které ho přivedou do nejzajímavějších míst v této lokalitě. Turistika, říkáme, je pro všechny. To znamená od batolat přes rodiče, prarodiče i handicapované osoby. Prostě je to pro ty lidi, kteří chtějí něco poznávat, neboť turistika není jenom chůze, ale může být též zimní turistika, ano, na lyžích, může být též vodní turistika na vodě, může být mototuristika. Zapomněl jsem na kolo, takže to je dneska velmi aktivní pohybový prostředek. No, když jsme se rozhodli, že budeme trasy pro vozíčkáře dělat, tak v klubu jsme rozhodli, že součástí každého období kolem Nového roku pořádáme akci, která se jmenuje Novoroční čtyřlístek. A ten Novoroční čtyřlístek je svým způsobem charitativní akce, na kterou máme povolenou veřejnou sbírku, a ta sbírka se naplňuje každý rok. No a vždycky peníze použijeme na třeba zřízení tady takových turistických tras nebo na přístup pro handicapované osoby do našich turistických tras.
1: My jsme mluvili, pane Boháči, že ta trasa má kolik kilometrů celkem, když se to sečte, 7, a ten vozíčkář by byl schopen projet v tom terénu, který je takto vyznačený sám, nebo lépe s doprovodem?
2: No, pochopitelně je lépe s doprovodem. To jako, kdyby se dostal do nějakých problémů, tak je vždycky lepší, když je tam někdo, kdo se s ním může.
1: Protože vím, že ten terén tady občas svah je svažitý,
2: pochopitelně,
1: kopeček.
2: Zejména, když se jde potom k té Staré Bělé, no, kolem křížové cesty a u Lurdské kaple, ale dá se tam prostě dojet třeba s pomocí. Jo? A nemusí to být zrovna po té vyznačené trase přímo.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Na 20 tras pro vozíčkáře už vyznačili v atraktivních lokalitách v terénu po celé České republice členové klubu českých turistů. Rozeznáte je i podle barevného sjezdovského označení, tedy modré trasy přístupné, červené částečně přístupné a trasy černé přístupné obtížně. Pustíme se společně s Petrou Štrimplovou a Břetislavem Boháčem z klubu českých turistů po jedné části trasy v ostravském Bělském lese, vyhledávané oddechové lokalitě, a necháme se pohltit zelení.
1: Pokud přijede tady někdo na začáteční trasu, tak se skutečně může dostat do pěkného lesa, jsou tam přístřešky taky, tam může odpočinout, komunikovat s tím lesem, to je taky důležité, protože zejména teď, když to začne všechno rašit na podzim, když se to zabarví.
2: Můžeme i říci, že se vlastně do terénu vydáváme s mapkou.
1: Teď jsme tady vlastně na tom potoku, ale to bychom došli na Majerovec k tomu, a my se potřebujeme dostat, to je jeden pramen, kousek.
2: Tahle mapa je součástí brožurky, kterou Klub českých turistů vydal přímo na téma vozíčkářské trasy, a kromě Bělského lesa tam právě člověk najde ta další místa, která jsme zmiňovali.
1: Tak když to vezmu
2: v rámci
1: tady
2: našeho kraje, třeba v těch Klimkovických lázních a podobně. A jsou to samozřejmě i další lokality v rámci celé České republiky. Takže je tam vždycky nějaký stručný popis.
1: Ano,
2: je tam ta mapa.
1: 13.
2: Teď jsme se prolistovali do Hrabině
1: a
2: tady jsme v Klimkovicích. Vždycky
1: ano,
2: i délka té trasy.
1: Může si tam dělat poznámky nějaký, co potřebuje, kde byl.
2: Pokračujeme volně terénem. Jednou z těch zastávek, které míjíme, je křížová cesta. Ta má celkem 14 zastavení. A taky můžete narazit na cestu vody.
1: Ano.
2: To je ta obdoba Bryznicových lázní, velmi oblíbené stanoviště.
1: Teď nebudu mluvit o turistice pro vozíčkáře. Naučná stezka Cesta vody. Začíná tady kousek pod Kolibou. Pojďme pomaličku, zajdeme k té Kolibě, tady někde, pak se zkusíme tady dostat sem.
2: Zrovna ale Cesta vody je pro vozíčkáře
1: neúplně
2: přístupný cíl. Tam by musel s velkou dopomocí se člověk dostat.
1: Jsou tam schůdky, jsou tam právě ty chodníčky, sklad, úzké relativně, metra půl široké. Terénní skladba je taky o tom, že jsou tam různé stupně, je potřeba tam občas i vytáhnout přes schůdek a podobně, takže proto ne. Ale těch tras vozíčkářských přímo křížem krážem tady je skutečně dost. 7 kilometrů, když si dá někdo každý den z jedné strany, z druhé strany, může nastoupit i v různých místech, jak už třeba u restaurace Dakota nebo ve Staré Bělé, kam může taky dojet místním autobusem, takže přístup je.
2: My jsme teďka udělali takovou zatáčku.
1: Dorazíme na křižovatku právě té vozíčkářské trasy. Je tady nádherný listnatý les.
2: Dělá nám to nad hlavou takovou klenbu. Tohle je ale úplná dálnice, krásná. My jsme z té příčné takové lesní cesty se napojili zase na tu asfaltovanou širokou cestu, která nás vede zpátky na ten náš výchozí bod.
1: Tak taky bychom se tam dostali k bývalým kasárnám.
2: Z Ostravy, z Bělského lesa, Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Odboráři budou jednat o nových platových tabulkách. Nejnižší tarif by měl odpovídat minimální mzdě. Dozorčí rada Českých drah se bude zabývat generálním ředitelem dopravce Michalem Krapincem, který vrátil bezpečnostní prověrku. Bude oblačno, je zataženo občasný déšť nebo přehánky, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Odboráři budou dnes jednat o úpravách platových tabulek. Návrh jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula považuje navrhované změny za revoluční. Jestli na úpravy přistoupí, oznámí svazy zítra. Součástí vládního návrhu je například to, že nejnižší tarif pro úředníky, kulturní pracovníky nebo nepedagogy by měl příští rok odpovídat minimální mzdě. Ta by měla od ledna stoupnout na 24 900 korun. To Středula vítá.
2: Jestliže někdo pracuje v té nejnižší skupině, v nejnižší tarifní třídě, měl by mít minimální mzdu. Ne kombinaci mezi nižším tarifem a nějakým doplatkem, což se teda bohužel i ve veřejné správě dělo. Měl by mít minimální mzdu.
0: Svazy po úpravě systému volaly dlouhodobě, změnu vítají i zástupci zaměstnavatelů. Vláda by se k návrhu měla vrátit v pondělí při jednáních o rozpočtu na příští rok. Dozorčí rada Českých drah dnes projedná situaci generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Ten nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Žádost o prověrku generálního ředitele byla podmínkou výběrového řízení, ve kterém Michal Krapinec v roce 2022 zvítězil. Dozorčí rada k tomu zasedne v 10 hodin. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD vrácení prověrky komentoval jen velmi stručně. Se situací se musí podle něj vypořádat dozorčí rada.
3: Tohle není o důvěře nebo nedůvěře. Tady vznikl prostý fakt, že generální ředitel Český drah pozbyl bezpečnostní prověrku a dozorčí rada se tím musí vypořádat. A musí se tím vypořádat v diskusi právě s managementem Český drah.
0: Krapinec je teď generálním ředitelem pátým rokem. Mandát ve funkci mu tak vyprší příští rok na jaře. Naposledy v této sezóně vyjede dnes na hladinu přehrady Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezona tak končí o 2 měsíce dříve, než byl původní plán. Rozhodl o tom provozovatel lodi, kterým je Jihočeská plavební společnost. Důvodem je setrvale klesající hladina přehrady, která se vinou sucha denně sníží o 5 cm. Při explozi v ukrajinském Samarivském okrese zemřel nejméně jeden člověk, dalších 11 lidí je zraněných, uvedl to server Ukrajinská pravda. Příčinu výbuchu úřady zatím nezveřejnili, podle nich se ale jedná o válečný zločin. Z epicentra výbuchu záchranáři evakuovali místní obyvatele. Na platformě Telegram to napsal šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanča. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude oblačno, je zataženo v jeho západní polovině i polojasno. Na severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty dnes 17 až 22, na jihu až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona za Velkým Beranovem. Od kilometru 126 se plní oba pruhy, které popojíždějí až k nehodě na kilometru 129 a tam zasahují záchranáři u převráceného nákladního auta v levém pruhu. Zdržení je zatím na necelou půl hodinu. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zvyšte pozornost u sjezdu na Kroměříž. Západ na kilometru 258 stojí nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. Je označené šipkou a hlavně nákladní auta tam vybočují a ještě silně dálnice 20 z Plzně do Karlových Varů je neprůjezdná v Bezvěřově. Zasahují tam záchranáři u požáru domu. Možná objížďka vede z Bezvěrova po místních cestách přes Služetín, Komárov a Smilov do Toužimy. Přeji vám šťastnou cestu a slovo už předávám Jakubovi Kaločovi.
5: A já děkuji Denise, která už má svůj první projev takto středeční při 26. srpnu za sebou, ten bezchybný projev. To se tak hezky poslouchá.
0: To je dobré výjimka.
5: No a za sebou to bude mít, ale myslím teda službu, přátelé, Jitka Sakálová, která tu je chuděrka přes noc a ještě hodinka s námi ji čeká, tak my se jí pokusíme zpříjemnit, nebo Jitku. No a pochopitelně i vám. Vítám vás a k těm volejbalistkám, já jsem ten zápas včera sledoval bedlivě, musím říct, že byl velmi napínavý, protože Ukrajinky nám nedali nic zadarmo, jeden set si dokonce vzali. V tom druhém setu vlastně, že první jsme vyhráli, v tom druhém jsme prohráli a tam jsme malinko asi podcenili a trošku nám spadl řemen, ale pak teda holky nastoupily a byl tam opravdu jako fantastická podívaná.
0: Umí,
5: tak držíme palce, škoda těch Srbek, no. Každopádně, já se u sportu ještě zdržím, protože pro vás budu mít krátkou zprávu. Humanoidní robot předběhl Usaina Bolta, což je v současné době nebo byl nejrychlejší sprinter na světě. Více vám řeknu za chvíli. Hezké ráno.
0: Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Já jsem vám slíbil jednu takovou vlastně sportovně nesportovní událost nebo sportovně technickou událost. Já vím, že o sportu se tady moc nebavíme, ale tohle je docela zajímavá podívaná do toho rozvoje technologií, konkrétně tedy v Číně, tam se podařilo inženýrům sestrojit humanoidního robota, což o to ono se jim daří neustále sestrojovat nějaké roboty, ale tento byl určen pouze pro rychlý běh. A pokud se podíváte na online deník irozhlas.cz, tak tam uvidíte i, to je náš, prosím vás, jo, jenom kdybyste nevěděli, tak tam uvidíte i video. Prostě se strojili tři roboty, kteří si zaběhli takzvaně stovku. A jeden má červenou barvu, ale to poznáte podle toho, že je první, tak ten skutečně vyhrál. Ten rozběh na tom videu je takový klopotný, lopotný, ale pak se teda chlapec, pak se mu zapálí lítka a běží jak o život. A to doslova, protože vlastně v cílové rovince narazí do těch molidanových zábran a upadnou a rozpadnou se skoro na jednotlivé dílky. Ale tu stovku Usain Bolt, tu nejrychlejší, zaběhl za 9.58, pokud se nemýlím, a tento robot ji zvládl za 9.39. Fakt se na to podívejte, je to docela zajímavé. Samozřejmě někdo může říct, že se humanoidních robotů děsí nebo bojí, ale stejně to nezastavíme, tak pokud jsou využívaní tímto způsobem, tak proč ne? Co říkáte? Ale mrkněte se na to video, je to fakt docela zajímavá podívaná. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak a já začnu v 5 hodin a přesně 15 minutek, takto při středě 26. srpna, kdy posloucháte vaše ráno na Dvojce. Těmi aktuálními informacemi naměříme teď mezi 13 a 16 stupni Celsia a na většině území, samozřejmě je pár místeček, kde je ještě polojasná obloha, ale spíše zataženo, a severozápad a sever, obzvlášť tam už se srážkami a poměrně vydatnými srážkami. A co očekávají meteorologové přes den, zejména v severní polovině území, se budou vyskytovat ještě srážky nebo občasný déšť, popřípadě tedy přehánky, místy i bouřky. Jihozápad také s bouřkami, ale až k večeru. Zároveň ale čekáme zase na severu, na druhou stranu ubývání srážek a částečné oblačnosti. No tak je to takové velmi skotačivé počasí, ale určitě deštníky využijete. Ty teploty dnes odpoledne mezi 17 až 22 stupni Celsia, v té jižní části území 22 až 25, na horách, kdo se tam vydá nebo tam přežívá, tak v 1000 metrech mezi 14 až 19 stupni. Bude se oteplovat čtvrtek do 29 stupňů a pátek dokonce na Moravě, na jihu Moravy ke 34 stupňům, tady v Čechách kolem 30. Hezké ráno.

Tak přátelé, v 5:19 já začnu informací, že včera odešla do toho hudebního nebe královna country, skvělá Dolly Parton, bylo jí 80 let. Pochopitelně na ní všichni vzpomínají, ve Spojených státech budou vlajky viset na půl žerdi, dokonce Julia Roberts, která si s ní zahrála, nebo spíš teda Dolly Parton s Julie Roberts, zahrála ve filmu, tak řekla sama, že to byl skvělý člověk a že slunce bude od této chvíle, od včerejšího dne, svítit malinko méně. Každopádně já si ji pamatuju jako výraznou blondýnu s velkým výstřihem, no tak jako chlapec jsem jí samozřejmě koukal do očí, ale všiml jsem si i ostatních věcí, no a takové ty kostýmy výrazné, třpitivé, no a ten její hlas, to prostě to nezapomenutelný. Tak toliko k Dolly Parton, já se ještě budu věnovat dalším velkým osobnostem. Vystudovala matematicko-fyzikální gymnázium, pak sociologii na Filozofické fakultě univerzity. Plyně hovoří německy, anglicky, rusky, polsky, srbochorvatsky a francouzsky. Tak to jsou dovednosti, které musí nutně směřovat k herectví, že? No ne, naštěstí pro diváky se Magda Vašáriová rozhodla správně, začala hrát a podle mě, co by to bylo za postřižiny bez takové krásy a ještě nadané herečky. Od té doby, co vlastně lezla s Jaromírem Hanzlíkem na komín, tak nějaký čas uplynul a Magda Vašáriová dnes slaví 78. narozeniny, tak vše nejlepší. No a ještě musím vzpomenout Martina Friče, samozřejmě pouštět ukázky z filmu tohoto režiséra vynikajícího, tak to bychom mohli celé dny, protože ta filmografie je opravdu obsáhlá, ale dnes to bude 58 let, co film přišel od tohoto vynikajícího režiséra. Ovšem ne pouze režiséra, ale šlo svým způsobem o filmového výtvarníka. Krásné středeční ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Sněmovna v úterý večer přerušila opětovné projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům po vetu prezidenta Petra Pavla. Vrátí se k ní dnes ráno. Ke slovu se zatím dostal jen předseda klubu opoziční TOP 09 Jan Jakob, který na poslance naléhal, aby předlohu zamítli. Své vystoupení Jakob nedokončil. Vládní tábor prezidentovo veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Očekává se, že se tak stane dnes odpoledne. Český statistický úřad by měl podle ministerstva vnitra dnes odpoledne po 16. hodině zveřejnit přehledy o tom, kdo všechno byl letos připuštěn k říjnovým obecním a senátním volbám. Informace by měly být tradičně k dispozici na volebním webu. Do centrální evidence psů zatím své mazlíčky registrovalo zhruba 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitele psů musí do evidence zvířete zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července tohoto roku. Za zapsání do registru si veterináři účtují poplatek, jde zhruba o několik stovek korun. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Parton. Uvedli to v úterý večer Světové agentury s odvoláním na rodinu umělkyně. Parton byla považovaná za legendu a první dámu americké country. Prezident Spojených států Donald Trump jí vzdal hold a oznámil, že na její počest budou spuštěny na půl žerdi americké vlajky. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dnes odehraje před zahájením své 92. sezony tradiční koncert v pražské Valdštejnské zahradě. Vystoupení pod širým nebem nabídne klasickou i filmovou hudbu. Druhý koncert se uskuteční zítra a vstup na koncerty je zdarma.

0: počasí.
1: Dnes bude ráno a dopoledne oblačno, zataženo v jihozápadní polovině území, ale i polojasno. A zejména v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka. Zároveň ale očekáváme pak ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 17 až 22 v jižní části území až 25. V 1000 metrech na horách bude kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov vzniká kolona z kilometru 126. Nejdřív kamiony, postupně i osobní auta, ta se zdržením kolem 20 minut, protože na 129. kilometru se po nehodě projíždí jen pravým pruhem. A ještě silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvěrově uzavřená kvůli většímu požáru domu a objížďky vedou po místních komunikacích. Přeji vám šťastnou cestu a teď už pokračuje Jakub.
2: A já děkuji opět Denise už podruhé. Dnes je středa 26. srpna, 5. hodina 33. minutka. Denisa mluvila o psech, tak já bych chtěl všem majitelům těchto čtyřnohých mazlíčků připomenout, že dnes je Mezinárodní den psů, oslavuje se od roku 2004 každým rokem, tak jim kupte nějakou dobrutku nebo mrsutku, přátelé. A my se za chvíli vydáme na Smetanovu operu Prodanou nevěstu, protože dnes opět zaplní náves toto představení v Holašovicích na Českobudějovicku. A v roli Kecala se navíc letos divákům představí basbaritonista světově známý Adam Plachetka. Tak více vám prozradíme za malou chvíli. Hezké ráno, připravené Anna K. A
0: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: kulisy selského baroka Holašovické návsi na Českobudějovicku znovu rozehraje příběh Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Celý prostor se na tři večery promění na otevřenou scénu a už šestým rokem ji pak zaplní bezmála 200 zpěváků a tanečníků Jihočeského divadla. Nebude chybět mezi účinkujícími ani Adam Plachetka, ale více pro nás zjišťovala redaktorka Eliška Kotlínová.
1: V samotném srdci Holašovické návsi se teď odehrávají poslední zkoušky Smetanovy prodanky. Příběh o nevěstě, kterou ženich prodá sám sobě, budou diváci sledovat v autentických prostorách usedlostí z 19. století.
2: A mimochodem ty štíty, které jsou datované, tak jsou datované přesně do období, kdy Smetana Prodanou nevěstu psal.
1: Zmiňuje režisér Tomáš Ondřej Pilař. Kromě architektury připomínají Smetanovu dobu taky kostýmy účinkujících, které jsou věrnou kopií blatských krojů. Stojí za nimi výtvarnice Dana Haklová. Při jejich vytváření spolupracovala s etnografy z několika jihočeských muzeí.
2: Bylo možné doslova okopírovat některé výšivky, některé střihy a ornamentika štítů, které stojí zde všude kolem, je identická s ornamenty, které jsou použity právě na těchto krojích. Samozřejmě zde je přítomná i typická blatská výšivka rybí šupinou a samozřejmě nemůžou chybět ani takzvané legendární blatské pleny, což jsou obrovské šátky, které nosily vdané ženy.
3: Rozmyslí si, váženko, rozmyslí.
1: Při úvodním představení se divákům v roli Kecala úplně poprvé představí basbaritonista Adam Plachetka.
4: Pro mě je to první Kecal, já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, když se to amplifikuje, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady. Já jsem v Holašovicích asi vůbec poprvé, ta atmosféra místní je nádherná a je super, že se podařilo přivést kulturu takhle přesně tam, kam patří.
1: V tradičním blatském kroji pak v roli Mařenky vystoupí sopranistka Kateřina Kněžíková.
5: V Holašovicích to je, myslím, za odměnu. To je taková krásná scenérie. Bylo to pro mě úžasné zase setkání s tím místem, ale je to vlastně docela komplikované, protože orchestr nemáme před sebou, celý orchestr je na straně a musíme dávat velký pozor na to, abychom byli teda rytmicky spolu.
1: Prodanou nevěstu hraje Jihočeské divadlo v Holašovicích už šestým rokem a jak sám režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, jde o pomyslný vrchol celé sezóny.
2: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Zde na návsi v Holašovicích stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr a samozřejmě sem navážíme tu obrovskou výpravu, protože zde účinkuje více než 200 účinkujících. Jsou to sbor, orchestr, dětský sbor, balet a samozřejmě sóla.
1: Na každé představení přijede sem do Holašovic bezmála 1000 diváků. Ta letošní už jsou kompletně vyprodaná. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Když se ještě na chvíli vrátím k té skladbě Joyride, tak ta vznikla v roce 91, před 35 lety, přátelé. Teď jsme si s Jitkou Sakalovou, která odbavuje vysílání spoza režijního pultu, říkali, jak ten čas letí. Každopádně kapela Roxette, ta byla založena v 86, takže přesně před 40 lety. Bohužel Marie Fredriksson, ta zpěvačka Dua, zemřela v roce 2019 po dlouhé nemoci. Je to škoda. Fantastická kapela, ale teď už se věnujeme počasí. Aktuálně teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia a je na většině území zatažená obloha a na severu a severozápadě už s deštěm docela vydatným, tak to také bude. Ten severozápad se ještě tam prostě bude mokrý, bude tam zalito a pak se přesunou srážky ale i k jeho východu a částečně k jeho západu. Bude to takové docela pestré počasí. Během večera pak dojde k protrhání oblačnosti, srážky ustanou, tak jak to prostě bývá. No a ty teploty 17 až 22 stupňů Celsia v jižní části území až k 25 a na horách pak v 1000 metrech kolem 14 až 19 stupňů. Ten zítřek je dobré zmínit, protože bude spíš polojasný, jen místy se objeví nějaká ta přeháňka, ale opravdu nic výrazného. A teploty budou ještě vyšší, do 29 stupňů Celsia, na horách pak kolem 20, na Šumavě dokonce v 1000 metrech kolem 24 stupňů. A ten pátek to bude vrchol, co do teplot, protože naměříme 27 až 32 stupňů Celsia, na západě, severozápadě do 29, ovšem na jihu Moravy až ke 34 stupňům. A má být také střídavě oblačno, polojasno, ale přes den spíše jasno, až k večeru nebo k pozdnímu odpolední očekávají meteorologové v Čechách přeháňky nebo déšť. Hezké ráno.

si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: A tak my budeme Popelku vystřídá Halina Pavlovská, taky taková Popelka naše, která ale, to je Popelka z cukrárny, přátelé, a budeme se věnovat sladkému. Rozlomíme koláček štěstí.
2: Koláček štěstí.
3: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
4: Dnes je den psů, den třešňových nanuků a v českých dějinách je 26. srpen dokonce dnem, kdy zemřeli dva slavní čeští králové. Přemysl Otakar II. A Jan Lucemburský. A dnes je taky dnem toaletního papíru. A já musím vzpomenout, jak jsem těsně po sametové revoluci šťastně překročila hranice do Rakouska a jela jsem se tam kochat západem. A tehdy jsme vyjeli na nějakou alpskou horu. Tam jsme si v horské restauraci dali kynutý knedlík z povidly a vanilkovou omáčkou. A já jsem si pak musela odskočit. A na toaletě jsem málem omdlela, protože jsem si tam ze zásobníku na zdi vytáhla toaletní papír, na kterém bylo každý 10 cm napsáno Danke. A tehdy jsem si řekla, tak tohle je ten vyspělý svět, kde vám poděkují i za ho.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: U mikrofonu usedne šéf dirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron. Jak se z desítek výrazných hudebních osobností rodí společná představa o výsledném zvuku? Na čem dnes stojí autorita dirigentky, pokud nemá vycházet z příkazů a křiku? A co se po dvou sezonách v čele orchestru dozvěděla o hudebnících, publiku i sama o sobě? I o tom bude řeč s Alenou Hron.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Měli jste byli fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než s holkou.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
4: Jo. To je Matyáš.
6: To potřeba čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.
5: Filtr. Od 2. září na ČT 1 a v i vysílání.
9: Šest hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
9: Od zítřka bude datová schránka fungovat na nové doméně. Dělníci začnou. Ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Datová schránka bude od zítřka fungovat na nové doméně. Lidé se do ní dostanou jen na nové stránce datovka.gov. .cz. Změna je součástí postupného sjednocování webů. Podle digitální informační agentury společná doména gov.cz usnadní rozpoznání skutečné schránky úřadu a sníží se tak riziko záměny s podvodnými weby. Po zítřejší změně je možné, že lidé, kteří mají heslo do datovky uložené v prohlížeči, ho budou muset zadat znovu. Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetovali prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Vládní tábor veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu napadne u Ústavního soudu. Národní památkový ústav dnes zahájí kompletní rekonstrukci pražské invalidovny v Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století budují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Oprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun, popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
10: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
9: Do Německa míří americká robotická taxislužba Waymo. Pro provoz vozidel bez řidičů si vybrala bavorský Mnichov jako první město v Evropské unii. Službu chce spustit v závěru příštího roku.
11: Už za pár týdnů byla...

0: Ale měly začít testovací jízdy. Auta firmy spadající pod koncern Alphabet budou ještě pod vedením řidičů křižovat ulice Mnichova a mapovat je. Místopředseda bavorské vlády Hubert Aiwanger to označil za výraz technologického pokroku. Waymo nabízí komerční robotaxi v 11 amerických městech a mimo USA v testovacím provozu taky v Londýně a v Tokiu. S autonomní mobilitou experimentují i německé automobilky, ale pořád za přítomnosti řidičů. Německo má v rámci Evropské unie nejpokročilejší právní rámec pro začleňování autonomních vozidel do běžného provozu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Na náplavce Elišči na nábřeží v Hradci Králové dnes večer vystoupí Štefan Margeta s místními filharmoniky. Koncert, při kterém operního pěvce doprovodí také sopranistka Jana Šrejma Kačírková, připomene Margetovi 70. narozeniny. Publikum ho bude moci sledovat i z protějšího Smetanova nábřeží nedalekého Tyršova mostu nebo z lodí na Labi. Akce je pro návštěvníky zdarma. Kvůli očekávanému vysokému zájmu pořadatele doporučují přijít s dostatečným předstihem.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude oblačno, až zataženo v jeho západní polovině území i polojasno a zejména v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, zároveň ale bude oblačnost ubývat. Teploty 17 až 22, v jižní části území 22 až 25, v tisíci metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
3: Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Velký Beranov. Kamiony v pravém pruhu na 125. kilometru, osobní auta v levém na 127. Zdržení je kolem čtvrt hodiny, na 129. kilometru je dálnice zablokovaná po srážce dodávky a osobního auta. A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvěrově uzavřená a zřejmě bude delší dobu, hoří tam několik domů. Objížďka vede přes Štědrou směrem z Plzně, z Bezvěrova směrem z Varu musíte odbočit už v Toužimi. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už je tu Dalibor Gondík, začíná ranní dvojka.
3: Startuje ranní dvojka.
4: Ale já tu nejsem sám, já jsem tady s Reginou a s Jakubem. Dobrý den.
5: Dobré ráno.
6: Dobrý den.
4: Tak ahoj. Dnes máme tedy, dnes je středa, 26. srpna. A co budeme dělat?
6: Popřejeme pejskům. Je Mezinárodní den pejsků.
5: Tak haf.
6: Tak hafiky haf.
4: Mezinárodní den psů, prostě. Mm-hmm. Obecně. Nebo je to myšleno jako domácích mazlíčků?
6: Ne, pejsků. Přímo konkrétně psů.
5: Dobře? Takže i pes divoký má svátek, nebo ne?
4: Je nějaký pes divoký.
5: Já myslím, že nejeden.
4: Aha, u vás
5: když ho rozdivočíš,
6: tak si dáme dárek navzájem.
4: Když ho rozdivočíš, to je přece krásný dotaz Tomáše Holého, jak dostat tatínka do polepšovny. Mohli bychom si Pepu zdivočit? To prase, že jo? To je přece logika. To musel vymyslet on, ten Tomáš Holý, ne?
5: Jo, to máte tak... takovou tu dětskou logiku.
4: Jako si ho zdivočili, zase zpátky. No tak dnes... trošku toho divokého temperamentu budete k zdolání ranního šveku potřebovat.
6: Jo.
4: Jo.
5: Bude to nějaká divočina?
4: Jo.
5: Je. Yeah.
6: No tak jo. Bude to s divadelním představením.
4: Bude to s divadelním představením.
5: Yeah.
6: Já se těším.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Jste připraveni, milí posluchači, a Regino, Jakube, přišla sem i zvuková mistryně Dagmar Nejedlá. Dobré ráno.
2: Prý to bude divočina, ten špek. Já jsem si připravil už oštěp, luk a šíp.
1: To jsi připravil správně.
3: Tak jdeme lovit.
1: Připomenu základní pravidla. Složitým způsobem hledáme jednoduché slovo. V případě, že se naštvete na mě, v případě, že se naštvete na sebe, celkově, jestli se vám zvedne trošku adrenalin, tak je to všechno v pořádku a zadavatel bude spokojen. To je princip špeku. Probudit se.
3: Takhle nízké cíle.
1: Tak jde. Prostě mě dostaneš a musíš. Prostě mě dostaneš a musíš.
3: Průjem. Jako...
1: No.
2: Že jsi, to bylo trošku na kaloče tohle.
1: Ty mi řekneš, že mám nízké cíle a řekneš takové slovo.
3: Já jsem se k ní právě chtěla přiblížit.
2: Prostě mě dostaneš a musíš, to znamená
1: pozor,
2: obdarovaný, ty jsi obdarovaný.
1: Jo. Ano, pozor, bys to neřekl, protože myslím, že jdeš.
2: Jo.
1: Regina tou cestou na toaletu to úplně...
3: Nepotkám.
1: Ne. Dokonce by se dalo říct, že to je úplný opak toho. A tím nemyslím...
3: Zácpůnost.
1: Ne. Prostě mě dostaneš a musíš. Teď vám dám další nápovědu a myslím, že budete vědět. Domácí jsou nejlepší. Vlastně teda nejhorší.
2: Jako nejpracnější.
3: A to je množné číslo?
1: No... Domácí jsou nejlepší, ano, je to množné číslo, ale hledáme...
3: Protože mě napadlo něco, co má jenom jednotné číslo, víš?
1: Aha, ne, na ch. Toto, na ch? No.
2: Chleba.
3: Chuť.
2: Domácí
1: chuť. Já jsem myslel, jak seš u těch nízkých půdů, tak řekneš chloupek třeba, nebo něco takového. Ne.
3: To na ten nemám chuť, pak už.
1: Takže domácí jsou nejlepší.
2: Domácí jsou nejlepší.
1: Pardon, nejhorší.
2: No, počkej, tak to je jak...
1: Já vám dám za chviličku čtvrtou, kdy si myslím, že to budete vědět, jo. Takže prostě mě dostaneš a musíš.
2: To tam je to jako...
1: Domácí jsou nejlepší.
2: To jsou nudle, že jo, třeba.
3: To může být...
1: Ty jsem dělal včera pro
2: ty
1: vás.
2: Ty jsou od oštěpu a šípu, pokud jsi teda říkal, že jdeme správným směrem, tímto směrem, tak je to daleko.
1: A chcete ještě jednu, kde už budete vědět?
3: No zatím je to takové...
2: Tak regie na toaletě, taky to zopakuje.
3: Široké.
1: A co, když ho nesplním?
2: Jo, takhle.
1: Prostě mě dostaneš a musíš. Domácí jsou nejlepší, nejhorší. To
2: jsou nejhorší.
1: To je nejhorší domácí.
2: Ono si to sice vezmeš dom, ale musíš se tím zabývat, jasně.
1: A co, když ho nesplním?
3: A nemůže být i jednotné číslo?
1: No jasně, že jo. Já hledám jednotné číslo, ale je možné, to je jako jednou v zásadě.
2: Většinou jsme dostávali ty, ano, jo, bylo jich víc.
1: Prostě mě dostaneš a musíš. Ale obecně to není jenom doma. Nebo na doma.
2: No to když...
1: Taky se
3: to je
2: když
3: taky
2: ho nesplnil, tak bylo zlé třeba.
1: Ve mně se pracovalo. Dřív se to takhle říkalo.
2: Ano,
1: se pracovalo se ve mně.
2: To byla i mzda?
1: No. Ano, to bylo...
2: Nebyla hodinová.
1: Ano, a že ty si vlastně mě dostal a musel jsi to splnit. A vlastně na základě toho plnění si dostával potom peníze.
2: Ano.
1: A vlastně to bylo docela žádoucí a vyžadováno. Když jsi ve mně pracoval, tak čím víc si toho vyrobil,
2: bylo motivující.
1: Tím víc si...
2: Jo.
3: A to bylo kdy? Ve 30. letech? Nebo... Ano. Já to nepamatuju.
2: Takhle se kazily normy, že jo? Nějaký obětavý...
1: Protože norma
2: pracovník.
1: Je vlastně... Ne, neříkám... Opak, ale to je nějak jako daný. Blbost, že jo. Když se pracuje ve mně...
2: No, když přišel náruživý pracovník, tak ti mohl tu mzdu špekovou pokazit, že jo. Nějaký horlivý.
3: A hledáme jenom jedno slovo. Je to jenom jedno?
1: Ano.
3: No tak jo.
1: No, já říkám, že domácí jsou nejhorší, protože vždycky to bylo nejhorší. Vždycky se ozvalo se z obejváku táta. Máš už hotový? Špeky?

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin, 18 minut. Myslím si, milí posluchači, byť se ještě nedívám do e-mailové schránky, že určitě víte. A i vy, kteří nám nepíšete, nebo prostě jen tak třeba za volantem si s námi hrajete a hádáte, že tušíte, co asi budu. Nevím, jestli chcete ještě jednou připomenout nápovědy. Prostě mě dostaneš a musíš. Je otázka, jestli to uděláš. No. Já třeba to beru tak, že si myslím, že by se to mělo. Ale někdo třeba si řekne. Domácí jsou nejlepší. To říkám proto, že sedím-li ve školní lavici, tak si říkám, je, tak to budeš doma, to je dobrý. Ale doma mi dojde, že je to to nejhorší. Dřív naši rodiče na nás volali, až budeš mít hotový špeky, tak si půjdeš ven. A co, když ho nesplním? To je právě ta otázka. Hmm. Pracovalo se ve mně, jak říkala Dáša v 60. letech, Jakub si na to prý vzpomněl taky, asi mu to vyprávěla babička, že se ve mně pracovalo. A když jste mi tady naznačovali, jestli jdete správnou cestou, tak jsem si myslel, že mi chcete dát pusu. Vy jste děli.
2: Jo, takhle. Ale my jsme jenom houkali.
1: A vy jste děli.
2: No,
1: to jsem se opět zmínil.
3: Jsem myslel, že je to sova, totiž. No.
1: Já jsem, jenom ještě vám řeknu jednu věc. Každé ráno Jakub snídá jogurt s ovesnými vločkami, což nevíte, je v pořádku.
3: A s banánem.
1: A každé ráno si to kydne na tričko a dneska jsem měl...
3: Je, vidíš, a děkuju.
1: Dneska jsem si říkal, dneska ne. A ono jo. A ty máš zrovna takový hezký žlutý a je tam kydanec. Jak...
3: Ale lepší jak na černým včerejším.
1: Jo, jo.
3: Kydanec.
1: A hlavně ty jsi to nevěděl, ty jsi se na mě tady díval.
3: No.
1: Taky si dělal.
3: Jsi si říkal, proč na mě tak kouká, jestli mi to sluší.
1: Jo, no. A tady.
2: Kupme brindáček.
1: Takže i tady pokydaný Jakub ví, že jsem...
3: Úkol. Dnes mám za úkol vyprat triko.
1: Jsem úkol.
3: No ale ta úkolová mzda, já jsem ji zažil, když jsem byl na brigádě v tehdejším AZNP Kvasiny, přátelé, tak jsem měl, seděl jsem u nějakého lisu a lisoval jsem matičky k plíškům, jako rapidky se dělali, ty to znáš určitě, a mělo jich být za tu směnu, ale my jsme dělali 6 hodin, protože mě ještě nebylo 18, asi 1600. A pak tam šel blázen, který jich udělal 3800 a ta úkolová mzda samozřejmě nám o to klesla. A nebo respektive museli jsme splnit ten limit, protože zjistil vedoucí, že se to dá. My jsme ho tak nenáviděli, že
1: jo?
3: To bylo ono. Tak já si pamatuju.
1: Lidi, co pracují, rádi pracují, nejsou úplně oblíbeni.
3: No, nebo víc, než je třeba.
1: Jsem zjistil.
3: To ani v rozhlasu.
1: No, tak jo. Tak jak jste na to, vy byli posluchači, jestli máte dnes nějaký úkol, tak se ho pokuste splnit. Nebojte se, já za vámi nepoběžím, nebudu ho kontrolovat, i když bych rád.
2: A tomu věřím. No ale Jarda Stachová si dal takový domácí úkol, jo? Že hned po špeku vstanu, ale já nemusím, já už jsem v penzi.
1: To je dobrý. Babka Jarka, to cituji, 81, předpokládám, že 81 není ročník, ale věk, když píšete babka Jarka. A vypálila úkol, perfektní, babi.
3: Krásné ráno, ano, už se totiž blíží to období, kdy děti opět usednou do školních lavic a ochutnají první špek nového školního roku. Úkol domácí. Krásný den všem, Alča 66.
1: Nechtěl jsem připomínat, že už začíná školní rok, ještě je pořád čas, ale přece jenom ty úkoly přijdou. A napsala Helena, dnes se tomu říkala už jinak, pamatujete na úkolníček? Já mám úkolníček.
3: Jo, to já nepamatuju. A fakt to byly 50. Ne? leta už.
1: No, Helenko, napište mi ještě. No, mám úkolníček, mám.
3: Kam pořád... jsi zapisoval teda? Ano.
1: Já tam teď to mám teda napsáno úkoly. Ale pořád se tomu u nás říká úkolníček.
2: No tak je to takové zjemnění toho, že musíš něco dělat.
1: Je pravda, že Jakub měl úkolníček, on často úkolny...
3: úkolníček, jo, takhle. Parkoval.
1: No, protože kůlna, někde se říká kolna, že jo?
3: Ano.
1: No. A stojíš-li u kolny...
3: Rozumím
1: a přemýšlíš.
3: Rozumím ti.
1: Tak.
3: Takzvaně parkuješ.
1: Parkuješ, ano, tak si
2: no ukojíš. Nic, pojďme dál. Píše taky Katka. Tak tedy nevím, dnes je Dalibor záhadný. Nejprve jsem si myslela, že jsou tu buchty. Já jsem si to myslela, Katko, taky. A teď bych řekla úkol neboli zadání.
3: No já jsem si myslel, že to jsou nudle.
1: Ty jsi dělal nudle, buchty, já vím, to domácí jsou nejlepší, to jsem tam dal záměrně. Mm. Zdravím z Bohunické nemocnice, kde si léčím bolavá záda, jejda Jarka 1948, tak ať vás záda přejdou. A ano, správně, je to úkol. Pan doktor má za úkol vás zbavit té bolesti.
2: Mně to tak. A Vlastík z Kopřivnice píše, ale já to zpívat raději nebudu, abych vám neskazila ráno, ale poznáte určitě podle textu, to máte teď za úkol, zjistit, co to je za píseň. Posaď se k nám, necháme tě vymluvit a vzpomenout si na ty naše...
1: Ano. Jo, to je Mami Durku dlouhou. No. Ano, ano. Buty nám poradila správně. Hmm.
2: Na ty naše úkoly. Vlastník z Kopřivnice.
3: Tak já přidám také trochu do mlýna od Libora, ročník 75, kde roste tmavé kapradí a v úkol rudý vřes. Tam Dalibor na špeky chodí, úkol přines nám i dnes. Milá dvojko, teda, ano. Libore.
2: Kam je taky.
1: Napsal Martin 70, tož tak. Dobré ráno. Moje odpověď je v odkazu, já to když tak najdu, Robo Grigorov a Midi, úlohy. To neznám.
2: Aha, taky ne. Ale mám ještě tady Martina a to si vzpomenete, myslím, mnozí. Ročník podávající tabulky 1990. Jak by řekl profesor Hrbolek, že bych vám nedal žádný...
4: Domácí úkol.
1: Ne. Vy jste říkal hlavně, abychom si hlavně odpočinuli.
2: To se mi nějak nezdá. Omluvte prosím chyby, diktuji z auta s rukami omotanými kolem volantu.
1: Ano, ale chtěl jsem ještě dodat, kdo se samozřejmě ozval, to je Hujer. Říká, ne, měli jsme se naučit básni. Řekne básni.
3: Jo, jako básni.
1: Komu čemu, nebo já nevím, co to vlastně je za pád. Měli jsme se naučit básni. Jak to prozradil.
3: Strašný. Domácí úkoly se často psali ve škole před vyučováním. No to je pravda, no, píše Pavel z Vyškova.
1: Na poslední chvíli. Tyhle, máš to, půjď mi to, já to popíšu.
2: Další písnička. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný špeky. Richard.
1: Počkej, a já jim mám připraveno.
3: Neříkej.
1: Ano, mám, opravdu to je náhoda.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Vládní koalice navrhne automatické udělení trestu vyhoštěným cizincům, kteří budou odsouzeni za konkrétní trestné činy se sazbou od 3 let vězení. Po úterním jednání koaliční rady to novinářům řekl předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO má podle něj návrh už připravený. Koalice se podle Okamury shodla také na potřebě přísnějších trestů za znásilnění. Nejnižší platový tarif by se mohl zvýšit. Dnes o tom budou jednat odboráři, budou se věnovat návrhu úprav platových tabulek, který jim a zaměstnavatelům na začátku týdne představila vláda. Podle šéfa odborářů Josefa Středuly jde o revoluční změny. Jejich součástí je i zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě převezme pověřovací listiny 3 nových velvyslanců v České republice. Své diplomatické mise oficiálně zahájí velvyslanec Rakouska a velvyslankyně Dánska. Oba budou sídlit v Praze. Pavel přijme i velvyslankyni Nového Zélandu v České republice, ta ale bude působit z Berlína. Americká vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX představila projekt nového kosmodromu pro své lodě Starship. Raketovou základnu chce postavit v jižní Louisianě za nejméně 2 biliony korun. Dohodu o zahájení výstavby firma oznámila na společné akci s guvernérem Jeffem Landrym. Areál s názvem Starbase Louisiana má mít rozlohu přes 50 000 hektarů. Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetlfest. 5. ročník s podtitulem Návraty začíná dnes a potrvá do 30. srpna. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin, Plačkových a Furmanových.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačno a zataženo, v jeho západní polovině území polojasno, na severu bude místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň bude ubývat oblačnost. Teploty 17 až 22, na jihu až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D2 z Brna na Bratislavu zpozorněte za hustopečemi. Na kilometru 31,5 havaroval kamion, vyjel mimo komunikaci, zatím se kolem jede plynule, hasiči dojíždějí. Na dálnici D1 z Prahy na Brno pozorně za větrným Jeníkovem. Na 109. kilometru leží mezi pruhy kusy prasklé pneumatiky a pak dál na D1 směrem na Brno za Velkým Beranovem se už kolona skoro rozjela. Zpomaluje se na 128. kilometru, na kilometru 129,5 byla dálnice zablokovaná. Jezdilo se pouze odstavnou plochou, teď už je zabraný jen odstavný pruh. A silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je v Bezvěrově uzavřená, hoří tam asi 5 domů. Zásah hasičů potrvá, policie odklání provoz mezi Toužimí a Úněšovem obousměrně přes Štědrou. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
2: A já to slovo dávám i vám, milí posluchači, a velmi rád. Třeba Marie z Berouna, superročník 1956, máte kulatiny letos, že by úkolová mzda, domácí úkol, tak já mám za úkol vzbudit se v 6, vyřešit špek, probudit šedé buňky mozkové a rychlý kafe. To je dobrý úkol.
3: To byl Sherlock Holmes.
4: To je hned několik úkolů, je to náročné.
2: Marie z Berouna, vždycky si vybavím, že Berouně řekne
4: Beroun. A Michal mi připomněl tu zkratku D.U.
2: No D.U.?
4: No, D.U. D.U. A jo, D.U.
2: Bylo D.U.?
4: Nejtěžší bylo, pokud se vypracovával až nad ránem, sehnat podpis rodičů. Většinou byli v té době už ve strojírnách. Píše Michal, léta páně 1975, z Líšně od Zetoru.
2: Já myslel z Královopolských. No to je vlastně ve výsledku jedno. Ano, ten podpis.
4: Jo.
3: No jasně.
2: My jsme si to museli nechat podepsat.
3: Jo.
2: To
3: znamená... No proto jsme uměli podpisy svých rodičů.
2: Samozřejmě.
4: Takhle, já jsem byla...
2: Já jsem podepisoval líp než táta.
3: Ale já měla
4: takový záseky, že dost často s námi úkoly řešívala maminka, takže je podepisovala... jako Květoňová. A když mi je jednou měl podepsat tatínek, tak já jsem v první třídě trvala na tom, že se musí podepsat Květoňová.
3: Aha.
4: Protože jsem brala jako ten podpis zásadně, že to je květoňová.
3: Ale pak už si začala být bystrá.
4: Tak se trošku na mě nazlobil a podepsal se
5: pokud. Ale to je hezký v první třídě.
2: Tati, musíš se to podepsat
4: květoňová. To není správně, to takhle to nemá být.
3: Dobré ráno, dnes je to úkol, ale ne každý je nechtěný. Chodím už asi 5 let na procvičování a posilování paměti bez valného úspěchu, ale kdo ví. A tam dostáváme domácí úkol a někdy o ně přímo žebroníme celá třída. Helča, ročník 54.
2: No, vlastně raní špek je takový úkol, ne?
4: No jenom, je no, to úkol. Pravda.
2: Musíte.
4: A zážitek připojuje taky Karla. Opisování domácích úkolů na záchodě, pod lavicí, za hlubokého socialismu, asi v 5. třídě, je spolužačka přichycena při opisování mého domácího úkolu. Jsem hodná holčička, ale musím si stoupnout a učitelka na mě řve, že je to šlendrián, špatná morálka a skončíme v kriminále. Některé zážitky člověk prostě nezapomene.
2: To se taky přece říkalo, rosteš pro kriminál.
4: Jo,
2: takhle nás tím strašili, viď? Rosteš pro kriminál.
3: No, máma občas jako dělala, že volá do polepšovny, když jsem zlobil.
2: Takhle.
3: No, zvedla telefon, ještě tehdy ten pevnou linku vlastně.
2: Polepšovna?
3: To je polepšovna, dobrý den, přijďte si pro něj. A já jsem se strašně bál, samozřejmě jsem se schovával do komory.
2: Hlavně, to je polepšovna. No.
3: Je to tak. No, já jsem byl bystrý až později.
2: Tak víte co, tak si dáme tu sametovou. My neměli podepsaný úkoly, když jsme šli do školy a pokračujeme dál.
6: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčely švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat.
2: Teď to přijde.
6: Když tam stál rohatej u školy,

0: Je 6 hodin 41 minut a my ještě pokračujeme v takové, jak bych to řekl, v navazování kontaktu s vámi i prostřednictvím třeba e-mailu, kdy nám píšete nejrůznější příhody, které se týkají úkolů, které musíte splnit, třeba Irena. Ani by mě nenapadlo, že úhodnu, ale čtvrtá nápověda mi pomůže a pomohla. Domácí úkoly plníme i dnes, ačkoliv již nejsme školou povinní. Dalo by se říct třeba, že nevím, v sobotu uklidím celý byt. To je vlastně domácí úkol.
1: No to je taková velká výzva teda. Hmm. Ale napsala nám i Lída z Horácka, kvalitní ročník 76, pochopitelně. Dobré ráno, hadači, to já v 5. třídě nesplnila úkol do ruštiny a musela jsem 100krát napsat tavariš učitelnica, i zviníte mi já, pažalsta já zabíla, vysioli je kartinky. Pochopitelně azbukou. Psala jsem to na chatě celý víkend a soudružka to ani neskontrolovala. Bylo mi to líto. Trauma z dětství.
2: Je, a dodnes si to pamatuju.
0: Taky. Jak to bylo? Tavariš
1: učitelnica, i zviníte mi já, pažalsta, já zabila vysioli je kartinky.
0: No jo.
1: A já měl, i zviníte mi já, učitelnica, já zabil doma slavár.
0: Jo.
2: Já zabila knígu.
1: A ty knígu, já slavár, no.
0: Já zabil všecko. Tak napsala páni zlatý, napsala Iveta, ročník 64. Dneska je to pěkně mazaný špek. Jasně. Na špeku jsem pracovala ještě v 90. letech, tedy v úkolu, nebo ve špeku, že jo. A ty domácí neměl nikdo rád, takže špek je úkol, který si každý dáváme určitě během dne. A to ty příjemné, jakože třeba kafíčko, ale i ty nepříjemné. No, všichni jsme... Nebo ty úkoly jsou kolem nás. Musíš si psát. Někde se říká, teďko se nově říká to do list, že jo, to je z angličtiny to do, jako co mám udělat.
1: No my máme na lednici pod magnetem.
0: Že jo, vidíš, že
1: jo?
0: No, úkolníček.
1: Zvlášť jak stárneme, tak těch úkolů od těch lístečků přibývá.
2: A nejlepší je na tom si je odškrtávat. Že
1: jo,
2: to je
1: jako přesně
2: hotový.
1: Tak.
2: Vlastně proto to člověk píše.
1: Je
2: že
1: to motivační věc.
2: Já někdy si to napíšu a ještě jsem zapomněla, že už jsem něco udělala, tak si to tam dopíšu i jenom proto, abych to mohla škrtnout, i když už je to
1: pro dobrý pocit.
2: Ano.
0: Ale napsala Jana Krištof, jo. Krásné ráno. Já uměla podpisy téměř všech svých spolužáků. Nebo asi předpokládám rodičů. Nikdy na to učitelé nepřišli. Dnes pracuji jako psycholog, ale možná podpisy stály u zrodu mé lásky ke grafologii, kterou jsem studovala ve Francii i u nás.
1: Ty jo,
0: Jano, tak. No to je fajn. Tak nám něco ještě napište.
1: Jak potřeba novou smlouvu tady, jestli byste uměla napodobit podpis vedoucího.
0: Když tak se jmenuje René Zavoral. Jo, no, ale dnes pracuji jako psycholog, tak nám napište třeba nějaký psychologický rozbor nástří. Ne, to radši ne.
1: Ne. To bychom od zítřka už jenom hráli. Omlouvám se, můj e-mail odešel předčasně. Dnes to tedy nebyly, já to řeknu slušně, střevní potíže, ale domácí úkol. Zdravím vás všechny, Hanka. Šla podobnou cestou jako zpočátku ty.
2: Rigi. No, nabízelo se to.
0: A počkej, ty jsi řekla slovo PRUJM. Hmm. Prostě mě dostaneš a musíš, no tak pravda, že ta první nápověda nebyla taková.
2: No tam se jako omluví, no můžeš se omluvit třeba potom, ale jako nevím komu, okolí.
0: Okolí bych se rozhodně potom neomlouval, protože...
2: No, to je pravda. Kde to přijde?
0: To už nás teda připravujete na školní rok, Lída z Moravského Berounku, Krumlova, promiňte, z Moravského Krumlova. No trošku, dalo by se říct, že ano.
2: No, napsala taky Helena, která se mění ten úkolníček. Dříve jazyk český, strana 25, cvičení 2, dnes zubař 8.15, úterý 1.9. Někdo říká debilníček.
0: Jo, ano.
1: Ale napsala nám i Úča Mirka, skvělý ročník 69. Přátelé, vy už myslíte na nejhorší, ale já jsem přesvědčena, že špek je úkol, bože, jak já nenávidím jejich kontroly, proto jich dávám málo. Mm. To je vlastně i z pohledu toho kantora,
0: jo,
1: to není prča. Pak já si vzpomínám, že jedna moje známá učitelka o prázdninách pak nedělala nic jiného první týden nebo 14 dnů, že opravovala ještě zbytky písemek a úkolů.
0: Tak moc děkujeme, ještě jsme udělali velikou radost. Martě ze Žádovic napsala, jestli je to úkol, tak mám obrovskou radost, napsala asi 5 vykřičníků, což je paráda. A pak nám napsala, krásné ráno, včerejším úkolem byl výlet s mým tatínkem do Kopidlna.
1: Hmm.
0: Narodila se tam moje prababička a my po jejich stopách. Byl to úkol veliký a moc se mi líbil. Dnešním špekem je úkol. Mým dnešním úkolem je vyžehlit košile a udělat nějaké pohyby pro dlouhověkost. Tak úkolům zdar. Noemi, úkolový ročník 1978.
1: A Petr ještě napsal, ptáci pějí v úkol, neboť je to jejich úkol. Takový vodňanský.
0: To je dobrý.

0: Dobré jitro, píšu s poměrně závažným dotazem. Můj syn během plavání ve veřejném bazénu čůrá do vody a tvrdí mi, že chlor vše zachrání. Mohl by pan profesor Doudleba mu domluvit nebo ho alespoň přesvědčit, že potřeba se má vykonávat v místech k tomu určených? Děkuji, reakci Doudlebová. Tak
1: aj.
2: Jejda.
0: To jsem dobré vlastně ráno. Dobrý den.
3: Chci něco z rodinného archivu.
1: Asi, no to profesor. Má po mně kluk jeden nezbedná, ale já jsem mimochodem tedy spočítal, když už se budeme zabývat tímto problémem, kolik této lidské tekutiny se může skrývat ve veřejných bazénech. No a také jsem zjistil, co se stane, když se potká s chlorem. Pětihvězdičkový rezort, 30 stupňů, tyrkysová voda, palmy, nikde. Opodál číšník nesoucí váš oblíbený drink. A hotelový bazén podle mě působí jako místo, které na první pohled vypadá, že je naprosto čisté. Je v něm průzračná voda, zachtají se tam děti. Občas se někdo napije, že to tomu nezabráníte. Ale představte si, že v takovém bazénu může být až půl vany moči. No, ono zjistit, kolik lidí do bazénu skutečně vykoná tu tekutou potřebu, není snadné. Já jsem ochutnával a stále jsem se nedobral výsledku, ale musíte prostě každého pak chytit pod krkem a říct si mu, ať kápne božskou. Což se stalo, spočítáte pak, že polovina téměř plavajících nebo už plovoucích prostě tu potřebu vykonala. A to není málo, protože ten typický bazénový zápach, přátelé, není známkou toho, že je voda mimořádně čistá. Ba naopak. To, co cítíme, mohou být ve značné míře právě chloraminy, které vznikají při reakci chloru s potem, močí a dalšími látkami, které do vody přinesli lidé. Bohužel problémem ale není jen samotná lidská tekutina. Do toho bazénu si sebou bereme také kožní buňky, kosmetiku, že deodoranty, nebo opalovací krémy. Ono, když se to pak všechno smíchá, tak bych se nedivil, kdybychom plavali v bahně. No a chlor pak s některými látkami, které obsahují dusík, reaguje a vznikat mohou ty zmíněné chloraminy a další vedlejší produkty dezinfekce, ale ten samotný chlor je při tom bazénu samozřejmě z dobrého důvodu. To se tam nedává jen tak, pomáhá ničit mikroorganismy, které by nám mohly způsobit pak problémy a problémy, no. Já už mám problémy o tom číst, ale pak samozřejmě ty látky, které vzniknou tou reakcí, vlastně ty chloraminy mohou dráždit oči, způsobovat dýchací problémy, ekzémy a zvláště pak v krytých bazénech, které jsou špatně odvětrané, tak mohou uvolňovat a hromadit ve vzduchu, pokud je ten prostor špatně větraný, prostě prvky, které dýchat nechcete, které jsou jedovaté.
3: No, tak já myslím, pane profesore, že už je to trochu moč, ne? A toho už je až příliš.
1: Čeho je moč, toho je příliš, já tomu rozumím. No ale co s tím? Já jenom nakonec řeknu, co s tím ještě. Na dovolené samozřejmě koncentraci těch chloraminů v bazénu asi měřit nebudete, ale co můžeme udělat pro kvalitu vody? Prostě do ní nemočme.
0: Ano, ano, ano. Jinak děkuji, pane profesore, zbytek si, milí posluchači, můžete poslechnout v našem novém pořadu Moči bez nemoči.
4: Mrazivé léto na dvojce.
5: Pátračka.
0: Promiňte, nechal jsem se unést. Máme tady pro vás další nápovědu v naší hře. Pátračka.
6: Nejčastější mýtus kolem mé existence je mylná představa o chladném netvorovi bez špetky citu. V původním románu jsem však výřečná, racionálně uvažující bytost s bohatým emocionálním životem. Krvelačné monstrum ze mě vytvořili až lidé, když se ke mně odvrátili zády. Za tuto křivdu a vyloučení jsem se pomstil tomu, který to všechno měl na svědomí, svému stvořiteli. Začal jsem systematicky ničit vše, co mu bylo drahé, abych mu ukázal, jaké to je trpět v absolutní samotě. Svatební noc se tak stala osudnou pro jeho milovanou Elizabeth, kterou mé silné ruce bez milosti poslali na onen svět. Viktor zkrátka nedokázal nést odpovědnost za to, co stvořil, a tento jeho přístup ho dohnal až k šílenství.
5: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Výstaviště Lysá nad Labem vás zve na výjimečný víkend plný květin, chutí a inspirace. Od 4. do 6. září na vás čekají Jiřinkové slavnosti, Mezinárodní výstava bonsají a suiseky a Festival chutí s bohatým doprovodným programem. Na Festival chutí je vstup po celý víkend zcela zdarma. Vstupné na Jiřinkové slavnosti a výstavu bonsají je 150 korun. Při nákupu online na vll.cz zadejte slevový kód GLADIOLA26 a získáte 25% slevu. Akce platí pouze do 3. září. Těšíme se na vás na výstavišti Lysá nad Labem.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Některé bioplynové stanice zřejmě skončí, změní se podmínky podpory. V centrální evidenci je od července zapsaných zhruba 145 tisíc psů. Dnes bude ráno a dopoledne oblačno, později i polojasno, teploty maximálně 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Po 20 letech se mění podmínky podpory bioplynových stanic. V Česku je jich víc než 500. Stát bude nově vyplácet zelený bonus jen pro podniky, které dokážou vyrábět obnovitelný biometan. Provozovatele musí investovat do změny technologie. Některé stanice skončí úplně.
2: Každý den skrmíme 22 tun zbytků, kukuřice a senáž.
3: Pro zemědělské družstvo Agro Libo-Měřice je bioplynová stanice klíčová. I kdyby zaplatilo přestavbu, stejně podle předsedy Jiřího Brzáčka plyn do sítě nedostane.
4: Předotlak je někde 7 kilometrů přes hlavní silnici, přes lesy.
3: Nový systém podpory znamená posun od kukuřice směrem ke zpracování bioodpadů. Ne všechny podniky to zvládnou, dodává Jan Štambaský z České bioplynové asociace.
5: Musí dojít ke změně substrátové skladby bioplynové stanice. A to prostě vždycky nejde.
3: Na transformaci sítě získala Česká republika 90 miliard korun. Přechod na biometan by měla stihnout do konce roku 2030. Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím přibližně 145 tisíc psů. Jde o data komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoct v boji proti nelegálním množírnám, usnadnit návrat zatoulaných psů zpátky domů a v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují. Pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
6: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psy chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
0: Zastupitelé Hradce Králové v úterý schválili převod areálu kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradce Králové. Hodnota převáděných pozemků a budov kempu je 208 milionů korun. Městským lesům, které kemp od roku 2020 provozují, by to mělo přinést jednodušší správu kempu a rychlejší investice do jeho rozvoje. Na nákazu spalniček zemřeli letos ve Spojených státech první dva lidé. Oběti potvrdil stát Pensylvánie. Onemocnění se v zemi šíří rychlým tempem. Podle agentury Reuters počet případů překonal čísla za posledních 30 let. Spojené státy zatím letos zaznamenaly přes 2700 případů této nemoci. Pro očkovanost populace přitom klesá. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy patřil mezi dlouhodobé odpůrce očkování. Jeho varování o rizicích spojených s vakcinacemi odborníci rázně odmítají. Začátkem srpna, kdy nákaza spalničkami dosáhla 35-letého maxima, ale ministr očkování doporučil v rozhovoru pro CNN. Pražští symfonikové FOK dnes zahrají ve Valdštejnské zahradě. Koncert je součástí oslav 30 let Senátu. Orchestr pod vedením dirigenta Jana Kučery nabídne operní, muzikálové i filmové skladby. Zazní například hudba z West Side Story nebo filmu Sedm statečných Titanic a Vzpomínky na Afriku. Koncert začíná v 17 hodin, vstupy do zahrady se otevřou o hodinu dřív. Kapacita je omezená.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačno, až zataženo v jihozápadní polovině území, ale i polojasno. A na severu bude místy občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit bouřka, zároveň ale čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty dnes 17 až 22, v jižní části území až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy houstne provoz. Poprvé se brzdí za exitem Rosice na 181. kilometru. Na exitu 182 Popůvky zůstává uzavřený výjezd z dálnice. Na D2 z Brna do Bratislavy za Hustopečemi opatrně za výjezdem z odpočívky s Orlenem. Na kilometru 31,5 je havárie kamionu mimo dálnici. Zabraný je tam odstavný pruh a zpomaluje se. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary je uzavřená v Bezvěrově kvůli požáru několika domů. Odklon mezi Únišovem a Toužimí je přes Štědrou a na 9C z Mělníka na Prahu. Od odbočky na Zlonín je hustý provoz. Za kruhovým objezdem u Baště je kolona na čtvrt hodiny do nového omezení u Líbeznic. Přeji vám šťastnou cestu a teď už pokračuje ranní dvojka.
8: Přejeme krásné dobré ráno a vzpomněl jsem si v souvislosti s tématem, které pro vás připravila Olí Štrybarová, že sezona burčáku je teď ve své nejsilnější fázi. Jestli si to dobře pamatuju, od 1. srpna se může prodávat burčák. A čím je pro letošní rok výjimečná ta sezona a jaký dopad na ní má sucho? To jsou všechno věci, které si řekneme, ale vzpomněl jsem si teď na jedno video, které si nám tenkrát pouštěl a myslím, že to bylo loni. To natočil tvůj kamarád. A je to vlastně, nevím, jestli si to jakoby pamatuješ, ale já vám oživím paměť. Ta situace je taková, že nějaký tvůj vtipný kámoš se ptá někde v centru dění, kde je tady...
9: V Mikulově,
8: kde je tam nádraží, ne? Takhle to je. A jde s tím telefonem a ptá se, prosím nás, kde, jako jak se dostanu na nádraží. A ten kluk bez vteřiny zaváhání říká, nejlepší burčák mají táhle
10: závěr. Jo.
8: No a když se budeme ochutávat burčák, no tak nám musí zaspívat Vlasta Redl, ne? A Hradišťan.
10: To se hodí.
8: Mm-hmm. Ne, to je povinnost.
9: Jo.
8: Tak.
9: Já už žízeň.
10: Máš čaj.
9: Jo.
8: Jsem ti dal čaj s medem.
9: No ježiš, to je lepší než burčák. No to no. Ne.

0: Je 7 hodin, skoro 10 minut a jak jsme slíbili, tak konáme. Dali jsme si úkol, že se budeme bavit o burčáku, je to tady. Termín, kdy vinaři pustí svůj burčák do oběhu, se liší podle polohy vinic, průběhu počasí a především podle pěstovaných odrůd. To asi víte. Nejranější hrozny mohou být zralé už na počátku srpna. Přesto hlavní vlna přišla právě teď. Horko hnalo kalendář dopředu, sucho révu zase brzdilo. A jaký tedy ten letošní burčák je, to si řekneme s Olí Štrejbarovou. Olí, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Už na ten první pohled, jak říkáte, by se mohlo zdát, že letošní vedra musela zrání hroznů urychlit. Ta situace je ale trošku složitější, protože ona potřebuje nejenom teplo a slunce, ale také vodu. A právě té byl letos na řadě míst Jižní Moravy kritický nedostatek. Suché počasí sice omezilo ty houbové choroby, ale zase nedostatek vody ovlivnil velikost bobulí a hmotnost samotných hroznů i očekávaný výnos. Takže hrozny jsou zdravé, ale je jich méně. Situace samozřejmě navíc není v celé republice stejná. Moravu podle Svazu vinařů České republiky zasáhlo dlouhodobé sucho obecně více než některé české nebo jiné části vinařské oblasti Čechy.
0: No a teď pojďme k tomu slovu burčák. Jaký nápoj může být nositelem tohoto názvu, prosím?
1: Je to velmi přísné. Označení burčák lze použít pouze pro částečně zkvašený hroznový mošt z vinných hroznů, které byly sklizeny i zpracovány u nás, tedy na území České republiky. Ze zahraničních hroznů se jako burčák pod tímto označením prodávat nesmí, ačkoliv jde také o rozkvašený mošt. Český vinařský zákon dovoluje prodej od 1. srpna, do 30. listopadu a nápoj přitom musí být stále ve stavu kvašení. To asi všichni víme, máme zkušenosti, které nás přivedly k tomu, že láhev s burčákem nesmíme z tohoto důvodu nikdy pevně uzavřít, protože kvasinky vytvářejí alkohol a oxid uhličitý, který musí z nádoby unikat. Když se PET láhev uzavře, tak je doslova vymalováno.
0: No, no, máte pravdu. Mnozí lidé se na burčák jednoznačně těšili, i když víme, že u části odborníků a lékařů dokáže vzbuzovat nejrůznější emoce. Přesto, jakmile se na trzích objeví první plastové lahve naplněné tou lehoučce kalnou tekutinou, tak se po nich doslova zapráší. Podobně jako v posledních letech dorazil poměrně brzy. Nepodepsalo se to náhodou na kvalitě?
1: Ten první letošní zkvašený vinný mošt z nejranějších odrůd se skutečně objevil už 7. srpna. Naplno se burčáková sezóna rozjíždí právě teď. Časná sklizeň ale není jen český trend, hlásí ho vinařské oblasti po celé Evropě i ve světě. Jde o další důsledek klimatických změn a rostoucích teplot. Vinařství ze Španělska, Francie i Kalifornie letos hlásí jednu z nejranějších sklizních hroznů vůbec. Sucho a vysoké teploty se mohou podepsat zejména do chuti klasického vína, ale pokud jde o burčák, čistě burčák, tady časnost sklizně nemusí znamenat zásadní problém.
0: My si často myslíme, že trdelník, nebo my si to nemyslíme, ale to si myslí ty prodejci, kteří se snaží v celému světu vnutit, že to je typický český sladký kornout, nebo co to je, jaký závit. Tak jak je to s burčákem? Máme ho jenom my, Češi?
1: Nemáme. Hojně se objevuje i u našich sousedů. Na Slovensku se mu říká burčiak, v Rakousku šturm, nebo bouře, jestli to říkám dobře. V Německu se zase setkáte s označením Federweisser, v překladu bílé peří. Ano, mají ho i naši sousedé a myslím, že ho mají stejně rádi, i když možná ne tak úplně moc jako my.
0: Federweisser. No, abyste jako věděla, jak se to vyslovuje.
1: Dobře.
0: Určitě nám napíše někdo z Německa, jak to tedy tam úplně
1: tak
0: přesně je.
1: Tak jsme to zavčas opravili, děkuji.
0: Ano, takže i ta historie burčáku bude dlouhá?
1: Bude, je spojená především se samotným průběhem toho vinobraní. Ona sklizeň hroznů tradičně probíhala postupně, někdy i několik týdnů, takže čerstvý hroznový mošt mezi tím začal pěkně přirozeně kvasit. Lidé, kteří na vinicích pracovali, mohli ochutnávat dříve, než z něj vzniklo hotové víno a burčák byl takovou jakousi odměnou za ruční práci při sklizni, takže ano.
0: No a teď, než tedy ochutnáme ten burčák, tak je otázka, jak si tedy vybrat ten správný, protože jedna věc je zajet si asi na Moravu k nějakému vinaři do nějakého sklípku, ale to třeba z druhé části republiky někteří časově nezvládnou, no tak musí zastavit u té silnice, kde se prodávají třeba melouny, zmrzlina, oblečení a vedle toho i burčák. Tak abychom nenarazili.
1: No, tak v lavi nebo sklence bychom měli vidět nejenom bublinky, ale i slyšet padličky drobné, uvolňující se právě toho oxidu uhličitého. V burčáku u bílých hroznů by měla být barva spíše mléčná, až světle žlutá. A naopak ty hnědé tóny ukazují, že stav nápoje není ideální už a poukazuje na přílišné prokvašení. Hodně kalů může naznačovat, že kvasinky jsou zkrátka už mrtvé. A samozřejmě napoví i náš čich. Burčák má mít vůni ovocnou, nikoli octovou. Tak dobrou chuť.
0: No, děkujeme.
2: Na zdraví.
0: To byla Uliš Štrejbarová. Na shledanou.
1: Hezký den.

0: Na dnešní retrokousek jsme si dali trochu víc času, 7 hodin 19 minut.
1: Vám musíme něco říct.
0: Vám musíme něco říct. To s tím včera přišla Regina, já jsem to samozřejmě vůbec netušil. Byť jsem byl aktivním čtenářem a sběratelem.
1: Před 70 lety, 26. srpna 1956, vyšlo první číslo německého časopisu pro mladé Bravo. To je 70 Bravo. Let, já jsem si myslela, že to byla až taková záležitost 80. let, ale ejhle, už 50. léta, Bravo. Původně vycházelo v nákladu 64 tisíc kusů a do roku 1959 neslo podtitul Časopis pro film a televizi. Jeho fenomenální úspěch přišel až v 60. letech, kdy se časopis přeorientoval na populární hudbu. Bravo vždy vědělo, jak přijít s něčím novým, ať to byly plakáty hvězd v životní velikosti, autogramy a nálepky hvězd, barevné fotoromány či čtenářské ceny o to, pro nejpopulárnější umělce.
0: Je to tak.
1: Ale tím nejúspěšnějším tahem Brava bylo bez pochyby angažování lékaře a psychoterapeuta Martina Goldsteina alias doktora Jochena Sommera, který během let díky své anonymní poradenské rubrice povýšil na hlavního německého průkopníka osvěty v oblasti dospívání a intimních vztahů mládeže.
0: No a teď, jak to Bravo vlastně vypadalo v těch 80. letech? My máme díky našim spolupracovnicím,
1: sestrám Kašubovým,
0: kompletní ročníky 80, 83, 84, 85, 86. Já jsem se tím včera probíral. A protože jsem tenkrát tím žil, že jak jsme bydleli u německých hranic, tak tam dost často byli Němci nebo prostě ti, kteří tam jezdili do Německa, měli tam třeba půlku rodiny. A zrovna tady to číslo 19 z roku 1984 za 1 marku a 70 pfeniků, Deutsche teda marky, jo, jsem měl. Šlo o to, že na hlavní stránce byla vždy
1: titulka, krásná,
0: barevná fotka někoho. V tomto případě tam je Billy Idol. Jo. Já jenom naznačím, abyste jako věděli, jaká to byla atmosféra ta dobová. Jo. Abychom si udělali atmosféru. Tak Billy Idol neboli rocker, ale takový jako pop rocker, že jo. On vypadal hrozně drsně.
1: Ale vlastně krasavec.
0: A doteď.
2: Jemný krasavec.
0: Doteď krasavec. Mm. Tak jenom připomínu. A teď uvnitř, kromě nejrůznějších fotek a třeba rozhovorů, v tomto případě Depeche Mode, u toho jsme omdlívali, že jo?
2: No mimochodem, je tam i vyfocený Freddie Mercury.
0: Ano.
2: V ženské podobě, a to je I Want to Break Free. Krásná skladba z roku 1984, kde se celá kapela převlíkla za ženy.
0: No a on tam uklízí,
2: a
0: že?
2: On tam uklízí.
0: On
1: má mini
0: sukni.
2: Což byla, jasně. Což byla parodie na tehdejší jako pořad Coronation Street se to jmenovalo. Aha. No.
1: Nějaký růžový nějaký.
0: Ne, on byl, oni ne, byli.
2: Šatičky, on tam vysává přeci, ne?
1: Tyčánko a vysává flitrovanou sukínku.
0: No, ano. A Taylor Bubeník má takovou, vypadá jak, má takový ty culíčky.
1: Culíčky.
0: A dělá.
2: Ano.
0: Dělá.
2: Jo, ano, špulírty.
1: Špulík.
0: No, a teď. Strašná jízda, Rebel Billy Idol. Tak, jenom kvůli atmosféře. A teď, uvnitř byly ještě dvě takové věci, které vás motivovaly k tomu, abyste si koupili další číslo. První je takzvané mini Bravo. To jsi si musel sestříhat a měl si mini bravíčko s těmi obličeji.
2: Jo, takhle.
0: Úplný zážitek. A na konci, tam byla taková zvláštnost, já vám to ukážu, a to mně přijde jako třeba nápad i pro současné vydavatele, jako fantastický nápad, jo.
1: Jak přinutit čtenáře, aby kupovali pravidelně. Je tam tady dáváš nějakého nahatýho pána.
0: Ano, bylo tam vždy i trochu nahatých. Jako
1: Liebe 6 und zwischen 15 und 17.
0: Tak, ale je tam to udělané tak, že ty jsi vlastně na konci byly fragmenty a ty jsi sestříhal, respektive slepil v životní velikosti potom toho umělce. Že jsi měl třeba rameno a nohu na celé té A4.
2: To byl nápad.
0: To je nápad, protože jsi musel zítra koupit druhé rameno a druhou nohu. Že?
2: Mě baví, jak nadšeně o tom vyprávíš. Ty jsi měl doma spoustu zpěváků životní velikosti. No jistě. Ty, já si to vůbec nepamatuji. Tak já jsem odebíral tehdy Pifa, že jo, časopis Pif. Ty, ale jak kvalitní fotky to byly.
0: No, nádherný, jako? Nádherný. Tak tolik byly Idol. A ještě je tady třeba, pamatujete si na Thompson Twins?
2: Tak si musel připomenout, no. Jako melodii.
1: No a já mezi tím dodám, že průkopnickou roli Bravo plnilo i na poli hudby, filmu a nových módních trendů. Politickým tématům se časopis nevěnoval téměř nikdy. Postupem času se rozšířilo za hranice Německa, nejprve v originální verzi a později i v jazykových mutacích. Obzvláště populární bylo svého času v bývalé NDR i dalších socialistických zemích, včetně Československa, kam se dostávalo různými neoficiálními cestami. První československé bravíčko se objevilo na stáncích 26. října 1991, poslední v roce 2015. V Německu stále vychází jako měsíčník.
0: Měsíčník, ale tady to byl týdeník, bylo 52 čísel. Tak třeba zrovna to Mini Bravo, tam jsou Thompson Twins, to byla taková kapela, já vám pustím jeden z těch jejich největších refrénů. Hold me now, jo?

0: Tak to je taková osmdesátková hitparáda, tady by se dalo říct. Jinak tam hitparáda byla.
1: Neměl jsi pak chuť žít na západě, když jsi viděl takovýhle časopis? My jsme tady, otec byl přikrytý rudým právem to bylo tak, a mladým světem, nebo 100+1 zahraničních zajímavostí, ale já to fakt, my jsme to bravíčko, my jsme na něj neměli asi, si myslím.
0: Jako ne, peníze. Tak ono, no nejenom peníze, ale spíš ta možnost, jo.
2: No to my se jsme, asi vozilo z toho východního Německa taky, ne, možná tam, možná. Kam se to asi dostalo.
1: My jsme to měli kousek.
2: A my jsme to měli právě daleko.
1: No vy jo, Dalibor.
2: Takže mi nic, ale máme tady už i nějaké vaše reakce, napsal Juraj. Tatko pracoval na Dunajplavbe v Bratislave a keď mal cestu do Rakúska pred rokom 89, tak ho pašoval schovaný v uhlí. Já jsem ho raz zobral do školy a potom už tatko pašoval aj burdu pre paní učitelku. Juraj.
0: Potom mám pro vás dalšího zpěváka. Gazebo si říkal. A zpívá to I Like Chopin.
2: Jo.
0: Znáte no, to I Like to, Chopin? To znám. Ano, ale pozor, znáte jejich hit Lunatic, který byl dlouho na prvních místech? Stop.

0: jsou dobové hity. Takhle jelo tenkrát, no.
1: Neznáš reggae?
2: Tohle taky neznáš.
0: No, no, Gazebo, Lunatic.
2: Potom je tady. Nehrál.
0: Potom je tady Nena, ale Nenu si pamatujete.
1: Nenu, jo.
0: Pole Young, že jo, taky si pamatujete, ne, všichni
2: a píše hrdá majitelka dodaných bravíček, Mirka Kašubová, Thompson Twins, taky super, dva
0: že
2: palce.
0: Jo, jo.
2: To by bylo prima zahrát někdy celé.
0: Ja, to je, fakt je to skvělá hudba, no. Tak tady připomeneme ještě tu divokou zpěvačku Nenu, ne? Mm. A ten je největší hit asi.

0: jsem našel teda omylem anglickou verzi, to je No jeden noci šlu v balonci.
1: A napsala ještě taky Ivča. Jsem vyučená knihařka a v předrevoluční době bylo Bravo nejčtenější nebo nejčastější časopis, co si u mě nechávali známí svázat. Pěkně tlustý časák, prsty trpěly. Na druhém místě byl Pes přítel člověka.
2: No, chalupář možná. No,
1: a to se hodí k tomu dnešnímu svátku, ne? Zase.
2: To se hodí.
1: Provazuje všechno. Ty mám pořád toho nahatýho, no a ještě, toho nahatýho, no a ještě, pána.

0: ještě zpěváka Lima.
1: Limahla, ano.
0: Tak jo, tak děkujeme.
2: A možná slyšíte i sestry Kašubovi, ječíme tu jak za mlada.
1: Já jsem si to myslel.
3: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Koalice na podzim zařadí návrh na zmrazení platů politiků na jednání sněmovny, řekl to předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura po úterním jednání koaliční rady. Chce, aby o tom sněmovna jednala dříve než o změně financování České televize a Českého rozhlasu. Oba body by se ale podle něho měly dostat na program sněmovny před říjnovými komunálními a senátními volbami. Ze všeho nejdřív chce ale v dolní komoře parlamentu znovu jednat o sporném stavebním zákonu nebo o předloze o obnovení elektronické evidence tržeb. Úpravou tabulkových platů se dnes budou zabývat odboráři. Na začátku týdne vláda představila jim a zaměstnavatelům návrh změn. Jestli na ně odborové svazy přistoupí, by mělo být jasné zítra. Podle předsedy Josefa Středuly jsou navrhované změny revoluční. Český statistický úřad by měl podle ministerstva vnitra dnes odpoledne po 16. hodině zveřejnit přehledy o tom, kdo všechno byl letos připuštěn k říjnovým obecním a senátním volbám. Informace by měly být tradičně k dispozici na volebním webu. Americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Parton zemřela ve věku 80 let po krátkém boji s rakovinou v nemocnici ve městě Nashville. Informaci o příčině jejího úmrtí podle světových agentur zveřejnil v noci na dnešek její mediální zástupce. Na úmrtí rodačky z Tennessee, která za 6 let své kariéry natočila na 50 studiových alb a prodala přes 100 milionů nosičů, složila na 3000 písní, reagovala řada veřejných osobností, včetně hudebních hvězd. A Donald Trump oznámil, že na počest Partnové budou spuštěny americké vlajky na půl žerdi. Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová se dnes v semifinále smíšené čtyřhry na US Open utkají s ruskou dvojicí Andrej Rubljov, Mira Andrejevová. Ve čtvrtfinále naopak dohrála Kateřina Siňaková, která s Britem Henry Petnem prohrála s francouzsko-ukrajinským manželským párem Gael Monfils, Elina Svitolinová.
5: Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území polojasno. Na severu bude místy občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň bude oblačnost a srážky ustávat. Teploty 17 až 22, v jižní části území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
5: Doprava.
4: Na D1 před Brnem směrem z Prahy je silný provoz, hlavně mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky. Tam je uzavřený sjezd z dálnice a také konec silnice 23 na Kývalku, takže musí všichni od Rosic na dálnici. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově je stále uzavřená kvůli velkému požáru. Objížďka mezi Úněšovem a Toužimí vede přes Štědrou. Na obchvatu Českého Těšína je omezení za kruhovým objezdem, delší kolona je směr Polsko od sjezdu na Havířov na 15:15. A na silnici 9 Mělník Praha u sjezdu na Líbeznice a Hovorčovice čekejte nové omezení a kyvadlový provoz. Kolony jsou obousměrně asi na 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu a slovo má zpět Dalibor, Regina a Jakub.
0: Sedm hodin 33 minuty a teď mě napadá, jestli bychom se nepodívali do Belgie, kde se dobře jí a žije.
6: Tak můžeme, kde se dobře
0: dokyvuje. Já vím, že jsi čekala jiné sloveso.
6: Rekreuje, jsem chtěla říct.
0: Jo, takhle, ano.
6: To jsi myslel.
0: No, jo, jasně, samozřejmě. No, tak my tady ještě dožíváme to bravo.
2: No a vy spolu s námi, napsala třeba Jana. Já na Bravo vyrostla v 90. letech a díky textům písniček a informacím o kapelách jsem se skvěle orientovala v tehdejší naší i zahraniční popové scéně. A taky ty fotoromány, díky kterým jsme se mohli podívat v uvozovkách na nové filmy, byly boží. A sekce věnovaná sexuální výchově, tak teď by to bylo víc než úsměvné, ale v tehdejší době, kdy prakticky ještě nebyl internet a rodiče nám systematicky schovávali knihy s tematickou lidského těla, to byl pro nás jediný zdroj informací. Takže Bravo bylo skvělé. Zdraví Jana.
0: Vlastně to byl nejenom dobrý nápad, ale jako převratná myšlenka. No se to teď těžko, nebo to se teď nedá hodnotit, ale přelom 80. nebo ještě 70. 80. let, aby se někde objevila nějaká informace, které radili mladým, že jak se chovat a tak dále, nebo nechovat. Vlastně to byl jako dobrý nápad. No.
2: Jo.
0: Tak si dáme Helenu Vondráčkovou. Ne? Ta myslím v Bravu nebyla. Myslím teda tenkrát.
2: Ptá se Katka, jestli se tam někdy objevil Karel Gott.
0: Ta si vůbec nepamatuju.

a do bosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Tak letní písnička nám uvedla povídání o Belgii, respektive o Bruselu, ale možná spíš se z těch budov, možná pro někoho šedivých evropských institucí, posuneme někam jinam. Ono se totiž zapomíná, že Belgie má také moře a z Bruselu úplně daleko k němu není. Náš kolega Vít Pohanka tam nějakou dobu pracoval jako zpravodaj Českého rozhlasu a k Severnímu moři jezdil často a rád. Vítku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Abychom si to představili, jak daleko je to tedy z takového Bruselu k moři, jak dlouho ta cesta trvá a jak se tam třeba nejlépe dostat?
1: No tak samozřejmě záleží na tom, jestli máte k dispozici auto nebo ne. Ono je to z Bruselu nějakých necelých 120 kilometrů, záleží na tom samozřejmě, odkud jedete, pokud byste jeli třeba do Ostende, do takové té hlavní metropole na pobřeží, ale je tam taky skvělá železniční doprava, skvělé železniční spojení, dá se tam jet dokonce i autobusem. V každém případě, pokud budete v Bruselu, kdybyste tam třeba někde byli na dovolené, nebo i jinde v Belgii, tak se to dá, řekl bych, zvládnout i třeba z jihu Belgie jako takový denní výlet tam a zpátky.
0: Vy jste tam jezdil i s malými dětmi, tak nám řekněte, co se tam dá dělat, když tam třeba člověk vyrazí s dítětem za nějakým prostě zážitkem a na výlet.
1: Tak já musím říct, že právě ta skutečnost, že jsme v té době, kdy jsme tam žili, měli malé děti, tak nás k tomu, abych tak řekl, dovedla, protože to belgické pobřeží asi celkem podle očekávání a asi mnozí posluchači budou vědět, není jak dramatické, je prostě takové poklidné, řekl bych, pro rodiny velmi přátelské v tom, že jsou tam příjemné pláže, dají se tam pronajmout i třeba takové domky malé, myslím tím plážové domky, a dá se tam s těmi dětmi opravdu velmi příjemně pobývat, s tím, že většinou v těch městečkách, které jsou na pobřeží, jako je třeba Noké nebo Deán, tak jsou i pro děti různé atrakce a různé zábavy. Takže pro rodiny s dětmi, já bych řekl, skoro ideální.
0: Teď nám připomeňte, nebo vlastně už jste to trošku naznačil, ale jak si to máme představit, to belgické pobřeží? Jestli je to takové klasické přímořské letovisko, písečné pláže, kamínečky třeba, nebo jestli je to úplně něco jiného, než to, co známe, Jadran, Středozemní moře?
1: Asi řeknu to první, co jsem zmínil, asi také, a sice ty pláže jsou především písečné. Jsou tam takové duny. Na některých místech se dá třeba prohlídnout i nějaké opevnění, nějaké zbytky opevnění, které tam zůstaly v době, kdy ještě z druhé světové války, ale v podstatě to pobřeží, jak jsem říkal, není nějak dramatické a je velmi příjemné i třeba na procházky podél břehu, takže se dá to kombinovat, bych řekl, třeba s takovým pěším výletem podél pobřeží, ať už jste s dětmi nebo ne. A možná bych ještě zmínil, že to je i přátelské, pokud máte svého mazlíčka, třeba pro pejsky, s tím se tam počítá a není to tak, že by tam třeba pejsci měli nějaký vstup zakázán. A možná bych zmínil, co se třeba moc neví, že třeba v Deán, což je kousek od Ostende, to je tak jakoby uprostřed, bych řekl, toho pobřeží belgického, tak tam pobýval nějakou dobu Einstein, což se moc neví, předtím, než emigroval do Spojených států, když prchal tedy z Německa.
0: No a nakonec nějaké osobní doporučení, Vítku, co by si návštěvník z Česka neměl při návštěvě severomořského pobřeží nechat ujít?
1: Já se musím přiznat, že mám strašně rád mořské plody a jestli si něco nenechám nikdy ujít, když se dostanu do Belgie, tak jsou to mušle. A ty tam mají opravdu skvělé i v restauracích a není to ani až tak drahé a dají se konec konců i koupit v obchodě, pokud byste tam třeba bydleli v nějakém apartmánu a můžete si je připravit doma. Takže nezapomínejme, že Belgie je také, může být aspoň částečně kulinární destinací, kde se dělají nejenom skvělé hranolky, o kterých se obecně ví, ale za mě výborné mušle.
0: Jenom na ně nesmíte mít alergii, jako má tady Regina, ale jinak určitě v Belgii mušle. Děkujeme moc krát, to byl Vítek Pohanka a jeho pozvánka k belgickému moři. Hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Na většině území zatažená obloha a na té severní části Čech částečně už se přesouvají drobné srážky i na Moravu. Jinak teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, přes den mezi 17 až 22, na tom jihu malinko tepleji do 25 stupňů a na horách pak kolem 19 nebo 14 stupňů. Ta Šumava bude malinko teplejší. Zítřek oteplení docela výrazné do 29 stupňů Celsia, na horách kolem 20, Šumava dokonce 24 stupňů a má být střídavě polojasno až oblačno, přechodně, ale jasná obloha, zatím beze srážek. A musím vám říct něco k pátku, protože ten pátek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Na Moravě totiž naměříte až ke 34 stupňům Celsia, v Čechách na severozápadě kolem 29 a ve středu Čech kolem 32 stupňů a má být hezky polojasno oblačno, možná během dne v Čechách převážně s přeháňkami. Pak se zase ochladí. Takže to bude takový asi výkvět toho léta.
3: Takové mávání léta, mávání pomalu léta, na rozloučenou. Ne, tak vlaštovky už se možná ještě, možná, ale ne, čápy se nějak, myslím, pomalu. My se nehoufují, ale chystají se odletět, jsem někde četla.
2: Už? To se ještě opotí v pátek, ale...
3: Možná to ještě na chvilku odloží to balení kufru. Já myslím, že
2: odčápují až později.
3: Nebo pěti švestek. To budeme malit my.
2: To vezmu přes Třebíblice asi čápy a ještě nám zamávají křídly tak na rozloučenou sobotu.
4: Já vás miluju.
3: Všechno jsme tam chtěli dát.

0: 7 hodin 50 minut a možná jste zachytili ve zprávách, nebo jste to už četli někde na nějakém webovém prohlížeči, že zemřela Dolly Parton. Dokonce Donald Trump vyhlásil takovou vlastně velmi zvláštní, nebo ne zvláštní, jako veliký smutek a budou vléky na půl žerdi. Což je tedy znakem toho, jak velká osobnost Dolly Parton byla. A my jsme si trošku něco o ní zjistili. Já jsem měl tu čest zpívat její písničku Jolene. Bylo to teda dost náročný na to, jak jsem si myslel, že to je taková jako countryová legrační písnička, no tak to teda vůbec není pravda. Dost jsem na tom pohořel. A Regina zjistila poměrně dost dalších věcí.
1: Ta čísla mě překvapila, která za její prací stojí. Za 6 desítek své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní.
0: 3000?
1: 3000 písní. Reagovala na to řada veřejných osobností, včetně hudebních hvězd. A cituji Taylor Swift, svět bez Dolly mi připadá nemožný, neskutečný nebo nespravedlivý. Napsala právě na svoje sociální sítě nejposlouchanější zpěvačka současnosti Taylor Swift, podle níž byla Dolly Parton nesmírně velkorysá.
0: Asi možná, my to tolik nevnímáme, ale třeba to byla asi ta podobná ztráta, jako u nás třeba Karel Gott, nebo jak ona říká, svět už není, přece jsme taky říkali, Karel Gott přece nikdy neumře, to nemůže umřít Karel Gott. Asi takhle silně to možná ve Spojených státech vnímají. Já jsem pro vás, ale možná budete překvapeni, nevybral Jolene, protože to je největší hit, docela jeden čas jsme to docela často hráli. Ale vzpomněl jsem si na skladbu, která se jmenuje Islands in the Stream. Je to duet s Kenny Rogersem. A kdyby vám přišlo, že to zní jako Bee Gees, tak je to správně, protože to pro ně napsali Bee Gees právě. Mm-hmm. Ta písnička se stala, natočili 15. srpna roku 1983, stala se obrovským jako megahitem. A našel jsem ještě nějaká čísla, když ty si říkala o těch číslech něco, 3000 písniček. Velmi prestižní časopis, který už teda nevychází, který se jmenoval Cashbox, říká, zvuk je jednoduše, jak mám přeložit, gorgeous, jako úžasný, něco takového. Stejně jako melodie, stejně jako hlasy. Jo. A v roce 2024 Rolling Stone, že jo, známý magazín, to označil jako 104. z 200 největších country písní all time jako historie.
2: Já mám ještě takové bulvární informace. Že dokonce podle ní nazvali tu klonovanou ovečku Dolly, že to vzala s humorem a pak s humorem brala i to své upravování obličeje, ty plastiky. Říkala, no, musíte vydělávat hodně peněz, abyste vypadali levně. Byla vtipná.
0: To si řekl hezky. A pan Hojný z Radiožurnálu pro nás připravil ještě reportáž.
3: Dolly Parton se narodila v americkém Tennessee do široké, ale velmi chudé rodiny. Její hudební kariéra začala velmi brzy. V 6 letech se sama pokusila vyrobit si kytaru a tu skutečnou dostala v 8. O 2 roky později začala vystupovat v místních rádiích a pak ji pomohl nastartovat kariéru Johnny Cash. Písně si psala sama, ale trochu paradoxně jejím prvním velkým hitem byla předělávka The Last Thing on My Mind od Toma Paxtona. Největším hitem její kariéry se už v 70. letech stala dodnes velmi známá Jolene. Během jednoho sezení napsala kromě Jolene ještě další píseň. S tou se ale neproslavila Dolly Parton, ale někdo jiný. Samotná Dolly Parton uznala, že Whitney Houston naspívala její píseň I Will Always Love You lépe než ona samotná. Dolly Parton se ale objevila také ve filmu. Její první rolí byla sekretářka ve snímku Od 9 k 5, kde si zahrála po boku Jane Fondové nebo Lily Tomlinové. Kromě působení v hudebním průmyslu se také proslavila jako filantropka. Svým vystupováním, včetně předělávkové písně Vaccine, například podpořila očkování proti COVID-19. Sponzorovala ale také veřejné knihovny nebo boj proti HIV. Václav Hojný, Radiožurnál.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: U mikrofonu usedne šéfdirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron. Jak se z desítek výrazných hudebních osobností rodí společná představa o výsledném zvuku? Na čem dnes stojí autorita dirigentky, pokud nemá vycházet z příkazů a křiku? A co se po dvou sezonách v čele orchestru dozvěděla o hudebnících, publiku i sama o sobě? I o tom bude řeč s Alenou Hron.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Datové schránky budou od zítřka na nové doméně gov.cz. Uživatelé by si měli ověřit svá hesla. Dozorčí rada Českých drah se bude zabývat generálním ředitelem dopravce Michalem Krapincem, který vrátil bezpečnostní prověrku. Dnes má být oblačno, až zataženo, místy polojasno, zejména na severu občasný déšť, teploty kolem 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Sněmovna v úterý večer přerušila opětovné projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům po vetu prezidenta Petra Pavla. Vrátí se k ní dnes ráno. Ke slovu se zatím dostal jen předseda klubu opoziční TOP 09 Jan Jakob, který na poslance naléhal, aby předlohu zamítli. Své vystoupení Jakob nedokončil. Vládní tábor prezidentovo veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Očekává se, že se tak stane dnes odpoledne. Od zítřka budou datové schránky fungovat jen na nové stránce datovka.gov.cz. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Doména gov.cz má podle Digitální informační agentury zlepšit orientaci lidí a také snížit riziko podvodných webů. Lidé totiž díky ní snadno rozpoznají, že jde o skutečnou stránku státního úřadu. Podle Ondřeje Menouška z Digitální informační agentury se přístup pro uživatelé do datových schránek nemění. Pokud ale mají heslo uložené ve svém prohlížeči, budou ho muset na nové doméně znovu zadat.
2: Před samotným přihlášením doporučujeme, aby si zkontrolovali přihlašovací údaje, případně využili lepší a bezpečnější způsob přihlašování přes identitu občana.
0: Stát začal s přesunem na novou doménu datových schránek na konci června a podle Digitální informační agentury už ji používá skoro 20% uživatelů. Dozorčí rada Českých drah se dnes bude zabývat případem generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince, který nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD prověrku předpokládali podmínky výběrového řízení, které Krapinec v roce 2022 vyhrál. Krapinec ale argumentuje, že prověrku pro výkon funkce nepotřebuje. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Generálnímu řediteli Českých drah zákon ani jiný interní předpis neukládá povinnost disponovat bezpečnostní prověrkou na stupeň důvěrné. Obecně má společnost dostatek zaměstnanců na všech úrovních řízení, kteří disponují bezpečnostní prověrkou na odpovídající úrovni.
0: Prověrku můžou potřebovat někteří zaměstnanci nebo členové managementu, například kvůli případnému převozu jaderného paliva nebo vojenským transportům. Agenti amerického úřadu pro migraci ACLA v červenci zadrželi téměř 50 tisíc lidí. To je nejvíc za jediný měsíc od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu v lednu loňského roku. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na vládní údaje. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Po vítězství 3-1 nad Ukrajinou si připsali do tabulky skupiny B třetí tříbodovou výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území i polojasno, v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky během odpoledne a večer se může na jihozápadě objevit bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty dnes 17 až 22, v jižní části území 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je hustý provoz až do omezení u D2, a to od sjezdu 178 Rosice. Kolona nejvíc brzdí kolem exitu 182 Popůvky kvůli uzavírce 23 před Kývalkou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře je kolona už za Novým Rokytníkem. Je to na 3/4 hodiny do nového omezení u Hřbitova. Z druhé strany je zdržení o něco kratší. A silnice 20 Plzeňka Karlovy Vary v Bezvěrově je uzavřena kvůli požáru. Jede se tam mezi Únišovem a Toužimí přes Štědrou. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Slovo má zpět Ranní dvojka.
4: No ale
5: 8 hodin 5 minut, u nás se začalo tady snídat, což je trošku problém ale pro Jana Svatoše, ale budeš na to mít čas. Honzo, vem si prosím tě sluchátka, jestli tě mohu poprosit, protože ty jsi přišel s takovým tématem, které třeba člověka úplně nenapadne, že se tomu tak říká. Jo? Je to taková ta věc na fasádě, z které teče ta voda.
6: Taková strašidelná, ale.
5: Strašidelná. No. A to je chrlič. Nevím, jestli si vybavíš, Michal Kocáb natočil svoji solovou desku Povídali, že mu hráli. Myslím, že to bylo ještě před rokem 89. A tam se objevila písnička Chrlič, kde on zpívá Chrlič, že to je údělem mým. Co do mě dáš, to vychrlím. Jo. Poslechněte si, pustím jenom ukázku.

0: Jen z výšky čník je údělem mým.
1: Tak ale vidí, že Michal Kocáb má velice dobrý zrak a dobrý postřeh, protože to, je to přesně o tom, že to je hodně ve výšce a má to nějaké atributy, které jsou hodné pozornosti. A neznal jsem tu písničku. Děkuju za rozšíření obzoru.
0: Posnídej a pak něco vychylíme.

0: Chrliče bývají to poslední, čeho si na katedrálách a nejenom na budovách všimneme. Je to tak, jsou vysoko, jsou často v protisvětle a vlastně se špatně fotí. A právě na to často spoléhali kameníci, které do kamenných venkovních soch ukrývali, kteří ukrývali nejen tradiční démony a neřesti, ale i drobné vtípky nebo vulgární připomínky nezaplacené práce. A řeč dokonce dojde i na Darth Vadera z Hvězdných válek. Honza Svatoš je u nás, dobrý den Honzo, ještě jednou.
1: Dobré ráno.
0: Už 300 let jsem chrličem a chrličem zůstanu, zpíval Michal Kocáb. Připomeňme si, k čemu tedy vlastně chrlič slouží. Kromě toho, co do mě dáš, to vychrlím.
1: Teď jsem to chtěl říct, že Michal Kocáb to vlastně řekl skoro za nás, ale je pravda, že ono těch funkcí bylo několik. Na prvním místě byla ta praktická, a to je hlavně, že pochopitelně v těch středověkých, nebo na středověkých kostelích a katedrálách nebyly okapy, tak ten chrlič, vzhledem k tomu, že byl vystrčen co nejdál od zdi, a pokaždé ta jakákoliv socha měla uprostřed té hlavy díru, tak odváděla vodu, to byl ten primární, to byla ta primární funkce. A potom pochopitelně tady byla edukativní funkce, hlavně se vázala k těm, které byly vidět, protože do těch chrličů ty kameníci skutečně nějakým způsobem ukládali spíše takové děsivé, nehezké démony. Říkalo se to, co říkal Zdeněk Máler, že znázorňovali většinou neřesti a funkce toho byla taková, že oni zůstávali venku a nesměli do té katedrály, takže lidé měli i ten velký kontrast těch ctností, které byly v kostele, v tom křesťanském svatostánku a potom venku zůstávali ty neřesti. Jinak mimochodem někdo si dal tu práci, že spočítal, jaký kostel má nejvíce chrličů, kvůli tomu, že odvádí nejvíce vody a vlastně zjistilo se, že je to pravděpodobně Santiago de Compostela, protože se nachází na velmi deštivém místě. No a potom je ta třetí funkce, kterou objevujeme, bych řekl, až dnes, ta umělecká, kdy lidé chodí do kostelů, fotografují je, ale pokud opravdu chtějí vidět něco velmi neobvyklého, kam pozornost lidí běžně nemíří, tak se právě dívají, ať už teleobjektivy nebo zoomy, na ty chrliče, které jsou opravdu vysoko, ono se to špatně i fotí kvůli protisvětle a na to právě, jak jsme říkali v úvodu, spolíhali ti kameníci, že to ne vždycky bude vidět, ale dneska na to koukáme a je na co se dívat.
0: A ty jsi nějak naznačoval, že snad kameníci měli i smysl pro humor v tom úvodu?
1: Tak teď to budu popisovat slovy, já se na svůj facebookový profil jsem dal i nějaké obrázky, protože ta celá řada ať už chrličů nebo i různých románských ozdob, tympanonů, konzol, tak ta skutečně, když se to dneska poskládá, tak je to obrovská, tak je to nádherná sbírka kamenných vtipů doslova a do písmene. Je pravda, že třeba v Kong ve Francii je jeden z nejstarších, to je vlastně opatství románské, nejstarší kamenný vtip, kdy ten jeden mužík je vlastně v románském portálu a je vtěsnaný mezi dva kvádry a koukají mu jenom ruce a hlava vypadá, kdyby ho ty kameny vytlačily. To je věc, která, když ji vidíš, tak máš pocit, že to je dílo AI, ale díky tomu, že to sleduju dlouhou dobu, tak mohu potvrdit, že to vtip není. Je to opravdu kamenný vtip, ten starý už několik staletí.
2: Kameňák.
1: A potom pochopitelně třeba ve Freiburgu, v Breisgau, tak tam je chrlič, který míří postava chrliče, která míří svoji holou zadnici směrem na radnici. Jak jsme řekli, každý ten chrlič musí mít uprostřed buď to hlavy nebo něčeho jiného ten otvor na chrlení té vody a záleželo vždycky na umu toho kameníka, jestli to skutečně ponechal, jakože to je hlava, anebo s tím kreativně pracoval. A opravdu se objevují třeba i v Belgii, ale v tom Freiburgu nebo i třeba ve Florenci jsou kamenné chrliče, které skutečně, kdybychom to dneska, já jsem ani něco dávat na ten Facebook nemohl, protože už jsou to možná i vulgarizmy, ale naši předkové nic proti tomu pochopitelně, jedná se o příběh, kde se říká, že třeba jim nebyla vyplacena na gáže, takže celá řada těch různých kamen, těch chrličů má třeba obnažené všechno a směřuje to většinou třeba na dům, jak je to třeba ve Florenci, na dům nějakého radního, ze kterým si ty kameníci třeba i v renesanci vyřizovali účty, tam je dokonce i taková hlava vola, tak je to vysloveně vzkaz, kdybychom napsali na zeď radní je vůl. No a my můžeme zmínit, pokud nás poslouchají posluchači, zejména na Moravě, tak i v Čechách máme jednoho takového slavného nebo neslavného chrliče, nebo ozdobu kostela svatého Jakuba, tam je ten slavný anděl chtíčů, neboli Nehaniba, jak mu říkají v Brně, a to je obdobné, on se otáčí, druhou rukou si sahá na zadní část těla a z té vypadává pravděpodobně voda a je to zase namířeno směrem na střed města.
0: Počkej, říkal jsi v Čechách, myslel jsi na Moravě?
1: Na Moravě, jo. Na Moravě, pozor, já jsem řekl v Čechách, pozor, vlastně, v Česku.
3: V Brně.
1: Pozor, ano. A tak Brno bude rádo, že to zmiňuji, protože to je věc, která je pochopitelně velmi známa.
0: No a teď jsem se chtěl ještě dostat těm Hvězdným válkám, to si taky připravil tu otázku, a to je, Regina mi mezi tím ukazuje ty jednotlivé chrliče a ty jsi našla. Ty jsi tam totiž předtím našla takového kosmonauta.
3: To jsou ty Jakubovi, to jsou ty Honcovi.
1: Kosmonaut je v Salamance. To je kostel, který je sice velmi starý, ale v roce 1991 byla dělaná rekonstrukce. Ten kameník, který opravoval ta středověká díla, tak měl od radních povoleno tam dát jednoho svého, který bude reprezentovat moderní dobu. A on v tom roce 1991 vybral právě kosmonauta jakožto symbol lidského poznání. Umístil to, vysochal to. Takže když to neznáš, ten příběh, tak pochopitelně pro spoustu lidí je to důvod si myslet, že tady už prostě byli ufoni nebo marťani nebo kosmonauti v tom středověku, ale není to tak, je to 91. rok minulého století, takže to je, dá se říct, současnost. Obdobně třeba ve Skotsku je kostel, kde je vysochán vetřelec, obdobně opravdu jako kamenný chrlič, já se teďka nespomenu na to město, když mi dáte chviličku, tak ho možná pejzly. Je to opatství pejzly a tam najdeš chrliče vlastně ve tvaru.
0: My tam totiž běžně jezdíme do pejzly, víš, tak děkujem, že
1: tak jsem si říkal, že právě, kdyby. No ale tak vetřelce znáš, Skotova, je to vlastně taky věc, na kterou koukáš nevěřícně. No a pochopitelně ten Darth Vader, který jsem dával na té fotografii, tak to je katedrála ve Washingtonu, šestá největší na světě, tak tam už je to vysloveně dílo moderního století a je to inspirace jasně Lukasovou hexalogií.
0: Ano.
1: Jsou to Hvězdné války, tak je to vlastně moderní věc. Tak i tohle je překvapení na cestě, které člověk může zažít, pokud se dívá na tu katedrálu. V tom Washingtonu to čekáš, je to Amerika, ale v té Salamance je obrovské množství lidí, které to berou jako prostě vzkaz budoucna z minulosti.
0: No a já to uzavřu toho kosmonauta a tím uzavřu i tento rozhovor. Byť je to tedy obrazový věm, ale pro naše posluchače, když byste si to našli na Facebooku Honzy, a proč mě to zaujalo? Regino, podívej se ještě na toho kosmonauta. A já ti ukážu fotku z roku 1963, kdy vznikl film Ikarie XB1.
1: Mm-hmm. Ten český sci-fi, že jo?
0: Že to je on.
3: To je on.
0: To je normálně on. On má... To je...
3: Takový ty rourovatý nohy.
0: Ano, ano, ale i ta přilba specifická. Ano. To není Gagarin, jo?
1: No, to je krásná. Ten Ikaria XB1 je velmi slavný a nádherný film, jenom i důkaz toho, jak naše kinematografie byla vyspělá.
0: Hlavně Jindřich Polák byl tak genius.
1: Pochopitelně. Já jsem si vzpomněl ještě v tom pejzli, že vedle, je tam takový příklad toho něco mezi, že to není nové, je to staré, ale lidi tomu dají novou podobu. Tam je ještě drak, který pojídá zmrzlinu, ale vzniklo to tak, že oni mu přerazili tu druhou část té kosti, je tam i uražený ocas a on vypadá, jak kdyby lízal dva kopečky v kornoutu. Že všichni říkají, že to je drak, který pojídá zmrzlinu, i když je to tentokrát opravdu středověké dílo, ale on ohlodává kost, ale jenom tou destrukcí. Vzniklo oblíbené mezi dětmi. Takže pejzly i tohle vedle toho vetřelce, tam jsou dva v jednom.
0: A my jak to tam jezdíme, Jakub, až pojedeme příště do pejzly, prostě ostříhej si pejzy.
1: To máte příští víkend.
0: Tak děkujem, to byl Jan Svatoš.
1: Naslyšenou.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: 8 hodin 24 minuty, říkám vám to často a použiju to i teď, tento obrat, uteklo to jako voda a je konec, 8 hodin 24. No, už máme jenom jednu písničku, je to taková ta největší klasika, vždycky, když jsem někde na nějaké akci, kde zpívá Monika Absolonová, tak ji dává na závěr, je vám asi jasné, co to bude. A ten zdvih melodický a následně harmonický je tak výrazný, že se to vlastně hodí i jako finále toho dneška, kdy jsme zaspomínali na Bravíčko, 70 let Brava, a začali jsme velmi zvláštním úkolem, a to bylo uhodnout úkol ve Špeku.
2: A na tolik věcí zase nevyšel čas. Co budeme dělat?
1: Já nevím.
2: No, to už, já se, právě taky nevím.
1: Už se pomaličku připravujeme na Švestka Fest. V sobotu se uvidíme v Třebívlicích. Což je někde mezi Mostem a Litoměřicemi, když byste jeli tedy vlakem po Švestkové dráze, což vám doporučuji. V Třebívlicích vystoupíte, užijete si krásnou hudbu, třeba Michala Prokopa, Richarda Millera. A než Michal Prokop skončí a Richard Miller si to postaví, tak tam budeme my.
2: My už máme zbaleno, Švestky jsem vám koupila, doufám, že je poctivě uchováváte, máte zbalené a můžeme vyrazit.
1: A napsala nám ještě Jana, Honzo, že na Staroměstské věži sahá mnich jeptišce pod sukni. To se ví. Jo. Tam je. Když jsme mluvili tady o těch hrličích.
3: Staroměstské, Mostecké.
4: No.
1: Hele, tak jeden.
4: Na Svaté Barboře se podívejte taky na některé z hrličů.
1: Představte si, že...
4: Až lascivní.
1: Jo, asi bude nejlepší, nehoře. Možná v tom nejlepším skončit.
4: Určitě. Proto jsem přišel jenom na chvíli.
1: A teď něco pro naší královnu, protože Regina.
4: Wow.
1: To je. Dej si to. Jseš královna. Teď jseš naše královna.
2: Tak dík.
1: Loučí se ranní dvojka.
2: Ale zpívat nebudu.
1: Ne.
2: Hezky.

0: to takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
2: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Nehrotí tu situaci příliš?
1: Jak to vidí?
2: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
3: Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vybraná témata: schodek státního rozpočtu v příštím roce, prezidentské veto rozpočtové novely a rozvolnění pravidel zadlužování, Trumpovy sankce vůči Iránu, celní válka Spojených států s Kanadou a kryptoměny jako digitální zlato. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
3: Můžeme si dovolit deficit státního rozpočtu na příští rok blížící se 400 miliardám?
4: Můžeme si ho dovolit, ale pochopitelně daleko lepší z dlouhodobého hlediska by bylo, kdyby deficit byl nižší, pokud nyní bude, tak jak lze odhadovat, kolem 370-380 miliard korun, tak to není výsledek, který by odpovídal konsolidaci veřejných financí. Na stranu druhou to zatím není ani výsledek, který by nějakým způsobem výrazně zneklidňoval třeba ratingové agentury, protože ty ve svém nejnovějším posudku, který už zohledňuje i vlastně to, že přehlasuje sněmovna veto prezidenta, tak stále hodnotí české veřejné finance poměrně dobře a Česko patří ke zhruba polovině zemí Evropské unie, jimž se od 1.3.2020, což je začátek covidu, v Evropské unii nezhoršil rating. Takže jsme z tohohle hlediska v té lepší polovině stále, přes to všechno, co tady jsme si prožili od covidu přes válku na Ukrajině a její dopady v podobě energetické drahoty, inflační vlny a nyní i těch otřesů souvisejících s válkou v Perském zálivu. Takže veřejné finance České republiky nadále z hlediska ratingových agentů, což je to nejdůležitější hodnocení z hlediska věřitelů Česka, těch mezinárodních, tak obstávají, ale samozřejmě není to na jedničku, je to 3-3 minus.
3: Ptal jsem se i proto, že Babišová vláda vlastně slibovala pravý opak, snižování schodku státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí. Věříte, že s tím začne v roce 2028, jak teď slibuje?
4: Je to málo pravděpodobné, protože kromě ekonomického cyklu ekonomové také analyzují cykly politické, respektive berou na zřetel a moc dobře vědí a je to podloženo celou řadou studií i mezinárodních, že s těmi blížícími se volbami klesá ochota podstupovat nepopulární opatření, takže pokud už s konsolidací začít, tak spíše na začátku toho volebního cyklu, což tedy je v roce letošním, kdy naopak dochází tedy k opačnému vývoji, takže nečekám, že za této vlády dojde k nějaké zásadnější konsolidaci veřejných financí.
3: Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům, kterou prezident vetoval. Vy jste to vlastně konstatoval. Dá se tedy očekávat, že vládní koalice to veto přehlasuje?
4: Všichni s tím počítají. Počítají s tím, jak už jsem říkal, ratingové agentury, konkrétně agentura Fitch, která svůj posudek vydala a zohlednila právě to, že dojde k přehlasování ve svém hodnocení. Samozřejmě je to určitý biankošek, to rozvolnění rozpočtových pravidel. My uvidíme, jak s tímto širším manévrovacím prostorem vláda naloží. To je nyní ve hvězdách. Samozřejmě existují značná rizika, že s ním naloží tak, že tedy dále se bude fiskální disciplína uvolňovat a že tedy bude probíhat pravý opak

0: konsolidace.
1: Jde o čistý zadlužovací zákon. Vláda tím krade lidem v České republice lepší budoucnost. To prohlásil k novele předseda ODS Martin Kupka. Vy to vidíte jak?
0: To jsou politické výroky. Musíme si počkat, jak už jsem říkal, na to, jak vláda s tím širším manévrovacím prostorem naloží. A pokud takto opozice hovoří poměrně ostře, tak je třeba připomenout to, že měli 4 roky na to, aby ty veřejné finance dali do pořádku a stačil jeden zásah. Já po něm nevolám, jenom říkám, že by ty veřejné finance dosti napravil a volají po něm někteří ekonomové a dokonce i navrhovali i mezinárodní instituce, tuším Mezinárodní měnový fond, a to je zkrátka zrušení toho předchozího zrušení superhrubé mzdy, to znamená návrat ke zdanění zaměstnanců tak, jak bylo nastaveno ještě do konce roku 2020. Ostatně tehdy v té důvodové zprávě příslušné bylo to, že k tomu zrušení superhrubé mzdy takzvanému dochází pouze na 2 roky. No a nyní bychom měli při tomto zrušení toho předchozího zrušení, tedy kvůli obnovení, řekněme, toho zdanění na bázi superhrubé mzdy o nějakých 150 miliard korun každý rok navíc ve veřejných rozpočtech, a v podstatě bychom mohli konstatovat, že ten hlavní problém českých veřejných financí, tedy ten strukturální, jakýsi trvalý schodek, který vzniká bez ohledu na fázi ekonomického cyklu, je vyzmizíková nebo se pohybuje už v řádu třeba 10 miliard korun, což už je něco, co už v podstatě znamená v dnešní době i mezinárodně zdravé veřejné finance. To mohla udělat už ta vláda, řekněme Fialová, neučinila to, já tomu rozumím, je to nepopulární opatření zvedat lidem daně, daň ze mzdy.
1: Tam ale šlo spíš o to nerušit už to zdanění, které vlastně bylo. Takže ano, to byla ta chyba.
0: Přesně tak, nechtělo se jim do toho. Tuším, že i NERV tehdejší vlastně to navrhoval jako jednu z možností, ale prostě byla to posvátná kráva pro tu koalici a nechtěla vůbec hovořit o tom, že by se snad tohle zdanění na bázi superhrubé mzdy mělo obnovit.
1: Současná vláda se zaštiťuje třeba znovu zavedením EET, což má přinést, jak se ukazuje, podle odhadu nějakých 14 miliard korun do rozpočtu. Makroekonomové říkají, že jsou to drobné.
0: Jsou to drobné, tak jestliže jsem uvedl tady ten případ s tou superhrubou mzdou, která pokud by to zdanění na její bázi bylo obnoveno, by vynesla 150 miliard, tak to máte 10x víc, to jsme o řád jinde. Navíc těch 14 miliard z EET, to je sice odhad, který není pouze ministerstva financí, ale i nezávislých institucí, takže má validitu. Ale proti němu můžeme postavit třeba už jen to, k čemu došlo začátkem letošního roku, kdy vlastně vláda rozhodla, už tato vláda Babišova, převést ten poplatek za obnovitelné zdroje z firem a domácností na státní rozpočet, a to jí stojí, respektive to zvyšuje výdaje státního rozpočtu 17 miliard korun. Takže už tohle okamžitě schramstne ten potenciální, kdo ví, jestli vůbec takový bude výnos z té EET.
1: Dalším argumentem je očekávaný růst ekonomiky, ale ten se zatím odhaduje v příštím roce, tuším, kolem 2,3%.
0: Ano, my bychom potřebovali růst třeba kolem 5%, aby skutečně se věrohodně, kredibilně dalo tvrdit, že nás z toho zadlužení dostane ekonomický růst. Že tedy
1: je takový růst vůbec jako myslitelný v současné době? Představitelný?
0: Je to málo pravděpodobné. Žádná z institucí, žádný z analytiků relevantních institucí, ať už našich či zahraničních, s ničím takovým vůbec nepočítá. Ani ve výhledu do roku 2030, naopak ta rizika existují směrem dolů, to znamená spíše, že ten růst může být pod 2%, pokud se zhmotní zásadně dopady nějakého neblahého geopolitického dění. Stále není situace v Perském zálivu uklidněná, probíhá dále válka na Ukrajině, Rusko stupňuje svou hybridní válku vůči evropským zemím, takže v těchto podmínkách jaksi sázet na to, že by Česká republika rostla 5%, tak to je naprosto nereálné. To má pravděpodobnost třeba 1%.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že prezident Petr Pavel vetem novely rozpočtových zákonů nechrání veřejné finance, ale vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. To jsou její slova. Co si o tom myslíte?
0: Předchozí vláda určitě dělala chyby v tom, že jaksi celou řadu výdajů schovávala, to znamená, dnes už se těm veřejným financím nedá věřit. To je objektivní konstatování, to myslím konstatují i například třeba lidé nebo experti blízcí, ať už třeba poradně či jinak té současné opozici nebo dokonce Hradu. Na tom je dnes, řekněme, ekonomický konsenzus. Tato vláda vlastně to používá jako určitý argument, že ona už nebude nic schovávat, což je pravda, ale v rámci toho, že nebude nic schovávat, ona zase navyšuje ty výdaje a prohlubuje to manko více, než by odpovídalo jenom tomu odkrytí těm předtím schovávaných výdajů. Nevím, jestli si rozumíme. Jo, to se pohybuje, to byly desítky miliard, co se schovávaly nyní. Nyní ovšem, pokud by ten deficit byl třeba 380 miliard v příštím roce, tak to už je nárůst, řekněme, o 100-150 miliard oproti té trajektorii, která tady byla za té předchozí vlády. Takže to už není jenom o tom, že by se odkryl to, co se předtím schovávalo, jakkoliv já nepopírám a říkám, že to je konsenzus, že se skutečně něco schovávalo. Ale to spíš byly nakonec, řekněme, nižší desítky miliard korun.
1: Překročení hranice 3% schodku, čehož se obává například Národní rozpočtová rada, by znamenalo spuštění mechanismu na unijní úrovni?
0: Ano, Česká republika by mohla být podrobena tomu mechanismu kvůli nadměrným schodkům. Já pevně doufám, že i tato vláda to udrží pod těma 3%. Pevně doufám, to skutečně už by bylo výstražné znamení i pro ratingové agentury, jak jsem tady na začátku hovořil o tom, že ta mezinárodní scéna zatím není až tak zneklidněná. Pokud by to byla ona více než 3%, tak už si myslím, že by zneklidněna začínala být. To je jakási hranice psychologická, kdy už skutečně se začínají dívat věřitelé České republiky bedlivěji na to, co se děje. Pokud se to této vládě podaří udržet pod 3%, ten deficit veřejných financí k HDP, tak si myslím, že to bude výsledek, který sice nebude k potlesku, ale nebude to nic z toho, co by bylo možno označit za nějaký dluhový armagedon, jako o tom někdy hovoří opozice současná. Podívejme se na Poláky, ty mají deficit přes 6%. Podívejme se na okolní země, mají všechny vyšší ty deficity. Pokud to zůstane pod těma 3%, tak myslím si, že nejsou na místě řeči o rozvratu veřejných financí.
1: Zítra bude v Praze šéf Evropské rady Antonio Košta. Jednat prý chce zejména o unijním rozpočtu. S čím myslíte, že do Česka přijíždí?
0: Bude se snažit nějakým způsobem zjistit, jaká panuje nálada, jaké jsou priority České republiky, třeba co se týče právě toho rozpočtu Evropské unie. Vyšle zřejmě nějaký signál stran právě toho, co jsme zmiňovali, to znamená, že příliš vysoké schodky nejsou žádoucí a podpoří určitě myšlenku, že by Česká republika měla více přidat, co se týče třeba výdajů na zbrojení. Tam si myslím, že to je nyní jednoznačná priorita, která samozřejmě plyne nejen z určitého tlaku Američanů na to, Donalda Trumpa, ale i z té objektivní zkušenosti, jak už jsem říkal, Rusko stupňuje svou hybridní válku vůči evropským zemím a to samozřejmě se žádá vyšší výdaje na i třeba bezpečnost vnitřní, na lepší akceschopnost tváří v tvář kyberútokům a tak podobně.
1: Hostem je dnes ekonom Lukáš Kovanda.
2: Jak to vidí? Vladimír Kroc a jeho host Na dvojce.
1: Burzovní cena zemního plynu v Evropské unii je meziročně o takřka 100% výš. Proč?
0: Kvůli Perskému zálivu uzavřenému Hormuzskému průlivu, protože tím proudí nejen zhruba 20% ropy ze těch normálních podmínek, 20% celkových světových dodávek ropy, ale také podstatná část zemního plynu, a to zejména z Kataru do asijských zemí, do Indie, do Japonska, do Koreje, do Číny. A přestože tedy Asie je tím, kde je první na ráně, tak ona musí ten plyn, který nedostává z Kataru, hledat někde jinde, například ve Spojených státech. Nyní se tedy Evropa z Asie přetahují o plyn ze Spojených států, ten zkapalněný. A samozřejmě prodejci ve Spojených státech mohou šponovat svoji cenu. A pak ta cena, která se zvedá Asiatům nebo lidem v Asii, se zvedá i Evropanům. To se pak odráží v nárůstu cen na té nizozemské burze plynové, která je pak určující i pro ceny plynu pro české domácnosti a firmy. Takže skutečně pozorujeme to, že nyní jsou ceny plynu na této burze na dvojnásobku úrovně přesně před rokem.
1: A co to tedy udělá s cenami pro české firmy a domácnosti ve finále?
0: Ve finále je třeba říci ještě jednu věc, a to, že zásobníky, byť Česko není mezi těmi nejpostiženějšími, ale například v Nizozemsku nebo Německu, což jsou takové tradičně země, které jsou z hlediska právě zajišťování té plynové infrastruktury klíčové pro Evropu, tak ty jejich zásobníky jsou poloprázdné. Zima je za dveřmi, pokud by udeřily nějaké tuhé mrazy, tak toto skutečně může být problém, takže i to nyní zintenzivně určitou paniku nebo nervozitu, ne paniku, to je příliš silné slovo, nervozitu na tom trhu s plynem v Evropě, nesnad, že by plyn nebyl, to se nestane, ale může to vést k citelnému růstu té burzovní ceny a pak samozřejmě záleží, jak s tím obchodníci, kteří tady prodávají plyn v České republice domácnostem a firmám, naloží. Oni ty obchodníci mají zásoby ještě nakoupené za levnější ceny, takže zatím to není problém, ale určitě, pokud někdo teď zvažuje třeba zda fixovat, nefixovat mezi českými domácnostmi třeba na jeden rok, není chyba, protože ono zase ve výhledu vidíme, že ti obchodníci stále počítají, že ty ceny klesnou, že se ta situace v Perském zálivu prostě uklidní. To se může stát, nemusí. Kdyby se to stalo, tak samozřejmě to uklidnění by přineslo propad cen v horizontu třeba 2 let určitě, takže zase není třeba fixovat podle mě na 2-3 roky, ale na ten jeden rok si myslím, že to nyní může dávat velký smysl.
1: Teherán označil nové americké sankce zavedené v pondělí za ekonomický terorismus a zločin proti lidskosti. Jak úspěšná je Trumpova politika sankcí vůči Íránu?
0: Ona obecně politika sankcí je, řekněme, taková nejednoznačná z hlediska svého úspěchu, protože na Irán jsou uplatňovány sankce ze strany Spojených států od roku 1979, to tamní vlastně iránské revoluce, která smetla šáha, a pro Spojené státy to byl tvrdý úder. Nicméně Irán se nikdy Spojeným státům nepodvolil, takže otázka je, zda to tyto sankce, které skutečně samozřejmě jsou ještě vlastně tvrdší než to, co tady bylo v těch uplynulých už takřka 50 letech, tak zda něco zásadního zmůžou. Oni také mají charakter těch sekundárních sankcí, to znamená, oni to nejsou už jen sankce na Irán samotný, ale také na všechny země, obchodní partnery, firmy, které s Iránem nějakým způsobem například obchodují. To znamená, zmiňuje americká administrativa, firmy, subjekty, dokonce jednotlivce ve Spojených arabských emirátech, v Malajzii, v Singapuru, ale dokonce třeba ve Švýcarsku. A samozřejmě se počítá mezi to i ten trojlístek Indie, Rusko, Čína. Ale je velká otázka, zda si Spojené státy jako lajsnou, když to řeknu lidově, jít proti Číně. Protože Čína odebírá 90% iránské ropy, takže pokud by měly ty sankce skutečně fungovat, tak to nejsou už jen sankce na Irán, to jsou sankce na Čínu. A to už je úplně jiná liga. Takže možná, že ten Irán sází na to, že vlastně nakonec toho zase nic nebude a Donald Trump skončí u svých hrozeb, tak jako v předchozích případech.
1: Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi prohlásil, že se americký prezident pouze snaží odvrátit pozornost od ekonomické krize ve své zemi. Nemá svým způsobem pravdu?
0: Pokud myslí třeba ceny pohonných hmot, tak to skutečně je věc, kterou mohou Američané považovat za krizovou. protože ta rozladěnost z těch tam nezvykle vysokých cen samozřejmě se přelévá i do politických preferencí a Donald Trump tady je chycen v pasti, kdy zahájil společně s Izraelem válku v Iránu, ale vlastně předpokládal, že to bude, řekněme, nějaká jednodenní, párdenní záležitost, což samozřejmě se ukázalo jako zcela lichá představa a stále tady je ta možnost, že nakonec odejde Washington spíše jako poražený, pokud by například Irán dokázal trvale vybírat mýto v Hormuzském průlivu, no tak to je něco, co tady před tou válkou nebylo. A Iránci je toho moc dobře vědomí, ví, jaký tlak ty vysoké ceny pohonných hmot vytváří vnitropoliticky na Trumpa a na republikány a v podstatě čas hraje v jeho prospěch. Ale zase, že by samozřejmě Spojené státy byly v krizi, ve které iránská ekonomika, to ani náhodou. Ale když se zaměříme na právě třeba pohonné hmoty, tak prostě Američané jsou zvyklí jezdit velmi, velmi, velmi levně. Jezdí i třeba 100 metrů si na nákup do obchodu, to všichni víme. Takže to je něco, s čím se směřují velmi těžce.
1: A proč se tady vystupňovala celní válka mezi Ottawou a Washingtonem? Nedávalo by větší smysl, kdyby tak sobě si blízké země naopak úzce spolupracovaly?
0: Dávalo, ale toto je, řekněme, jakási Trumpova politika, v níž těžko hledat jakoby logiku ekonomickou. Ta obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou skutečně vede spíše a povede ke zdražování zboží pro samé Američany, tak jako předchozí celní eskapády Donalda Trumpa. A Kanada nyní poměrně tedy asertivně vzdoruje a oplácí ve stylu oko za oko, zub za zub, takže uvidíme, kam až vlastně tato spirála povede. Poškozeni budou občané obou těch zemí, ale tady je ještě zajímavé to, že Donald Trump vytáhl vlastně, aby opodstatnil legislativně ten svůj úder celní na Kanadu, vytáhl starý paragraf 338 celního zákoníku z roku 1930, z doby tedy velké hospodářské krize a nástupu vrcholného protekcionismu. A tento starý zákon, co je starý paragraf, v podstatě 100 let nepoužitý, který umožňuje prezidentovi uvalovat až 50% clo na zemi, která údajně tedy diskriminuje Spojené státy obchodně, tak použil, může ale použít i proti Evropské unii. To pozor, to právě je možnost, že na Kanadě si svým způsobem testuje, zdá mu ten paragraf, to jeho použití neschodí zase nějaký soud ze stolu, jako se to stalo začátkem letošního roku, kdy mu nejvyšší soud americký zneplatnil ta takzvaná reciproční cla. A pokud to projde, tak je možnost, že uplatní ta až 50% cla také na dovoz Evropské unie, což by pak bolelo už i Českou republiku.
1: Kanadská energie pohání jejich průmysl, pohání jejich auta, vytápí jejich domovy, náš uran způsobuje nebo zásobuje jejich armádu. Kanadská hnojiva obohacují jejich plodiny, náš hliník a klíčové minerály udržují jejich ekonomiku v chodu. To napsal v komentáři pro kanadský deník Toronto Star sloupkař Martin Rick Cohn, citoval v článku na Seznam zprávy Edward Freisler. Zdá se, že i pro USA to tedy musí být nepříjemné, pokud Kanada zavede odvetná opatření.
0: Ano, ty dvě země jsou skutečně provázány velmi těsně. Ten obrat do jejich vzájemného obchodu činí takřka 900 miliard dolarů ročně. To znamená, já se nedomývám, že je dlouhodobě ekonomicky udržitelné. Samozřejmě je to nesmyslné od počátku, ale po nějakou dobu samozřejmě lze ekonomický nesmysl udržovat. Ale nedává zkrátka toto žádný smysl. Inflace, chudnutí, horší ekonomický růst na obou stranách, tedy té hranice kanadsko-americké, prostě z tohohle vzejde akorát. A není k tomu více co říci, než že prostě toto je čirý nerozum.
1: v poslední minutě našeho rozhovoru, čím to, že rychleji teď roste cena takzvaného digitálního zlata než toho skutečného, mám na mysli samozřejmě kryptoměny.
0: Opět zatím hledejme Donalda Trumpa, který zadlužuje Spojené státy a nyní už musí jeho ministr financí Scott Bessent postupovat takové kroky, jakože si dokonce Spojené státy za své vlastní peníze, za svůj vlastní nový dluh nakupují dluh. Starý, dlouhodobý, což samozřejmě zneklidňuje všechny držitele dolarů, protože to znamená, že opravdu zadlužení Spojených států je velmi tíživé a nakonec nebude zřejmě rozpouštěno nějak jinak než inflačně znehodnocením dolaru a investoři hledají útočiště před takovým znehodnocováním a tradičně je nalézají ve zlatu. Takové útočiště ale celkem nově také třeba v Bitcoinu, v klíčové, nejstarší, nejrozšířenější kryptoměně a vlastně ten Bitcoin je rozkolísanější zároveň než zlato, takže prostě tam vidíme dříve rychleji to narůstající obavu z toho, že Spojené státy nyní pod Trumpem a dále neukočírují svůj dluh. Na zlatu to vidíme také, ale jenom částečně to roste méně než Bitcoin.
1: Vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Děkuji za rozhovor a co vám daří, mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezky den, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Devět hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Požár 4 rodinných domů likvidují hasiči v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Islandské referendum o přístupových jednáních s Evropskou unií bude podle průzkumů velmi těsné. Dopoledne bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, zejména na severu, ale občasný déšť, teploty kolem 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. 4 rodinné domy hořely v noci v Bezvěrově na severním Plzeňsku. Požár v řadové zástavbě vypukl před 2 hodinou raní v půdním prostoru jednoho z objektů a pravděpodobně kvůli chybějícím protipožárním příčkám se rychle rozšířil na sousední domy. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
5: Od nočních hodin zasahujeme v Bezvěrově u požáru 4 řadových domů. Byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. 7 osob jsme evakuovali a 2 zraněné osoby skončily v péči zdravotnické záchranné služby. Škoda je předběžně vyčíslena na 18 milionů korun a uchráněné hodnoty dosahují 10 milionů korun.
3: Soud se dnes bude znovu zabývat sporem mezi hnutím SPD a ministerstvem vnitra kvůli zprávě o extremismu za 2. půlku roku 2022. SPD vadí, že ho do ní rezort zařadil. Žalobu podalo hnutí i kvůli zprávám za další roky. Soudy zatím pravomocně rozhodly o zprávě za rok 2020 a dali za pravdu SPD. Dnešní jednání pokračuje poté, co ho před měsícem soudce odročil. Ministerstvo má teď doplnit, proč vyhodnotilo aktivity a vyjádření SPD za předsudečně nenávistné. Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu. Oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které působí v Polsku. Nejméně 7 lidí, včetně 6 Číňanů, zahynulo při požáru v plynárenském závodě v Amurské oblasti na východě Ruska. Lékaři ošetřili přes 150 zraněných, skoro 40 lidí zůstávají v nemocnici. Informovali o tom agentury TASS a Reuters. Hasičům se už plameny podařilo uhasit. Na místě se stále pátrá po pohřešovaných, včetně 9 čínských občanů. Požár vypukl včera. Jeho příčinu agentury neuvedly. Podle gubernátora oblasti Vasilie Orlova obyvatelům nehrozí ekologické nebezpečí. Mezi Islanďany podle posledního průzkumu velmi těsně převládá názor, že by země měla pokračovat v přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Vyplývá to z nového průzkumu pro islandský zpravodajský server Vizir. Pro pokračování rozhovoru podle něj bude hlasovat přes 51% voličů.
6: Pravděpodobně poslední z průzkumu před sobotním referendem potvrzuje data z předchozích měsíců, podle kterých mají zastánci pokračování rozhovoru s Evropskou unií velmi těsný náskok. Rozdíl je ale na úrovni statistické chyby a stále v zemi existuje skupina asi 8% nerozhodnutých voličů. Islanďané budou v neděli v hlasování rozhodovat, zda má vláda obnovit 13 let zastavené přístupové rozhovory s Evropskou unií. Pokud návrh schválí, bude vláda mít mandát vyjednat podmínky případného vstupu do 27. O něm pak budou mít Islanďané opět možnost hlasovat. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo v jeho západním polovině území polojasno a na severu by se mohl občas vyskytnout déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka. Postupně ale budou srážky ubývat a také bude ubývat oblačnost. Teploty 17 až 22, v jižní části území až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
4: Doprava.
3: Na D1 před Brnem směrem z Prahy se brzdí až do zastavení kolem exitu 182 Popůvky. Je tam silný provoz kvůli uzavírce silnice 23 před Kývalkou. Od Rosic tak všichni musí na dálnici. Na tahu 35 Svitavy Mohelnice u Studené Loučky havarovala dvě osobní auta. Provoz je tam úplně zastavený. Čekejte v místě kolony. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary zůstává v Bezvěrově uzavřená. Nad ránem tam hořely 4 domy. Objížďka mezi Úněšovem a Toužimí vede přes Štědrou a je dobře průjezdná. A příjezd do Trutnova silnicí 37 z Jaroměře je ucpaný od nového Rokytníku. Kolona je zhruba na hodinu k Trutnovskému hřbitovu. Tam ode dneška opravují vozovku a jezdí se Kyvadlově. Přeji vám šťastnou cestu. U mikrofonu už je Patricie Strouhalová a Jirka Holoubek, začínají Dva na dvojce.
8: Dobrý den, místo pozdravení bychom dnes mohli zaštěkat.
9: Neuděláme to, ale
8: hned to vysvětlíme. V České republice žije totiž něco přes 2 miliony psů, alespoň jednoho psa má u nás tedy téměř polovina domácností a oba dva právě do téhle skupiny patříme.
9: My si o psech budeme dnes povídat a je k tomu dobrý důvod, který za chvíli odtajníme. Mohu také prozradit, že Patricie už tento den se svým psem oslavila drobnou radostí, ale musím říct, že tím štěkáním na začátku, které se tady nakonec nerealizovalo, si mě trochu vyděsila.
8: No, u vás běhá po zahradě, jak vím, tibetský teriér, u nás je to australský ovčák a nemůžeme si samozřejmě nechat ujít příležitost popovídat si o psech i s vámi, když právě dnes, tedy 26. srpna, je jejich mezinárodní den.
9: Za chvíli tedy o psech daleko víc a to věříme i s vaším přispěním. Hezké dopoledne.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Lucie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: Pes a já, to je náš pracovní titulek, to je nadpis našeho dnešního dopoledního setkání a už před chvílí jsme naznačili, že to dnes bude obsah právě proto, že je 26. srpna. On je totiž Mezinárodní den psů a ačkoliv se tak často nejrůznějších mezinárodních dní v našem dopoledním vysílání jaksi nedotýkáme, protože každý den je Mezinárodní den něčeho nebo někoho, tak tohle jsme si prostě nemohli nechat ujít. Už jenom proto, že se říká, že Češi, kromě toho, že jsou národem houbařů, tohle to zase nic moc nebude, jsou národem pejskařů.
3: Pejskařů, no on je to ale vlastně ku podivu docela mladý svátek. Teprve v roce 2004 se o jeho vyhlášení zasloužila americká kynoložka Colleen Page, která dlouhodobě bojuje za práva zvířat a je uznávanou odbornicí na chov domácích zvířat. No a proč 26. srpen datum zvolila podle toho, kdy jako desetiletá dostala svého prvního psa?
2: To je krásné, roztomilé, což k psům samozřejmě patří. My nepochybujeme o tom, že těch vašich zpráv bude dnes veliké množství, protože pro mnoho lidí je skutečně jejich pes nevyčerpatelné téma k hovoru. Ono stačí, a každý pejskař to zná, když se třeba dva úplně neznámí pejskaři potkají, jejich psi se začnou očuchávat, teď začnou řešit, a co ten štěká, kouše, něco, je to fena nebo pejsa, a už to jede.
3: Je to holka nebo kluk? No, tak samozřejmě, pokud byste chtěli už teď nám napsat svoje zkušenosti, zážitky, vzpomínky, tak a rady samozřejmě, bereme je taky, tak nám můžete psát na dvojka@rozhlas.cz.
2: Mě k tomu ještě napadá, že sem tam potkám někoho, kdo říká, že se nemůže seznámit tu s mužem, tu s dámou, říká, nikoho nepotkávám a asi to nikdy není člověk, který by měl psa. Právě proto, že když není o čem hovořit, anebo případně když nevíme, jak někoho oslovit, tak pes je prostě úplně ideální způsob. Vybereš nějakou hezkou pejskařku, no a hned je téma k rozhovoru.
3: A taky musíš mít hezkýho psa.
2: Musíš mít hezký, což je možná důležitější, než být sám hezký. Když máš jako krásnýho psa, ano, říká se takový jako přízemní, takový školní humor, slečno, dobrý den, vy máte hezkého pejska, mohu si vás pohladit, že jo, to už si určitě slyšela. Tak.
3: Ne, neslyšela.
2: Tak ten hezký pes je důležitý. Pište nám tedy, čím je pro vás pes, jak jste ke svému pejskovi přišli a jak o tom mluvila Patricie, cokoliv vás k vašim pejskům napadne, to si rádi přečteme a podělíme se o to i s dalšími posluchači. Naše kontakty?
3: Naše kontakty dvojka@rozhlas.cz a případně můžete posílat SMSky 702 222 220. A propos, ten váš teriér je hezký?
2: Náš teriér je krasavice. Zvlášť, když je ostříhaná.

0: Psi mají dnes svůj mezinárodní den a proto jsme se rozhodli si o nich popovídat, protože není pochyb o tom, že i mezi vámi, tedy našimi posluchači, je mnoho majitelů, hrdých a spokojených a šťastných majitelů psů. Patricie se mě před chvílí ptala na to, jak se jmenuje ta naše tibetská teriérka. To je taky disciplína, veď, vymyslet jméno pro psa.
1: Jméno, no.
0: To je jak pro dítě, je to těžké.
1: Je to těžké a nevím, náš pes třeba se jmenuje Duck, úplně obyčejně, D a K. A když se mě někdo zeptal, jak se jmenuje ten váš pejsek, říkám Duck, jo, Dagu, tak jsem říkala, ne, to není Douglas, ale teď už jsem rezignovala.
0: Já si tady přiznám, že já bych taky šel touhle cestou, Dagu, bych mu říkal, no.
1: Indy, na to jste přišli jak?
0: Indy, no to je jednoduché, ona se jmenuje samozřejmě nějak jinak, podle rodokmenů, což já si nepamatuju, ale jmenuje se Indy, protože je to z Indiana Jonese samozřejmě, kterému se říkalo Indy, ale, a znalci vědí, že Indiana Jones dostal svoje jméno nebo přezdívku Indy podle jejich psa, podle psa, kterého měli u Jonesů doma, když Indy byl malý, a to byl právě Indy v jeho případě, ale tuším, to byl pes, v našem případě je to tedy Fena.
1: No, Pavel už nám píše, právě jsem se s pejskovou vrátil z očkování, no nevím, jestli je to nejlepší dárek, ale jako bonus má tu registraci do České registru, ale jo, až se vyspí, tak dostane i nějaký ten svůj pamlsek a slibuju, že ji nebudu užírat. Mějte se a smějte se.
0: Už teď je tady mnoho zpráv, další z SMSky, která je velmi stručná, ale vystihuje asi mnohé z toho, co člověk cítí a o čem přemýšlí, když má psa, protože Hanka napsala. Děkujeme v rámci toho Mezinárodního dne psů. Děkujeme za bezpodmínečnou lásku, zasloužíte si svátek. Všechno nejlepší, pejskové.
1: No, my jsme se rozhodli, jak píše Petr, pořídit si pejska. Máme knírače malého bílého, docela mě překvapilo, že hodně lidí netušilo, že je i bílý. A je to náš Kuba.
0: I o tom můžete napsat, jestli jste třeba ve fázi, že jste psa nikdy neměli, ale přemýšlíte o tom. Rozhodujete se, jestli si psa pořídit, protože každý, kdo o tom přemýšlí, tak si samozřejmě uvědomuje, že pořízení toho psa znamená také mnoho povinností, mnoho starostí.
1: Mnohdy závazek na mnoho let.
0: Což je jedna věc. A ještě horší, než vybrat jméno pro psa, je vyřešit, jakého psa vlastně chci, jaké plemeno vybrat, jak se v tom zorientovat, jak zvolit nakonec. Mm-hmm. Když jste vybírali vašeho Daka.
1: No, u nás to bylo velmi
0: jednoduché.
1: Jakou cestou
0: se ubírali ty myšlenky?
1: Velmi jednoduché, protože já jsem vyrůstala v rodině, kde jsme s rodiči měli vždycky jezevčice, takže to bylo Cilka 1 až 7. Pak jsme si pořídili druhou, takže to byla Cilka a Barbucha, takže teď už je to Barbucha 1, 2, 3. A když jsme s mým mužem založili svou vlastní novou rodinu, takže si pořídíme psa, tak samozřejmě to byla jezevčice. A když zemřela, tak jsme měli tu druhou a teď jsme zvažovali, jakého psa k ní, a můj muž řekl, já už nechci malého psa při své výšce skoro 2 metrů, chci většího, takže u nás to bylo jasné, že ten další přírůstek do rodiny musí být velký pes.
0: Těšíme se na vaše zprávy. Za chvíli si budeme povídat o psech, kteří pomáhají, protože naším hostem bude ředitelka a vedoucí výcviku organizace Help Pes, která pomáhá lidem s nejrůznějšími druhy handicapů právě prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních psů.
2: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.
4: Pokým krásně svítá.

0: Je Mezinárodní den psů, mladý to svátek, jak jsme o tom mluvili, je s námi teprve od roku 2004 a povídáme si proto o psech a přišla nám zpráva i od Jirky, která končí větou, je mi jasné, že tohle se vám nehodí, tak to nezveřejníte. No Jirko, není k tomu důvod to nezveřejnit, protože pochopitelně, víme, nejsme děti, nejsme naivní, jsme dospělí lidé, víme, že ne každý je nadšený pro psy a ne každý musí mít doma psy. Jirka totiž píše, já tady psy nemusím, nevím, jestli jim nějak smrt tím, ale už několikrát mě bezdůvodně psi napadli. Několikrát to bylo při jízdě na kole. Tak to je jasné, že člověk si potom ten vztah úplně nevypěstuje.
1: To je jasné, no my teď máme na telefonu Zuzanu Daušovou, což je ředitelka vedoucí výcviku organizace Help Pes. Pěkně vás vítáme, dobrý den.
2: Dobrý den, krásné ráno.
1: Ještě než navážeme na to, co nám napsal posluchač Jirka, tak musíme se zeptat nejdřív, co je pro vás pes, čím je pro vás. Jak si vlastně ten vztah k těm zvířatům, konkrétně ke psům, třeba už od dětství definujete?
2: Přesně tak, já už jsem měla od dětství, ač jsem nebyla z pejskařské rodiny, spíš z umělecké rodiny, tak jsem měla ten vztah od dětství. Ve 13 jsem měla prvního psa, od té doby jsem nebyla nikdy bez psů, takže psi pro mě znamenají můj život.
0: Stručně, jasně, výstižně. Zuzano, povězte, vy jste slyšela tu SMSku, kterou jsem před chvílí četl od Jirky. Nevím, jestli jim nějak smrdím, je tady napsáno, už několikrát mě bezdůvodně napadli, hlavně tedy na kole. Je problém v tom člověku, nebo v těch psech, nebo měl Jirka prostě smůlu?
2: Já si nemyslím, že je problém v Jirkovi. Já si myslím, že je problém v lidech, který mají nevychovaný psy.
1: Mm-hmm. No a jak
2: protože když ten pes je pod kontrolou a je zvládnutý, tak se nemůže stávat, že napadá lidi na kolech, lidi na koloběžkách, lidi běhající. Prostě když vím, že mám takovýho psa, který k tomu má tendenci, což třeba mnoho mladých psů má, protože je to rychlej pohyb a oni to chtějí následovat, chtějí to pronásledovat, což je celkem pochopitelný, no tak prostě takový psa musí mít na vodítku.
1: No a jak?
2: Průjdel, mezi pejskařema je spousta lidí, kteří jsou naprosto nevychovaní, myslí si, že jim a jejich psovi patří celý svět a pak se diví, že jsou lidi, kteří psi nemusí a vadí jim třeba, i když na ně ten pes jenom skočí, protože si chce hrát. Ale toho člověka, ten člověk je slušně oblečený a vůbec ho nezajímá, že bude oslintanej, chlupatej, poskákanej, prostě nechce kontakt se psem. Tak přeci já to musím respektovat, ty ostatní lidi musím respektovat, to samý je to jiný psi. Dneska je běžný, že pes je puštěnej a už zálky, on nic nedělá, ale můj pes může mít problém, můj pes může dělat, můj pes může se bát, může být nemocný, může být po úraze, že prostě lidi dneska jako málo mají vůči sobě vzájemný respekt a to platí obecně pejskaři, nepejskaři.
1: Mm-hmm. Jak moc vlastně je daná povaha psa a do jaké míry ji právě tím naším správným vedením a správnou výchovou můžeme ovlivnit?
2: Ono se říká, že pes je obrazem svýho pána, což je do určitý míry pravda. Nicméně ten pes má něco daný geneticky. Proto se ty psi chovají, proto se vybírají určitý jedinci do chovu, takže to, co má daný geneticky, tak se nedá příliš ovlivnit. Mm-hmm. Jo, ale záleží samozřejmě na tom, aby ty lidi nad tím štěňatem už pracovali od malinka, aby ho správně socializovali. Socializace není to, že jdu do parku nebo do nějaký psí školičky a tam ho nechám běhat se štěňátkama. Socializace je to, že toho psa seznámím s co nejvíce možným druhama prostředí, povrchů, dopravy. To je socializace.
0: Důležitá slova od Zuzany Daušové, ředitelky a vedoucí výcviku organizace Help Pes. Zuzano, povězte úplně upřímně, vy jste profesionál, ale přeci jenom máte některé psy raději než jiné?
2: Určitě jo. Určitě se nedá říct, že všechny psy mám ráda stejně. Mám oblíbený plemena, mám méně oblíbený plemena, ale rozhodně nikdy nenapadne odsuzovat, že někdo si vzal takový plemeno. Odsuzuju, když si někdo vezme plemeno, po kterém vůbec nic neví, jenom se mu líbí, protože ho má soused, nebo protože bylo ve filmu, viděl ho na obrázku a vůbec o tom plemeni a není schopen se tomu plemeni přizpůsobit a dát mu to, co konkrétní plemeno potřebuje.
1: A které plemeno máte ráda a proč?
2: Já mám ráda ovčácký plemena, měla jsem mnoho let německý ovčáky, teď mám belgický ovčáky, krátko se s tou variantou Valianois. a mám ráda samozřejmě ty plemena, který cvičíme v Alpesu, což jsou retrievři zlatý, labradorský flatcoated retriever a ku podivu, což jsem si taky nikdy nemyslela, než jsem se s tím psem poprvé setkala a cvičila jsem ho, tak mám velice ráda velký pudly. Mm-hmm.
0: Poslední otázka bude směřovat právě k Helpesu. Povězte, pokud by někdo nevěděl, komu vlastně vaše organizace pomáhá, pro koho jsou určeni vaši asistenční psi?
2: Jsou určeny pro lidi s nejrůznějšími typy postižení. Ať už to jsou lidi s tělesným postižením, lidi s posttraumatem, neslyšící, trpící autismem, diabetici, epileptici, lidi se zrakovým postižením. Prostě všechny postižení tam, kde ten pes je schopen mít pro toho člověka nějaký přínos a poskytnout mu nějakou pomoc.
1: Tak děkujeme moc, ať se daří a oslavte ten Mezinárodní den psů se svými.
2: Děkujeme a přejeme krásný den i všem nepejskařům.
1: Děkujeme moc.
0: Naslyšenou.
2: Mějte se hezky, nastaranou.
0: To byla Zuzana Daušová, ředitelka a vedoucí výcviku organizace Helpes.
3: Český rozhlas 2.

0: Dnes obsah ze všech stran je Mezinárodní den psů. Před chvílí jsme si povídali se Zuzanou Daušovou z organizace Help Pes a došlo tam na ty cyklisty a na to, o čem psal náš posluchač Jirka, že ho jako cyklistu několikrát psi napadli. A Monika píše, že s paní Zuzanou úplně nesouhlasí, protože když v parku projede kolem mě, pokračuje Monika, cyklista rychlostí, že se polekám, lekne se i můj pejsek. Kdyby cyklista zpomalil, když objíždí chodce, pejsek by se nehonil. Napsala Monika, ale ono vlastně to souvisí s tím, o čem paní Zuzana mluvila, protože mluvila celkově o ohledu plnosti lidí k sobě navzájem, ať jsou pejskaři, cyklisté, chodci nebo kdokoliv jin. Tedy ano, kdybychom k sobě byli navzájem ohleduplnější, ty věci by se neděly.
1: Ovčáky, říkala také paní Zuzana Daušová, že má ráda. No a nám napsala paní Zdeňka, že ona jako dítě, že v dětství to bylo tak, že pes nepatří do bytovky, tak se tak stalo, protože si přinesla psa z Tomboli a v dospělosti propadla adopci bývalých dostihových chrtů z Irska a naplňuje jí možnost se psy pomáhat v rámci kanisterapie. A také nám poslala informace o tom, že oddanost psů pomáhajících právě ustát se teď oslavuje výstavou v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak pokud máte rádi jakékoliv plemeno a zejména tedy pastevecké psy, tak k Mezinárodnímu dni psů je tam i zítra odpoledne také akce Živé setkání s pasteveckými psy.
0: Jestli pak tam člověk smí se psem?
1: To nevím, ale můžu se podívat.
0: Proč mě to teď napadlo, když je to taková psí akce? Protože já jsem nedávno, je to pár dní, se byl podívat na zámku v Častolovicích, který je překrásný, mohu to doporučit, ale tam člověk může jít na prohlídku i s pejskem, protože jedna z bývalých majitelek milovala psy, mimochodem byla první, která u nás chovala irské vlkodavy a tak dále. Takže já jsem to opravdu viděl poprvé, že na zámek v Častolovicích můžete na prohlídku jít i se svým pejskem.
1: Mm-hmm. Tady je psáno setkání s pasteveckými psy, naživo představení plemen, komentovaná prohlídka, ano. Výstavy, program pro děti a budou tam i štěňata.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
3: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
2: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
3: Výjimečný.
2: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: No, my jsme se před chvílí tady s Jirkou a s vámi bavili o tom, jak je složité nebo naopak zábavné vybírat jméno pro psa. Tak nám napsala Pavla z Opavy. Dobrý den, my máme pejska z útulku a jmenuje se Bohoušek. Zaujal nás na první pohled, hned se k nám měl a to jméno nás také ovlivnilo. Bohumil byl dědeček z tatínkovy strany, no a bylo to jasné.
1: Důvodů, proč si pořídit psa, může být samozřejmě obrovské množství, jako například u naší pisatelky, která se nepodepsala, což vůbec nevadí, v SMS-ce stojí náš Bišonek. To byla záchrana pro našeho syna za covidu. Syn byl v první třídě, zavřený v bytě s námi rodiči, pořád jsme pejska odkládali a covid to za nás rozhodl. Rozhodli jsme se právě pro Bišonka, protože je to společenský pes a pro syna je to brácha a parťák.
0: K těm jménům napsala také Hanka. No já, když jdu s mým jezevčíkem Danečkem po vsi na procházku, tak jdeme kolem Pepy, Lojzičky, Matýska, Lízy, Klima, Bublinky, Roxinky a všude se zastavíme. A pejsek mého syna se jmenuje Ludvík. My máme rádi tahle jména.
2: Dva na dvojce. Vaše přání na naši hlavu.
1: Teď ale k něčemu jinému, protože ani dnes nebude chybět přání, které se pokusíme splnit a tentokrát nám napsala Linda z Olomouce a v jejím přání stojí.
0: Dobrý den, mám jedno snad splnitelné přání. Každý den poslouchám vaši pátračku, ale ne proto, abych hledala hledanou postavu nebo snad dokonce soutěžila. Já si nenechávám ujít jen a pouze kvůli fantastickému hlasu Aleše Procházky. Jsem do jeho hlasu prostě zamilovaná, i když ho samozřejmě má moc ráda i jako herce v divadle nebo v televizi, nejen kvůli rozhlasu nebo dabinku. Mohli byste mu zavolat a popovídat si s ním, jak se má, co dělá a tak podobně. Moc děkuji a těším se, že to vyjde a já budu mít uši nastražené.
1: Milá Lindo, zdravíme do Olomouce. Ano, mohli bychom Alešovi Procházkovi zavolat a také to za chviličku uděláme, takže si můžete zesílit rádio. Za chvíli s námi bude Aleš Procházka. Musíme ale říct, že ten e-mail přišel už před nějakým časem. Nebylo snadné v létě Aleše Procházku sehnat, ale domluvili jsme se.

0: I dnes plníme jedno z vašich přání. Jeden nezaměnitelný hlas, tedy hlas Marty Kubišové, teď vystřídá hlas jiný. A to hlas muže, do něhož je platonicky zamilovaná naše posluchačka Linda z Olomouce, která napsala své přání. Chtěla slyšet v našem vysílání Aleše Procházku.
1: Asi není sama, kdo je do jeho hlasu zamilovaný.
0: I ty, Patricie. Ano,
1: herec Daber, Aleš Procházka, pěkně vás vítáme ve vysílání Dvojky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Hezký den, Aleši, a díky za to, že jste si na nás udělal chvilku, jenom připomeneme herec Daber a také hlas naší pátračky.
1: V průběhu života ten hlas se trošku mění, tak kdy ten váš se usadil v poloze, kterou všichni tak dobře známe a jak jste slyšel i milujeme?
2: Jo, to vám nepovím. Na škole jsme měli samozřejmě hlasovou výchovu. A tam nám říkali, že musíme dodržovat, abychom měli dobrý hlas, abychom měli zřenělý, krásný hlas, tak musíme dodržovat takzvanou hlasovou hygienu, což spočívá v tom, že máme chodit brzo spát, dostatečný spánek, nekouřit a nepít alkohol.
0: Ano.
2: A to všechno jsem na té škole nedodržoval. Takže ať to samozřejmě není recept na nějaký jako zajímavý hlas, to bych nikomu nedoporučoval. Ale ten hlas se opravdu vyvíjí, ten se mění prostě každým rokem.
1: No a jak často třeba, když jste někde ve frontě, tak se lidé otočí a poznají
2: ano,
1: vás prostě podle toho hlasu.
2: Ano. Když sedím v restauraci, aha, promluvím nebo tak, no, tak je to...
0: Funguje to?
2: Jak myslíte?
0: No, jestli se to děje.
2: Děje se to, ano, děje se to velmi často. Je Snape, Iron Man, je udělej jako Kocoura v botách.
0: Samá superstar.
2: rychle zaplatím a běžím.
0: Pane Procházko, kromě toho, že vás v těchto dnech každý den můžeme slyšet na Dvojce jako hlas pátračky, jak jsem o tom mluvil, v sezóně také vidět samozřejmě na scéně divadla na Vinohradech.
2: Ano.
0: Léto sice pomalu končí, ale stále ještě probíhají letní scény. Kde na vás můžeme narazit v těchto dnech a týdnech, pokud vůbec, jestli si neužíváte stále ještě dovolené?
2: Já se opravdu striktně nezúčastňuji letních shakespearovských slavností a podobných letních divadelních aktivit. Protože abych se mohl aspoň trošku těšit do divadla, tak si musím prostě ty dva měsíce od toho divadla a hlavně od lidí kolem divadla odpočinout. Takže já jsem stále na dovolené. Teď jsem právě se synkem na chalupě.
1: Mm-hmm. No, když jste...
2: A hlavně Vinohradské divadlo je teďka v rekonstrukci.
1: Ano.
2: To je teďka v několika leté rekonstrukci a my se teďka v září budeme stěhovat do Radiopaláce. Budeme hrát v bývalém kino Květen, který už je přestavěný na divadlo. Takže vlastně celé září říjen budeme mít oprašovací zkoušky a budeme všechny inscenace přizpůsobovat novému prostoru, takže snad se diváci dostanou do Vinohradského divadla v novém místě, tak někdy koncem října, začátkem listopadu.
1: A když jste říkal, že se musíte těšit, tak na kterou z těch her, které budete oprašovat, se těšíte nejvíc, na kterou roli?
2: Na hejtmana v Revizorovi.
0: Slavná to role. Já teď přemýšlím nad tím, že vlastně, jestli je to velká výzva pro herce, když si musí zvykat na ten nový prostor, samozřejmě se to právě i hlasově změní, jestli to je vlastně příjemné zpestření, byť musíte opustit tu svoji domovskou scénu. Je to tak nebo ne?
2: Je to tak. Pro mě to tak je. Nevím, jak to mají ostatní, ale já jsem vyrůstal na malých scénách. Já jsem začínal v činoherním studiu v Ústí nad Labem. Takže já mám radši menší scény, tak se na to strašně těším, že nás ten vlastně nový prostor, menší prostor, donutí hrát trošku jinak, trošku třeba komornějc, civilnějc, což vlastně v tom Vinohradském divadle nejde, že tam musíte hrát na plný pecky, no, aby všechno došlo až nahoru do té druhé galerie.
1: My se těšíme taky. Revizor, to je věc, kterou miluju na divadle, tak se na vás budu těšit.
0: My máme tu výhodu, že to máme ještě kousek z Vinohradské.
2: No právě.
1: My tady dnes, pane Procházko, s našimi posluchači si povídáme na téma my a psy, protože dnes je Mezinárodní den psů. Tak se musíme zeptat i vás. Měl jste nebo máte psa?
2: Nemám, protože já jsem přesvědčený, že já bydlím teda normálně v bytě v Praze a že pes prostě do bytu v Praze nějak jako nepatří, no. Kdybych měl nějakou vilku se zahradou, tak bych měl psa okamžitě, ale vlastně v té Praze je to takový trošičku trápení pro toho pejska, si myslím.
0: Herec, daber Aleš Procházka s námi ve vysílání jako splněné přání pro Lindu Solomouce a věříme, že i pro mnohé další z vás, kteří jste si jeho hlas a jeho povídání rádi poslechli. Moc děkujeme.
2: Paní Lindu.
0: Děkujeme a díky, že jste si na nás udělal chvilku, užijte si to na chalupě a mějte se moc dobře.
2: Vy taky, díky. Naschledanou.
3: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
4: Dva na dvojce.

0: My čas zastavit nemůžeme, blíží se 10. hodina. Ještě krátký pohled do vašich zpráv, povídali jsme si o psech, ale ještě je tady reakce na Aleše Procházku.
1: Ano, píše nám posluchač Tomáš, že jste s Alešem Procházkou mi udělali velkou radost, jste fantasticky načetl audioknihy detektivky švédských autorů Rosenfeld a Hjort. No a co se týče našeho pejska Týny, tak to je na dlouhé povídání, je to parťák srdcem i duší. Tak Tomáši, za přání hezkého dne děkujeme.
0: A děkujeme vám všem, kteří jste napsali v rámci Mezinárodního dne psů o vlastních pejscích. Nedostali jsme se ke všem zprávám, za což se omlouváme, ale potěšilo nás, že jich bylo tolik. Za chvíli už poradna.
1: Poradna a budeme jíst. Podíváme se na street food a festivalová jídla.
0: Tak vás zveme i k dalšímu poslechu, přesně v 10 aktuální zprávy.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Blízká setkání Vasila Fridricha
2: na dvojce.
3: U mikrofonu usedne šéfdirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron. Jak se z desítek výrazných hudebních osobností rodí společná představa o výsledném zvuku? Na čem dnes stojí autorita dirigentky, pokud nemá vycházet z příkazů a křiku? A co se po dvou sezonách v čele orchestru dozvěděla o hudebnících, publiku i sama o sobě? I o tom bude řeč s Alenou Hron.
1: Blízká setkání Vasila Fridricha.
2: Dnes po 11. hodině na dvojce.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Odbory projednají vládní návrh na změnu platových tabulek, považují ho za revoluční. Švýcarsko by mohlo ještě víc zpřísnit svou neutralitu. Bude oblačno, místy občasný déšť, teploty kolem 22 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Odboráři dnes projednají možné změny v platových tabulkách. Reformu odměňování ve veřejné sféře jim a zaměstnavatelům představila vláda na začátku týdne. Odbory po změně systému volaly dlouhodobě. Vládní návrh je podle nich revoluční. Kabinet by chtěl úpravy zavést už od nového roku. Jedna z hlavních změn se týká nejnižších tarifů. Popisuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
2: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
0: Minimální mzda, a tedy i nejnižší tarif, mají příští rok dosáhnout 24 900 korun. Podle nejnižšího tarifu stát vyplácí třeba úředníky, pracovníky v kultuře nebo nepedagogy. O úpravách má vláda znovu jednat v pondělí, kdy bude řešit i státní rozpočet. Na výstavbu produktovodu mezi Loukovem na Kroměřížsku a silnicemi na Novojičinsku zahájil dopravní a energetický stavební úřad společné řízení. To má vést k vydání stavebního povolení. Stavba produktovodu má velký strategický význam. Posílí přepravu a distribuci pohonných hmot a zvýší možnosti v zásobování Moravy. Termín zahájení a dokončení výstavby ale zatím nelze určit, říká mluvčí státní firmy ČEPRO Marek Roll.
3: Po ukončení příslušných správních řízení a získání potřebných pravomocných povolení bude možné harmonogram realizace dále zpřesnit. ČEPRO je připraveno v případě projektu bezprostředně pokračovat tak, aby samotná realizace mohla následovat co nejdříve po splnění všech zákonných podmínek.
0: Naposledy v této sezóně vyjede dnes na hladinu přehrady Hracholusky na Plzeňsku výletní parník. Sezona tak končí o 2 měsíce dříve, než byl původní plán. Rozhodl o tom provozovatel lodi, kterým je Jihočeská plavební společnost. Důvodem je setrvale klesající hladina přehrady, která se vinou sucha denně sníží o 5 cm. I když provozovatel už před několika týdny prodloužil nástupní lávku k parníku o 8 metrů, ocitla se loď znovu na Mělčině. Provozovatel se proto rozhodl plavbu ukončit a hned zítra parník vytáhne na břeh. Švýcaři v referendu na konci září rozhodnou, jestli schválí přísnější formu neutrality. Ta by vedení země znemožnila uvalovat ekonomické sankce nebo spolupracovat s NATO. S návrhem přišli švýcarští konzervativci. Neutralitu podle nich podkopalo připojení země k protiruským sankcím. Návrh budí obavy z narušení vztahů se zbytkem Evropy. K případné změně se naopak kladně staví Rusko. Průzkumy veřejného mínění zatím naznačují, že Švýcaři si budou chtít stávající podobu neutrality zachovat. Země má neutrální status přes 200 let. Po úterních výhrách fotbalistů Bohemians 1905 a Zlína dnes do MOL Cupu vstoupí dalších 8 prvoligových klubů. Zápas druhého pohárového kola čeká také obhájce trofeje z Karviné, kteří se utkají s Kozlovicemi.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dopoledne by mělo být oblačno až zataženo v jihozápadní polovině území i polojasno a na severu by se mohlo objevit déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit bouřka, ale zároveň čekáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty 17 až 22, v jižní části území až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně u exitu 45 Litoměřice. Brzdí se až do zastavení, zdržení je 5 minut. Na 46,5 kilometru ve zúžení řeší nehodu. Na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary se pořád nedá projet bez Věrovém. Po raním požáru 4 domů musí se mezi Úněšovem a Toužimí přes Štědrou. Na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře ode dneška opravují vozovku u Hřbitova. Jezdí se k Kyvadlově a kolona od Nového Rokytníku je až na hodinu. A na silnici 55 Přerov Olomouc vznikají před Kokory kolony v obosměrech. Opravují tam při nehodě poškozený sloup elektrického vedení a zdržení je kolem 20 minut v obou směrech. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračují Dva na dvojce.
5: Za chvíli, dobrý den, zdravíme vás, tak s námi, s Jiřím Holoubkem a Patricí Strouhlovou se můžete podívat na nějaký street food festival, festivalové jídlo, možná, že i za nimi putujete a rádi ochutnáváte. Pokud tomu tak je, tak myslím, že si pochutnáte i v těch dalších minutách.
6: Zveme vás k poslechu, který by vám měl dělat chutě. Street food, hlavní téma, prý už to dávno není jenom takové to nouzové občerstvení do ruky, ale plnohodnotné odvětví, plné nečekaných chutí a právě o tom všem budeme mluvit s naším hostem a tím se stane šéfkuchař Radek Pálka už za chvíli.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Na dovolené, na festivalech, v ulicích měst, no, na každém druhém rohu, dalo by se říct, narazíte na street food a také samozřejmě v souvislosti s těmi festivaly na festivalová jídla. O tom všem budeme mluvit, protože kvalita street food se mění, přístup ke street food se mění a už to dávno neznamená jenom párek v rohlíku.
3: No, čím právě tady ta dynamická gastronomická scéna žije a které klenoty se opravdu stojí za to vychutnat a zastavit se u nich. Budeme si o tom povídat s naším hostem, šéfkuchařem, a tím je Radek Pálka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: V Kostce, když se podíváme na historii toho pouličního jídla, které se typicky servíruje třeba z aut, kterými říkáme food trucky, tak jaká je? Co vás na ní nejvíc baví?
2: Kde a kdy to začalo?
4: To už začalo strašně dávno předtím, že prakticky ten street food, ono dneska se tomu říká takhle hezky je jakoby honosně. Na druhou stranu prostě to jídlo na těch ulicích se prodávalo vždycky, protože vždycky ty lidi spěchali a nikdy neměli čas si prostě vařit. To znamená, ať už šli do kostela z kostela nebo do práce z práce, tak vždycky tam byl nějaký stánkař, který prostě prodával nějaké to jídlo. A řekl bych, že teprve v posledních možná třeba 10 letech se z toho začíná stávat trend a opravdu jsou dneska street foodové festivaly, ale jinak si myslím, že to všichni známe. I z dob dávno minulý, když jsme prostě si kupovali ty párky rohlíku nebo sekanou housce, tak už to prakticky byl street food, jenom jsme tomu prostě neříkali street food. A do dneška posluchači a lidi si prostě obecně myslí, že vlastně my Češi nemáme street food, ale máme, protože ty smažený langoše a ty párky rohlíku a klobásy a sekaný a to, co všechno se kupuje u těch stánků nebo na festivaly, na koncertech, taky vlastně street food. Jenom prostě dneska se z toho udělala taková, řekněme, disciplína, která opravdu už o něčem vypovídá. A musím říct, že dneska street food už neznamená jenom něco nezdravého, ale může to být opravdu velmi kvalitní jídlo. A tím taky neznamená, že to musí být levné jídlo, jo? Protože vlastně dneska si můžete opravdu koupit velmi kvalitního burgera nebo velmi kvalitní tacos, quesadillu a prostě jiný věci, které jsou opravdu street foodové, to znamená připravovaný před vašimi zraky na ulici, ale z velmi kvalitních surovin, z domácích třeba housek, z domácího pečiva. To znamená, že street food neznamená a priori nezdravé a potažmo levné jídlo, ale může to být opravdu za rozumné peníze, ale ve velmi dobré kvalitě.
2: Promiň, Patriko, a nezapomeň otázku, ale když se tady objevily nikoli párky v rohlíku, ale hot dogy, tak leckdo měl jako pocit, že no, teď je to to samé a jenom se tomu jako říká americky, aby to bylo světový a tak dále. Je v tom rozdíl?
4: Je to velký rozdíl. Samozřejmě hot dog se nám dneska tematicky hodí k tomu dní psů, že jo, ale jinak samozřejmě ten český...
2: Opatrně teď.
4: ten český pár rohlíků byl opravdu taková, jakoby, řekněme, imitace nějakého hot dogu, kde opravdu se napíchnul ten rohlík na takový ten ohřívací kolík a do toho se dá ten párek. Ale klasický hot dog je opravdu rozkrojená bageta, kde prostě může být velmi kvalitní párek nebo klobása. A právě to je vždycky doplněný něčím navíc, ať už to nějaký zelí, skaramelizovaná cibulka, velmi sofistikované omáčky, přelitý nějakým čedarem, zapečený se sýrem, to znamená, že ten hot dog je opravdu velmi kreativní a nedá se říct, že prostě existuje jeden recept na hot dog, všude na světě dostanete ten hot dog jinak. A jenom třeba v Americe, odkud to prostě přišlo, tak já nevím, v New Yorku máte úplně jiný hot dog, než prostě v Chicagu nebo v Kalifornii, to znamená, že je to opravdu velmi kreativní jídlo, ale zase je tam důležitá ta surovina, to znamená velmi kvalitní párek nebo klobása a velmi kvalitní pečivo, který se vesměs rozpeče a pak teda komponenty, tak aby tam bylo vždycky něco křupavého a šťavnatého a kyselého a opravdu pro toho konzumenta to bylo zajímavé.
3: Vy už jste zmínil burger, to je vlastně takový jako symbol toho současného street foodu. Co dělá dobrý burger burgerem?
4: Maso. Burger je vždycky o mase, já občas bojuju s tím, že když někde dělám třeba živý vaření a děláme tam ty burgery, tak většinou ty lidi se mi ptají, a je tam vajíčko? Říkám, není, a je tam strouhanka? Ne, není. Jo, to znamená, že vždycky to maso nebo ten burger je o kvalitním mase, hovězím samozřejmě. Musí tam být dodržen určitý poměr tuku, protože tuk je obecně nosičem chutí, to znamená, že i ten burger by nebyl úplně suchý, tak by měl mít aspoň 25-30% tuku, respektive hovězího loje. A to je celý, vlastně ho mít dobře namletý, dobře zamíchaný, většinou ten burger se ani, nebo to maso na burgery se ani nesolí, to znamená, že jenom se prostě udělá ta placka, která se následně osolí a to je vlastně celý, to znamená, že buď to se dělá takový ten vyšší burger, který se může i klidně stejně jako steak udělat třeba medium nebo medium rare, anebo se dělá ten smashburger, který vlastně je ta rozplácná packa, kde opravdu vynikne ta chuť toho opečeného hovězího masa a potažmo k tomu samozřejmě kvalitní pečivo nebo kvalitní houska, která je opečená tak, aby do sebe příliš nenasála tu tekutinu nebo tu šťávu z toho masa. Ale na co jste se ptala, 99% úspěchu celého burgeru, každého burgeru je kvalitní hovězí masa.
2: Která část?
4: Nejlepší je hovězí krk, protože to maso je krátké, to znamená, že nemá dlouhá vlákna a je šťavnaté a má přirozený poměr tuku.
3: Pokud chcete, ptejte se, posílejte nám otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz nebo můžete telefonovat na 22 155 25 25. Povídáme si o street food jídlech.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: My si povídáme o jídlech, zejména o těch, které označujeme jako street food a můžeme se s nimi potkávat i během nejrůznějších festivalů a povídáme si s šéfkuchařem Radkem Pálkou. Když jsme mluvili před chvilkou o tom burgeru, tak dnes je velmi populární takzvaný smash burger. Co to je? V čem se liší od toho klasického?
2: Tak já jsem to lehce nastínil v tom prvním vstupu, ale ten smash burger je vlastně o tom, že je řeknu lidově rozpláclý. To znamená, že ten...
3: Principiálně je to to samé, tak, maso je stejné.
2: Maso je stejné, ale když si udělám jako poctivý burger, který můžeme klidně třeba 150-200 gramů, tak ho udělám vyšší a můžu ho propít i dle přání svého nebo hosta, pokud jsem hostitelem. Když to smash burger je o tom, že oni opravdu že v těch kuchyních mají takové ty velké grilovací tály a oni jako tou špachtlí ho vlastně rozplácnou a většinou to je o tom, že ten smash burger se podává třeba ve dvou kusech. Jo? Znamená, že se dá jedna placka, třeba cheddar sýr, druhá placka cheddar sýr a navrch nějaká ta nakladená cibulka nebo něco. Ale je to primárně o tom, že tam je zvýrazněná ta chuť toho opečeného masa.
3: Budeme mít další dotazy, ale teď jeden na naší telefonní lince 22 155 25 25. Kdo a na co se bude ptát? Hezký den.
4: Dobrý den, hezký den. Já si stůmím rádio. Haló?
3: Ano, posloucháme.
4: Já mám jenom takovou vzpomínku i pro pana šéfkuchaře. Z kolem roku 60 byly velmi populární a samozřejmě i dřív stánky a na nich se prodávaly opečené klobásy. To byl vlastně také street food a v podstatě ta nejlepší, která se prodávala, bylo naproti Laterně Magice. Tam byly vždycky fronty a bylo to nádherné. Já jinak děkuji a přeji všechno dobré a zdravím pana šéfkuchaře a vás v redakci. Děkuji.
3: Moc krát děkujeme.
1: Děkujeme.
3: Díky za tu vzpomínku, která vlastně potvrzuje to, o čem jste mluvil na začátku, že street food, ať tomu říkáme, jakkoliv tady bylo od jak živa. Povězte, Radku, jak poznat, protože k mnoha jídlům patří také hranolky, ať si dáváme někde burger a hranolky, nebo samotné hranolky s tatarkou a tak dále. Jak poznat, že to jsou ty správné hranolky a že to není něco, co kdybychom viděli, jak se připravuje, tak bychom si to dali opravdu neradí. Jak na skvělé hranolky?
2: Tak pro mě vždycky jako první indicí, když tady mám nějaký stánek, kde se obecně smaží nebo kde se dělají hranolky, je vlastně vůně. To znamená, že ty hranolky, když se smaží, by měly vonět. A jakmile já cítím takový ten zápach toho přepáleného oleje, tak to už je pro mě jako indikace, že tam prostě není něco v pořádku a že ten olej, který v kterém se to smaží, není čerstvý. Ale jinak samozřejmě můžeme se bavit o tom, že si dneska ty stánkaři můžou dělat vlastní hranolky, ale popravdě si myslím, že to není úplně jako jednoduchý. To znamená, že i v tom množství, že ta hranolka, pokud nebo ten hranolek, respektive, že ho chcete udělat opravdu kvalitní, tak je to proces, když ho lehce musíte předvařit ideálně ve vodě, třeba s octem, pak se předsmažuje poprvé, po druhé, většinou se to chladí, pak se to rozsmažuje po třetí, je to velmi jako proces dlouhý. Takže, ale pro mě důležitý je, když si teda koupím u toho stánku ty hranolky a vlastně mě nějak neuráží, že je to nějaký polotovar, aby byly vlastně světlý, aby prostě voněly, aby byly na povrchu křupavý, to si myslím, že je alfa omega všeho a musí být osolený, aby měl nějakou chuť.
1: No, hranolky, tak mě se vždycky vybaví britské fish and chips, což si myslím, že je asi nejslavnější evropské jídlo určené k rychlé konzumaci, ne?
3: A přitom mám pocit, že u nás na něj tak často nenarazíme. No, proč tady není populární fish and chips?
2: Tak jednak je to proto, že ten fish and chips originál se dělá z tresky a treska je na české poměry jednak relativně nedostupná a jednak poměrně drahá ryba, to je jedna věc. Druhá, si myslím, že Češi obecně moc ryby nemusí, to znamená, že si když vsadím se s vámi, že když půjdeme do nějakého obchodu nebo stánku se street foodem a budu tam mít burger, quesadillu, tortillu a fish and chips, tak fish and chips bude to, co se bude prodávat nejméně. Na druhou stranu, když jedete třeba do Třeboně, tak tam se prodává dneska novodobý street food, což jsou kapří hranolky. A tam toho dělají prostě neskutečný kvanta. A to je přesně to, co vlastně patří k té České republice, jsme opravdu velmi kreativní. A i z takového jídla se prostě dá udělat populární jídlo i pro mladý lidi a prostě tam kupují do toho kornoutu, máčí si to do majonéze, je to úplně fantastické jídlo. Takže máme jakousi obdobu toho britského fish and chips a máme naše kapří hranolky.
1: No a když se právě třeba budeme chtít za tím pouličním jídlem vydat do světa, kam byste nás poslal ochutnat tamní delikatesy?
2: Já si myslím, že na ten street food je asi nejlepší ta Asie. Tam se opravdu vaří na všech koutech, ať už je to Tajsko nebo Japonsko, Vietnam. Tam prostě oni to umí. A já jsem teda bohužel třeba v Japonsku nikdy nebyl, ale kamarád mi vyprávěl, že jak je tam hodně lidí, že prostě vám přijede místní obyvatel prostě na kole, kde má nějaký malý vařič a on vám v rámci ty fronty tam udělá úplně úžasnou nějakou čínu do kelímku a odjede si na tom kole dál. Jo. Takže tam je to opravdu velmi autentický a to se by jsem chtěl jednou zažít. No.
3: Nebyl jsem také bohužel v Japonsku, ale zažil jsem to na Tajvanu a stálo to za to.
2: Věřím.
3: Je to skvělé. Radek Pálka, šéfkuchař, zůstává naším hostem. Street food, naše dnešní téma. Pokud se chcete zeptat, stále je k dispozici třeba telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
5: Dva na dvojce.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A stále i ve třetí části poradny Street Food s šéfkuchařem Radkem Pálkou.
3: Co je základem přípravy street foodu v tom domácím prostředí?
4: Řekl bych, že taková ta jednoduchost, jo, úplně ten street food, já jsem teďka ještě nad tím přemýšlel mezi tím, co hrála ta písnička, že vlastně ten street food je tak široký pojem, že vlastně se můžeme bavit i o stánku se zmrzlinou, je vlastně street food, jo, to znamená, že cokoliv a pokud si chceme udělat prostě domácí večer a la street food, tak vlastně si můžeme udělat cokoliv. Jo. Když si uděláme prostě v troubě přes noc pečenou, pomalu pečenou vepřovou plec nebo krkovici, uděláme si z toho trhalý maso a můžeme k tomu dát prostě tortily, můžeme k tomu dát kukuřičný chipsy, můžeme k tomu dát prostě housky, můžeme k tomu dát cokoliv a my si tam teďka, dneska je takový to populární, takový to šerovaný jídlo, že takový to sdílený, to znamená, že může být plný stůl komponentů a ať si někdo udělá kesadílu, ať si někdo udělá tacos, někdo si to do housky, udělá si burger s trhaným masem. Někdo, kdo prostě nemá rád maso, tak si může dát grilované haloumy k tomu se zeleninou. To znamená, to je ten street food v tom pravým slova smyslu, že vlastně to je kreativní a můžete si dát cokoliv.
2: Tak to mě napadá u toho, jestli jedním z těch ukazatelů není vlastně to množství, které můžeme zkombinovat dohromady. Jo? Já teď myslím nad tím, že když jsem byl nedávno ve Spojených státech, tak tam některé ty řetězce přijdete, dáte si burger, ale těch možností, čím si jako ten burger ozvláštnit, nebo co všechno k tomu přidat, tam bych mohl mít třeba 15, 20, 25 položek.
4: Přesně tak, to je právě o tom to je, jednak to je obecný pravidlo ty gastronomie, aby ty suroviny byly napříč prostě využitelné, aby se co nejméně mrhalo s těmi surovinami. Ale i v tomhle tom právě je to ta podstata, že vlastně dáte jim tu jednu základní surovinu, což může být třeba to trhaný vepřový maso, jakkoliv ochucený. A teď si vlastně ze stejných surovin, ať už to je zelenina a to trhaný maso, můžu udělat prostě dobrý tacos, nebo si to zabalím do ty tortily, nebo si dám prostě do ty housky, nebo to prostě
2: a jim tomu cokoliv,
4: jen
2: co
4: tak a dám si takový ty dneska jsou populární takový ty jakoby plněný hranolky, nebo jak se to říká, že si vlastně dáte porci hranolek a na tom je to trhaný maso a zalitý čedarovou omáčkou a jestli to jako hlavní jídlo a není to vlastně, a je to jako street food, to jde z toho klímku a není to, takže mám zvlášť maso a zvlášť ty hranolky, ale mám to v tom jednom, takže i v tomhle tom je to úžasný, a nebo si prostě můžete udělat asijský večer, my jsme měli období, my jsme s manželkou ujížděli prostě na klasickým jako bumbu nambo, když si uděláte ten jeden základní dressing, tu omáčku z ty rybí omáčky a cukru a z nějakého chili. A vlastně týden jsme jeli a la street food o tom, že jsme vlastně jenom si měnili rýži za rýžové nudle a jednou jsme tam dali orestovaný kuřecí maso, po druhý hovězí maso, po třetí bez masa a vlastně jsme klidně 3-4 dny měli alternativu jednoho jídla a vůbec nám to nevadilo, protože to bylo tak úžasný a v těch horkých letních dnech tak fantastický jídlo. Takže i tohle je variant, tady dáte prostě komponenty na stůl a uděláte si krásný asijský večer a la street food a každý si vlastně dá, na co má chuť.
3: Tak když jste řekl omáčka, tak mě se zase vybavila.

0: kterou si vozím z Německa, teda curry ketchup, to je pravda. Ale to
1: patří
0: je,
1: to k té chuti na té dovolené.
0: To je prostě, ano, je to prostě fenomén, to je prostě neuvěřitelný. Ale jinak prostě, myslím si, že v české poměry by se to nechytlo, ale jakmile jedu do Německa, musím se to dát.
2: Tak taky rybí karbanátky, že?
0: Tak, přesně tak.
1: Mohli bychom si povídat i dál, ale náš čas vypršel. Bylo to zajímavé, street food, festivalová jídla, to všechno s šéfkuchařem Radkem Pálkou, který byl počase naším hostem, a my už se teď těšíme na příští setkání, přejeme hezké dny a díky.
0: Napodobně, krásný den.
2: Naslyšenou.

0: Pět minut po půl jedenácté, pozvánka k odpolednímu poslechu dvojky, přímo od té, která vás provede dnešní kávou o čtvrté, tedy Patricie Strouhalová.
1: Budu moc ráda, pokud se zapojíte i do dnešního vysílání kávy o čtvrté a budete psát svoje otázky na našeho dnešního hosta, kterým bude Ondřej Zelenka, předseda Sdružení obrany spotřebitelů asociace. A téma je nakupování přes internet, což je vlastně naprosto běžná součást našeho života, s takovým tím pohodlím, ale přichází i řada možných rizik podvodů, falešných obchodů nebo také problémů, jak to zboží, které se nám nelíbí nebo nám není, vrátit. Takže jednak se budeme ptát a bavit o tom, jak poznat ten důvěryhodný e-shop, na jaké triky těch obchodníků si stále dávat pozor a co jsou takové novinky, no a co dělat třeba, když po zaplacení zjistíme, že jsme naletěli, tak jestli vůbec máme šanci dostat ty svoje investované peníze zpátky.
0: Zajímavá a důležitá káva o čtvrté s důležitými informacemi. Za chvíli Aleš Cibulka, který mimo jiné zavzpomíná na dámu, která, ač si to možná neuvědomujeme, tak vydala víc než 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů, složila kolem 3000 písní. No, vy to jméno určitě budete znát, Aleš nám za chvíli řekne víc.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Spojení se vydařilo, Aleš už nás tedy byť na dálku, ale dobře slyší, i když nás nevidí. Aleši, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny na Příjmu dvojky, vás dva obzvlášť.
4: Dobrý den, no ale je to první téma procházky po červeném koberci, je jasné, protože ve věku 80 let včera zemřela jedna z největších legend americké hudby, Dolly Parton.
3: Z chudé rodiny z Tennessee, kde vyrůstala jako jedno z 12 dětí, se vypracovala až mezi nejslavnější zpěvačky a autorky světa. Amerika opravdu truchlí, třeba vlajky na státních institucích visí na půli žerdi, budova Empire State Building se rozářila růžovou barvou, no a vedle prezidenta Trumpa a dalších činitelů jí obdiv vyjadřili celebrity z hudebního světa, včetně Taylor Swift, Beyoncé a mnohé další. Opravdu, Jirka už to před malou chvílí naznačil, ty počty jsou fascinující, napsala kolem 3000 písní, prodala přes 100 milionů desek, získala 11 cen Grammy. K jejím nesmrtelným hitům patří Jolin, 9 to 5 a nebo I Will Always Love You. Mimochodem tu poslední jmenovanou původně napsala jako rozloučení s jedním svým dlouholetým spolupracovníkem. Tu píseň kdysi chtěl naspívat i Elvis Presley, Dolly mu ji ale odmítla přenechat za cenu části autorských práv, jak to chtěl on. O mnoho let později z ní Whitney Houston udělala jeden z největších světových hitů. Dolly Parton byla ale samozřejmě také herečkou, podnikatelkou a na to se nesmí zapomínat velkou filantropkou. Její projekt Imagination Library rozdává dětem zdarma knihy. Sama si přála, aby na ní jednou svět vzpomínal především jako na dobrou autorku písní a to se jí, myslím, splnilo vrchovatě.
2: Díky za tuhletu vzpomínku, ta dáma opravdu, ono to u nás možná tak nevypadá takhle na dálku, ale ve Spojených státech a i ve velké části světa patří opravdu k největším hvězdám. Mm-hmm. Škoda, další hity už nevzniknou, tedy rozhodně ne z její hlavy a z jejího pera. Aleši, jdeme dál, dnes je 26. srpen, ty jsi zjistil, že z hlediska české historie je to velmi zvláštní den. Na den přesně, jenom po 68 letech se stalo něco, co bylo velmi výjimečné. O co jde?
3: Je to fascinující a v hodinách dějepisu nám to neřekli, jsem zjistil. Tak abyste se to dozvěděli i vy ostatní, dnešní datum má v českých dějinách opravdu jednu neuvěřitelnou zvláštnost. 26. srpna totiž padli v bitvě hned dva čeští králové a to právě na den přesně po těch 68 letech. Nejdřív to byl Přemysl Otakar II., tedy král železný a zlatý, 26. srpna 1278 se na Moravském poli na území dnešní Rakouska střetl se svým velkým soupeřem Rudolfem Habsburským. Přemyslovo vojsko bylo poraženo a český král v bitvě zahynul. Jeho smrt potom zásadně změnila poměry ve střední Evropě a otevřela cestu k vzestupu Habsburku. Přesně o 68 let později, opět 26. srpna ovšem 1346, padl u francouzského Kresčaku další český král, a to Jan Lucemburský, otec Karla IV. Tehdy už byl prakticky slepý, přesto se zapojil do bitvy stoleté války na straně Francouzů a zahynul. A ještě jedna spojnice mezi oběma pány, Jan Lucemburský, si vzal Elišku Přemyslovnu, čili vnučku Přemysla Otakara II. Takže pozor, 26. srpen, dva čeští králové, dvě slavné evropské bitvy a dvě královské smrti. Na den přesně, jenom s odstupem 68 let. To nám ve škole neřekli.
4: No, začínali jsme tím, že zemřela jedna z největších legend americké hudby Dolly Parton, tak 26. srpen rok 2022 to odešla jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček Hana Zagorová. Tak jakou písničkou chceš, abychom na ní vzpomněli?
3: I na ní vzpomeneme a rádi na dvojici často a rádi hrajeme, připravujeme koncert k jejím nadožitým 80. Tu písničku vlastně vybrali naši posluchači. Když Hanka slavila 75, tak jsme volili na dvojice její nejoblíbenější píseň, tedy tu píseň, kterou my posluchači máme nejraději. Vyhrál hit Maluj zase obrázky, ale celkem překvapivé bylo druhé místo a překvapilo tenkrát i Hanku, když jsem jí to sděloval. Byla to píseň z roku 1976, kterou pro ně napsali Petr Hapka a Zdeněk Rytíř. A tu my si teď dáme řeku zázraků, takže posíláme tam na hru pozdrav. No třeba se sešla Dolly Parton s Hankou Zagorovou. Kdo ví, jak vypadá to popové pěvecké nebe? Kdo ví?
2: Aleš Cibulka a dnešní procházka po červeném koberci, za kterou děkujeme. Měj se hezky a zítra dopoledne naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Hezký den, těším se na vás.

0: Dnes je středa a je tady jedna z posledních možností, jak uspět v letošní pátračce, protože konec prázdnin, konec léta se pomalu, ale jistě blíží, ale pokud se vám ještě nepodařilo od začátku července vyhrát jeden z těch pobytů pro dvě osoby na dvě noci v Karlových Varech, stále je tu ještě šance.
1: Tak hledáme postavu známých děsivých příběhů.
0: A tady je další indicie, pokud byste ještě nevěděli.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Možná vás to překvapí, ale mým stvořitelem ve skutečném životě nebyl muž, ale anglická autorka Mary Shelleyová. Světu jsem byl představen poprvé v roce 1818, kdy se autorčin gotický román poprvé dostal na pulty tehdejších knihkupců. Můj tragický příběh měl sloužit jako varování před důsledky vědeckých experimentů v době průmyslové revoluce. Autorka chtěla poukázat na nebezpečí, kdy lidské ego předběhne morální odpovědnost. V podtitulu mě proto označila za moderního Prometea.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Před chviličkou jsme vám pustili další indicie pro tento týden v rámci pátračky, jakýmsi technickým šotkem se stalo, že jste neslyšeli, jakými cestami můžete své a samozřejmě doufáme, že správné odpovědi posílat, tak vězte, že pořád platí, že tou jedinou správnou cestou nejsou ani SMSky a nejsou to ani naše e-maily, ale cesta je přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz. Tam i tento týden můžete psát správné odpovědi do pátku do 12. hodiny.
1: No a to vyhlášení toho vítěze proběhne vždycky v pátek v pořadu Šťastnou cestu s Janem Rosákem ve 13 hodin a 10 minut.
0: No a přesně tak to je.
1: Ten, kdo zvítězí, tak dostává tady poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech.
0: Držíme vám samozřejmě palce a teď už od nás jenom pozvánka k poslechu dnešních blízkých setkání.
1: Tak za chvilku hostem blízkých setkání Vasila Friedricha bude šéf dirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron, což je významná česká dirigentka, která se stala historicky vůbec první ženou na postu šéf dirigentky profesionálního symfonického orchestru v České republice.
0: Poslouchat můžete blízká setkání už za pár minut po 11. Ještě předtím aktuální zprávy, no a od nás loučení, ale těšíme se už teď na zítřejší setkání mezi 9. a 11. Patricie Strouhalová
1: a Jiří Holoubek a taky Falko.
2: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich, warum ausgerechnet ich, zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt

0: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve na výjimečný víkend plný květin, chutí a inspirace. Od 4. do 6. září na vás čekají Jiřinkové slavnosti, Mezinárodní výstava bonsají a suiseky a Festival chutí s bohatým doprovodným programem. Na Festival chutí je vstup po celý víkend zcela zdarma. Vstupné na Jiřinkové slavnosti a výstavu bonsají je 150 korun. Při nákupu online na vll.cz zadejte slevový kód GLADIOLA26 a získáte 25% slevu. Akce platí pouze do 3. září. Těšíme se na vás na výstavišti Lysá nad Labem.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Zařazením SPD do zprávy o extremismu porušilo ministerstvo vnitra práva hnutí, rozhodl soud. Ministerstvo zemědělství chce od příštího roku podporovat šlechtění odolnějších odrůd chmele. Bude oblačno a zataženo a teploty kolem 22 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Šlechtění nových odrůd chmele by se mělo víc zaměřit na jejich odolnost vůči suchu a vysokým teplotám. Stát chce proto od příštího roku víc podporovat výzkum odolnějších odrůd plodin, včetně chmele, řekl ministr zemědělství Martin Šebestián, zvolený za SPD.
3: Teď vlastně diskutujeme s jednotlivými výzkumnými ústavy a profesními svazy ten program i s Akademií věd a rádi bychom od příštího roku dávali 40 až 60 milionů do jenom tohoto typu výzkumu.
1: Podle Šebestiána zároveň podporují budování závlah. Pěstitele můžou získat dotace například na retenční nádrže. Aktuálně je pod závlahou jen zhruba 25% chmelnic. U jižního pobřeží Kréty zachránila ráno řecká pobřežní stráž přes 200 migrantů, kteří pluli na třech člunech. Informovala o tom agentura DPA, podle které už včera záchranáři z moře vytáhli 80 lidí. Kréta zažívá v posledních týdnech větší migrační vlnu. Vláda proto na ostrově začala budovat druhé přijímací středisko pro běžence. Otevřít by se mělo do konce měsíce. V Brně dnes začíná 5. ročník Mezinárodního festivalu židovské kultury Štetlfest. Letos poprvé míří organizátoři s přednáškami a komentovanými procházkami i za hranice města, konkrétně do Ivančic a tamní části Alexovice. Téma návraty podpoří potomci židovských rodin, které v Brně a na Moravě v minulosti pobývali. Návštěvníci se s židovskou kulturou seznámí skrze divadlo, literaturu, výtvarné umění, ale i náboženství a současná společenská témata. Popisuje vedoucí centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová.
4: Nejdůležitější je pro nás ukazovat židovskou kulturu jako živou a hodně různorodou, nikoliv pouze jako něco, co patří minulosti. Zároveň chceme připomínat, že židovské dějiny nejsou nějakým odděleným příběhem vedle českých nebo brněnských dějin, ale jsou jejich přirozenou součástí.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo v jeho západní polovině území i polojasno, zejména na severu by se mohl objevit déšť nebo přehánky, k večeru by měla oblačnost ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Přerova na Brno u Vyškova hned za sjezdem z D46 čekejte kolonu z 230. kilometru na 227. Opravují tam vozovku v pravém pruhu, zdržení je čtvrt hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se stále jede různě pomalu od exitu 182 Popůvky. Osobním autem je to kolem 20 minut do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně za tunely, zpomaluje se tam, postupně vzniká kolona v omezení za za sjezdem na Vestec na 3. kilometru stojí v levém pruhu nabourané auto. Silnice 20 Plzeň Karlovy Vary v Bezvěrově je pořád neprůjezdná po raním požáru 4 domů. Odklon mezi Úněšovem a Toužimí je přes Štědrou. A na silnici 37 na příjezdu do Trutnova z Jaroměře u Hřbitova nově opravují vozovku. Provoz řídí Kyvadlově. Kolony celé ráno a dopoledne byly ze všech 4 směrů, hlavně ta z Jaroměře je dlouhá. Začíná za novým Rokytníkem a zdržení je stále ještě asi půl hodiny. Přeji vám šťastnou cestu, teď už Vasil Fridrich a Blízká setkání.
6: Některé sny vypadají rozumně až ve chvíli, kdy se splní. Do té doby člověku okolí radí, aby si nechal zadní vrátka, zvolil jistější cestu a počítal s tím, že nadšení jednou přestane stačit. Jenže úspěšná cesta k neobvyklé profesi často začíná právě okamžikem, kdy se zadní vrátka vědomě uzavřou. Kde končí umanutost a začíná vytrvalost? A co všechno se člověk musí naučit, aby desítky profesionálů uvěřili jeho jedinému gestu? Nejen na to se budu ptát dirigentky Aleny Hron. Vítejte na Dvojce.
7: Děkuji.
6: Jste třetí ze 6 dětí a rodiče pro vás měli praktický plán po klavíru a houslích, aby přišlo do rodiny violončelo. Vy jste se ale v 6 letech, řekněme, velmi umanutě vzepřela. Hýčkáte si tu onu vyšší svobodomyslnost a jasnost v rozhodování i pro současnou profesi. Je to pro vás výhodné i dnes?
7: Vy teda víte o mě všechno zvadný. Jo, já myslím, že to tam někdy prosvítá určitě. Jako je to potřeba vědět, co člověk chce. I když tehdy opravdu vlastně zpětně tomu nerozumím, kde se to ve mně vzalo, že jsem chtěla teda hrát na housle, ale no, někdy bych ráda byla i rozhodnější, popravdě.
6: Máte pocit, mluvíme o rozhodnosti, někdo by to nazval možná i tvrdohlavostí, že to má co dočinění s původem, odkud vy pocházíte, protože dobře víme, že na Valašsku lidé mohli a museli prosadit se i v poměrně obtížných situacích. Máte dojem, že i ty kořeny budovaly ten typ osobnosti, jakou jste dnes?
7: To si nejsem jistá, popravdě, protože naopak to malé město ty velké příležitosti tak neukazovalo nebo nenabízelo, takže spíš to bylo takové vnitřní puzení, myslím si, v mém případě, že prostě tam musela jsem, nešlo to jinak.
6: Říká o svých touhách v dnešních Blízkých setkáních můj host Alena Hron.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
2: Dneska si na dvojce povídám se šéf-dirigentkou Jihočeské filharmonie Alenou Hron. My jsme zmínili, jak to vzniklo celé ve vašem dětství už tím drobným šprajcem dětským. Vybavíte si vlastně, proč jste toho violončele odmítla? A nebo to byla prostě nějaká vůbec dětská ne. intuice? A řekla jste ne jenom proto, abyste řekla ne.
3: Vůbec nevím, vůbec. Já, jako možná, jak jsem to viděla u té starší ségry, že hrála. Ale fakt nevím. Jako zpětně je to asi o něco praktičtější. Ty housle jsem pak tahala všude možně na všelijaký akce. A
2: z hlediska velikosti nebo
3: přesně,
2: uplatnění?
3: Z hlediska velikosti hlavně. Že jsi jako po všech vlacích, autobusech a na vše možné akce. Takže vlastně si myslím, že to možná mělo nějaký význam, ale violončelo mám strašně ráda.
2: Je to jako krásný možná, nástroj. Že?
3: Jako ještě jako co se týče toho těch možností barev a tónu a toho rozsahu, v podstatě možná víc než housle, ale zároveň jako tím, že jsem teda s těma houslema takhle vyrostla, tak je to můj takový nejbližší hlas hudební, kterým já se jako můžu projevit.
2: A je to tak, že když houslím rozumíte nejvíc z těch nástrojů, které dirigujete, tak houslím do toho mluvíte nejvíc, anebo se snažíte být v tomhle tom poměrově spravedlivá?
3: Snažím se být spravedlivá, ale často stejně něco skončí, takže je to do toho nejvíc kecám smyčcům, no.
2: Hudba u vás doma byla na denním pořádku, vlastně i to nástrojové obsazení vědomě budované o tom vypovídá. Co se vlastně dítě, které patří do skupiny, do množiny, do smečky 6 sourozenců, naučí o tom, jak prosadit svůj vlastní hlas, ale zároveň ctít ten společný tón?
3: Jako myslím, že to byla dobrá škola v tom, že jsem byla vždycky jeden z mnoha v rámci té rodinné smečky. Že to v člověku jako buduje takovou nějakou pokoru a snad jako schopnost fungovat ve skupině a v nějakém soužití s ostatníma. Ale jako v té hudbě jsem vlastně jako by se z toho tak jako možná vymykala, nebo prostě jsem si šla hodně svou cestou, no. Že mě hodně brzo chytla improvizace, že mi bavilo se vymýšlet, jak u toho klavíru, tam to začalo odmala, tak pak i s těma houslema. Takže jsem pak jako aranžovala věci právě pro to naše rodinné obsazení, což bylo jako fajn a to mě nechali, protože to byli jako rádi, anebo jsem nedala jinou šanci, protože v tomhle jsem byla už taková dost vyhraněná.
2: Vy jste aranžovala nejenom pro ten rodinný ansámbl, ale taky pro mnohem větší těleso, 40členné, pokud si dobře vybavuju. To byly ty písničky kapely Dust. Jaký byl ten zážitek, když jste si poprvé stoupla nikoliv jako člen orchestru, ale předně a vedla jste je? Byla v tom taky nějaká věc okouzlení tou mocí, kterou třeba člověk nad tím orchestrem má, anebo pro vás bylo víc okouzlující to, že jste byla schopna dát dohromady tak velké těleso, které dohromady hraje?
3: Asi spíš ta druhá možnost. Aha. Hlavně to byla jako obrovská euforie z toho, že člověk slyší to, co nějak jako stvořil. A teď mě vždycky hrozně bavila práce s lidma, takže jako vůbec jako nějaká ta komunikace, to vedení, to nějak to jako probouzet k životu, to dílo, bylo prostě hrozně celé jako pro mě euforický proces. To si z toho pamatuju.
2: Vy jste žena energická a předpokládám, že když člověk pracuje s lidmi, že musí oplývat něčím, co je v přímém protikladu, to je trpělivost. Jak se to ve vás snoubí, ta touha vidět výsledky a zároveň na ně umět počkat?
3: Jo, myslím, že mám v sobě určitý klid, který, že jako energická jsem, ale nejsem cholerická. Že já jako nemám vůbec, jako mi nedělají dobře konflikty, takže já spíš jako by ta trpělivost a nějaký jako vnitřní klid je ve mně mnohem jako silnější stránka. To, co ve mně vzbuzuje ty emoce a tu energii, je ta hudba. Ta se mnou jakoby šije, to je to, co mě jako prostě jako klidnou vlastně nenechá. Ale co se týče nějaký jako přístupu k lidem, tak to se snažím k lidem.
2: A víc se to rýmuje.
3: Ano. A s nějakou jako, s nějakým respektem, pokorou a právě jako i tou trpělivostí, no. Ale zároveň jako vždycky se mi osvědčilo a prostě to tak funguje, že když ta zkouška má tah a člověk ví, co chce a prostě jede a jako makáme prostě a není jako vlastně pak moc prostor pro nějaký jako vymýšlení nějakých jako věcí vedle, mimo té hudby, tak vlastně to funguje jako nejlíp, no.
2: To jste někde zmínila, že muzikanti nemají rádi, když příliš mnoho mluvíte. Mm. Je to tak, že vlastně na té hudbě se domluvíte nejlépe, že právě ta hudba je ten jazyk, kde souzníte a kde si rozumíte?
3: Přesně tak, přesně tak. Jako to pro mě třeba bylo hodně zajímavé, já jsem začínala teda takhle s amatéry, to, co jsme popisovali, tu první zkušenost, a dlouho jsem potom ještě dirigovala zejména amatérské sbory a vlastně i orchestry. A pro mě pak vlastně docela, musím přiznat, byl jako šok ten přechod k těm profikům. Protože jak jsem měla ráda tu práci s lidma a takovou nějakou přímočarost, humor, který jsem vlastně zjistila, že u těch profiků není jako žádoucí, že oni prostě přišli dělat tu muziku a nechtějí prostě tady si nějak jako jo, a přišlo mi tehdy, že si berou všechno hrozně moc osobně. Teď už tomu rozumím, teď už jsem tu mentalitu pochopila a dokázala jsem se v tom taky uvolnit. Ale vlastně bylo to jináčí najednou. No. A teď jsem teda, abych se k tomu vrátila k té odpovědi, pochopila, nebo začala jako stavět tu svoji autenticitu a ten, tu flow té zkoušky jenom na té hudbě vlastně, jako mnohem víc než dřív. A no, takže ta hudba mě jako nese neustále.
2: Shrnuje s úsměvem své zkušenosti šéf dirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hrant.

0: se šéf-dirigentkou Jihočeské filharmonie Alenou Hron si dnes povídáme o dirigování, o její hlavní profesi. Doufám, že nemineme i kompozici a samotnou hru. Nicméně dirigování se musí člověk někde naučit. Jak se učí člověk na nástroj, to si asi dokážeme všichni představit. Veme si nástroj doma, jde do hudební školy, tam cvičí s učitelem a pak doma. Ale jak se to dělá vlastně s nejdražším nástrojem na světě, totiž s orchestrem? Jak se vyučuje taková věc?
1: Právě, to jste přesně řekl, že ten nástroj je ten orchestr a ten není tak lehce dostupný. Tedy začíná se tak, že ten student dirigování stojí v té učebně, kde je jeho vyučující klavír, za klavírem jeden nebo dva hráči, kteří hrají jakoby ten orchestrální part.
0: Předstírají ten mnohočlenný orchestr.
1: Takzvaný klavírní výtah se tomu říká, ten výcud té symfonie do klavírní podoby. A ten dirigent, ten student tam má svůj stojan, možná často i stupínek, a předstírá, že druhý orchestr.
0: Není to trošku legrační zpočátku?
1: Je. A jako vlastně člověk se na to rychle zvykne, já už jsem doma přesně věděla, na který části záclony mám který nástroje, protože jsem se tam dívala na, že, jakoby na ty nástroje. Člověk si to musí trošku jako nakoukat dopředu, i když to teda nemá. Aby neměl hlavu v partituře, ale partituru v hlavě, jak se taky často říká. Učit se ten kontakt. Každopádně a hlavně umět dávat ty nástupy, to se na začátku hodně řeší, aby člověk věděl, kde, když nastupujou ty housle, tak tady vlevo ty primy dole a ty dechy a bicí, jak jsou tam vzadu, tak a když nastupujou po delší pauze, tak se na ně podívat a ukázat, že teď.
0: Nespěte mi tam, za chvíli to bude.
1: Zároveň je to teda opravdu jako specifická disciplína, tento způsob výuky, protože přece jenom ten klavír zdaleka nemůže reagovat tak jako ten orchestr. Takže si myslím, že to je dobré spíš pro ten začátek, aby ten student si přesně jako osahal úplně jako základní schémata těch rukou, ty gesta a zároveň trošku právě si jako nadíval tu učebnu dirigování, neboli ten orchestr a poznal nějakou tu muziku tím, že to jakoby diriguje. Nicméně pak je teda co nejdůležitější, co nejdříve vlastně se postavit před ten orchestr, protože to je fakt jiná disciplína, musím říct, že
0: je to o krok těch, úplně jiná najednou od těch dvou pián k
1: jako
0: tomu
1: pro mě
0: tělesu?
1: To bylo hodně velký rozdíl. No. Hmm. Jakože ono, ty reakce jsou jiné, ten orchestr reaguje trošku se spožděním oproti těm klavíristům, kteří už to navíc přesně znají, jako všechno to už to tam hráli mnohokrát v té učebně, takže prostě hrajou. Hmm. Je to hrozně pro ně těžké, aby jako zvládli reagovat na toho studenta a hráli to podle sebe tak, jak to znají a jak vědí, že to má být, přibližně. Takže to taky moc obdivuju, tuhle profesi. Zároveň ale třeba v zahraničí, když skočím vedle, tak tam se to vlastně už skoro nedělá, ta výuka u klavíru, protože přesně...
0: To je vaše zkušenost z toho Norska třeba?
1: Ano, Norsko i Švýcarsko, že tam vlastně už se razí ta teorie, že to vlastně, jak je to fakt jiný, takže že to nedává tolik smysl, no. Že vlastně rovnou se snaží aspoň k ansámblu, aspoň 9 lidí tam mít v té učebně, aby už to byla nějaká jako referenční skupina, se kterou už člověk může jakoby trochu zkoušet, trochu řešit i ten způsob té hry, jako ten klavír navíc v symfoniáku často ani není ten nástroj jako takový, jo. Takže vůbec jako naposlouchat si ty zvuky těch smyčců, těch dechů, umět jim právě poradit nebo si říct o nějaký způsob vedení fráze a tak dále, to se dá jedině s těmi reálnými nástroji. Takže je to těžké, jak říkáte, je to drahý nástroj, ne každý si může zaplatit orchestr, aby si s ním doma cvičil, takže je moc důležité, aby mladí dirigenti dostávali příležitosti se k tomu orchestru postavit.
0: Jedna věc je nastudovat si tu dirigentskou gramatiku, čili ty gesta, ten základ, tu abecedu, ale druhá věc je, že dostanete v tom orchestru mimořádně velký počet individualit různých a pak potřebujete i znalosti jisté psychologie. Je i tohle něco, co se na škole učí, nebo tím vás vybaví jenom zkušenost s orchestry?
1: Moc ne, ale v zahraničí, když jsem studovala, zejména v Curychu, tak jsme o tom hodně mluvili, protože tam už ta výuka byla, řekněme, docela individualizovaná, že ty vyučující byli ochotní a vlastně i o to stáli s náma řešit to, co jsme chtěli řešit my. Mm-hmm. A tam samozřejmě tyto věci spadaly. Takže i když i na té hodině je to jiné, když tam máte 9 lidí, než když je to pak ten celý orchestr, ale i toho kompletního orchestru jsme se užili dost, takže byl proto prostor a je to opravdu důležité o tom mluvit. I neříkám, že to jde lehce naučit, ale už jenom když zvládneme to komunikovat, dát doslov a zamýšlet se nad tím a tak dále, tak se můžeme v tom nějak posunout. No. Je to důležité a vlastně vyžaduje to rozhodně určitou jako diplomacii, ale a zároveň takovou nějakou schovývavost a nadhled je určitě potřeba a říkám, fokus na muziku. No.
0: Říká o mnohovrstevnatosti jejího povolání šéfdirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Se pomalu přineseme na album, které se jmenuje Na radosti, do šumovských lesů, k řece, kde sedí taková dívka, plete věnec, aby mohla v naději žít.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Aneta Langerová a Janáčková Filharmonie Ostrava dohráli skladbu Dívka. Ta dozněla v dnešních blízkých setkáních. Za dirigentským pultem stála šéf-dirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron, můj dnešní host. Jak zábavné je pro vás vykračovat z oblasti klasické hudby? Platí to, že je pro muzikanty oboustranně výhodné, jednak pro ty z toho z té pop music setkat se s klasickými hráči a pro klasické hráče objevit se v oblasti populární hudby?
2: Myslím, že jo, že to může být velice přínosné. Záleží, jak je každý daný projekt nastaven samozřejmě a kolik prostoru má ta či ona strana. Protože není jednoduché to vymyslet tak, aby to opravdu dávalo smysl a obě strany tam měly svoje pevné místo. Což se s Anetou Langerovou krásně podařilo. Vůbec to spojení mě moc bavilo. Aneta je hrozně takový pečlivý, citlivý muzikant a myslím, že jsme si je dost sedli. Takže na to vzpomínám moc ráda, na tuhle spolupráci.
1: Máte někdy pocit, že ten symfonický orchestr naroubovaný na tu kapelu rockovou nebo z pop music, že je víceméně jenom marketingová věc, jak to obohatit a udělat to atraktivnější, že právě tam nedochází k té synergii nějaké,
2: bohužel,
1: která je přirozená?
2: Bohužel někdy ano. No, jakože ono hrozně záleží, komu se dá ta důvěra v tom napsat ty noty, ty aranže, jako jak ty písničky posunout. Pokud vlastně ty písničky jsou stejné,

0: symfonický orchestr schopen, protože jich je strašně moc. My známe takový ty táhlý smyčce z mnoha populárních písniček, ale že to dovede být i jako rytmická kapela, že tam jsou ty blištivý dech, ty jako žesťový nástroje a spoustu možností bicích nástrojů a tak dále. To už jakoby nevždycky si představíme jako ten orchestrální zvuk. Tak jako v tomhle smyslu já jsem takový přísný posluchač těchto projektů. Ale když je to super, tak jako smekám a říkám si dobrý.
1: Když se vrátíme k repertoáru, který je všeobecně velmi dobře znám, vy jste letošní sezónu domácí uzavřeli v Českém Krumlově programem od Čarodějova učně až po Harryho Pottera. Co vlastně tahle ta filmová známá hudba ukáže o orchestru a publiku z toho, co se při běžném symfonickém koncertě neodehraje?
0: Tak většinou je tam to napojení, že lidi znají ty příběhy, znají ty melodie, takže se do toho jsou schopni jako víc vcítit a zároveň jako ale vidí, že to je jako je dost hraní třeba, jako že v tom filmu to člověk tak nevnímá a teď najednou, jak tam všichni prostě virtuózně, tam zrovna Harry Potter, tam toho je strašně moc, toho hraní a dovedou to vlastně jako ocenit, no, že to přinese takový jako jiný pohled na tu hru a je to trošku jiný, že jakoby žánr než ta klasika, ale vlastně ne moc, prostě dobrá hudba, i ta filmová vlastně, ta, co funguje samostatně, tak je fakt jako dobrá, je samostojná a ten film jako v tu chvíli jako nepotřebuje. Takže záleží, no.
1: Když se vrátíme ještě k vašemu řemeslu, tedy k dirigování, vy jste se sama sebe označila jako silový typ. Je to něco, čeho byste se ráda zbavila, dodala tomu lehkost? Ano. Anebo to vnímáte jako svoji přednost, že hold je v tom nějaká forsáž, která se přenese i na hudebníky?
0: No, určitě je dobrý to mít, ale člověk to nemůže užívat pořád, samozřejmě. Takže já se spíš snažím neustále rozšiřovat ten svůj repertoár gest a toho způsobu uchopení té hudby v těch rukou, abych co nejvíc vlastně tu hudbu a tu moji představu přiblížila jenom těma rukama a nemusela to říkat. To je ta magie, kterou na tým mojím povolání mám možná jako nejradši, nebo prostě je to něco, co mě fascinuje. Že opravdu ten detail toho, jak já to ukážu, má vliv na ten výsledný zvuk. Jsou to samozřejmě jako niance a jak který orchestr taky jako dokáže na tohle reagovat. Ale je to to, co mě jako fascinuje a hrozně jako se snažím právě tím pádem jako mít ty možnosti co největší toho, ty gestiky a opravdu někdy, když jako ta síla se fakt hodí. Ale nemůže to být jako prostě konstantní, to je jasné prostě. Tak jako život a emoce, nikdy to není stejné.
1: Říká na dvojce šéf dirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojici si dneska povídám se šéf-dirigentkou Jihočeské filharmonie Alenou Hron. Já se chci vrátit k jedné věci, která je samozřejmě pro laiky velice zajímavá a půvabná, a to je jakýsi dirigentský styl, protože známe ty velké dirigenty a každý diriguje jinak. Je to něco, co se dá odkoukat od nějakého vzoru, že jste si třeba říkala, líbí se mi, jak diriguje XY, anebo to musí vycházet autenticky z vás, právě proto, aby ta řeč toho těla rukou byla sdělná k tomu orchestru?
1: Určitě druhá možnost. Zároveň je možný odkoukat třeba nějaký jako gesto, co se týče funkčnosti jako, nebo ty gramatiky, jak jste zmiňoval, jak jako něco, nějaký tempový přechod vyřešit, nebo já nevím, něco zakončit. Tak to se dá jako inspirace, je to super pozorovat ostatní jako dirigenty a vlastně vidět, jak oni řeší tu svoji vizi, jak ji vlastně předávají. Ale určitě nemá za mě smysl se snažit to kopírovat, no, jakože ta autenticita a hlavně jako jak je to celé o tom těle, o té řeči těla, teda hlavně rukou, tak to ani nejde, jako jsme každý tak strašně jiný a unikátní, že musí to vycházet jako z každého osobně, no. A vedle toho vlastně jako s tím jde ruku v ruce i ta hudební představa, že vlastně nikdy nemůže být stejná. Může být velice podobná, ale nikdy nemůže být stejná, protože prostě nejsme stejní. Takže vlastně od toho se pak i to gesto, že jo, odráží.
0: Zvláštní pro laika nebo člověka, který není insider z klasické hudby, je sledovat tu velkou paletu šíře stylů od naprostého minimalismu, kdy má člověk pocit, že komunikuje ten dirigent opravdu jenom jemnými pohyby rukou, až po takové ty jako velké dynamické dirigentské výkony, které končí úplně propoceným frakem. Je to pro muzikanty lepší, když je to víc dynamické podle vaší zkušenosti, anebo jsou schopni, vlastně čím lepší orchestr, tím je schopen reagovat na jemnější podněty?
1: No, to máte pravdu. Pravdu, přesně, jakože je to takové, že v prvních minutách, maximálně hodinách té zkoušky ten dirigent zjišťuje, na co ten orchestr vlastně všechno je schopen reagovat a podle toho nějak jako adaptuje, že jo, to gesto, aby to bylo prostě funkční, aby to bylo co nejefektivnější pro tu spolupráci. Takže to je taky právě takové zajímavé, že člověk si to dopředu nějak představuje, něco nějak slyší, jak by se mu to líbilo, ale pak přijde do té zkušebny, tam je těch 60, 80 nebo 40 různě lidí a vlastně nikdy neví, co se stane. To je takový to hezký napínavý taky na té naší profesi. Teď jsem trošku odbočila, ale kde jsme se to bavili, to gesto?
0: O tom minimálním gestu, o tom velkém gestu.
1: Ano, myslím si, že ani jedno, když je toho moc, tak to není příjemný, protože se to prostě okouká a pak ty lidi to trošku přestávají vnímat. Takže si myslím, že je dobrý zachovat nějakou šíři a všímat si hlavně, na co ten orchestr reaguje a na co ne. A podle toho se snažit to když tak jako adaptovat, no.
0: Odpuďte možná banální otázku, dočetl jsem se, že někteří dirigenti trvají na přesných váhách hůlky a že musí mít přesný tvar, délku, naopak někdo diriguje úplně bez hůlky, jenom rukama. Jaký je v tom vlastně rozdíl?
1: To je taky velice individuální, jako já to moc neřeším, taky se přiznám, že jako mám taktovky a jako diriguje se mi s nima příjemně, takže zůstávám, nějak to nestřídám moc, nějak to nešteluju. A někdy diriguju i bez taktovky, když mám pocit, že buď je to hodně intimní věc, pomalá, kde chci víc modelovat tou rukou, než držet ten taktovací systém, jakoby. A nebo když diriguju nějakou starší muziku, která je obvykle v menším obsazení a která tehdy taky taktovky ještě navíc nebyly a mám pocit, že ta starší muzika hodně dýchá takovým přirozeným dechem, že taková ta větší volnost a gravitace v těch rukou je mi příjemná.
0: Bylo, když jste studovali dirigování, bylo nějaké období, kdy jste se třeba sebe samotnou nahrával, abyste se viděla, jak u toho vypadáte? Nebo diriguje člověk někdy do zrcadla, aby si ujasnil to sebe samotného, jak u toho vypadá? Protože někdy máme pocit, že děláme nějaké gesto, které je zřetelné, ale pak, když se vidíme, zjistíme, že zřetelné nemusí být.
1: Přesně tak, to jste řekl úplně přesně. Jako možná to zní trošku vyšinutě, jo, že se takhle sledujem, ale já si myslím, že to je docela důležité aspoň občas to udělat, protože přesně člověk má pocit, že to nějak vypadá, že něco dělá a často, velice se to tak často děje, že se pak zhrozí, když se právě natočí. A když mám jako dobrý čas na přípravu, tak se natočím právě takhle nějak na mobil A pak si třeba se píšu fakt jako hodně kritických poznámek, že člověk se musí v téhle osamělý trošku profesi naučit být sám sobě kritikem a pedagogem. Je to dobrý, no, tohle umět a umět na sebe se dívat kriticky a něco si z toho vzít a fakt jako to nějak jako využít. A není to o tom, že chceme vypadat jenom nějak krásně, ale chceme hlavně vypadat srozumitelně pro ty muzikanty, abychom dosáhli co těch jako nějak nejefektivnější té spolupráce, no.
0: Zmínila jste takovou mantru, že partitura by měla být v hlavě, mm-hmm. a ne hlava v partituře. Mm-hmm. Jak moc to platí pro muzikanty? Co je pro vás výhodné, protože samozřejmě mají před sebou taky svoje noty, dívají se do nich, aby byli přesní. Jak moc jste ráda, když se dívají právě na vás a na vaše vedení a jakou část té skladby do not?
1: Jsem strašně ráda. Já jsem to taky prostě tak jako nabubřele, ale jako okamžitě, když tam proběhne ten oční kontakt, tak prostě tam proběhne i nějaká výměna energie a jako celý se to jako posouvá někam dál. Jako, pro mě je to někdy takové frustrující, že člověk se tam jako by může rozdat a teď vidí před sebou jenom ty oči zabořené v těch notách, ale ono to funguje tak, že oni mě jako preferně vidí. V podstatě jako všichni by měli. A takže já už jako to a když reagujou, tak to cítím, jako, že mě vidí. Ale samozřejmě, když zvednou občas ty oči a opravdu jako se na sebe podíváme a jakože přijímají, dají mi najevo, že přijímají tu moji informaci, tak je to samozřejmě velice příjemné a člověk se najednou cítí jako mnohem víc, že něco tvoříme společně, že jsme jako opravdu tým.
0: Říká o radosti z komunikace s orchestrem šéf dirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Se šéf-dirigentkou Jihočeské filharmonie Alenou Hron si dneska povídáme a zachovali jsme se macešsky k vašemu domácímu orchestru. Teď to všechno napravíme. Do třetí sezóny v čele Jihočeské filharmonie vstoupíte 24. září koncertem Tajemství vodníka s Jihočeskou svitou Vítězslava Nováka a Fibichovým vodníkem, kde také uslyšíme Martina Mišičku. Nakolik je ryze takové jihočeské zahájení vaší osobní dramaturgickou vizitkou?
2: Jo, tohle zrovna je. Já myslím, že to právě přesně propojuje to, o co se v Budějovicích snažíme. Něco známého nebo populárního, nebo někoho populárního. Mám radost, že přivítáme Martina Mišičku. S něčím ne až tak obvyklým. Vítězslav Novák není až tak známý autor. Zazní od něho hned dvě skladby. Nejprve o věčné touze, která je o letu labutě v nějakém hejnu, pak klesá a vlastně chce je dohnat a vstoupá a je to taková jako báseň symfonická. V druhé půli zazní Jihočeská svita, samozřejmě kde jinde než v Českých Budějovicích by měla zaznít, i když teda to pro nás není jednoduché, protože má obrovské obsazení, my jsme spíš komorní orchestr, ale říká jsem si, že musíme to tam někdy zahrát a je nádherná, takže to bude tady v druhé polovině a mezi tím zazní melodram od Zdeňka Fibicha Vodník, což teda je jako známá Erbenová balada s hudebním doprovodem, kde právě bude předčítat neboli recitovat Martin Mišička.
1: Ano, kultivovat zvuk orchestru a nějak si naučit hráče na to, aby reagovali na vás správně, abyste se naučili spolu komunikovat, to nějakou dobu zabere. Máte pocit, že ta dvě léta už přispěla k tomu, že jste si víc porozuměli a že už ten jazyk je společný víc, než byl na počátku třeba?
2: No, já mám pocit, že s Jihočeskou filharmonií to od začátku bylo takový, že jsme si jako právě hudebně porozuměli, že jsem cítila velice rychlou a takovou jako až možná oddanou, ale takovou důvěřivou, řekněme, reakci na ty moje gesta, takže mě se s tím orchestrem od začátku pracovalo právě velmi dobře, i proto jsem do toho šla, do téhle role, protože orchestr je tedy velmi flexibilní a i otevřený právě novým věcem, co se repertoáru týče, což je pro mě moc důležité, abychom nejeli jenom nějakou rutinu, takovou jako repertoárovou, ale aby to bylo pestré.
1: My jsme mluvili o počátku sezóny, vy jste zmínila teďka, že jsou otevření k novým věcem, což nepochybně taky představuje píseň Čarodějka, v nějž odložíte taktovku, vezmete si housle a lůpr a budete zpívat, takže přestanete být dirigentkou, začnete být aktivním muzikantem. Je návrat k Aleně Hron jako hudebnici něco, co jste si přála?
2: Já se snažím čas od času si naordinovat nějakou jako akci, kde sama trošku se projevuju jako interpret, protože mi to přijde hrozně moc zdravé, že najednou to není o tom, že se snažím všecko jako všem kolem mě vsugerovat, co chci já, ale že to prostě ze mě jenom může tryskat, tak jak to zrovna cítím. A že tam je vlastně i pro mě hrozně důležitý ten moment tý kreativity jako v tom reálném čase, že vlastně tvoříme tady a teď. Takže s lůprem si moc ráda hraju, ale je na to teda opravdu málo času. A pan ředitel Ota Svoboda mě v tom moc podporoval, že o to hodně stál. Já jsem si netroufla na celý jako večer sama s tím nějak, nebo v nějaký kooperaci, a proto jsem oslovila mého výborného kamaráda a skladatele Lukáše Janatu, který teda jakoby dá dohromady takové celovečerní pásmo, ve kterém budou zakomponované lidové písně, kde já teda občas něco i zalupuju, zaspívám, ale vlastně tam budou s námi i někteří hráči z filharmonie, takže to a budou tam i jako právě nějaké improvizační plochy. Lukáš bude sedět za klavírem a bude to něco, myslím, hodně neobvyklého a vykročení z zajetých kolejí, žánrů a tak dále. Že nám vlastně víc než o jakékoliv žánry půjde o tak nějaký celek a spojení se i s publikem a tak. Takže na to se moc, moc těším.
1: My jsme udělali pozvánku na začátek sezóny a na její konec. Co třeba ještě v tom průběhu je něco z toho, pochopitelně se těšíte na všechno, ale co ano. Z těch věcí, které vás čekají, je třeba patří k vašim mimořádně oblíbeným.
2: Pak jako mezi tím se držíme tak nějak jako trošku tradičnějších schémat. Budeme hrát Mendelsona reformační symfonii se moc těším. Vedle toho, myslím, že to je na tom stejném koncertě, čelový koncert od Artura Onegra, taky ne moc známý, ale nádherný kousek, na který se moc těším. Z těch známějších, že zase Schumannův klavírní s Lukášem Klánským, a to se taky moc těším. Takže je tam toho spoustu a vedle toho děláme samozřejmě programy i pro děti, což je moc důležité a to taky jako sleduju a fandím tomu. Přijde mi to, že bez toho už jakoby taková instituce by ani nemohla být, že to je tak už běžný a normální a dělá se to čím dál líp, že jako umíme už ty děti umě zapojit a vlastně opravdu je naučit tu klasiku vnímat a poslouchat, protože je to... nemusí to přijít samo, no, je dobrý, když je k tomu vychováváme, no. A do toho máme i samozřejmě crossoverové projekty s různými jazzovými muzikanty, já budu třeba dělat koncert takhle se Štěpánkou Balcarovou, takže na to se taky moc těším, to bude taky pestré a je tam toho spousta, takže moc zvu k nám do Budějovic, děláme tam spoustu muziky všech možných žánrů, takže věřím, že každý si může přijít na své.
1: Když jste zmínila děti, vy sama jste maminkou, říkám si při tom vašem vytížení, protože dirigujete nejenom u svého domácího orchestru, tak i v zahraničí, po celých Čechách. Jak dobře se daří harmonizovat ty ambice a tu chuť pracovat právě s tím, že jste i maminkou?
2: No je to výzva, musím to říct. Je to hodně o plánování, hodně o tom, že jako jsem závislá na hlídání, dcerka je ještě malá, má měla rok a půl, a že vlastně jsem se musela naučit rychleji se připravovat.
1: Efektivněla jste ten čas?
2: Přesně, musela jsem, no, nic jiného mi nezbylo. Ale je to vlastně hrozná radost. Já musím říct, že jsem, když si jako někdy stěžuju, že nestíhám, protože ten pocit nestíhání je vlastně teď takový jako permanentní, tak zároveň jsem strašně vděčná, že můžu mít rodinu, že mám krásnou dceru a že můžu dělat práci, která mě tak ohromně naplňuje. To jsem si vlastně nikdy ani nevysněla, že to dospěje do tohoto bodu, že to bude můj full-time job a že si to budu tak užívat.
1: Díky moc za to, že jste přijala mé pozvání do Blízkých setkání, ať se daří sezóna nejenom na jihu Čech. A od mikrofonu se loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, šéf-dirigentka Jihočeské filharmonie Alena Hron.
2: Děkuji za pozvání a pěkný den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
2: Na něco jsem přišla.
3: Nevadí vám, že zkouším?
2: Nevadí, jdeme hned.
4: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
5: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
4: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
6: Víte to vy a vím to já.
7: Závěr kriminální minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Poslanci pokračují v debatě o vládní novele zákona o rozpočtových pravidlech. Koalice prosadila pevné hlasování. Kreml potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf americké CIA. Počasí bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky. Teploty do 22 stupňů, na jihu až 25. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Nejpozději za hodinu a půl budou poslanci hlasovat o sporné změně rozpočtových pravidel. Pevné hlasování prosadila ve sněmovně navzdory opozice vládní koalice. Přehlasovat chce prezidentské veto novely. Pevné hlasování navrhla předsedkyně klubu ANO Taťána Malá. Poslanci už podle ní o novele debatovali dostatečně dlouho.
10: Konec konců celý včerejší den byl prostor pro to se tomuto tématu věnovat.
8: Do debaty se přitom hlásí ještě 30 převážně opozičních poslanců. Právě opozice pevné hlasování kritizuje. Například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
11: To indikuje, že oni vlastně žádnou diskuzi nechtějí. Že chtějí jenom na sílu protlačit něco, co tady poškodí budoucnost České republiky.
8: Argumenty k novele se opakují. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je její schválení klíčové pro sestavení rozpočtu na příští rok. Podle opozice jen vládě umožní nadměrně zadlužovat zemi.
9: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Mluvčí Kremlu listu The Washington Post potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf CIA John Ratcliffe. Podle Dmitrie Peskova šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. Žádné další detaily ze schůzky nezveřejnil.
12: Peskov pro ruskou agenturu Interfax dodal, že Ratcliffe nemluvil s prezidentem Vladimirem Putinem. Světové agentury, včetně Reuters a AFP, se domnívají, že šéf CIA v Moskvě mohl jednat o současné ruské válce na Ukrajině, americkém konfliktu s Íránem nebo o propuštění několika Američanů zadržovaných na ruském území. O Ratcliffově cestě dopředu neinformovali ani Bílý dům, ani Kreml. Podle listu Financial Times ale Spojené státy už dřív jednaly s Ukrajinou, aby na začátku týdne neútočila na Moskvu. Šéf ústřední zpravodajské služby byl v Rusku poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
8: Generální štáb ukrajinských sil potvrdil, že ukrajinské drony v noci napadly rafinerii v ruském Kstově. Ta patří mezi významné zpracovatele ropy s projektovanou kapacitou asi 17 milionů tun suroviny ročně. Rafinerie vyrábí automobilový benzín, motorovou naftu a maziva. Ukrajinské bezpilotní stroje taky způsobily masivní požár v jednom z největších logistických center internetového obchodu Wildberries v Kotovsku ve středním Rusku.
13: Rusko nad ránem zaútočilo prostřednictvím dronů na Černihiv. Bezpilotní letouny zasáhly obytný dům, ve kterém zemřela žena a čtyřleté dítě. Následkem útoku vypukl požár také v blízkých hospodářských budovách a obchodě. Na Charkov ruská armáda zaútočila proudovými drony a šáhidy. Zranění utrpělo 8 lidí. Ukrajinská okresní vojenská zpráva vyšetřuje také výbuch v Piščance v Dnipropetrovské oblasti a označuje ji za válečný zločin. Přesnou příčinu exploze, která zabila jednoho člověka a dalších 11 zranila, neuvádí. Úřady také museli evakuovat okolí místa výbuchu. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
8: Národní památkový ústav dnes zahájil kompletní rekonstrukci pražské invalidovny v Karlíně. Dělníci v barokní budově z 18. století vybudují dvě nové stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Úprava bude stát 2 miliardy a 150 milionů korun, popisuje mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
3: předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
8: Smetanova opera Prodaná nevěsta dnes opět zaplní náves v Holašovicích na Českobudějovicku. Celý prostor se na tři večery promění na operní scénu. Vůbec poprvé se v roli Kecala letos divákům představí bas-baritonista Adam Plachetka.
14: Pro mě je to první Kecal. Já jsem vlastně jako tak dlouho říkal, že to nemůžu dělat v divadle, protože je to na mě trošku hluboká role, že maximálně opener, a tak mi teda vymysleli, že bych se mohl upíchnout tady.
15: Říká operní zpěvák Adama Plachetka, který dnes vystoupí v prostorách selského baroka po boku Kateřiny Kněžíkové. Režisér Tomáš Ondřej Pilař zmínil, že představení Smetanovy opery je pro jihočeské divadlo pomyslným vrcholem sezóny.
16: Ale samozřejmě také jeden z nejnáročnějších projektů po produkční stránce. Stavíme velkou elevaci pro publikum, velký stan pro orchestr.
15: Pro diváky jsou v tomto roce připravená celkem tři představení. Adam Plachetka s Kateřinou Kněžíkovou vystoupí na Holašovické návsi, ale pouze dnes. Z Holašovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území zpočátku i polojasno. V severní polovině se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne se oblačnost protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, v jižní části území až 26, na horách kolem 14. A zítra čekáme většinou polojasno. Večer od jihozápadu bude oblačnost částečně přibývat. Ráno se mohou vyskytovat mlhy, zítra teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 a na Šumavě až 24 stupňů.
9: Doprava.
8: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se popojíždí před omezením na kilometru 196. Nesouvislá kolona začíná za Kývalkou na kilometru 183 a je až na 20 minut. Na D1 směrem od Kroměříže na Brno pracují silničáři u Vyškova, projíždí se jen pravým pruhem a v koloně z kilometru 229 pojedete asi 10 minut. Na dálnici D8 směrem z Drážďan do Prahy také silničáři za sjezdem na Mělník na 17. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a fronta tam vás drží asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok a Iva Bendová.
17: Krásné poledne. Ano, jak slyšíte, u mikrofonu není Jitka, jak jste čekali, bohužel jí skolil nějaký bacil, takže dneska za ní zaskočím. No a samozřejmě na dálku jí přeji, ať je brzo fit. No a co říct na začátek k dnešnímu roku? Byl to můj poslední rok v rodných Pardubicích, pak už jsem se přestěhovala do Prahy. Tedy ne, že bych úplně chtěla, ale tehdejší sportovní televize získala nového majitele a ten se nás z Hradce Králové rozhodl přesunout do hlavního města. A víte co? Vůbec toho nelituji. Protože kdo ví, jestli bych bez toho dneska seděla u mikrofonu dvojky. A to by mi bylo nesmírně líto. Naštěstí všechno dopadlo, jak mělo. A já vás vítám u dalšího dílu vašeho oblíbeného pořadu Byl jednou jeden rok. A těším se na vaše tipy a vzpomínky.
9: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Ivou Bendovou
0: na dvojce.

0: Byl to tehdy opravdu velký hit Nelly Furtado a Ray Garvey a jejich All Good Things Come to an End. No a vy už typujete. Tak Jana psala ještě, když v podstatě běžely zprávy s Naďou Procházkovou a psala Milan od oběda volá 1971, k tomu nemám co říct, zdraví poslušná žena Jana. Tak asi tak jako to chtěl hodit do placu. Každopádně Jana potom napsala typuji 2012 rok. Ozval se už i Michal, který píše hezké poledne, Ivo, vám se s námi nějak zalíbilo. No ano, to máte pravdu. Nelly Furtado na zkoušku 2006, Michal věrný posluchač. Nebudu vůbec to komentovat a mám pro vás první dnešní nápovědu. Zažíváme historicky nejteplejší léto u nás, ale pořád to není nic proti tomu, co se v námi hledaném roce dělo v Austrálii. Tam totiž na některých místech teploty vystoupaly dokonce až na 47 stupňů Celsia. A mělo to samozřejmě následky. Například na letišti v Sydney skolaboval zhorka systém klimatizace. Objevily se poruchy v elektrické síti. Problémy měly také vlaky. Na některých místech se totiž přehřálo elektrické vedení. No nicméně prakticky žádný z těch teplotních rekordů z našeho roku už dnes neplatí. V posledních letech se dále přepisují a to nejenom ty australské, ale samozřejmě především také ty u nás, které nás asi zajímají nejvíc. Tak schválně, jaký rok hledáme? Zkuste napsat, anebo klidně volejte 22 155 25. Ne, vlastně ne, teď ještě. Mám pro vás jednu nápovědu, tak až za chvíli.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

zbytky večernic, smysl časem uniká, jak utíká. Nade mnou zas mnohem víc hoří zbytky

0: To byla písnička Anaka Večernice z našeho roku, který dnes hledáme. Pojďme se zopakovat první nápovědu. V australském Sydney byl naměřen tamní teplotní rekord 45 stupňů Celsia. A před námi je druhá nápověda. Myslím si, že ta leckomu opravdu hodně napoví. V našem roce se česká krása vydala na světovou soutěž a rozhodně tam nebyla jenom do počtu. Tehdejší česká mis, tehdy teprve 18-letá Taťána Kuchařová, reprezentovala Českou republiku na Miss World ve Varšavě. Ve finále se utkala s dalšími 103 soutěžícími a postupně se probojovala mezi nejlepší. Nakonec přišel okamžik, na který se u nás dlouho čekalo, zaznělo totiž jméno české soutěžící a na její hlavu putovala korunka Miss World. Kuchařová se tak stala první Češkou, která tuhletu prestižní soutěž vyhrála. No a tohle řekla Taťána Kuchařová České televizi bezprostředně po zisku titulu.
1: To bylo tisíce myšlenek najednou, opravdu byl to velký šok pro mě. Pořád tomu nemůžu věřit a myslím si, že to je jeden velký sen, z kterého se nemůžu probudit.
0: A následovaly týdny slávy a také řady rozhovorů. Její rodné město Opočno u Dobrušky ji vítalo ve velkém stylu. Do té doby nejúspěšnější zástupkyní Česka byla v soutěži Miss Alena Šredová, která se na Miss World v roce 1998 umístila čtvrtá. Tak už víte, jaký rok dneska hledáme. A chcete si tipnout do éteru, tak klidně volejte 22 155 25 25. Když k tomu přidáte ještě nějakou vzpomínku a historku z toho roku, o to lépe. Těším se na to.

0: Liz McLarnon a Woman in Love. Musím říct, že mě to vlastně překvapilo, protože jsem si myslela, že tahle ta písnička osobně je mnohem starší. No, i člověk, který pracuje v rozhlase, v rádiu obecně se může mýlit, tak já jsem ráda, že jsem si to ujasnila. A zdravím Matěje na telefonu. Matěj, krásné odpoledne.
1: Ano, vám taky.
0: Tak jaký rok dneska typujete?
1: No, mě to ještě trošku prošlo hlavou, ale bych řekl 2004.
0: 2004. A co konkrétně vás k tomu vede? Nějaká nápověda nebo muzika?
1: No, víte co, já pracuji ve statistice, ale jakoby to horkovo. Já mám takový dojem, že ten rok bylo hodně ledro, ale zase ta druhá nápověda s tou Taťánou, tak ono to začínalo ty soutěže takhle jako nějak po devadesátkách. Takže to je takový...
0: Takže jsem vám trošku zamotala hlavu, Matěj.
1: No jo, a zkusíme těch, no, ono to bude jinak, ale... No,
0: 2004.
1: Nevím, no. Zkusíme to.
0: Dobře, děkuji za tip, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: No a jako druhou zdravím Martinu. Martino, hezké odpoledne i vám.
2: Krásné odpoledne, paní Jano. Já si vážím toho, že vás teprve poprvé můžu pozdravit.
0: Já jsem ráda. Děkuji za to, že jste zavolala. A máte tip na rok?
2: No, mě to teda úplně vzal ten předcházející pan Matěj, protože v tom roce bylo takový horko. Brácha měl svatbu v Miloticích u Kyjova a museli jsme těm koňům dávat kýbl vody, aby prostě vydrželi. A my jsme se tak potili. Já vím, že jsme na večeři, teda na ten oběd slavnostní, šli dovnitř. My jsme to měli prostřený všechno na terase, ale nikdo by tam nevydržel.
0: A co se servírovalo, myslím, paní Martino?
2: 2004.
0: Co se servírovalo? Svíčková?
2: Já věříte, že vůbec se na to jídlo nespomínám. Měli to moc krásný, protože oni měli jako jízdu parkem na koních jako dárek.
0: Tak to muselo být nádherné. No i u vás si tedy píšu tip na rok 2004. Děkuji vám za zavolání a počkejte si do konce, jestli tomu tak skutečně je. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Já vydržím, naschledanou.
0: No a před námi další písnička, tentokrát Daniel Landa a jeho Díku vzdání. No a vy samozřejmě pište, ať už SMSky na 702-222-220 anebo maily na dvojka@rozhlas.cz.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Na Dvojce.
5: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji, zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují, a přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

A tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně. Tehdy se ze mne stal plamený meč. A ty si vykřikla, vykřikla svěč.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč, na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

No a je na čase, abychom se podívali do vašich SMSek a také mailů. Dobrý den, Ivo, nejste vůbec vedle s tím, že píseň Woman in Love je starší, jelikož původně ji zpívá má oblíbená Barbara Streisand někdy koncem 70. let a začátkem 80. plus minus. Po díku vzdání od Landy si říkám, že by to mohl být rok 2006, píše Nina. No a co se týče té Barbary Streisand, tak tam mi to podobně napsal také Petr z Plzně, že to bylo koncem 70. let, tak děkuji, já už jsem se připadala trošku jako blázen. A pojďme na další tipy. Dobrý den, tipuji rok 2010, Vlastimil z Tábora. No a ještě jeden tip, krásný den, můj tip 2006 nebo 2007, David Prostějov. No a co se týče mailů, tak tam píše Eva, krásné odpoledne, Ivuško, podle Miss World Taťány Kuchařové typuji rok 2006. V tomto roce jsem byla v Berlíně, kde se konalo mistrovství světa ve fotbale a na televizní věži byl obrovský fotbalový míč. Také jsme se ho účastnili, ale nepostoupili jsme ze skupiny. No Evo, já myslím, že to už je náš nějaký takový fotbalový úděl, snad se to časem zlepší. No a ještě přidám jeden tip od Petra z Teplic nad Metují. Podle Miss World typuji rok 2006, v tomto roce mi byly 4 a ČT Sport zahájila vysílání a vznikl také pořad Těstoviny s Vladem Štanclem. Tak děkuji za vaše tipy. Já zopakuji předešlé nápovědy. V australském Sydney byl naměřen tamní teplotní rekord a Taťána Kuchařová se stala Miss World jako první Češka v historii. No a teď už další muzika, tak pojďme na to.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Jestli jste ještě měli pochybnosti o tom, jaký rok dneska hledáme, tak možná, že právě Eva Farna a její píseň Měl jsi mě vůbec rád vás ujistila v roce, který hledáme, protože Eva samozřejmě letos slavila výročí na hudební scéně, ale nebudu prozrazovat víc, pokud stále ještě tápete, abych náhodou vás nepřipravila o hru. Radost měli v našem roce milovníci reality show. Televize Prima totiž vysílala druhou řadu Vyvolených. No a ani v téhle řadě oblíbené show by to nešlo bez Terezy Pergnerové.
1: Jsme zpátky v prvním duelu. Vy nezapomínejte hlasovat pořád, ještě možná tak minutka. Rychle zopakuju telefonní čísla.
0: Možná si vzpomínáte, že nakonec vyhrál Antonín Jalovec, kterému ale nikdo neřekl jinak než Tony. Ve vile žil nejdéle celých 105 dnů a ve finále porazil Marušku.
1: Ukažte to teď. Je to Tony!

0: opustit vilu.
1: To byla druhá řada reality show Vyvolení. Tereza Pergnerová vyhlásila Tonyho jako tehdejšího vítěze. A já zase hlásím, že pokud se chcete zapojit, tak posílejte svoje tipy, protože čas se nám krátí. A já posílám s přáním příjemného odpoledne s dvojkou a pořadem Byl jednou jen jeden rok. Plain Whiteys.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám. SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Oblíbená píseň to byla tehdy v našem roce, který dnes hledáme. Plain White Tees a Hey There Delilah. No a já tady mám už v tuto chvíli mail od Kamily, která napsala docela v úvodu a jaj, mileniální rok, no to mi moc chutnat nebude. No a když už jste zmínila vaši sportovní minulost, tak by bylo férové, kdybyste také přihodila nějakou sportovní nápovědu. To by bylo čestné a sportovní, ne? Píše Kamila. Kamilo, bude, dneska skutečně bude. Bude jako poslední, protože si myslím, že ta skutečně jako rozhodne i u těch nejvíce váhajících posluchačů. No a jaké další tipy jste poslali? Tak z Orlických hor psala Míla, která napsala, že tipuje rok 2006, kdy se Taťána Kuchařová stala Miss World. Město Opočno je od nás nedaleko, ale nikdy jsem Taťánu na vlastní oči neviděla. Nedávno jsem však byla na koncertě její sestry, která je také moc krásná a talentovaná. Podobně zafungovala tahleta nápověda i u Vlaďky, která opět tipovala rok 2006 a napsala, že se zná s Táňou starší, dokonce jí prý učila. Soutěž s ní tehdy prožívala. No a přihodím ještě tip od Marie z Vysočiny. Tipuje, že to byl rok 2006. Často jsem hlídala vnuka a poslouchala rádio, tak zprávy ke mně plynuly a vzpomínky mi zůstaly. Váš pořad mi moc pomáhá, je důležitý. No tak my také děkujeme, Marie, a posílám Davida Kolera.

0: australském Sydney byl naměřen tamní teplotní rekord 47 stupňů. Tatiana Kuchařová se stala Miss World jako první Češka v historii a televize Prima vysílala druhou řadu reality show Vyvolení. Kamila chtěla sportovní nápovědu a tady je. Český skokan na lyžích Jakub Janda zvítězil v turnaji čtyř můstků. Na vedoucí pozici útočil Janda až z dělené 13. příčky, ovšem ve druhém kole předvedl nejdelší skok dne a vystoupal až na druhé místo. Finálové okamžiky těsného skokanského souboje jsme samozřejmě ve vysílání Českého rozhlasu přinesli živě a byly to nervy. Reportér Radiožurnálu Tomáš Kohout byl přímo v rakouském dějišti turnaje.
1: Jakub Janda se možná s největší pravděpodobností nestane dnešním vítězem. 291 bod, ale o jeden jediný bod vyhrál v celkovém pořadí turnaje čtyř můstků. Jakub Janda, druhý v Bischofenu, druhý v Innsbrucku, vítěz závodu v Garmisch-Partenkirchenu a o jeden jediný bod Jakub Janda porazil Janeho Ahonena v celkovém pořadí turnaje čtyř můstků. Je to tak, vážení posluchači, po 35 letech máme druhého skokana, který pro Česko vybojoval triumf nejprestižnější skokanské série. Ještě jednou, Jakub Janda, vítěz turnaje čtyř můstků v jednom z nejtěsnějších rozdílů v historii. O jeden jediný bod před Janem Ahonenem.
0: Hodně smutný musel být tenkrát Jane Ahonen, protože jeden bod to bylo něco neuvěřitelného. Ještě dodám, že prvním českým vítězem turnaje čtyř můstků byl na počátku 70. let Jiří Raška. Teď už Jaromír Nohavica a Jana Kiršner.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

Přiznám se, že nesčetněkrát už jsem ve svém životě zažila první noc v novém bytě. Onehdy jsem to počítala, stěhovala jsem se už asi 14krát a doufám, že na dlouho nebudu. Tak ale pojďme k tomu, co vás zajímá, a to rok, který jsme dnes hledali. Typovali jste nejčastěji rok 2006. A měli jste pravdu. Zdravím Kamilu, která byla nadšená z té sportovní nápovědy. Kuba Jandá, vítězství na turné čtyř můstků. To je opravdu rok 2006, napsala, a Kamilo, měla jste pravdu. Stejně jako spousta z vás, já se pro dnešek sice loučím s pořadem, byl jednou jeden rok, ale plynule navazuje naše odpolední dvojka. Tak na rozloučenou všem hádačům posílám Miku a jeho Relax, Take it easy.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši zhruba 280 milionů korun. Nejméně 17 lidí zemřelo v Nepálu po přívalových deštích a sesuvech půdy. Počasí bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky. Teploty do 22 stupňů, na jihu až 25. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
2: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
0: Úřad potrestal i firmu Sherlock, má zaplatit zhruba 18,5 milionu korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné. Dluhy Čechů rostou. Za první polovinu roku se meziročně zvýšily o 16% na skoro 4,5 bilionu korun. Vyplývá to z dat společnosti KRIF. O desetinu přibyl taky objem půjček, které lidé nezvládají splácet. Většinou jde o spotřebitelské půjčky nebo nesplácené úvěry na bydlení. Výkyvy počasí dopadají na letošní úrodu zeleniny. V Českém rozhlasu to řekla tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová. Na výnosech i kvalitě úrody se podle ní postupně podepsaly jarní mrazy, sucho a dlouhodobé vysoké teploty. Nejvíc je teď ohrožená plodová a košťálová zelenina, která je stále na polích. Pěstitelé proto zkouší kvůli počasí i změny ve druhové skladbě potravin, říká Přibylová.
3: Určitě se hledají odolnější odrůdy, mění technologie, prostě se nakrývají, pořizují se moderní závahové technologie a určitě se mění i to spektrum té pěstované zeleniny. Trošku se bojíme, že vzhledem k tomu, jakým těm rizikům jsou vystaveni pěstitelé v posledních letech, že to povede i k určitému nějakému omezování zeleniny.
0: V Nepálu po přívalové povodně zemřelo nejméně 17 lidí, informovala o tom místní policie. Povodeň a následný sesuv půdy zasáhly oblast na obou stranách hranice mezi Nepálem a Tibetem. V tibetské oblasti Šigace úřady pohřešují několik obyvatel. Povodeň v Nepálu podle úřadu odnesla celé vesnice a části infrastruktury. Státní zástupce navrhl 12 měsíců vězení pro muže, který v Praze ujížděl policistům. Ti ho v červenci pronásledovali při pokusu ujet silniční kontrole. Policisté ho pronásledovali od Brněnské ulice po magistrále do ulice na Vítězné pláni, kde zastavil pomocí ruční brzdy před budovou policejního ředitelství. Hlídka muže na místě zadržela, říká mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.
4: Policisté zjistili, že muži byl uložen 7letý zákaz řízení motorových vozidel. Provedený test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl s pozitivním výsledkem, kdy však lékařské vyšetření postoupit odmítl. Prohlídkou vozidla policisté nalezli téměř 90 gramů zelené sušiny, která byla následným odborným zkoumáním vyhodnocena jako konopí.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer srážky ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25 a na horách většinou kolem 14.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Prahy dálnici D8 směrem z Ústí čekejte kratší zdržení od sjezdu na Zdiby. Pomaleji se jede až do Cínovecké ke sjezdu na Čakovice. Na dálnici D1 směrem od Vyškova popojíždí nesouvislá fronta z úrovně Slatiny z kilometru 200 na D2 z Bratislavy od Modřic ze 4. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má Iva Bendová.
6: Ano, pohledání roku plynule navazujeme odpolední dvojkou, ve které ani dnes samozřejmě nebude chybět další indicie v letní soutěži Pátračka. A já jenom připomínám, že tento týden máte pro letošek poslední šanci, jak se zapojit. Využijte toho.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Psi jsou nejlepší přátelé člověka, na tom se asi shodneme, a tak není divu, že mají i svůj vlastní svátek. Právě dnes, 26. srpna, si připomínáme Mezinárodní den psů. Patří k těm mladším, v roce 2004 ho vyhlásila americká odbornice na chování domácích zvířat a ochránkyně zvířat Colleen Page. A datum nevybrala náhodou, právě 26. srpna totiž jako desetiletá dostala svého prvního psa. A když už jsme tedy u toho Mezinárodního dne psů a slavíme, tak takového jednoho českého rekordmana bychom rozhodně neměli vynechat. Víte, kde byste našli největšího psa v Česku? Je to na vrchu Hrádek u Újezda nedaleko Domažlic. Tam stojí obří socha chodského psa. Měří 4 metry na výšku, 8 metrů na délku a v roce 2011 vytvořil sochař Michal Olšiak. A má ještě jednu zvláštnost. Je dutá, takže úzkými dvířky se dovnitř protáhnou děti, ale i ti pružnější z dospělých, a ven pak mohou vykouknout přímo psí tlamou. Takže pokud hledáte netradiční cíl na některý z posledních prázdninových výletů, největší psí socha v Česku na vás čeká jen pár kilometrů od Domažlic. No a máte-li doma toho svého čtyřnohého mazlíčka, tak mu dneska můžete koupit nějaký malý dárek anebo ho minimálně podrbat za uchem.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrá káva je svým způsobem zázračný nápoj. Umí na schůzkách prolomit ledy, zpříjemnit odpolední siestu a po ránu změnit potácející se zombí s krví pod lidnýma očima v civilizované lidi. Může za to její významná složka, která se jmenuje kofein, a právě tenhle týden, vězte, ať vám to sluší, probíráme. Můj pravidelný host, nutriční specialistka Andrea Jakešová, se s námi dnes podělí o zajímavé tipy. Dobrý den, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Co říkáte na kávu s mlékem, Andreo? Pije ji takhle hodně lidí a přitom se občas říká, že právě tahle kombinace není zdravá. Tak jak je to?
3: Je pravda, že se setkávám s informací, že káva s mlékem je špatná poměrně často. Nicméně není. Dříve se šířila taková poplašná zpráva o tom, že přidáním mléka do kávy se stane cosi negativního s tím nápojem a začne být potom pro nás škodlivý, ale to určitě pravda není. Pokud někomu nedělá dobře káva s mlékem, tak to bude pravděpodobně z toho důvodu, že nesnáší úplně dobře to mléko. Má nějaký problém s trávením mléka. Naopak, pokud má někdo citlivější trávení, třeba nějaký chronický zánět žaludku nebo jednoduše takový hodně citlivý na to, co jí, tak přidání mléka do kávy pro něj může být i lepší, protože ta káva se vlastně naředí a není tak dráždivá, jako někdy může být. Takže naopak pro někoho lepší volba.
2: Další příklad. Někdo ráno vstane a první věc, kterou udělá, je, že si dá kávu. No jak to vidíte? Nemůže nám káva nalašno nějak uškodit?
3: Já bych zase doporučila řídit se podle vlastního pocitu, protože opravdu, jak ta káva může být trochu dráždivá, tak to někomu opravdu dobře na lačný žaludek určitě neudělá. Pokud vás bolí žaludek nebo pálí vás žáha po ranní kávě, možná, když se předtím pořádně nasnídáte a dáte si tu kávu až po tom jídle, tak zjistíte, že je to mnohem lepší. No ale nikdy se také nedoporučuje pít kávu na lačno z toho důvodu, že káva zvyšuje uvolňování takzvaného hormonu kortizolu. Já bych v tomto asi nebyla úplně tak přísná, protože kortizol, jakožto určitý stresový hormon, se někdy takhle označuje, se vlastně tvoří a vylučuje po ránu i bez té konzumace kávy. A opět, buď jsme na to citlivější, nebo nejsme. Takže pokud cítíme, že jsme takový rozrušení, tak podráždění, tak si tu kávu nedávejme ráno. Pokud nám to vůbec nevadí, tak si ji dejme.
2: Tak. Hodně populární je aktuálně i zvláštní druh zeleného čaje zvaný matcha, kterým někteří lidé kávu nahrazují. Občas i my dvě, vidíte, Andreo. Jak je na tom vlastně tahle japonská novinka s obsahem kofeinu?
3: To je dobré určitě zmínit, protože já se setkávám s tím, že si občas někdo myslí, že matcha vlastně ten kofein neobsahuje vůbec. No ale je to zelený čaj, takže kofein obsahuje a to množství je v podstatě na 1 gram vyšší u té mači než u kávy. Rozdíl je jenom v tom, že na přípravu takového toho oblíbeného matcha latte například se většinou používají 2 gramy té mači, takže daleko méně než používáme kávy. Takže je to trošku slabší kofeinový nápoj, ale stále tam ten kofein je a měli bychom s ním v rámci toho celkového příjmu počítat.
2: Bezva. Díky moc. Zítra nás ještě čekají otázky a odpovědi, takže si nás nalaďte ve čtvrtek po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Příjemný zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Posloucháte středeční odpolední dvojku s datem 26. srpna. No a jak jsem slibovala, tak také činím. Před námi je další indicie v letní soutěži Pátračka mrazivého léta na dvojce. No a než vám ji pustím, tak samozřejmě zopakuji ještě, jakým způsobem se případně můžete zapojit do soutěže. Pokud si budete jistí, jakou postavu hledáme, tak stačí otevřít náš web dvojka.rozhlas.cz. Tam je speciální formulář, kam vyplníte tedy svůj tip. No a pokud bude správný, tak ho zařadíme do losování, které proběhne v pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. No a budeme losovat posledního vítěze poukazu pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Já myslím, že všechno je jasné, tak tady je slíbená indicie.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Vžít se do mé kůže je pro každého herce obrovskou uměleckou výzvou, která vyžaduje nejen psychickou hloubku, ale často i extrémní fyzické nasazení. Moderní filmová i divadelní zpracování se totiž snaží opustit ploché hororové klišé a navracejí se k původní myšlence Mary Shelleyové. Ukazují mě jako tragickou oběť vědecké pýchy, která si zaslouží spíše soucit než odsouzení. Představitelé mé role musí v maskérnách trávit dlouhé hodiny, během kterých jim na tělo nanášejí složité protetické masky. Mezi nejnovější představitele mé role patří Jacob Elordi nebo Benedict Cumberbatch ve slavné inscenaci londýnského Národního divadla.
2: Už víte, koho v Pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
2: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
1: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadili ke špičkám ve svém oboru.
2: Výjimečný.
1: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Nakupování přes internet je dnes běžnou součástí života. S pohodlím ale přichází také riziko podvodů, falešných obchodů anebo problémů s vrácením zboží. Jak poznat důvěryhodný e-shop a na jaké triky podvodníků si dát pozor? Co dělat, když po zaplacení zjistíme, že jsme naletěli? Máme šanci dostat peníze zpátky? A jaká máme práva při vrácení nebo reklamaci zboží a na co si dát pozor při nákupu na asijských tržištích? Tak to jsou otázky, které položí kolegyně Patricie Strouhalová dnešnímu hostovi Kávě o čtvrté a tím bude advokát Ondřej Zelenka, předseda Sdružení obrany spotřebitelů. Tak si to nenechte ujít, no a jestli máte třeba nějakou svoji zkušenost, kterou byste rádi rozklíčovali, anebo vás zajímá něco, co by vám mohlo pomoci, případně nějakým problémům předejít, klidně nám svoje dotazy pošlete na dvojka@rozhlas.cz.
1: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u
2: piana. Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná, půjdu se mejt

0: teď je mi to líto.
1: Písnička Podvod v originále, Jan Nedvěd v dvojce u piana. Pokáč a zasloužený potlesk. Příští týden se děti vracejí do škol a s nimi se do okolních ulic vrátí i ranní dopravní špička. Právě poslední prázdninové dny jsou proto ideální chvílí znovu si s dětmi projít bezpečnou cestu do školy. Dopravní odborníci to připomínají každý rok, přesto zůstává začátek září rizikovým obdobím. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Pfeifrová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Věro, proč se to ani přes každoroční varování nedaří změnit?
2: Jak už jsi říkala o tom, že první dny školy jsou z hlediska, se mluví na konci prázdnin každý rok, že jsou nebezpečné, ta data, která zpracovali odborníci z portálu Nehod nám, ale ukazují, že ne všichni rodiče a všechny děti na to myslí. V září je nehod o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu roku.
1: No a s jakými daty portál Nehod pracoval?
2: Portál analyzoval nehody, které se v letech 2010 až 2025 staly v bezprostředním okolí mateřských a základních škol, tedy v okruhu 100 metrů. Do analýzy zahrnul 9830 škol. No a za těch 15 let sledovaných let se v jejich okolí stalo 76 022 nehod. A zajímavá je i doba, kdy k něm dochází. Ty první výraznější nárůsty nehod přichází kolem 7 hodiny ráno, kdy děti míří na vyučování. No a nejvyšší počet nehod během dne ale připadá přibližně na 3. odpoledne, kdy odcházejí z družiny nebo odpoledního vyučování nebo kroužku.
1: Co je jejich vlastně nejčastější příčinou? Je to, řekněme, nepozornost, roztěkanost po prázdninách?
2: Ano, děti si po týdnech volnějšího prázdninového programu znovu zvykají na hustší provoz kolem školy a obnovují návyky, které přes léto nepotřebovali každý den. To ale platí i pro řidiče, kteří kolem školy jezdí. Většinu nehod totiž tvoří kolize mezi vozidly, nehody cyklistů a další střety bez účasti chodců. Podle Marka Sibala, datového analytika společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod, srážky s chodci představují něco přes 6% všech nehod v okolí škol. V porovnání s celkovým počtem může jít na první pohled o malé číslo. Alarmující ale podle Marka Sibala je, že děti do 15 let stojí za víc než polovinou nehod zaviněných chodci. Nejčastěji jde o děti ve věku od 8 do 10 let.
1: No a jak tedy nehodám předcházet, co přesně si tedy s dětmi zopakovat?
2: S mladšími dětmi se vyplatí cestu do školy několikrát projít společně, ideálně v době, kdy už je v okolí běžný provoz. Školák si tak spojí konkrétní místa s jasnými návyky. Tady se zastavím, tady mi ve výhledu překážejí auta, tady je nejbezpečnější přejít. Obecné dávej pozor je podle Marka Sibala pro malé dítě příliš neurčité. Potřebuje vědět, co přesně má udělat právě na té své trase.
1: Podle portálu Nehod stoupne v okolí škol v září počet nehod o desetinu. Je tady nejvyšší čas si s mladšími dětmi zopakovat pravidla bezpečné cesty do školy. V odpolední dvojce nám to připomněla Věra Pfeifrová. Díky za to, měj se hezké, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 13 hodin a 53,5 minuty, to je aktuální čas. No a pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, co bude následovat. Před námi je takový rozhlasový desert, koláček štěstí, kdy Halina Pavlovská se zamýšlí nad tím daným datem, které připadá na ten dnešní den. Už jsme si řekli, že dnes je Mezinárodní den psů a ona nám prozradí ještě další spojitosti.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes je den psů, den třešňových nanuků a v českých dějinách je 26. srpen dokonce dnem, kdy zemřeli dva slavní čeští králové. Přemysl Otakar II. A Jan Lucemburský. A dnes je taky dnem toaletního papíru. A já musím vzpomenout, jak jsem těsně po sametové revoluci šťastně překročila hranice do Rakouska a jela jsem se tam kochat západem. A tehdy jsme vyjeli na nějakou alpskou horu. Tam jsme si v horské restauraci dali kynutý knedlík z povidly a vanilkovou omáčkou. A já jsem si pak musela odskočit. A na toaletě jsem málem omdlela, protože jsem si tam ze zásobníku na zdi vytáhla toaletní papír, na kterém bylo každý 10 cm napsáno Danke. A tehdy jsem si řekla, tak tohle je ten vyspělý svět, kde vám poděkují i za ho.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi, ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
5: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Poslanci přehlasovali prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Chmelaři letos čekají až o čtvrtinu nižší úrodu, hlavně kvůli suchu a horku. Počasí bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 22 stupňů, na jihu až 25. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Debatu o této novele poslanci obnovili dopoledne. O slovo se hlásilo přes 30 opozičních poslanců. Na všechny se ale nedostalo. Koalice prosadila pevný čas hlasování a novelu schválila i přesto, že se do rozpravy stále hlásila 30 poslanců. Součástí návrhu je například to, že se některé výdaje státu nově nezapočítávají do výdajů rámců, třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou změny důležité hlavně proto, aby bylo možné sestavit realistický státní rozpočet. Naopak opozice tento návrh silně kritizovala. Podle ní přispívá pouze k výraznému zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Ze stejných důvodů novelu vetoval prezident Pavel. Všech pět opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. Úroda chmele bude letos oproti průměru až o čtvrtinu nižší, a to hlavně kvůli suchu a horku. Řekl to předseda představenstva svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana. Horší je podle něj taky kvalita chmele. Obsah hořkých látek v žateckém poloraném červeňáku je letos zhruba o třetinu nižší než obvykle. Podle Smetany jsou na tom lépe podniky, které mají vybudovaný systém zavlažování. Ten má asi čtvrtina chmelnic v Česku. Výroba strategicky důležitých mikročipů ve světě roste a přináší rekordní zisky jednotlivým státům. Hlavně díky korporátní dani od výrobců může například Jižní Korea příští rok zvýšit státní rozpočet o 10%, a to bezmála na 580 miliard dolarů, což je historický rekord země. Jeho korejské firmy Samsung a SK Hynix patří mezi nejdůležitější světové výrobce paměťových mikročipů.
7: Ještě před 10 lety byl jihokorejský státní rozpočet o 100% nižší než ten, se kterým země bude hospodařit v roce 2027. Rekordní příjmy z výroby a prodeje mikročipů znamenají i rekordní výběr daní. A vláda proto z jeho přebytku plánuje vytvořit tzv. Fond budoucnosti, do kterého bude odvádět část vybraných daní jako pojistku pro případ náhlé nebo naopak delší hospodářské krize. Peníze z fondu chce použít na zvládnutí případných ekonomických krizí u regionálních výrobců nebo na podporu mládeže, školství a vzdělávání. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
6: Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl soudu kauci 1 000 000 eur, tedy asi 24 milionů korun. Soud ji nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti nebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali. Další 2 zůstávají ve vazbě. Ve Spojených státech jsou stíhaní kvůli drogám a terorismu. Hrozí jim až do životí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo na jihozápadě i polojasno a hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. V odpoledne a večer srážky ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, na jihu až 25, na horách kolem 14 a na Šumavě až 19 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna trvá zdržení převážně pro kamiony. Od Ostrovačic z kilometru 178 se sunou pravým pruhem až do zúžení u sjezdu na dálnici D2. Na D2 na trase z Bratislavy do Brna čekejte kolonu kamionů od Modřic ze 4. kilometru a posouvají se až k D1. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Iva Bendová.
8: Ano, pokračuje středeční odpolední dvojka, tu další hodinu hudebně načne dvojice Maggie, Riley a Mike Oldfield. A kdo tipuje, že to bude píseň Moonlight Shadow, tomu dávám za pravdu.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Brdy, hory ukryté desítky let za vojenskými ploty. Právě díky tomu si ale zachovali svou přírodu, tajemnou atmosféru i řadu příběhů. O jejich historii, trampingu, zapomenutých stavbách i místech, která stojí za návštěvu, si v odpolední dvojce budeme povídat s Tomášem Makajem, ředitelem Muzea středních Brd ve Strašicích a také autorem knih o tomto kraji. No a cestovat budeme i s Vaškem Žmolíkem po Česku. Ten slíbil, že dnes se chystá potěšit všechny zájemce o vojenskou historii a zejména o starou vojenskou techniku. Kam nás pozve, to prozradí už za pár minut sám.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak kam nás pozveš za historickou vojenskou technikou, jak staré to tedy budou exponáty?
3: Bude to Ivo do Vojenského technického muzea v Lešanech, přesněji mezi obcemi Lešany a Krhanice u Týnce nad Sázavou, a tam mají techniku a materiál od konce 19. století až do současnosti.
2: Co to je za muzeum a co tam vlastně zájemce o vojenskou historii a techniku čeká?
3: Tohle muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a sídlí v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren, a to od roku 1996. A co tam návštěvníka čeká? No tak může si tam v rámci expozic během několika málo hodin dopřát procházku zejména celou československou historií.
2: A jak bohaté jsou tamnější sbírky?
3: Nadmíru bohaté. V současné době tvoří tamnější sbírky víc než 700 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel. Dále raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a taky logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až tedy, jak jsem říkal, do současnosti. K vidění jsou nejen zajímavé exponáty, ale přibližují tam také dobu, kdy tyhle exponáty sloužily svým účelům.
2: No Vašku, jak tě tak poslouchám, tak to musí být pěkně rozsáhlý areál.
3: No to tedy je. Sbírky jsou vystaveny v 10 halách, po 6 přístřešky a ještě na několika volných prostranstvích. Rozsahem a složením sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se tohle muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.
2: Tak pojďme se zaměřit na tamní unikáty, jaké tedy jsou v Lešanech k vidění.
3: Unikátní je Ivo zejména sbírka československých vojenských dopravních prostředků. Ta je z období 1918 až 1939, anebo kolekce kanónů systému Škoda. Mezi nejcennější exponáty náleží třeba hasičský automobil Praga L, jehož podvozek byl vyroben právě před 100 lety v roce 1926. Dalšími zajímavými sbírkovými předměty jsou třeba námořní anebo dělostřelecké miny.
2: Což tedy zájemce o vojenskou historii určitě potěší.
3: No a vojenské fandy potěší spousta dalších věcí, určitě i expozice českých a slovenských dobrovolníků v bojích v severní Africe, kdy československý pěší prapor 11. východní proslul hlavně svým statečným bojem v obleženém libyjském Tobruku. Vystavený automobil Bedford MWC-15 CWT je jednou z několika málo dochovaných takzvaných water tanks, které sloužily právě na severoafrickém bojišti. No ale v Lešanském muzeu je možné obdivovat i sbírky z opačného konce válečného konfliktu. Dioramata v jedné z hal návštěvníky přenesou do bojů v zimních podmínkách na východní frontě a uvidí tam třeba i raketomet Kaťuša. A mohu Ivo přidat i speciální aktuální pozvánku?
2: No určitě.
3: Tak dnes máme středu, že?
2: Ano.
3: Nějakého 26. srpna.
2: Je to tak.
3: A v sobotu bude v Lešanech tankový den. To znamená, že bude možné nejen obdivovat exponáty a expozice, ale ledaco se tam bude taky dít.
2: Ano, bude tam hlavně hodně hlučno.
3: Zcela jistě. Co ty o tom víš?
2: Já o tom vím hodně, protože můj syn tam rozhodně každý rok nechybí, chystá se tam i letos, takže v sobotu. No tak já doufám, že možná velkým obloukem vezme jaksi ten obchod s těmi suvenýry, protože tam to vždycky dědu stojí hodně peněz.
3: Aby nepřivezl tank.
2: No, nesnad. Vašku, děkujeme za zajímavou pozvánku do Vojenského technického muzea v Lešanech a přidávám ještě otázku, kam nás zavedeš zítra?
3: Tak. Zítra zůstaneme u Sázavy v Lešanech a pozvu vás do tamnějšího zámku, který je od letoška otevřený pro návštěvníky a po kterém mě prováděl jeho majitel pan Ladislav Truhlář, který jej často vlastníma rukama opravil a restauroval. To, co mi vyprávěl, potom uslyší naši posluchači v sobotu po 15. hodině. No a zítra to budou moje postřehy a zážitky ze zámku v Lešanech.
2: Tak už se moc těšíme. To byl Na dvojce, Vašek Žmolík. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou. Thank you.

0: 14.24 v dnešní odpolední dvojce dohrál Dalibor Janda a já už pro vás mám pozvánku k poslechu dnešního dílu Kriminálky. Dana a Mirek Vaňurovi ho nazvali Smrt prostitutky a vracejí se v něm do července roku 2002, kdy byla v lese nalezena mrtvá žena. Policistům se jí podařilo poměrně rychle identifikovat a brzy zjistili také to, kde se před svou smrtí pohybovala a s kým byla naposledy viděna. Díky svědkyním získali popis i totožnost muže, na kterého padlo vážné podezření. Jenže podezření je jedna věc a důkazy druhá. Důležitou roli proto se hrála pečlivá policejní rekonstrukce a jedna z žen, která oběť viděla krátce před její smrtí. Jak si při rekonstrukci vedla, uslyšíme v krátké ukázce.
1: Ona byla na místo přivežena v době, kdy už oni tam stáli, aby neviděla, jak se ta řada staví, prostě aby nemohla vůbec dopředu usuzovat na to, koho označovat, neoznačovat.
2: Budeme pokračovat v úkonu. Dobře si ty muže prohlédněte. Nikam nespěcháme, dostatek času.
3: Přesně může... si stoupneme, kde jsme stáli předtím.
2: Stojíte přesně na tom místě, dobře.
3: Přesně na tom místě, Lída stála tady u toho klandru.
2: Pokud je to třeba, můžeme k těm mužům přistoupit blíže.
3: A oni můžou přijít?
2: Můžete ty muže vyzvat, aby k vám přistoupili. Můžete ty muže vyzvat i k tomu, aby pronesli tu větu, kterou řekl.
1: Sama si ten úkon jakoby řídila, to znamená, že ona vyzvala první osobu, než ta osoba prakticky došla k nám, tak řekla, ať se vrátí, že tento není.
2: Chcete, aby se tento muž označen číslem 4 nějak otočil,
3: ne,
2: vykonal nějaký
3: děkuji,
2: pohyb?
3: Děkuji. Ne.
2: Má pronést větu?
3: Ne, nemusí,
2: není třeba. Vraťte se na své místo.
0: Díl nazvaný Smrt prostitutky si nenechte na dvojce ujít dnes po 18. hodině, případně když to nestihnete, tak reprízu si můžete poslechnout v sobotu od 6:30 večer. No a samozřejmě už odvysílané díly najdete také na webu dvojky a nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci, jako je třeba Můj rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Brdy jsou nejvyšším českým vnitrozemským pohořím a přitom ještě donedávna znal jen málo kdo. Desítky let tady fungoval vojenský prostor, takže velká část Brd zůstávala lidem nepřístupná. Dnes se můžeme vydat po stezkách, které dřív vedly jenom lesem a kolem vojenských objektů, a také objevovat krajinu, která se díky své uzavřenosti uchovala mnoho ze své původní podoby. O Brdech, jejich historii i současnosti si budeme v odpolední dvojce povídat s dnešním hostem, kterým je Tomáš Makaj, ředitel Muzea středních Brd ve Strašicích. Dobré odpoledne, vítám vás.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jestli jsou mé informace správné, tak vy jste v Brdech vyrůstal. Jak Brdy vypadaly v době, kdy do nich veřejnost nemohla?
1: Tak to byla taková vlastně zakázaná krajina, kam se odvažovali místní pouze pro houby a lesní plody, to znamená borůvky a brusinky. A v podstatě se jednalo o čistě zapovězenou krajinu, to znamená, že povolenku dostávali jenom na výjimku zaměstnanci. No a na několika hájovnách, tak samozřejmě tam bydleli hajní, kteří se starali o les.
0: Jak už tady bylo řečeno, Brdy byly desítky let vojenským prostorem, tak co všechno se díky tomu vlastně tam dochovalo, co tam zůstalo?
1: Tak zajímavé je na Brdech to, že především jejich jednou z takových devis je to, že se jedná o krajinu, kde v podstatě není žádné lidské osídlení. De facto původní vesnice, které tam byly, tak byly zlikvidovány právě na počátku 50. let. No a vlastně zůstaly tam v celku výjimečně malé hájovny nebo nějaké to hospodářské zázemí. Takže vlastně jednou z těch priorit Brd je to, že tam nenajdeme po člověku příliš mnoho stop.
0: Tak je pravda, že to už je dneska opravdu docela výjimečná záležitost. Nicméně Brdy se otevřely veřejnosti. Jak to tady aktuálně vypadá? Jak se to odrazilo v té návštěvnosti?
1: Tak návštěvnost, my máme docela dost konkrétní čísla díky tomu, že v podstatě jako obec nebo potažmo Muzeum středních Brd provozujeme Dům přírody Brd, který se nachází v bývalých budovách loveckého zámečku Tři trubky. A tam vedeme statistiky a vlastně v tom našem úseku jsme překročili roční zhruba 20-tisícovou návštěvnost. Naproti vlastně v Příbrami je potom Příbramské muzeum, které překročilo limit 100 000 návštěvníků. Takže my se domníváme opravdu podle těchto základních čísel, že Brdy jsou poměrně hojně navštěvovány, a ono to jde poznat i na tom, že se vlastně rozvíjí to turistické zázemí v podstatě samo, i když byly vypracovány různé teorie na to, kde se dají postavit hotely, jakým způsobem se bude teda regulovat turismus. Vlastně vznikl takový interpretační plán a ten počítal tedy s návštěvností okolo 50 tisíc, ale v podstatě rovnoměrně rozloženou po celých Brdech. To znamená, že nepočítal s tím, že se vytvoří třeba, jako je to v tom případě toho Domu přírody, že se víceméně vytvoří takový přetlak, protože tam se počítalo s návštěvností do 5 tisíc hostů vlastně za celý ten rok, za celou tu turistickou sezónu, a my jsme to vlastně čtyřnásobně překročili.
0: O jakém velkém vlastně území, co se Brd týče, se bavíme?
1: Tak kdyby jsem tedy byl konkrétní, ono vlastně Brdy se v podstatě, nebo ten fenomén, tak celé to území je dneska pojmenováno jako po takové té geomorfologické jednotce, to je Brdská vrchovina. Ta se dělí na hřebeny samotné, ty centrální Brdy, což je zhruba 400 km čtverečních, a potom jsou to ještě část jižních Brd a Příbramská pahorkatina. Ta, když mluvíme o Brdech v současnosti, tedy tak se berou jako ty střední Brdy, čili chráněná krajinná oblast Brdy, která vznikla v roce 2016, takže dneska vlastně, nebo tento rok slaví 10 let. A ještě pořád se najdou i odpůrci samozřejmě toho otevření těch samotných Brd, protože to zvýšení turistů je poměrně markantní a některé ty obce, vlastně, které žily na okraji Brd, tak ty v podstatě vykazovali takové ty známky toho vnitřního pohraničí. Oni se toho pojmu strašně obávají, ale to je třeba na Plzni jihu, tak vlastně nikdo nepočítal nikdy s žádným turistickým ruchem.
0: Takže jako žili ve velkém klidu a to se najednou změnilo.
1: Ano, přesně tak, jako to probíhalo podobně na Šumavě, že najednou vlastně třeba se objevilo to, že Lipno, že jo, zažilo tu vlastně ten nárůst turismu a ta se do dneška s tím nevyrovnalo místní a tam je potom problém, že jsou z toho dobré příjmy, že jo, ale proti hovoří to, že ty lidi přišli o soukromí, přišli o to, že vlastně mohli sdílet i tu volnou krajinu, že jo, ta se dneska zastavuje a Brdy jako takové se tomu snaží, nebo i ta chráněná krajinná oblast se tomu snaží zabránit, ale po okrajích tak se začíná obestavovat, což nebylo předtím možné.
0: Naším dnešním hostem je ředitel Muzea středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj. My si budeme povídat i po písničce a podíváme se třeba konkrétně na to, když právě Muzeum středních Brd ve Strašicích navštívíte, co tam budete moci vidět.

0: Naším dnešním hostem je Tomáš Makaj, ředitel Muzea středních Brd ve Strašicích. My už jsme si povídali o brdském území jako takovém, ale když se vydáme do vašeho muzea, co nás čeká?
1: Tak muzeum středních Brd je přímo ve Strašicích a v podstatě si tam můžete prohlídnout i takovou zapovězenou vojenskou historii. My jsme původně muzeum zakládali z grantu, že jsme museli mít půlku vlastně věnovanou vojenství a půlku tedy historii a místopisu. A v současné době i tu tradici tak nějakým způsobem ctíme a u nás můžete vidět vlastně exponáty, jak tedy týkající se té vojenské historie, tak samozřejmě té historie nejstarší, to znamená, máme tam i archeologii a v současné době jsme přijali i kostel svatého Vavřince ve Strašicích pod svá křídla. No a pro mnohé to asi bude překvapením, vlastně ona ta část Brd patřila Rožumberkům, čili nemusíte jezdit do Českého Krumlova, ale můžete se vydat k nám, kde dokonce v kostele najdete i právě ty rožumberské tedy atributy, čili rožumberskou růži, různé nástěnné malby a poslední odhalenou malbou je zřejmě domnělá podoba, tedy jednoho z Rožumberků, který by byl Petr I. z Rožumberka. Všechno to tak odpovídá, takže k tomu tam máme i takový zajímavý výklad. Mm-hmm. No a pokud navštívíte samotné muzeum, tak to se skládá ze dvou částí, tedy z velitelské vily a potom z takzvaného dřeváku. A ten dřevák, to je vlastně největší roubená stavba v Brdech, to je jedna z mála zachovalých tedy ubikací prvorepublikové armády. Kde se dá taky ubytovat.
0: No to jsem se právě chtěla zeptat, že vím o tom, že se v Brdech u vás dá ubytovat, takže právě tady. Jak je to s obsazeností, jak dlouho dopředu případně je potřeba si zarezervovat místo?
1: Tak my jsme ta nejnižší kategorie ubytování, my jsme tak, protože původně se jmenovalo Muzeum areál zážitkové a poznávací turistiky střední Podbrdsko-Strašice, což si nikdo nepamatoval.
0: Velký, velmi dlouhý název tady.
1: Ten jsme museli mít kvůli Evropské unii, tak ano. Aby jsme všechny ty atributy dostali do názvu. No a jak o tom vypovídá samotný název, je to zážitkový areál, tudíž budete ubytováni ve strohých vojenských prostorech, což vyhovuje především mužům, protože ty si vzpomenou na vojnu. Takže druhý den to vypadá asi tak, že pánové mají z toho velký zážitek, jsou spokojeni a jejich dámy naříkají, protože bolí záda.
0: Jakože máte i jako tvrdé ty postele?
1: Měli jsme původní, ty jsme právě vyměnili, aby jsme sledovali na Google, jak nám pak klesá
0: hodnocení
1: díky tomu, že dámy si stěžovaly a vojenských srazů pak zašlo ubývat. No, ale už tam máme tradičně obsazený některý skupiny, když jsou třeba akce Bahna, kdy vlastně takový ten den armády, tam máme 50 tisíc hostů, tak už na tyhle akce, tak už máme dopředu jako zamluveny skupiny.
0: Takže jestli nás poslouchají dámy, které by chtěly vyzkoušet to ubytování, tak se nemusí bát, už to máte jako přizpůsobeno i pro nás.
1: Ano, i závěsy už tam máme.
0: Pozor, ty jsou velmi důležité, to já musím ocenit. Tak děkuji moc, že jste si k nám udělal výlet přímo z Brd. Budu se těšit zase někdy naslyšenou a ať se Brdům daří stále tak jako doteď. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
0: A já ještě dodám, že naším dnešním hostem byl Tomáš Makaj, ředitel Muzea středních Brd ve Strašicích.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

Tak skoro na závěr pro vás v této hodině dospívala kapela Scorpions, před námi Madonna a její Open Your Heart. No a pak už další zprávy, kde se dozvíte třeba i to, že vrtulníky Venom a Viper se znovu vrátili do provozu. Podrobnosti přinese v 15 hodin na dvojce Naďa Procházková.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k rozpočtům. Vrtulníky Venon a Viper se znovu vrátí do provozu. Počasí zítra bude většinou polojasno, večer od jihozápadu oblačnost přibude a teploty až 29 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Ministerstvo životního prostředí prošetřuje porušení zákona o veřejných zakázkách ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů proto dočasně pozastavil činnost ředitele průhonického ústavu Libora Horta. Lidé, kteří tam připravovali projekty, měli být podle Červeného zároveň napojení na firmy, které tyto zakázky nakonec získaly. K porušování zákona a ke střetu zájmu mělo docházet od roku 2023. Ministerstvo na oba projekty uvolnilo 40 milionů korun, včetně peněz z evropských fondů, pokračuje Červený.
3: Ministerstvo nyní bude provádět hloubkové audity nejenom samotného projektu za 40 milionů korun, ale celého VUK. To jsem se dneska s panem ředitelem jednoznačně domluvil.
2: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL uvedl, že ministr Červený případ jasně nevysvětlil. Pokud má ale jakékoliv pochybnosti, měl by podle Hladíka postupovat standardní cestou. Armádní vrtulníky Viper a Venom ze základny v Náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu. Oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda pozastavila po červencové nehodě, při kterém zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Armáda minulý týden oznámila, že provoz vrtulníků znovu obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. Nepálská správa cestovního ruchu pohřešuje po bleskových povodních na hranicích s Tibetem 384 turistů. Většina z nich jsou cizinci. Jestli jsou mezi nimi případně i Češi, zjišťujeme. Při povodních a sesuvech půdy zemřelo podle stanice BBC nejméně 17 lidí. Plný rozsah katastrofy zatím není jasný. Čínská státní média informují o značném počtu obětí a nepálští představitelé očekávají obrovské ztráty. Část kovového opláštění horského vysílače a hotelu Ještěd je ve špatném stavu. Ukázala to pravidelná technická kontrola, kterou nechal udělat Liberecký kraj. U opláštění spodní části technici odhalili několik míst, kudy dovnitř zatéká, popisuje mluvčí Libereckého kraje Michaela Křivková.
4: U spodního kovového opláštění hotelové restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se mohou objevit mlhy. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů.
0: Doprava.
2: Na východní části Pražského okruhu směrem ze Štěrbohol na Černý most narůstá kolona kvůli nehodě na dálnici D11. Směrem na Hradec na prvním kilometru vyšetřují srážku dvou osobních aut. Jede se jen levým pruhem, zdržení je zhruba 15-minutové a už se ucpává i sjezd na D11 směrem z dálnice D10. Na D1 směrem z Prahy do Brna zlehka housne provoz před Šmejkalkou, brzdí se u sjezdu na Benešov na 21. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Iva Bendová.
5: A také středeční odpolední dvojka. Už za chvíli budeme soutěžit, takže kdo se chce zapojit, ať si připraví mobilní telefon. A na začátek mi bude zpívat z duše Olga Lounová. Jsem optimista.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Prázdniny jsou u konce a loučit se budeme i s letním hostem Meteoru Sherlockem Holmesem. V povídkách Rudolfa Čechury odhalil slavný detektiv pachatele díky vědě. A to se stane i teď v sobotu, kdy bude řešit Watsonův případ.
2: Vaše bezmezná důvěra mě těší, Watsone.
3: Ne, to není důvěra, já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
2: Ne. Vy, Watsone?
3: Ano. Budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
2: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
3: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
2: Druhý případ?
3: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
2: Oho. To je hodno pozor.
3: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
1: No a určitě se ptáte, jaká by dnes mohla být ta soutěžní otázka. Než to prozradím, tak nejprve prozradím to zásadní a to, o co hrajeme. Poukáz v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara. Ta je dnešní cena. No a získá jí 5. správná odpověď v pořadí, respektive pisatelka či pisatel. No a otázka je jasná. Kde chce Sherlock Holmes řešit případ doktora Watsona? Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: dnešní soutěži Máte vteřinku jste odpovídali na otázku, kde chce Sherlock Holmes řešit případ doktora Watsona.
1: Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v Lenošce sám.
2: Prosím.
0: V Lenošce to bylo, a tak poukázku v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy Umara získává, doufám, že velký sportovec Jiří Prchal. Gratuluji. Vědecký magazín Meteor vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 8. hodině. Jeho reprízu pak v neděli po 15. No a samozřejmě nabízíme také poslech na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. A tam najdete i všechny odvysílané povídky Rudolfa Čechury se Sherlockem a Watsonem.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na Dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Konec prázdnin, folk, country, kytary, stanování a muzika, která večer nekončí posledním koncertem na pódiu, ale pokračuje třeba u táboráku. Tak bude od zítřka vypadat Mohelnický Folkfest. Festival navazuje na legendární Mohelnický dostavník a letos nabídne více než 40 kapel a interpretů. Než se ale v pátek naplno rozjede přímo v Mohelnici, čeká ho zítra trochu pohádkový začátek. První koncerty zazní přímo na nádvoří hradu Bouzov. A já už zdravím na telefonu jednu z organizátorek, Věru Štajglovou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače i vás.
2: Tak začněme právě na Bouzově. Jak se hradní nádvoří osvědčilo jako koncertní sál pod širým nebem a co tam zítra návštěvníky čeká?
3: No, my jsme vlastně navázali na tradici organizátora, původního organizátora Mohelnického dostavníku Pavla Aligátora Nenkovského, který vlastně tam ty čtvrteční koncerty začal pořádat. A protože se to lidem hodně líbilo, tak my jsme vlastně na tu tradici navázali, protože to mělo opravdu velký ohlas. A je to vlastně teda samostatný koncert, takový předkoncert vlastního festivalu.
2: Mohelnický Folkfest navazuje na Mohelnický dostavník, který měl za sebou neuvěřitelných 44 ročníků. Tak co jste z jeho atmosféry chtěli uchovat a v čem je ten, řekněme, dnešní Folkfest naopak jiný?
3: No, chtěli jsme právě, jak říkáte, zachovat tu atmosféru, aby to bylo o tom setkávání lidí, o té muzice, o té radosti a o tom létě. Ale samozřejmě, protože jsme nechtěli vyloženě jít ve stopách Mohelnického dostavníku, tak jsme si věci, které jsme chtěli, pozměnili a tím právě je ten Mohelnický Folkfest trošku jiný než Mohelnický dostavník. Takže některé tradice jsme si ponechali, některé jsme pozměnili. A myslím si, že to hlavní, to setkávání lidí a muziky je to, co tam vlastně zůstává a propojuje ty dva festivaly stále.
2: Od pátku se všechno přesune do Mohelnice a vystupujících je opravdu hodně, tak pojďme vybrat alespoň některé, na které budete lákat.
3: No tak já asi budu lákat na ta nejznámější jména. Takže ve čtvrtek, už jsme si řekli, ten začíná na Bouzově, tam už je v podstatě vyprodáno, ale protože se nás diváci ptají, tak jenom dodám, že lístky budou ještě přímo na místě, těsně před koncertem, ale před prodej už je pozastaven. No a potom v pátek začínáme na velké scéně o 16:30 a tam bych mezi ty nejznámější jména zařadila Žalmana a spol. Žalman bude slavit 80. Potom to bude Roman Horký s Kamelotem, rakouská kapela Naget. A potom budeme na Morava scéně, tam budou vlastně kapely z z akce, která samozřejmě Šance. Takže ten pátek bude zakončen potom osadním ohněm v areálu kempu Morava. No a sobota ta nám začíná už od 9:30 od rána, jak na velké scéně, tak na Morava scéně, kde od 9 tedy začíná pohádka. A tam zase vyberu jenom na mátku. Tak jsme ní, Benže Band, Ivana Mládka, Michal Horák, Jirka Vondráček, Trio, Epidemie, Alan Mikušek ze Slovenska, Marien a Vítěz Runíček, Robert Křesťan, Druhá tráva, Hop Trop a tak dále a tak dále.
2: Mohelnický Folkfest tady začíná, jak jsme slyšeli, už zítra koncertem na nádvoří hradu Bouzov a od pátku do neděle potom pokračuje v městských sadech v Mohelnici a nás na něj pozvala Věra Štajglová. Děkujeme za to, budu držet palce, ať vám vyjde počasí a program, ať se líbí. Naslyšenou.
3: Děkujeme moc, naslyšenou.

0: Jáchymovské doly, falešná žloutenka, dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Posloucháte Odpolední dvojku a já doufám, že v tomto čase buď jste po nějakém pozdním obědě, anebo už jste zvládli svačinu odpolední, protože pravděpodobně vám dneska budeme dělat s Petrem Horkým chutě. Petře, hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: Protože my i dnes zůstaneme v italské Apulii a podíváme se na olivový olej jinak, než jenom jako, řekněme, na surovinu do kuchyně. Kvalitní extra panenský olivový olej se dnes ochutnává, hodnotí a také cení skoro jako víno. Tak si říkám, co kdybychom si řekli vlastně, jak správně ochutnávat ten olivový olej a zdali ho můžeme srovnávat právě třeba s vínem nebo koňakem?
3: Ano, v určitém smyslu můžeme. Opravdu u nejlepších olivových olejů se dneska řeší odrůda, místo původu, ročník sklizně, způsob lisování, vůně, chuť i délka do chuti. Existují mezinárodní soutěže, jsou odborné degustační panely a oleje, které fakt stojí desítky nebo i stovky eur za malinkatou lahvičku. Rozdíl proti vínu je ale zásadní.

0: zelené listy, rajčatovou nať, mandle, artičok nebo bylinky. Vnímáš tu podobnost? To je úžasné. Fakt, když jako someliéři ochutnávají víno a mají přesně tu škálu těch chutí, které hledají, tak u toho olivového oleje je to podobně. Jdu k další vlastnosti. Hořkost. Bacha, hořkost u olivového oleje není vada. Naopak u dobrého oleje je přirozená. A pikantnost je takové jako štípnutí v krku, že někdy se člověku i chce trošku zakašlat. A to často souvisí s tím, jak je ten olej čerstvý, kolik obsahuje polyfenolů, tedy látek, které olej dodávají charakter, jak říkají místní. A vadou, jako nedobrými vlastnostmi, potom je zatuchlost, vinný nebo octový tón a kovová chuť nebo žluklost samozřejmě.
1: A jak si může člověk olivový olej ochutnat doma?
0: Jednoduše. Malé množství do skleničky nalít, klidně do panáku nebo do malé degustační sklenky, zakrýt to dlaní a chvíli zahřívat v ruce, aby se vůně otevřela, podobně jako třeba u červeného vína. Potom se přivoní, podobně jako u vína, a hledá se tráva, zelené ovoce, rajčata, mandle nebo byliny. Pak se vezme malinkatý doušek, ten se rozprostře po jazyku a jemně se nasaje vzduch. Podobně jako u vína, zase znáš někdy, jak ti, co přechutnávají víno, tak jako srkají, tak jako vdechují jakoby přes jazyk a přes to víno, tak u oleje je to podobně, u olivového oleje. A když ho takhle nasávají ten vzduch, tak si všímají, jestli je olej živý, svěží, hořký, pikantní, nebo naopak řeknou, a ten je unavený, trošku mastný, zatuchlý. A dokonce, vem si, že profesionálové často ochutnávají olivový olej z modrých skleniček. To je zase veliký rozdíl oproti vínu. Tam chceš čirou skleničku, abys mohla posoudit barvu, jiskru. A u olivového oleje tam naopak ta modrá sklenička dává proto, aby ta barva nebyla vidět. Protože barva někdy může klamat. Zelenější olej nemusí být vůbec automaticky lepší.
1: Říká přímo z Itálie kolega Petr Horký. Petře, díky a naslyšenou.
0: Krásný den a dobrou chuť tady jednoznačně. Tobě i našim posluchačkám a posluchačům. Ahoj.
1: Bon appetito.

0: Vy nám rodíte. Tak to je písnička, která je od Ricky Povery. A schválně jsem si to čtyřikrát zkoušela, jestli to zvládnu. Myslela jsem si, že ano. Tak italština není úplně můj jaksi šálek kávy, jak jste si všimli, ale v tuto chvíli už vítám Štefana Hanžáka, což je velký odborník na počasí, protože je to meteorolog. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Samozřejmě, že já se hnedka zeptám na to, co nás čeká dnes večera v noci na zítra. Jak to bude vypadat?
1: Tak postupně nám bude ubývat oblačnosti. Počítáme, že bude většinou oblačno až polojasno. Zpočátku ještě se můžou vyskytnout nějaké ojedinělé přehánky, ale už je tam malá pravděpodobnost. K ránu se ojediněle objeví i mlhy. Teploty poklesnou v noci na 15 až 11 stupňů. V údolích může být místy i kolem 9 stupňů Celsia a vítr by měl být jen slabý proměnlivý anebo z východních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: No a co přinese čtvrtek s datem 27. srpna?
1: Tak vypadá to na celkem slunečné počasí, většinou polojasná obloha. Večer bude od jihozápadu oblačnost dále přibývat. Ráno se budou objevovat i ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty by měly být většinou od 24 do 29 stupňů, takže letní až skoro tropické. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 20, na Šumavě teplej až 24 stupňů a vítr bude slabý, postupně mírný, opět z východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude místy slábnout.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Štefan Hanžák. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezké, naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou.

0: shape of you. V odpolední dvojce dozněl Ed Sheeran, no a já vítám kolegyni Patricii Strouhalovou. Hezké
1: dobrý
0: odpoledne.
1: Den, dobrý den.
0: Na jaké téma dnes bude káva o čtvrté?
1: No bude pro ty, možná vlastně i pro tebe.
0: Ano.
1: Kdo nerad chodí do obchodu a raději nakupuje na e-shopech.
0: Já miluji obojí.
1: Takže z 50% pro tebe, jinak pro ostatní. Poslouchejte dnešní kávu o čtvrté, protože se budeme bavit nejenom o těch bezpečných nákupech v e-shopech, ale o těch nebezpečných. Jak je poznáme? Podle čeho a kde na nás číhá největší nebezpečí? Jak třeba postupovat, pokud to zboží, které jsme koupili, chceme nebo potřebujeme vrátit? A co když zjistíme, že jsme se stali obětí podvodu? Tak naším hostem Ondřej Zelenka, předseda Sdružení obrany spotřebitelů asociace.
0: Čekáme na vaše dotazy, dvojka.rozhlas.cz. Já se loučím za prvních tónů písně Petra Nováka. Přeji krásné odpoledne a zítra ve 13 hodin se na vás v odpolední dvojce těším opět naslyšenou.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci, nahradí ho Lenka Hamplová. Americký podnikatel Elon Musk dostal ukrajinské státní vyznamenání. Počasí zítra bude většinou polojasno, večer od jihozápadu oblačnost přibude a teploty až 29 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Po zasedání dozorčí rady státního podniku to řekl její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec odejde na konci srpna. Od září ho pak nahradí současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec byl v čele národního dopravce od roku 2022. Ťok jeho práci ocenil.
2: Já bych chtěl říct, že bych za dozorčí radu chtěl panu Krapincovi poděkovat, protože si myslím, že udělal kus dobré práce. Pro své odstoupení má své důvody a já je plně respektuju a chápu. A jsem přesvědčen, že Lenka Hamplová bude navazovat na práci pana Krapince.
0: Dozorčí rada se na dnešní schůzi zabývala tím, že Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji nepotřebuje. S tím ale nesouhlasí ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změny v platových tabulkách. Po jednání svazu to oznámil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Zároveň dodal, že vládě pošlou jejich stanovisko s dalšími požadavky a návrhy.
3: Očekáváme jednání s ministerstvem vnitra, ale také následné jednání, tak jak byl příslib ministryně financí a ministra práce, že proběhne jednání o navýšení platů pro rok 2027.
0: Vláda například navrhuje pravidelný růst minimální mzdy nebo snížení počtu stupňů, podle kterých se stanovuje platový tarif. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udělil majiteli společnosti SpaceX Elonu Muskovi řád svobody. Jde o jedno z nejvyšších ukrajinských státních vyznamenání. Zelenský ocenění zdůvodnil Muskovými výjimečnými osobními zásluhami při ochraně lidských životů a rozvojem vztahů mezi Ukrajinou a Spojenými státy. Podnikatel na Ukrajině krátce po začátku ruské celoplošné invaze spustil satelitní internetovou službu Starlink. Kyjev žádá, aby ji mohl používat i k útokům v Rusku na cíle, jako jsou třeba odpalovací zařízení ruských raket. To by ale podle Muska vedlo k přílišné eskalaci. Na náplavce Elišči na nábřeží v Hradci Králové večer vystoupí Štefan Margita s místními filharmoniky. Koncert, při kterém operního pěvce doprovodí taky sopranistka Jana Šrejma Kačírková, připomene Margitově 70. narozeniny. Publikum bude moct sledovat z protějšího Smetanova nábřeží, nedalekého Tyršova mostu nebo z lodí na Labi. Akce je pro návštěvníky zdarma. Kvůli očekávanému vysokému zájmu pořadatelé doporučují přijít s dostatečným předstihem.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Ráno se mohou objevit mlhy. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů.
1: Doprava.
0: Na silnici 9 na trase z Mělníka do Prahy čekejte zdržení na obchvatu Líbeznic. Je tam nové omezení, projíždí se Kyvadlově, z obou stran jsou kratší kolony. Aktuálně na 10 minut je to od Prahy, od Mělníka jen pár minut. V Troji pokračuje regulace vjezdu do tunelu Blanka. Fronty se sunou jak Holešovičkami od Bulovky, tak Povltavskou od Čuprovy i Trojskou od Kempu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už káva o čtvrté a Patricie Strouhalová.
5: A také můj dnešní host, který už je teď se mnou 4,5 minuty po 16. hodině ve studiu kávy o čtvrté. No, téma bezpečné nákupy v e-shopech otevíráme s předsedou Sdružení obrany spotřebitelů asociace panem doktorem Ondřejem Zelenkou. Tak vás tady pěkně vítám. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Kolik případů jste teď během letních prázdnin ve sdružení řešili?
6: Tak konkrétní přesný počet nechci říkat z hlavy, protože je to každý den víceméně, kdy se na nás někdo obrací, ať už je to, že naletěl obchodníkovi, že řeší reklamaci, že řeší odstoupení a tak dále. Takže přesně to říci a vymezit nelze, statistika je neúprostná.
5: A s čím nejčastěji se na vás lidé obracejí? Třeba teď právě během léta.
6: Je to reklamace, odstoupení, zájezdy, vady ze zájezdů a tak dále. Takže vždycky my řešíme případy, které jsou odstupňovány podle ročního období. Vždycky, když je nějaké roční období, teď konkrétně prázdniny, tak samozřejmě velmi často řešíme třeba vady zájezdu. Nicméně internetové nákupy a distanční smlouvy, to znamená smlouvy uzavřené na dálku, řešíme velmi, velmi často.
5: No a s jakou úspěšností?
6: Úspěšnost opět nelze určit s přesností, protože úspěšnost může znamenat to, že na základě naší intervence například ten obchodník nebo ten podnikatel uzná reklamaci, vrátí peníze, uzná odstoupení od smlouvy, neprohlašuje odstoupení za neúčinné. Takže když se do něčeho vloží naše asociace, můžeme tu úspěšnost považovat za velmi vysokou. Nicméně nejsme advokáti, nezastupujeme u soudu, to znamená, nemůžeme říct, vyhráli jsme, prohráli jsme. Ale jakmile se na nás lidé obrátí, většinou jim dokážeme velmi, velmi úspěšně pomoci.
5: No možná, že dnešní výhrou pro někoho bude poslech a dotaz v kávě o čtvrté, který vám může teď poslat už na adresu dvojka@rozhlas.cz. Pro dobré rady choďte dnes do kávy o čtvrté.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: O bezpečných nákupech v e-shopech dnes s Ondřejem Zelenkou, předsedou Sdružení obrany spotřebitelů asociace. Je to nakupování na e-shopech a v e-shopech bezpečnější, než tomu bylo před několika lety?
1: Ano, právní prostředí je bezpečnější, ale podvodné prostředí je přesvědčivější. Tak by se to dalo shrnout. Právní ochrana je vzhledem k tomu, že jsme členové Evropské unie, velmi silná, ale s vývojem umělé inteligence to podvodné prostředí lze velmi dobře napodobit. To znamená založit e-shop, vytvořit falešný profil nebo vytvořit falešnou internetovou stránku, kam člověk prostě pošle peníze v domnění, že zakoupí zboží, je velmi snadné. Nicméně právní ochrana je silná. Otázkou zůstává vymahatelnost, protože kde nic není, tam nejde nic brát.
0: No, docela se to potkalo, ta vaše odpověď s dotazem, který teď zrovna přišel na naší adresu dvojka@rozhlas.cz. Píše paní posluchačka Helena, dobrý den, koupila jsem na e-shopu rodinné nákupy strunovou sekačku, když dorazila, nezdála se mi bezpečná, tak jsem ji vrátila a od té doby e-shop nereaguje, neozývá se, peníze mi samozřejmě nevrátil. Dá se s tím něco dělat? Zjišťovala jsem si, ale pozdě, recenze a dočetla jsem se, že jsou to podvodníci. Na Facebooku jsem zjistila, že se vyskytují nejméně ještě pod dvěma dalšími názvy. Děkuji.
1: Otázkou zůstává, jaký právní úkon posluchačka učinila. To znamená, pokud odstoupila od smlouvy ve 14-denní lhůtě, protože sděluje, že koupila přes internet, tak ten obchodník má vrátit peníze do 14 dnů od doby, kdy mu bude to zboží prokazatelně doručeno zpět. Nicméně, pokud nereaguje, je dobré mu poslat výzvu, klidně bych se nebál poslat výzvu před podáním žaloby, takzvaně, protože paní už vznikají jakési náklady, protože neoprávněně ten obchodník už dluží peníze v tu chvíli, kdy došlo k odstoupení. Jiná situace by nastala, pokud paní posluchačka zvolila právní úkon reklamace, to znamená reklamuji zboží, protože mi přijde nebezpečné, a jaký typ reklamace zvolila, jestli opravu, slevu nebo případně odstoupení od smlouvy, to nevíme. A tady v této konkrétní reklamaci má obchodník 30 dnů na vyřízení reklamace. Pokud nevyřídí reklamaci obchodník ve 30 dnech, má se za to, že byla podstatně porušená smlouva a paní má opět právo odstoupit od smlouvy. Pakliže odstoupí, opět vznikne právo vrátit peníze a obchodník se dá vyzvat. Ale musí se nejdřív prověřit ten e-shop, jestli tam je vedeno IČO, jestli tam je vedený provozovatel, kontaktní adresa a tak dále, abychom paní nehnali do pasti, protože kde nic není, tam nejde nic brát. Takže nutné by bylo ověřit, jestli náhodou nenaletěla na falešný e-shop.
0: Mm-hmm. No a kolikrát v poslední době se setkáváte třeba s tím, že se na vás někdo obrátí, že sám zjistil, že něco podobného nebo stejného funguje pod dalšími několika jinými názvy třeba?
1: Bohužel to je velmi časté, stává se to jak nám v poradně, tak se to stává i osobám v mém blízkém okolí a je úplně jedno, co to je za osoby. Mohou to být naši studenti, naši posluchači, dokonce jsou to osoby blízké, jsou to advokáti. Každý občas může naletět a bohužel v rychlosti, kdy jde koupit zboží přes telefon jedním kliknutím, víceméně nemělo by to tak být, k tomu si můžeme říct ještě dále, tak je velmi snadné naletět, protože ne každý má čas prověřovat toho obchodníka, koukat se na stránky České obchodní inspekce, jestli ten e-shop je bezpečný či nikoliv. Takže když ten obchod funguje rychle, tak toto prověření, které dělá ten zákazník, tak mu nevěnuje takovou intenzitu a může často naletět.
0: No a jak právě v praxi funguje takzvaná tlačítková novela? Pomohla spotřebitelům, když vysvětlíme, co to je?
1: Tlačítková novela je zase rozdělena na dvě fáze. Jedna už je platná a účinná, první fáze, druhá fáze ještě nikoli. To znamená, ta první fáze, která je platná a účinná, tak znamená, že ten zákazník, jakmile zakoupí zboží, tak na základě té tlačítkové transpozice, ona už to není novela, už to platí poměrně dlouho, tak musí vědět přesně, že když klikne na tlačítko, tak zaplatí. Musí mu to být jasně stanoveno a jasně mu to dáno na vědomí. To znamená, kliknutím zaplatíte. Ten zákazník totiž musí vědět, v jaké době a v jaké chvíli už si pouze zboží neprohlíží, ale v jaké chvíli to zboží už bude platit. Potom ale máme mít tlačítkovou novelu a to samé by mělo platit i pro odstoupení od smlouvy. To znamená, pakliže spotřebitel zakoupí zboží distančním způsobem, v tomto případě na tom internetu, tak má platit takzvaně tlačítková novela pro odstoupení od smlouvy a na jedno stisknutí by mělo být zřetelné, že ten spotřebitel může odstoupit od smlouvy. To znamená, neměl by zasílat žádné složité formuláře, dohledávat reklamační nebo jiné obchodní podmínky a na jedno tlačítko by měl možnost mít odstoupit od smlouvy. Nicméně tato novela ještě není transponovaná, protože se jedná o směrnici z Evropské unie.
0: Uh-huh. No a je právě rozdíl, jestli nakupujeme v e-shopu v rámci Evropské unie a mimo Evropskou unii.
1: Je to obrovský rozdíl, protože vzhledem k součásti Evropské unie, tak máme poměrně harmonizovaný právní řád a ty podmínky, které nám Evropská unie dává a ta naše práva a naopak povinnosti pro obchodníky jsou velmi, velmi silné. Evropská unie nás z pohledu spotřebitelského práva velmi chrání. Pakliže ten prodejce je z třetích států, z třetí země, konkrétně můžeme zmínit třeba Čínu, a nějaké zprostředkovatele toho obchodu, tak ta právní úprava a vymahatelnost se nevztahuje na ty obchodníky ze třetích zemí. Takže ano, je to velký rozdíl.
0: Další otázky přicházejí na adresu dvojka@rozhlas.cz, tak za chvíli po písničce odpovíme Lucii.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sní.

0: kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Jak se říká, my taky popojedeme v kávě o čtvrté. Slíbili jsme odpověď Lucii. My si dnes povídáme s panem doktorem Ondřejem Zelenkou o nákupech v e-shopech, pokud možno, aby ty nákupy pro nás byly bezpečné. A slíbili jsme, že odpovíme Lucii, ta vás zdraví a ptá se, mohu na e-shopu v rámci 14-denní lhůty vrátit i dárkový poukaz?
2: Dobrý den, Lucie, také vás zdravím, děkuji za ten dotaz. Nicméně opět je nutné položit si pod otázku, takže odpovím obecně. Ano, pokud máte dárkový poukaz znějící na nějakou částku a byl zakoupen na internetu, to znamená distančním způsobem, třeba právě v tom e-shopu, tak máte právo ve 14-denní lhůtě odstoupit od smlouvy. To znamená vrátit poukaz a měly by vám být vráceny peníze. Nicméně, může existovat zákonná výjimka, pokud jste poukaz zakoupila pro určitou osobu do konkrétního hotelu, penzionu, na konkrétní termín, tak už se může jednat o takzvaně personalizované zboží, kde platí zákonná výjimka a v tomto případě pak není možné odstoupit od smlouvy.
1: Chystají se třeba ještě nějaké legislativní změny v oblasti ochrany spotřebitele?
2: Chystají, a to právě je ta tlačítková novela. A pak velmi výrazná změna by měla být takzvaně v právu na opravu. Jedná se o právo, kdy zboží by mělo být primárně opraveno, než bude třeba vráceno. Tato novela už měla být transponovaná teď do 31.7., nicméně se to nestihlo, ale pro ochranu spotřebitele je to opět velmi významná novela. Také se hodně hovoří o takzvané novele greenwashingu, se to jmenuje. To znamená, že podnikatelé a obchodníci by neměli na zboží dávat ten přídavek, že se jedná o ekozboží a dávat tomu takzvané právě tu zelenou nálepku. Protože my víme a ze statistik vyplývá, že generace a hlavně ta mladá generace hodně řeší životní prostředí. A právě toho se obchodníci snaží a snažili využít a někteří i zneužít, proto přišla tato novela o greenwashingu. A s čím se potýkají spotřebitelé nejvíc, je teď novinka od 1.7. a to je ta novela, že bylo zavedené clo na zboží, které je sem dováženo ze třetích států. A to clo je ve výši 3 eura na balíček do 150 dolarů, pokud se nepletu.
1: Ještě otázka na ručení. V jakém případě ručí obchodník za to, že prodává právě bezpečné a nezávadné zboží, když jste mluvil o tom greenwashingu?
2: Já se moc omlouvám, je nutné vysvětlit, že ručení je něco jiného než nesení odpovědnosti. Ručení je mezi lidmi pojem, který se běžně používá, nicméně jedná se o odpovědnost, nikoliv o ručení. A odpovědnost za bezpečnost toho výrobku nese prodávající. Prodávající se nemůže zprostit té odpovědnosti tím, že odkáže na to, já jsem pouze to zboží koupil od někoho jiného a jsem pouze zprostředkovatel, ale odpovědnost za to zboží nese tedy prodávající. Nicméně je dobré říci, že to vadné, nefunkční, nebezpečné zboží by se vůbec na český trh teoreticky nemělo dostat a pokud se dostane, tak tu odpovědnost má prodávající. Pokud se jedná o spotřebitelské věci, samozřejmě v tom prostředí B2B, business to business, je to něco jiného.
1: Já toho využiju, pane doktore, a když jste řekl to ručení a vysvětlení, co to znamená, tak když někde vidíme takovou tu cedulku, za vaše věci neručíme, tak... A teď třeba tam někdo mi cizí kabát, tak co se bude dít?
2: To je velmi dobrá otázka, děkuji za ní. Setkal jsem se s tím také, když jsem přišel do velmi akademického prostředí a v tom akademickém prostředí, k které by mělo znát právní úpravu, bylo napsáno, za odložené věci neručíme, skutečně. Takže jak už jsem vysvětlil, ručení nerovná se odpovědnost a je to velké uvádění v omyl, protože za vnesené věci právě provozovatel nebo vlastník té budovy, té místnosti odpovídá. To znamená, pakliže mi někdo například v restauraci ukradne kabát a já prokážu, že kabát byl ukraden v restauraci, že byl ten kabát můj, tak odpovědnost jde skutečně za provozovatelem nebo majitelem nebo za někým, kdo je odpovědný právě za ztrátu toho kabátu. Ale v tomhletom případě je nutné to právo uplatnit velmi brzo. Nejsem si teď jistý lhůtou, nerad bych, aby mě posluchači chytli za slovo, ale myslím si, že to právo je nutné uplatnit do 7 dnů od chvíle, kdy to zboží bylo případně třeba odcizeno.
1: I na to, jaký je rozdíl mezi reklamací a vrácením zboží, si budeme povídat. Pokud chcete, ptejte se dál.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: je i navýšeno o náklady.
1: Tak, my se tady teď díváme s panem doktorem Ondřejem Zelenkou, předsedou Sdružení obrany spotřebitelů asociace, na poměrně rozsáhlý dotaz, který nám poslala posluchačka Zdenka a připojila k tomu několik dokumentů, které jsme si tedy teď v rychlosti během písničky Kávy o čtvrté prohlédli. Paní Zdenka píše, že jí přišla upomínka k zaplacení částky za to, že jsem nepřevzala zásilku, kterou jsem si objednala. Výzva k zaplacení částky navýšené už o další částku pro vymahatele mě přišla z advokátní společnosti, která sídlí v Mariboru. A já jsem dohlédala, že sice mi zásilka v hodnotě asi 900 korun skutečně před 2 lety byla doručována, ale já ji nepřevzala. Můj dotaz je, mám teď tu požadovanou částku zaplatit?
0: Já jsem ten dotaz četl, koukal jsem i na ty přiložené výzvy, nicméně v časové tísni samozřejmě tady nedokážeme nastudovat. Takže paní jako první doporučím, ať se obrátí na naší asociaci, a to i z toho důvodu, že tyto případy jsou nám velmi dobře známy. Paní popisuje konkrétní společnost, samozřejmě nebudeme jmenovat, ale od této konkrétní společnosti vymahačské nám chodí dotazy skutečně víceméně denně. To znamená, nemůžeme doporučit samozřejmě, ať paní neplatí nebo zaplatí, protože ta odpovědnost za to, co udělá, je čistě na ní. Nicméně je to společnost, která těchto e-mailů, které chodí, rozesílá denně několik.
1: Možná špatný dotaz, pane doktore, ale mě tam zarazilo to, že to poslali právě e-mailem, protože dnes by to mělo přijít do datové schránky, ne? Nebo doporučeně.
0: Pokud se jedná o výzvu ve smyslu předžalobní, tak musí být prokazatelně doručeno, aby potom mohly být uplatněny v případě vymáhání soudní náklady. To říká občanský soudní řád ve svém paragrafu 142a. Nicméně tady skutečně bez znalosti celého toho spisu. Ta společnost bude chtít nárokovat uskladnění toho zboží, protože si ho paní nevyzvedla. Podle zákona na to ta společnost právo má. Nicméně my už ten případ známe, protože se neustále opakuje a je možné, že některé náklady, které ta společnost uplatňuje, jsou neoprávněné. Například částky za vymáhání, částky za postoupení pohledávky. Takže ta částka, která by měla být fakticky dlužná, například třeba 500 korun, tak se najednou navýší, vymyslím si, na 3000. Něco z toho je neoprávněné, něco z toho oprávněné, nicméně tato společnost skutečně funguje na tom principu, že denně odešle několik e-mailů a někdo se chytí a zaplatí, někdo se nechytí, nezaplatí, nechá to být a lidé potom neví, co mají dělat. Takže ať se paní obrátí na naši poradnu, tento případ je nám znám a dokumenty nechť nám pošle do e-mailu, vyjádříme se k ním a navrhneme nějaký postup.
1: Jaké jsou vlastně nejčastější triky těch falešných e-shopů?
0: Triky e-shopů je jich mnoho. Samozřejmě tohle je jenom jeden z nich. Častým trikem těch e-shopů je například, že neuvádí svoje obchodní údaje, že se nejeví jako prodejce, ale když chcete zboží reklamovat nebo vrátit, tak se ukáží jako zprostředkovatele například. To znamená, pakliže vám přijde nějaké zboží, vy ho chcete vrátit, tak potom teprve zjistíte, jakým způsobem ho můžete vrátit a na základě čtení obchodních podmínek, které jste nečetla, před uzavřením smlouvy zjistíte, že se jedná o zprostředkovatele a zboží musíte zaslat až do Číny třeba. Mm-hmm. A tomu zprostředkovateli musíte zaslat potvrzení o tom, že zboží bylo skutečně odesláno a poslat zboží do Číny z České republiky je velmi nákladné. Takže to je častým trikem, který se teď děje.
1: No, mnozí právě říkají, že když by to zboží vraceli, takže by zaplatili právě mnohem víc peněz, než byl ten samotný nákup, takže to nedělají. Měli by to přece jenom někde ohlásit třeba vašemu sdružení?
0: Určitě. Doporučuji to ohlásit, protože byť ta škoda se může zdát jako minimální, dejme tomu,

0: konkrétních společností, tak zjistíte právě, že jsou jenom zprostředkovatel a musíte to poslat zpět do Číny. Takže tomu českému spotřebiteli se to často nevyplatí poslat zpět a prostě si řekne, no tak jsem přišel o 300. Ale pakliže to nahlásí a ty případy se budou opakovat, tak my můžeme nahlásit ten internetový obchod například České obchodní inspekci, která ho může uvést v seznamu rizikových e-shopů.
1: Mm-hmm. Ale ty peníze člověk zpátky nedostane.
0: Ty peníze by člověk zpátky mohl dostat, pokud by byl ochoten akceptovat to, že to zboží musí poslat zpět do Číny. V případě, že by to bylo zakoupeno v rámci Evropské unie, tak zase tady platí poměrně přísná evropská pravidla, že ten spotřebitel má právo na úhradu vzniklých nákladů s odesláním. Ale pokud odesílá do třetích států, ty nepodléhají evropským směrnicím nařízením a zákonným požadavkům, tak tam si ty náklady musí hradit sám.
1: Mm-hmm. Další dotazy přicházejí na adresu dvojka@rozhlas.cz, ale my si vás můžeme i poslechnout a popovídat si s vámi, pokud zavoláte na 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha
3: na Dvojce.
4: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Ladislava Hampla. Jaké jsou nejsilnější vzpomínky na natáčení nové filmové komedie 6 gramů? Co čeká jeho policistu Romana Berana ve třetí sezóně seriálu Polabí? A jak vidí šance svého milovaného Slovanu Liberec v podzimní části sezóny? I na to vám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Ladislav Hampl a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: František z Jablonce nad Nisou zdraví našeho dnešního hosta, pana doktora Ondřeje Zelenku z Sdružení obrany spotřebitelů asociace. A reaguje na to, o čem jsme teď mluvili. Zmínil jste, že zásilky ze třetích zemí jsou procleny 30% sazbou. To myslím, že jste neřekl.
1: Ano, dobrý den, Františku, to jsem neřekl, jsou 3 eury.
0: 3 eury, tak. Ale týká se to skutečně balíčku nebo každého jednotlivého zboží, se ptá?
1: Tak dobrý den ještě jednou. Domnívám se, že 30% jsem neřekl, pakliže ano, omlouvám se za to, ale ten balíček by měl být proclen 3 eury. To se týká zásilek do 150 euro. A ne, netýká se to každé jednotlivé položky, ale týká se to takzvaně tarifních zón. Ten celní úřad má tarifní zóny a pakliže zakoupíte například 5 triček, které budou ve stejné tarifní zóně, zaplatíte clo ve výši 3 euro. Nicméně vy máte tu výhodu, že se nemusíte o nic starat, protože to clo za vás zaplatí ten zprostředkovatel nebo ten obchodník a vy pouze zaplatíte navýšenou cenu. Takže vy byste nemusel hlásit, že platíte clo, že jste si kupoval zboží a tak dále. Takže vždycky se jedná o zařazení do té konkrétní tarifní zóny, kterou vede ten celní úřad. Takže nejedná se o to, že každý jednotlivý kus je proclen 3 eury.
0: Vladislav z Plzně má 2 otázky a děkuje za to téma, protože se mu teď aktuálně hodí. 2 nepříjemné situace popisuje. Tak ta první je, zakoupil jsem ventilátory ke krbu, které po roce a půl přestaly fungovat. Osobně jsem je dovezl do firmy jako nefunkční zboží a bylo mi řečeno, že to nejsou ventilátory u nich zakoupené, což není pravda. Každopádně reklamaci i tak přijali a mám protokol o převzetí. Posléze napsali, že motory jsou zarezlé a potřebují vyměnit a že to bude stát 400 korun. Napsal jsem tedy, že souhlasím s opravou, ale dosud se nic neděje a je to už 9 měsíců. Tak jak to mám řešit, protože teď nereagují?
1: Tak dobrý den. Pokud reklamace byla přijata a přijata ke zpracování, tak už nezáleží na tom, jestli vám předtím sdělili, že jste tam zboží nezakoupil. Byť jsem přesvědčen o tom, že byste byl schopen prokázat, že tomu tak bylo. Nicméně ten prodejce má 30 dnů na vyřízení reklamace. Pakliže jste se nedomluvili písemně na jiném termínu nebo jiné době pro vyřízení, zkontrolujte si proto reklamační protokol, jestli tam nemáte uvedenou jinou dobu. Protože pokud byste se na tom společně dohodli, tak ano, ta doba se může zvýšit. Ale pokud ten prodejce nevyřídil tu vaši reklamaci do 30 dnů, máte teď už zákonné právo odstoupit od smlouvy. To znamená, vy napíšete odstoupení od smlouvy, prokazatelně ho doručíte tomu prodejci a prodejci tak vznikne povinnost vrátit vám peníze, protože má se za to, že pokud prodejce nevyřídí reklamaci ve 30-denní lhůtě, tak dochází k podstatnému porušení smlouvy a při podstatném porušení smlouvy má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
0: A druhý dotaz, možná, že ta odpověď bude naprosto shodná, jako jste řekl teď. Popisuje posluchač, že má windsurfing, který zakoupil, ale je to windsurf, to znamená paddleboard, windsurfing v jednom a bohužel se zásadní součástka kotvící plachtu s prknem rozlomila, je vidět bublinky v materiálu ve zlomu, čili špatná technologie zpracování materiálu a jelikož to prkno je i pro moje děti, tak mám podezření na nekvalitní provedení celého produktu a nechci je vystavit riziku jakékoliv nehody v případě zlomení jiné části. Jenže to se stalo až 3,5 měsíce po koupi, kdy prkno se po 5 použití rozbilo. Je možné to reklamovat jako celek a nechat si vrátit peníze?
1: Je možné to reklamovat jako celek, nicméně vrátit peníze je velmi složité. Nebo ne velmi, ale je to složité. Český právní systém je postaven na tom, aby vyšel vstříc co nejvíce spotřebiteli. To znamená, že je tam ustanovení, že má se za to, že pokud se vada projeví do 1 roku od zakoupení toho produktu, což tady splňujeme, tak zboží bylo vadné již při prodeji toho produktu. Takže ta ochrana toho spotřebitele v tomto případě je silnější. A vy máte právo na odstoupení od smlouvy skutečně, pokud by se prokázalo, že ta vada je podstatná. A jednoduše, velmi jednoduše řečeno, podstatnou vadou se rozumí to, že zboží má vlastnosti, o kterých kdybyste věděl, když jste zboží kupoval, tak byste to zboží nezakoupil. Takže bez znalosti spisu a konkrétní té věci si myslím, že tak, jak to popisujete, to zboží skutečně může být podstatně vadné, to znamená, můžete mít právo na odstoupení od smlouvy jako celku a ještě vám hraje v uvozovkách do karet to, že se ta vada projevila pouze 3,5 měsíce po prodeji. Takže se vejdete do toho jednoho roku, kdy se má za to, že zboží bylo vadné už při prodeji.
0: Tak děkuji i za tohle odpověď pro našeho posluchače. Další dotazy na adrese dvojka@rozhlas.cz na vás, pane doktore, čekají. Tak dáme si šrouby do hlavy od Lucie a potom třeba i zvedneme někomu telefon, pokud budete chtít. Můžete se poradit, zeptat se, informovat se i na naší telefonní lince 22 155 25 25. Dnes si povídáme na téma bezpečné nákupy v e-shopech a naším, ale také vaším hostem, který je stále připraven odpovídat na vaše otázky, je pan doktor Ondřej Zelenka, předseda Sdružení obrany spotřebitelů Asociace. Tak díky, že voláte i píšete.

0: Sluchátka máme, koho posloucháme a s kým si budeme povídat. Dobrý den, vítejte v Kávě o čtvrté.
1: Dobrý den, Daleko Černá, Praha.
2: Dobrý den.
0: Pan doktor vás poslouchá.
1: Jo, no já jsem chtěl jenom takovou drobnost, ale asi se to týká i vys lidí, prostě jsem si koupil pračku na Home Credit, jakoby na půjčku. A teď už je to 2 roky, já jsem vlastně zaplatil teda 18 000, jakoby na těch poplacích. A teď mě sdělali ještě, že vlastně, ale pořád to mám těch 9 000, jakoby za tu pračku po těch 2 letech. Tak já právě nevím, jestli to je v pořádku, nebo jestli s tím něco se dá dělat, no.
2: Ono opravdu skutečně ty úvěrové smlouvy jsou nastaveny tak, že nejprve splácíte úrok těm úrokovým společnostem a teprve poté se dostanete ke splacení samotného toho produktu. Je dobré tedy, nebo bylo by dobré nastudovat tu úvěrovou smlouvu, kterou nám klidně pošlete do poradny asociace, my se na ní podíváme a zjistíme, jaké jsou tam ty podmínky, protože tak, jak to popisujete, tak ta úroková sazba a RPSN té smlouvy budou nastaveny velmi nevýhodně a existuje poměrně účinná, nicméně nechci slibovat, ale existuje možnost, jak se proti vysokým úrokům případně bránit a jak žádat o jejich snížení. Nicméně ty smlouvy skutečně fungují, takže nejdříve platíte úroky bankám a teprve poté platíte to zboží.
0: No a ta adresa, kam tedy byste měl do poradny, do sdružení obrany spotřebitelů asociace tu svoji žádost poslat, tak ta adresa je poradna@asociace.sos.cz. Další volající, vítejte, dobrý den.
3: Renata od Hradce, dobrý den, pane doktore Zelenko. Já se zeptám, manžel dostal k 60 nám poukaz na nějaký okruh v Brně Ferrari, jo, myslím si, že to muselo mít tak kolem 3 500 hodnotu od přátel. Komunikovali jsme s tou společností, vlastně já ten poukaz mám, asi by ti přátelé i dohledali nějakou tu platbu, ale nejdřív ten poukaz nemohli najít, pak ho našli, teďka nekomunikujou, už nějaký 2-3 měsíce nekomunikujou, než slibovali nějaký termín, platí to sice do roku 2027, ale vlastně tím, že jsme navrhli, že třeba můžou vrátit peníze a koupíme to jinde, manželi, protože on z toho byl nadšenej, to víte, chlap a auto. Takže prostě, jestli se tohle dá nějak řešit, že byste tam hovořil o těch poukazech.
0: Děkujeme, Renato, naslyšenou.
2: Tak, dobrý den, nejprve zdravím do Hradce a potvrzuji chlapy a auta, to je dobrá kombinace. Od poukazu je obecně možné odstoupit v té 14-denní lhůtě. Pokud byl koupen přes internet, tak můžeme v době 14 dnů od smlouvy odstoupit. Nicméně, pokud tady nikdo nekomunikuje, nikdo nedává termín, nikdo se nevyjadřuje k tomu stanovenému termínu, tak můžeme ten poukaz reklamovat, protože je to zboží jako v uvozovkách každé jiné a je možné to zboží reklamovat jako každé jiné. To znamená, buď to žádat nové zboží, dodání nové věci, žádat slevu, případně za určitých okolností od smlouvy odstoupit. Takže řešení tady skutečně je a byla by škoda ho nevyužít.
0: Dotaz od Moniky. Pan doktor sdělil, že pokud reklamační řízení přesáhne 30 dní, mám nárok na odstoupení od smlouvy. Co dělat v případě, že mi firma 28. den napíše, že je potřeba ještě reklamaci prodloužit?
2: Reklamaci je možné prodloužit, ale pouze pokud se na tom prodejce a spotřebitel společně dohodnou a výslovně si toto potvrdí. To znamená, prodejce jednostranně nemůže navýšit tu lhůtu pro vyřízení reklamace. Je nutné si ale říct, že v té 30-denní lhůtě vyřízení reklamace to neznamená, že to zboží musí být opraveno nebo reklamace musí být uznána nebo neuznána, ale ten prodejce se vám musí vyjádřit v té 30-denní lhůtě. Nicméně v tom vyjádření nemůže jednostranně, pakliže s tím nebudete souhlasit, tu lhůtu prodloužit. Často se nám ve Sdružení obrany spotřebitelů děje, že nám spotřebitelé říkají, že prodejce jim řekne, potřebuji prodloužit lhůtu, protože mi nepřišla nějaká servisní věc, nepřišla mi náhradní věc a tak dále. Nicméně toto možné není, to jednostranné prodloužení, musí se na tom vždy obě strany domluvit.
0: Je, pane doktore, nějaký varovný moment, kdybychom měli ten nákup v e-shopu okamžitě ukončit, pokud se nechceme dostat do problému?
2: Těch varovných momentů může být několik. Já doporučuji prověřit si nejdřív ten e-shop u České obchodní inspekce, protože Česká obchodní inspekce vede seznam podezřelých nebo falešných nebo podvodných e-shopů. A pakliže se tam ten e-shop ukáže na těch stránkách, je to velmi dlouhý seznam, tak na něm bych skutečně nedoporučoval nakoupit. Nicméně v době umělé inteligence je možné vytvořit e-shop velmi rychle, to znamená, ne vždy je ten seznam České obchodní inspekce aktuální. Takže další věc, kterou udělat, projít si doručovací adresu, kontaktní formuláře, zjistit IČO v té společnosti, kdo je provozovatelem a kam případně zboží vracet.
0: Co dělat, když v tom balíčku najdeme jiné zboží, než to, které jsme si objednali?
2: Tak se jedná o podstatné porušení smlouvy a mám možnost to zboží vrátit.
0: Jak to dokážeme v případě, pokud jsme zaplatili mnohem víc, než je cena toho dodaného zboží?
2: Opět mám tam těch 14 dnů pro vrácení zboží, takže znovu platí, že ve 14 dnech mohu vrátit zboží.
0: Jak reklamovat zboží, které bylo poškozeno během přepravy?
2: Velmi častý dotaz, díky za něj. Pokud si objednáte zboží přes e-shop a prodejce vám navrhne způsob dopravy a vy ten způsob dopravy akceptujete, tak se jedná o smluvní vztah mezi prodávajícím a dopravcem, nikoli o smluvní vztah mezi kupujícím a dopravcem nebo přepravcem. Takže ta smlouva je uzavřena mezi spotřebitelem a přepravcem a odpovědnost tedy nese ten podnikatel.
0: Tak já děkuju. Pozdrav od našeho posluchače Pavla pro vás, pane doktore. Vaše dnešní téma bylo velice důležité a informace pana doktora pro nás a spotřebitele charakter zbystření a lehkého vystřízlivění a díky za to.
2: Já děkuji.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve na výjimečný víkend plný květin, chutí a inspirace. Od 4. do 6. září na vás čekají Jiřinkové slavnosti, mezinárodní výstava bonsají a suiseky a festival chutí s bohatým doprovodným programem. Na festival chutí je vstup po celý víkend zcela zdarma. Vstupné na Jiřinkové slavnosti a výstavu bonsají je 150 korun. Při nákupu online na vll.cz zadejte slevový kód GLADIOLA26 a získáte 25% slevu. Akce platí pouze do 3. září. Těšíme se na vás na výstavišti Lysá nad Labem.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto sporné novely rozpočtových pravidel. Policie zadržela 5 lidí kvůli krácení DPH. Počasí zítra bude většinou polojasno, večer od jihozápadu oblačnost přibude a teploty až 29 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců. Mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
4: My jsme nehlasovali proti prezidentovi, my jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obranný schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
3: Podle opozice povede přijatá novela pouze k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech 5 opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Stejný soud původně žalobu SPD zamítl. K novému projednání ale věc vrátil městský soud v Praze. Předseda SPD Tomio Okamura v reakci na dnešní rozhodnutí označil zařazení do zprávy za státní zvůli.
5: My, protože jsme politická hnutí, tak jsme se tedy rozhodli za podpory našich voličů se bránit. Soudy probíhají už několik let a teď se po několika letech dobíráme tedy konečně postupně rozsudků, které všechny ty rozsudky postupně dávají nám za pravdu.
3: Kriminalisté v Česku zadrželi 5 lidí kvůli rozsáhlému krácení daně z přidané hodnoty, informovalo o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina, která je stíhaná v Německu, měla nejméně od roku 2019 vytvářet přeshraniční dodavatelské řetězce, přes které DPH opakovaně krátila v několika členských státech Evropské unie. Zadržení obchodovali hlavně s bezdrátovými sluchátky Apple AirPods. Vyčíslená škoda na zkrácení daní je přes 20 milionů eur. Vyšetřování vede úřad Evropského veřejného žalobce v Mnichově. Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých lidí k sociálním sítím. Schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství Tomáše Druckera velké technologické společnosti využívají algoritmy, které vytvářejí závislost lidí na sociálních sítích. Provozovatelé platform by při ověřování věku neměli získat osobní údaje uživatele, ale pouze informaci, zda splňuje věkovou hranici. Tu bude možné ověřit pomocí takzvané evropské peněženky digitální identity.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude většinou polojasno, večer od jihozápadu oblačnost částečně přibude. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů.
0: Doprava.
3: Na D1 je 20-kilometrová kolona na příjezdu do Brna z Prahy od kilometru 176 až k omezení bratislavské dálnice v Brně. Zdržení asi 40 minut. Na silnici 38 z Čáslavy do Kolína je vážná nehoda za odbočkou na Kutnou horu. Na křižovatce na Kaňk se střetla 3 osobní auta. Na místě jsou policisté i hasiči a také zdravotníci. Jezdí se kyvadlově. Fronta je hlavně z Kolína. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na řadě jsou příběhy z kalendáře.
6: 26. srpna jsme pro vás nachystali příběhy z kalendáře, ve kterých by mohlo být veselo. To si myslí Jan Kovařík
7: a Monika Valentová.
6: Dnes si totiž chceme povídat o člověku, který rozdával smích.
7: A věřím, že by si přál, abychom se ze srdce zasmáli, i když je dnešní výročí vlastně smutné. Náš protagonista 26. srpna u všem roku 1968 zemřel.
6: Abychom vám pomohli rozklíčovat, o kom dnes bude řeč, nabízíme jako vždy 3 indicie.
7: První pomůcka je ženské jméno, které měl náš dnešní hrdina v oblibě. Suzanne Marvel.
6: Druhou indicií, která znalcům může potvrdit jejich domněnku, je Páter Vojtěch.
7: A do třetice všeho dobrého bych ráda o tom muži prozradila, že to byl nonšalantní člověk mnoha talentů, který si říkal Mak.
6: Teď už je řada na vás, přátelé. A pokud ještě někdo váhá, stačí vydržet jednu písničku a my to jméno vyslovíme.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Kdo z vás by si, milí posluchači, myslel, že v dnešních příbězích z kalendáře budeme mluvit o nějakém Američanovi, když si náš hrdina rád říkal Mac, tak takové posluchače bychom teď rádi vyvedli z omylu.
1: Mac byla přezdívka českého filmového režiséra, který za svůj život natočil víc jak stovku filmů a který začínal ještě v době, kdy byl film němý.
0: A vy jistě dobře víte, že se jmenoval Martin Frič. Do slavné rodiny Fričů se narodil 29. března roku 1902.
1: Jeho strýcem byl cestovatel, botanik a etnograf Alberto Vojtěch Frič, se kterým měl Martin, řečený Mac, velice živý vztah.
0: V jednom dopise strýc svému synovci píše, cituji, studuj přítomný život, studuj obrovský přerod, který se chystá, cvič se pro svou budoucnost. Žádná akademie, žádné pitomé školy, ale školu života studuj pilně.
1: Zdá se, že si tuto radu vzal dospívající Martin k srdci, neboť místo biflování matematiky věnoval všechen svůj čas zpěvu, hře na kytaru nebo malování.
0: Když mu pak bylo 17 let, začal studovat na UMPRUM a také vystupoval jako kabaretní umělec pod pseudonymem Mac Ferry.
1: Takže odtud je ta vžitá přezdívka Mac.
0: Ne, Mac mu říkali už od útlého dětství. Sám k tomu řekl.
1: Když jsem začal mluvit, nemohl jsem Martin vyslovit a říkal jsem si Mac. A to mě zůstalo. Vžilo se to tak, že mojí mamince říkali lidé paní Maková. Neměl jsem ponětí, že podobné jméno existuje v angličtině.
0: Tedy náš Mac Ferry s úspěchem vystupoval v prvorepublikových kabaretech, jako byla Červená sedma, anebo také bratislavský kabaret Moderna.
1: Měl dar rozeného vypravěče a mimořádnou schopnost napodobovat a parodovat lidi.
0: Měl také vrozenou noblesu a jasné charisma a to vše podporovala jeho štíhlá sportovní postava a navíc ještě Moniko. Podmanivý pohled.
1: Ten dokáže hodně. Mac se dokázal vyrovnat i takovým hercům, jako byly třeba Vlasta Burian nebo Jindřich Plachta, se kterými se objevoval ve velmi populárních reví.
0: No, ale jen do roku 1927. Tehdy, jako 25-letý, podepisuje svou první smlouvu jako profesionální filmař.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: I have a dream. One day.

0: Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře. Životní příběh slavného filmaře Martina Friče vám vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: Honzo, kde se vlastně Martin Frič naučil filmovému řemeslu, když FAMU anebo podobné školy ještě neexistovaly?
0: Můžeme si připomenout, co k tomu říká sám Mak. Do filmu jsem byl zamilovaný od malička. Věděl jsem, že jej budu dělat a záměrně jsem se na tuto cestu připravoval.
1: Proto jsem také vstoupil do umělecko-průmyslové školy s vědomím, že film je záležitost obrazu, dodává Martin Frič.
0: Kromě výtvarného vzdělání se ale první českoslovenští filmaři učili hlavně chozením do biografu.
1: Martin Frič zvláště miloval Chaplinovy grotesky. A to tak, že na jeden film byl prý schopný jít i 30krát.
0: Ale nejen pro zábavu, to si nemyslete. Nejprve se na film podíval jako obyčejný divák. Při další návštěvě studoval herce, potom režii, výpravu, způsob záběrování a nakonec si doma vytvořil podrobný scénář každého z těchto filmů.
1: Neměli bychom ale zapomenout, že za svého učitele režie považoval Karla Lamače.
0: Počkej, učitele, Karel Lamač byl přece jenom o 5 let starší.
1: No to sice byl, ale tenhle průkopník českého filmu měl náskok v tom, že se velice brzy seznámil s nejnovější filmovou technikou v Drážďanech, kde měl původně studovat farmacii.
0: Zaujetí technikou u Lamače přerostlo v tvůrčí zájem o film a byl to on, kdo také režíroval prvního filmového dobrého vojáka Švejka.
1: Ale zpátky k Martinu Fričovi. Co byl jeho první film?
0: První film, který režíroval, se jmenoval Páter Vojtěch, mimochodem naše indicie.
1: Ano, bylo to v roce 1929 a film byl samozřejmě ještě němý.
0: Frič o svém debutu prohlásil, že to byl, cituji, sentimentální kýč, ale kina byla nabita.
1: V každém případě se už u tohoto lidového filmu projevil jeho talent.
0: A poprvé zde u nás byly použity technické vymoženosti, například vodní hydrant k vytvoření umělého deště, anebo světelné efekty znázorňující blesk.

0: Život režiséra Martina Friče dnes probíráme v příbězích z kalendáře, které právě posloucháte na Dvojce.
1: Už jsme říkali, že prvním snímkem pana Friče byl Páter Vojtěch a do něj režisér obsadil snad největší hvězdu československého němého filmu.
0: No víte, jejímu kouzlu nebylo snadné odolat a také mak této dámě nakonec naprosto propadl.
1: Říkala si Suzan Marville.
0: Tato kráska se šedomodrýma očima a kultivovaným projevem od roku 1918 zářila ve filmech, a to nejen v těch českých, ale také v německých.
1: Kritikové o ní psali velice hezky. V žádném případě povrchový typ, nýbrž žena nevšední zjevem i inteligencí, sečtělá ve světových literaturách.
0: Suzan Marville, občanským jménem Marta Schellerová, hrála ve všech čtyřech němých filmech, které Martin Frič režíroval.
1: Kromě už zmíněného Pátera Vojtěcha, to byly filmy s názvy Varhaník u svatého Víta, Chudá holka a Vše pro lásku.
0: Ale nejdůležitější byla bezpochyby její role v Makově životě. Po dvou nevydařených manželstvích v něm totiž našla životního partnera, se kterým prožili svorně dobré i zlé až do konce svých dní.
1: Mak měl také pěkný vztah k jejím dvěma dcerám z předchozího manželství, které dokonce přijali jeho příjmení.
0: To, že byla Marta alias Suzan o 7 let starší, nehrálo žádnou roli. Jejich okolí popisovalo tento vztah jako mimořádně harmonický.
1: Manželství se dokonce obešlo bez afér, jaké byly v uměleckém světě na denním pořádku.
0: Posledním filmem paní Marty byl Fričův snímek podle novely Karla Čapka, Hordubalové z roku 1937.
1: V tomto filmu stvárnila nevěrnou ženu Polanu a jejího muže hrál Jaroslav Vojta.
0: Suzan Marville navykla přehnané herecké stylizaci němého filmu, působila vedle autentického Vojty nepravdivě.
1: Ale byla dost inteligentní na to, aby sama poznala, že se pro zvukový film nehodí.
0: U filmu ovšem zůstala a byla důležitou rádkyní svému muži.

0: Slavný filmový režisér Martin Frič se sice narodil 29. března, ale my vám jeho příběh z kalendáře vyprávíme 26. srpna. To proto, že právě tento den roku 1968 se jeho bohatý a umělecky vysloveně naplněný život završil. Zatím jsme stihli probrat jen éru němého filmu a říct vám, kdo byl Martinu Fričovi celoživotní oporou, hvězda jeho režisérského debutu. Co nás čeká dál?
1: Určitě nemůžeme pominout jeho plodnou spolupráci s Voskovcem a Werichem. Zaměříme se na to, co dělal pan Martin Frič během války, ale zejména po ní. Takže budeme mluvit o oblíbené parodii Pytlákova schovanka, o komedii Král králů. A pokud by vás zajímalo, jaký démon provázel Martina Friče životem a vlastně i okamžikem jeho smrti, buďte s námi, buďte na dvojce a poslouchejte příběhy z kalendáře.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině.
3: Na Dvojce.

0: Umřeme hladem, nedá se nic dělat.
1: Ne, nelekejte se, vážení posluchači, ani Monika Valentová, ani Jan Kovařík hladem neumřou, dokud vám budou vyprávět příběhy z kalendáře jako ten dnešní. To my jen citujeme jeden slavný filmový dialog.
0: No, co pak teď, to nic není, ale za 3 dny, až mě chytne šílenství z hladu, to si užijete se mnou.
1: A co to s váma bude dělat?
0: No, to jsem jednou viděl v biografu, jak se Chaplin změnil v kuře. A ten druhej, ten hladovej, s takovým hlenožem za ním lítal. To se máte na co těšit.
1: Určitě jste alespoň někteří poznali slavný dialog Voskovce a Wericha ze stejně slavného filmu Svět patří nám.
0: Film měl premiéru v roce 1937 a byl to už druhý film, který slavná dvojice komiků natáčela právě pod režijním vedením Martina Friče.
1: Poprvé se potkali při práci na filmu Hej Rup v roce 1934.
0: Okamžitě si padli do oka a jejich spolupráce přerostla v přátelství.
1: Nedivte se, oni totiž o sobě říkali, že mají stejný smysl pro hovadismus a taktéž pro srandovnu.
0: Kdysi jsme točili 48 hodin, když se nám konečně zhroutil kameraman. Frič převzal kameru. Zná o filmu všecko všecičko, zná úspěchy, zná neúspěchy, zná fígle, intriky, přátelství, zná filmu Líc i Rup a je k neutahání, protože film je Fričova láska.
1: Tak takhle vzpomínal po čase na svého přítele Jan Werich, který po válce s Makem natočil ještě řadu filmů.
0: Zatímco Voskovec zůstal ve Spojených státech, kam společně s Janem Werichem před válkou utekli.
1: Oba filmy, které Max populární dvojicí natočil, v sobě odrážejí obavy, které tehdy hýbaly společností.
0: A nebyl to jen strach z nezaměstnanosti vyvolaný hospodářskou krizí, ale také obavy z nastupujícího fašismu.
1: Ironií osudu tedy bylo, že Frič byl po válce obviněn z konformismu během německé okupace.
0: Za války totiž pořád natáčel především neškodné komedie, mezi kterými byl třeba slavný Kristián s Oldřichem Novým, ale také 2 německé filmy.
1: Na obhajobu Martina Friče nutno říci, že díky práci na jeho filmech se někteří lidé zachránili před zatčením nebo nucenými pracemi.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Dnešní příběh z kalendáře na dvojce je příběhem filmového režiséra Martina Friče. Dnes vám jej vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: Já, prostý kvítek z Krušných hor, žila jsem jenom od brambor. Tělo však poroučet nedá si, vyroste z chudoby do krásy. Poznáváš, Honzo?
0: Poznávám zcela přesně. To jsou slova písně, kterou zpívala Hana Vítová v dodnes oblíbené Fričově filmové parodii s názvem Pytlákova schovanka s lákavým podtitulem Šlechetný milionář.
1: Premiéru měla v roce 1949 a dá se říci, že předběhla dobu minimálně o 20 let.
0: Po únoru 1948 se tento žánr pochopitelně příliš nenosil. Tehdy nastala doba budovatelských agitek v duchu přísného socialistického realismu.
1: Většina posluchačů asi zná příběh o krásné Elén z chudé hájovny se zlatem v hrdle, která přijde ke štěstí díky Renému, milionáři, který pracuje do úmoru na operaci. Libretu s názvem Srdce v delíriu.
0: Osvěživé je, že protagonisté filmu, ale i režisér Martin Frič se vůbec nebáli dělat si legraci sami ze sebe. Touhle parodii přece mířili také do vlastních řad.
1: Vysmívali se romantickému kýči a falešnému patosu, který byl v nedávné době ve filmech běžný a dokonce žádaný.
0: No však také podle dobových svědectví si s tímhle filmem diváci úplně nevěděli rady. Zatímco se někteří upřímně smáli, tedy pochopili, že jde o parodii, jiní je za to okřikovali. Některé dámy si na filmu prý poplakali a rozvernou mládež pak obviňovali z cynismu.
1: No dnes už si stěží dokážeme představit, že by někdo bral vážně repliku typu jsem tak rozervána, ale doba byla jiná.
0: Dost možná proto Martin Frič nakonec filmu umístil ono slavné vyjádření, které tam přednáší Oldřich Nový.
1: Ta slova zní, jistě jste sami dávno poznali, že jsme se chtěli vysmát líbivým lžím plným falešného citu, glycerínových slz, sladkých úsměvů, hloupých frází a šťastných náhod.
0: V každém případě Martin Frič tímhle filmem předznamenal originální podobu české filmové parodie. Ta se plně prosadila až mnohem později, v politicky uvolněnějších 60. letech, třeba v takovém filmu, jakým byl Limonádový Joe aneb Koňská opera.

0: Na dvojce vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme o životě filmového režiséra Martina Friče. A máme tu ještě jeden filmový dialog.
1: Vaše veličenstvo.
2: A neříkejte mi tak, budou si myslet, že jsme ožralí.
1: Tento dialog pochází z komedie z roku 1963.
0: Určitě si na ní vzpomenete. Jmenovala se Král králů a pro Martina Friče po několika neúspěších v 50. letech byla potvrzením, že stále ještě umí natočit film s lehkostí a nadsázkou.
1: Král králů vznikal těsně po smrti Makovy milované ženy Suzanne Marvel a natáčení této komedie mu podle jeho slov zachránilo život. I když některé scény za něho režíroval asistent.
0: Martin Frič tou dobou bojoval s démonem alkoholu a rozhodl se nastoupit protialkoholní léčbu, po které se několik let lahve ani nedotkl.
1: Film Král králů je v podstatě anekdota o tom, jak český montér zachrání na poušti starce, ze kterého se vyklube král Tamánie, který se mu odvděčí tím, že ho jmenuje následníkem trůnu.
0: Hlavní úlohu Frič svěřil Jiřímu Sovákovi, se kterým si porozuměl při práci na pohádce Dařbuján a Pandrhola a kterého od té doby obsazoval hojně do svých filmů.
1: V Královi králů objevil také Jiřinu Bohdalovou, která v následujícím roce stvárnila šantánovou zpěvačku Tonku v dalším úspěšném Fričově filmu Hvězda zvaná Peliněk.
0: Poslední film, jehož premiéry se už ovšem Martin Frič nedožil, byl v roce 1968 film Nejlepší ženská mého života.
1: Scénář dobové morality o podvodníčkovi na maloměstě napsal Jaroslav Dítl s typickou schopností do detailu vykreslit charaktery postav. Mak v tomto filmu potvrdil své řemeslné mistrovství a rozloučil se s filmovým světem se ctí.
0: V době dokončovacích prací na tomto filmu v srpnu 1968 překvapili Prahu a celou zemi sovětské tanky. Martin Frič, tou dobou vážně nemocný, pár dní na to vypil lahev koňaku, čímž dobrovolně odešel ze života.
1: V jeho deníku nacházíme poslední slova. Strašná zpráva. Rusáci.

0: Dnes jsme díky scénáři Pavla Jurdy zavzpomínali na klasika a průkopníka české kinematografie, který zemřel 26. srpna 1968 ve věku 66 let.
1: Martin Frič, řečený Mak, zažil film v jeho plenkách. Nejdřív jako herec a výtvarník, později jako scénárista a režisér, který vynikal svou pečlivostí i laskavostí k hercům.
0: Prožil období němého filmu, zlaté časy barandovských ateliérů, krátkou dobu poválečného nadechnutí, tísnivý nástup komunistické totality, ale také uvolnění 60. let.
1: Martin Frič natáčel za všech režimů, ale pořád si zachovával noblesu a nadhled.
0: O tom, jak tento muž rád rozdával smích a miloval humor, svědčí slova, která o něm napsal Jan Werich.
1: S potěšením cituji. Martin Frič je jeden z mála mužských s náramným smyslem pro humor. Když se zjeví u nás doma, tak se chechtáme všemu, doslova všemu. A to je důležité pro zdraví, pro dýchání a potažmo i pro polohu srdce.
0: No je, souhlasím. Tak snad vám, milí posluchači, dnešní příběh také trochu vylepšil náladu. Budeme se o to s Honzou snažit i příště.
1: A doufáme, že u toho nebudete chybět. Naschledanou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Představujeme nejúspěšnější pořady Dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na Dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto novely, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 95 obětí. Pohřešují se i stovky zahraničních turistů. Počasí zítra čekejme většinou polojasno. Večer od jihozápadu oblačnost přibude a teploty až 29 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou započítávat některé výdaje státu, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace.
4: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
4: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
6: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
4: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedl od roku 2022. Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Po nastavení nových tarifů ale chtějí s vládou ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
7: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
8: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měli nějakou motivaci postupu, ne jenom 5-letého.
7: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
9: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce a sociálních věcí v pondělí představit.
7: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 95. Nepálská správa cestovního ruchu informuje zhruba o 400 pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda i 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
10: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme většinou polojasno, večer od jihozápadu oblačnost přibyde. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě až 24 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí popojíždí kolona od zdi. Je to kvůli nehodě kousek před sjezdem na Ďáblice. Průjezdný je jen jeden pruh, zdržení je kolem 10 minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy směrem z Plzně sesune kolona z kilometru 4,5 a rychle narůstá. Na úrovni čerpací stanice Orlen na 4. kilometru se střetla dvě osobní auta. Velmi pomalu se pak pokračuje i dál k okruhu za Ořech. Je to bezmála na 50 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
11: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Nález zbyté a utýrané ženy na lesní cestě. Musela zemřít jen proto, že sama před pár lety vraždila? Smrt prostitutky a legendární případ takzvaných pomníčků, tedy nevyřešených případů. I tento díl kriminálky připravili autoři Dana a Mirek Vaňurovi.

0: Bylo časné ráno 22. července roku 2002, když se začal odvíjet spletitý případ, který středočeské kriminalisty Michala Mazánka a Jiřího Šnýdra naplno vtáhl do drsné reality světa prostituce. To letní ráno si lesní dělník zkracoval cestu za prací hustým porostem borovicového háje nedaleko Řitky. Když se přiblížil k hlavní silnici, zahlédl na lesní cestě siluetu až příliš připomínající tělo ležící svlečené ženy. O chvíli později s hrůzou pochopil, že neznámá tu svedla marný boj o život a krvavé stopy nejsou jediným důkazem, že šanci zachránit se nedostala.
1: Na jednom místě byl nalezen oděv ženy, tělo bylo nalezeno o x metrů dál a na těle byly zjištěny rozsáhlé poranění od bodných a bodnořezných ran do různých částí těla, zejména do horní části těla, až po oděrky a stopy po přejetí a vlečení autem.
2: Z těch stop potom z pozdějšího ohledání bylo patrný, že ta žena se snažila pachateli utíct, takže různě, jak ji dostihnul, tak ji vyrazil zuby. Byly tam krevní stopy, bodání, na jejím těle pak byly nalezeny i stopy vlastně pneumatiky, takže po nějakým přejetí úplně na začátku bylo její ošacení, takže ona tím lesem vlastně běžela nahá, bosá po té lesní cestě, než ji dostihl.
0: Mechanismus zranění i pravděpodobný průběh útoku neznámého pachatele v zápětí potvrdil i soudní lékař Zdeněk Šňupárek.
3: Ten vlastní útok začal tupým násilím, které bylo vedeno proti obličeji, proti zubům horní i dolní řadě, kde došlo k vylomení nebo vyražení zubů, které byly následně také nalezeny na místě.
4: Tělo bylo nahé, zcela svlečené. Na těle byly patrné stopy poškrcení, stopy po použití bodného nástroje a stopy pneumatik po přejetí. A tomu odpovídaly i odřeniny a hematomy.
0: K brutální vraždě muselo dojít předchozí večer a předběžná doba smrti byla stanovena mezi 10. večerní a půlnocí. Co se na lesním rozcestí muselo odehrát, dokumentovali stopy, které kriminalističtí technici postupně nacházeli na asi 100-metrovém úseku.
3: Pokračovalo to dalším násilím, které bylo pravděpodobně charakteru škrcení pomocí škrtidla, kterým byl zase pravděpodobně provaz, který byl použit. A poslední část toho útoku probíhala vlivem vodnořezného nástroje, tedy nože, který působil proti té polovině hrudníku a břicha, kde bylo nalezeno 12 vodnořezných ran.
2: Tady bylo vidět vlastně, že ten pachatel si to v úzovkách opravdu užíval, ten útok na tu oběť. Různý mechanismy, včetně nějakého rdoušení, nůž, údery, přejetí autem, takže skutečně ten jako si dával záležet.
0: Bývalý středočeský kriminalista Michal Mazánek s obavami mapoval stopy, které o vrahovi prozradili mnohem víc, než by chtěl. Záliba v sadistickém mučení bohužel znamenala, že kráčejí ve stopách sexuálního devianta, který se své zvrácené představy rozhodl realizovat. Jeho oběť, krátce ostříhaná, asi 40-letá blondýna, u sebe neměla doklady a nenašlo se ani jiné vodítko, které by policii přiblížilo k její identitě. Zatímco probíhala analýza veškerých stop z lesní cesty, tým středočeské kriminálky využil pomoc médií a zveřejnil fotografii nalezené oběti. Nakonec se na ně ale usmálo štěstí jinde.
1: V rámci totožňování byly odebrané i daktyloskopické stopy oběti, kdy při porovnání ve sbírkách, které jsou uloženy na Kriminalistickém ústavu Praha, byla zjištěna shoda a vedlo to ke ztotožnění.
2: Tam došlo vlastně ke shodě, protože ona byla v minulosti trestána, takže byla ztotožněna na základě daktylek.
0: 45-letá Ludmila B. z Prahy se do střetu se zákonem dostala kvůli domácímu násilí a potyčce, která měla před lety tragické vyústění.
2: Trestána byla za to, že sama napadla manžela, zaútočila na něj. On to nepřežil.
1: V rámci šetření se k její osobě zjistilo, že se jednalo o už ženu v letech, která se živila pouliční prostitucí. Známosti navazovala na ulici, zejména se jednalo o řidiče, který projížděli Myslíkovou ulicí. Samozřejmě bylo prováděno i šetření v oblasti Myslíkovy ulice mezi ostatníma prostitutkama. Vytěžením těchto osob byla potvrzena na 100% totožnost té poškozené.
0: Operativa se soustředila do centra Prahy a na ženu se začala vyptávat ostatních prostitutek v ulici. Zajímal je především večer 21. července.
2: Tam jsme se vlastně dozvěděli, že byla naložena mužem do auta a ten s ní odjel.
1: Oni ho chtěli najít, protože je ohrožoval samozřejmě. Teď se to mohlo stát jedný, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Že? Proto byli ochotni pomáhat. Byla ztotožněná osoba další prostitutky, která se vyjadřovala k době, kdy poškozená opouštěla Myslíkovou ulici, vyjádřila se k osobě, se kterou tato poškozená opouštěla Myslíkovou ulici, vyjádřila se k vozidlu.
2: Ta její kolegyně jedna říkala, že by toho muže, který vyzval, aby s ním jela, takže by ho byla schopna poznat a byla tam kombinace toho, že ona popisovala vlastně jeho vizáž, jeho pohyb a jeho řeč, která jí vlastně upoutala. Mluvila o tom, že měl takovej atypický hlas, takový skoro až dětský hlas k té postavě, jakou měl.
0: Zároveň se zjistilo, že pražská policie tou dobou prošetřovala ještě jedno napadení. Případu vraždy se podobalo nejen obětí, což byla i v tomto případě prostitutka, ale i místem činu.
1: V rámci vedeného šetření bylo zjištěno, že v lokalitě, kde byla nalezena tato poškozená, došlo k dalšímu napadení ženy, prostitutky také z Myslíkovy ulice. To šetření potom bylo zaměřené zejména na osoby, které Myslíkovou ulici navštěvovali.
0: Vypadalo to, že oba případy spojuje jeden pachatel. Jak se kriminalisté opakovaně vraceli mezi prostitutky, rostly mezi nimi obavy a postupně začalo vycházet najevo, že obětí neznámého násilníka bude mnohem víc.
2: Měli jsme jednu takovouhle dámu, která provozovala činnost tohle z toho charakteru, která napadená byla zbyta, tý se povedlo z auta utíct a měli jsme ještě jednu, která byla taky hodně dobitá.
0: Jedna z těchto žen se na útočníka dobře vzpomínala a její popis odpovídal popisu muže, který podle její kolegyně zavražděnou Ludmilu odvážel osudný večer z Myslíkovy ulice. Asi 180 cm vysoký muž s klátivou chůzí, tmavými vlasy a kulatým obličejem se zapadlýma očima nebyl v Myslíkově ulici poprvé.
1: V rámci šetření byla vytipována osoba možného pachatele, která se pohybovala jednak v Praze, kde měla příbuzné, u kterých se zdržovala občas, a jednak v jižních Čechách, odkud pocházel. Jednalo se o Pavla S. a k jeho osobě v průběhu šetření bylo zjištěno, že vyhledává, jak to slušně nazvat, bordely, kde měl i několik problémů s prostitutkama a s personálem, protože vyžadoval netradiční praktiky při sexu a podobně. Zjištěné skutečnosti v rámci šetření skutečně napovídaly tomu, že by se mohlo jednat o pachatele toho trestného činu.
0: Vyšetřování podezřelého 29-letého Pavla S. z jihočeského městečka probíhalo zpočátku nenápadně a policie se snažila zjistit o jeho pohybu a minulosti maximum informací. Kriminálka už měla fotografii podezřelého a se svědkyněmi proběhla rekognice, při které měli Pavla S. poznat mezi několika podobnými muži.
2: Rekognice proběhla podle fotek, dělali se samozřejmě i nějaký portréty, jenomže i ten systém je prostě, nebo v té době byl nějakým způsobem limitovaný, jaký obličej se tam dá vymodelovat. Takže říkali, že kdyby to ten pachatel, kdyby ho viděli naživo a zkombinoval se to právě s pohybem a s tím hlasem, že by byli schopni ho identifikovat. Takhle řekli, že to může být on, ale nebyla tam žádná jistota.
0: Výslech Pavla S. středočeskou kriminálku nikam neposunul. Tmavovlasý muž si je měřil pohrdavým pohledem, odpovídal stroze a dával najevo, že spolupracovat nebude. Odmítal, že by s vraždou měl cokoliv společného. Tvrdil, že noc z 21. na 22. července strávil v penzionu nedaleko od Prahy a alibi mu může potvrdit jeho známý i rodina.
2: Samozřejmě se vyhodnocoval jeho mobil, protože on později, když už ale vypovídal v téhle věci naší, tak vlastně říkal, že ten den vůbec v Praze nebyl a uváděl všechny možné místa.
1: Popíral to a v podstatě skládaly se dohromady důkazy a skutečnosti, které potvrzovaly jeho pobyt v době spáchání v Praze, jeho pohyb v době spáchání v té Myslíkové ulici. V době, kdy ke spáchání mělo dojít, on vypínal mobilní telefon, tudíž lokalizace končí na určitém místě u jeho příbuzných, pak je přerušená a zase se objevuje po určité době v místě, kde on se zdržuje u příbuzných. On nedokáže vysvětlit, proč má vypnutý telefon, proč ho vypínal, kde se pohyboval.
0: I přes vytrvalé popírání si byli operativci čím dál tím jistější, že právě Pavel S. je vrahem, po kterém pátrají. Žádná ze zajištěných stop se ale nedala použít jako přímý důkaz.
2: Měli jsme výpisy z mobilních telefonů, které prokazovaly, že v Praze v ten den nebo ten večer byl. Měli jsme informace k jeho chování v bordelech, jakým způsobem vlastně tam útočil na ženy. Z místa činu byly dva nedopalky cigaret. Bohužel tam kvůli množství biologického materiálu se nepodařilo udělat genetický profil, ale mohli jsme tam usuzovat na shodu u krevní skupiny.
0: Právě kvůli nedostatku důkazů musel být případ po několika měsících odložen, aniž by byl vrah Ludmily prokazatelně usvědčen. Michal Mazánek a Jiří Šnýdr se k němu ale průběžně vraceli a znovu otevřen bylo v lednu 2003, kdy si ho vzali na starosti takzvané pomníky.
2: Pomníky byl tým, který vlastně vzniknul v 90. protože tu dobu byl velký počet vražd a vůbec násilné trestní činnosti a v rámci normálního klasického průběhu, já nevím, objasňování se to nezvládalo, takže se vytvořil tým pomníky, který se zpětně vracel k některým vybraným případům, na kterých se dalo prostě pracovat dál.
0: Případ nevyřešené vraždy Ludmily B. byl jasnou volbou už od začátku.
2: Byl specifický tím, že jsme asi měli jistotu, nebo i naši kolegové, kteří to dělali předtím, před pomníkama, že vědí, kdo je pachatelem, ale prostě mu to tehdy nebyli schopni dokázat. Takže my jsme se rozhodli, že ten případ znova otevřeme a zkusíme prostě usvědčit.
0: Se všemi vodítky, která operativci pozbírali, se Michal Mazánek po několika měsících vyšetřování rozhodl k důležitému kroku. V plánu měl znovu uspořádat rekognici, ale tentokrát nejen na základě fotek. Nechá uzavřít celou Myslíkovu ulici a s pomocí kolegyně zavražděné Ludmily, důležité svědkyně z onoho osudného večera, bude doufat v úspěch celého pokusu.
2: Bez provedení nebo bez toho výsledku té rekognice bychom s největší pravděpodobností nepřistoupili k tomu, že bychom ho potom obvinili.
5: Byl to muž ve věku minimálně 25 až 30 let. Vysoký, dá se říct tak o 5 cm, jako paní Ludmila. Tmavé vlasy ustříhané na ježka, posazené oči více do lebky. Sportovní typ, oblečený do sportovních kalhot, černýho trička, sportovních bot. Klátivá chůze, následovně teda podle řeči jeho vyjadřování prostě neodpovídá jeho stáří.
6: Může to malinko blíž vysvětlit jenom?
5: No, blíže vysvětlit, jeho hlas připomíná spíš věk 14-letého chlapce.
2: Rekognici jsme chystali poměrně dlouho, protože jsme k tomu přistupovali právě s tím, že když se tohle to nepovede, tak už toho moc mít nebudeme, takže jsme nechtěli udělat žádnou procesní chybu, žádnou technickou chybu.
0: Bylo naprosto zásadní nasimulovat situaci tak, aby co nejpřesněji připomínala večer před vraždou. Svědkyně zároveň musela počítat s detailním výslechem, který ověří, s jakou jistotou ukáže na muže, který podle ní vyzvedával Ludmilu v Myslíkově ulici.
2: Bylo to léto roku 2003, k tomu útoku došlo v létě ve stejný měsíc, ale roku 2002. Stejná hodina, aby tam bylo stejné osvětlení, stejné rozmístění osob, to znamená, on tehdy v tom roce 2002 měl přecházet celou ulici přes tramvajové koleje směrem ke Křemencové ulici, kde ty dámy stály, a tam měl tu jednu oslovovat. To znamená, i byla to nějaká domluva s pražskýma podnikama, aby na tu dobu zastavili tramvajový provoz, zastavila se tam doprava. Zásahová jednotka nám hlídala každý vchod do nějaké ulice, kdyby se náhodou pokusil o útěk všude, protože to bylo léto, turistická sezona, všude spousty cizinců, takže ty koukali, co se to tam bude asi odehrávat, hodně lidí. Takže bylo to docela náročné na přípravu.
1: Jak on, tak figuranti přednášeli určitý daný text, který si pamatovala ta daná prostitutka.
0: Celou rekognici řídil Michal Mazánek a probíhala za přítomnosti soudkyně. Po jedné straně ulice se postavila řada figurantů společně s Pavlem S. Tomu bylo umožněno, aby si mezi muži sám vybral místo v řadě. Všichni byli navíc stejně oblečení, aby se co nejméně odlišovali. Na druhé straně ulice, tak jako před rokem, stála svědkyně. Aby podezřelý Pavel S. netušil, o kterou z lehkých žen půjde, byla skrytá v kukle.
1: Nechtěl se účastnit, nechtěl chodit, nechtěl mluvit. Jí slovně potom napadal. Neviděl jí do tváře, nevěděl, o koho se jedná, zda se jedná o prostitutku nebo obyčejnou osobu, která ho tam viděla, náhodnou osobu, která tam procházela. Bylo použito zákonných prostředků a podmínek k utajení totožnosti hlavní svědkyně.
7: 10.7.2003 v 21 hodin 30 minut je v ulici Myslíkova Praha 1 pokračováno ve vlastní rekognici ve věci vraždy Ludmily. Figuranti zaujali postavení na pravé straně ulice. Poté si podezřelý sám zvolil místo v řadě mezi figuranty a zvolil si i sám číselné označení.
2: Ona byla na místo přivežena v době, kdy už oni tam stáli, aby neviděla, jak se ta řada staví, prostě aby nemohla vůbec dopředu usuzovat na to, koho označovat, neoznačovat.
7: Budeme pokračovat v úkonu. Dobře si ty muže prohlédněte. Nikam nespěcháme, dostatek času.
5: Přesně může... si stoupneme, kde jsme stáli předtím.
7: Stojíte přesně na tom místě, dobře.
5: Přesně na tom místě, Lída stála tady u toho klandru.
7: Pokud je to třeba, můžeme k těm mužům přistoupit blíže.
5: A oni můžou přijít?
7: Můžete ty muže vyzvat, aby k vám přistoupili. Můžete ty muže vyzvat i k tomu, aby pronesli tu větu, kterou řekl.
2: Sama si ten úkon jakoby řídila, to znamená, že ona vyzvala první osobu, než ta osoba prakticky došla k nám, tak řekla, ať se vrátí, že tento není.
7: Chcete, aby se tento muž označím číslem 4 nějak otočil,
5: ne,
7: vykonal
5: ne,
7: nějaký
5: děkuji,
7: pohyb?
5: Děkuji. Ne.
7: Má pronést větu?
5: Ne, nemusí,
7: není třeba. Vraťte se na své místo.
0: Svědkyně dále figuranty nevyvolávala podle řady, ale hned jako druhého si k sobě přivolala právě podezřelého Pavla S. s číslem 8.
2: Přecházel ulici směrem k ní a ona chtěla, aby řekl jednu konkrétní větu, kterou tenkrát před tím rokem slyšela. To bylo, mám to rád ze předu i ze zadu.
7: Má učinit nějaký pohyb, otočit se, říct větu.
5: Ať to řekne tu větu.
7: Přečtěte větu zde napsanou.
8: Mám to rád, že přijdu ze zadu.
7: Má mu s číslem 8 učinit ještě nějaký jiný pohyb?
9: Ne,
7: otočit nemusí. Se, vrátit se?
9: Může se vrátit.
2: On to řekl tím svým hlasem, který skutečně byl takový skoro dětský. A ona v tu chvíli začala reagovat tím způsobem, jakože se začala úplně psychicky sypat. Tak nějak se tam sunula podle výlohy, bylo vidět, že emočně je to prostě silný pro ní.
7: Co se vám stalo? Můžete se k tomu vyjádřit?
9: To je ono.
7: Můžete to říct ještě jednou?
9: No to je ono.
7: Není vám dobře? Jste si jistá?
9: Jo.
1: A teda ta prostitutka ho podle hlasu jednoznačně označila. Jako muže, který s poškozenou odjel z Myslíkovy ulici v daný den a v danou dobu.
2: On odešel teda zpátky a v podstatě byl zadokumentován výsledek té rekognice s tím, že jednoznačně označila Pavla S. a tím ta rekognice končila. To samozřejmě trvalo poměrně další dobu, než tady o tom mluvím, ale výsledek byl naprosto jednoznačný. Když budeme mluvit o vítězství, tak to byl počátek vítězného tažení.
0: Během následujících dnů byl podezřelý Pavel obviněn z vraždy. I přes jasnou identifikaci očité svědkyně, ale stále vinu popíral.
2: Popíral, že by vůbec se něčeho takového dopustil. Shromažďovali se další a další důkazy, informace, protože on stavěl obhajobu na kontaktu se svými některými známými, takže se to všechno prověřovalo a tak dále. V podstatě se mu celá jeho obhajoba vyvrátila.
0: Přestože Pavel S. argumentoval, že má alibi od svého známého a členů rodiny, ukázalo se, že v kritické době mezi 9. hodinou večerní a ranními hodinami ho ve skutečnosti nikdo neviděl. Tým kriminálky se zároveň zabýval i myšlenkou, jestli Pavel S. nemá na svědomí ještě nějaké další sexuální napadení nebo dokonce vraždu.
2: On vlastně v té sexuální oblasti měl takový sadistický chutě. Objížděl samozřejmě bordely v jižních Čechách a jinde a choval se k těm dámám v některých případech takovým způsobem, že dokonce musela vyhodit ochranka, protože to hraničilo s nějakým ublížením na zdraví, jak se tam choval vůči těm dámám.
0: Sexuální deviace se sadistickým zaměřením je nebezpečná v tom, že nutí agresivního sadistu týrat a znehybnit svou oběť kvůli vlastnímu uspokojení. A charakteristické je pro ně opakování činu. Pavla S. proto středočeská kriminálka zastavila, aniž mohl ve svých útocích pokračovat. Vrah ale i nadále setrval v roli, která se mu osvědčila v minulosti.
1: V průběhu celého vyšetřování se choval klidně, samozřejmě popíral jakoukoliv vinu a trval stále na svém, i přesto, že bylo prokázáno, že se pohyboval na místě, že se jednalo o osobu, která tu prostitutku v Myslíkově ulici naložila a odjela s ní.
2: Dokonce tam bylo naznačovaný něco v tom způsobu, že já jsem té svědkyni dal pokyn, aby označila tu konkrétní osobu. Přehrávali se tam do nekonečna záznamy u soudu z té rekognice, takže všechno to bylo vyvrácené, je to poměrně hezky popsáno v rozsudcích. Takže fakt to bylo docela náročný ten úkon takhle udělat.
0: I přes neustálé popírání, že by s vraždou měl jakoukoliv spojitost a snahu jeho advokáta anulovat proces rekognice, spěl Pavel S. k jedinému možnému rozsudku. Vinen.
2: Nikdy v podstatě nepřiznal, že to udělal.
1: Popíral, že by to spáchal. Až do poslední chvíle to popíral.
2: On byl souzen na 14 roků věznice tehdy se zvýšenou ostrahou.
1: Trest, který mu byl uložen, si odpikal. Kromě trestu odnětí svobody mu bylo uloženo i ústavní sexologické léčení, které v průběhu doby na základě rozhodnutí lékařů bylo přeměněno, nebo forma léčby byla přeměněna na ambulantní.
2: Předpokládám, že by pravděpodobně pokračoval dál, protože si tam byla zjištěna nějaká takováhle sexuální porucha nebo choroba, tak by pokračoval dál.
1: Ta intenzita jeho jednání vůči těm prostitutkám nabírala na obrátkách a stupňovala se. Takže není vyloučeno, že kdyby nebyl ztotožněn, kdyby nebyl lidově řečeno chycen, dopustil by se dalšího jednání, které by vedlo k úsmrci.
2: On měl prostě svůj zvláštní svět, pokud se týká sexuality, potřeboval tomu prostě násilí. Bez toho násilí to pro něj moc neznamenalo, takže ani nějaký jeho partnerský život, prakticky nic moc.
0: Rekognice v takovém rozsahu, v jakém ji tým Michala Mazánka realizoval rok po brutální vraždě prostitutky Ludmily, byla v historii české kriminalistiky naprosto ojedinělá.
2: Nikdy jsme tu rekognici tímhle způsobem předtím neskoušeli. Možná kolegové někde, ale neslyšel jsem o tom nikdy. Ale nahrálo nám k tomu i to, že jsme dospěli k tomu, že jsme se k té rekognici dostali prakticky, neříkám, že úplně na den, ale skoro na den. Takže jsme měli úplně shodné podmínky pro to a fakt jsme to udělali na ulici. Já jsem se snažil neudělat žádnou chybu, protože mně nešlo o to, že musí svědkyně na někoho ukázat. Když by to nedopadlo, dobře, bereme to jako určitou prohru, ale takový je prostě život. A někoho obvinit jenom proto, aby jsme měli vyřešený případ, ten nesmysl. Jako. Když bych to tam připustil, že to budeme opakovat, tak už do toho vnáším, dejme tomu, určitou pochybnost. Ne, jednou a dobře. A nebo jednou a špatně.
0: Po uliční prostituce se od přelomu tisíciletí přesunula do masérských salonů a pronajatých bytů. Přesto nevymizela úplně. Stále ale platí, že intimní služby pro anonymní zákazníky v sobě skrývají riziko, které právě sexuální devianty přitahuje.
1: Je to nebezpečné povolání. Navazuje v podstatě známosti s osobama, který vidí poprvé, setká se s nima poprvé, nastoupí s ním do auta, neví, co to je za člověka, ani si ho prohlídne, nabídne služby, domluví se na taxe a odjedou.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Smrt prostitutky autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, i tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
3: Kdy máme ten abiturientský sraz?
4: Jak máme?
2: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
5: To jsem to já, jak jsem mladá.
6: Rozdílné životy.
7: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
6: Společné vzpomínky.
8: Byla přece ve škole pokladní, ne?
9: A jo, a ty jsi primář.
6: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. 4. září na ČT1 a v iVysílání.
10: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
11: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
11: Srdcovky od Dvojky.
12: Příjemný středeční večer, milí posluchači, máme 6.

Jestli se podíváte ven, tak alespoň tady v Praze opět svítí slunce. Napadlo mě, měli jste doma třeba někdy sluneční kalendář? No, tak o tom později. Dobrý poslech a příjemný večer vám ze Studia Dvojky přeje Pepa Melen.

Srdcovky nám krásně otevřela zpěvačka, která letos slaví 50 let své profesionální kariéry. Marika Gombitová. Slněčný kalendář pochází z roku 1982. A na téhle písni je důležitá jedna věc. Hudbu si napsala sama Marika. Text přidal její dlouholetý spolupracovník Kamil Peteraj. K další písničce, nebo k první zahraniční, chcete-li, máme dnes krásnou výroční spojitost. Přesně 26. srpna roku 1941 se narodil Chris Curtis, bubeník, zpěvák a jedna z klíčových osobností liverpoolských The Searchers. Ano, dnes by mu bylo 85, ale už tady 21 let není. Písnička, kterou jsem vybral, má název Needles and Pins a patří k nahrávkám, na kterých je jeho hlas slyšet vedle hlavního zpěvu Mikea Pendra. Píseň ale The Searchers nevymysleli, což jistě už z našich srdcovek dobře víte. Napsali ji totiž Jack Nietzsche a Sonny Bono a jako první v roce 1963, tedy rok předtím, než to udělali The Searchers, natočila americká zpěvačka Jackie DeShannon. Searchers ji objevili tak trochu, no náhody nejsou, říkala maminka, takže mělo to tak být. Byli v jednom nočním klubu, bylo to v hamburském Star Clubu a slyšeli tam, jak tam hrají Cliff Bennett and the Rebel Roses a rozhodli se, že tuhle písničku, kterou právě slyšeli, udělají ve vlastní verzi. Natočili ji v prosinci 63. roku v londýnských studiích a producentem byl Tony Hatch, který tomu dal takový sound, že se prostě dokonale trefili. V Británii se Needles and Pins dostala na první místo a vydržela tam 3 týdny. V Americe došla až na 13. příčku. A musím říct, že tohle je jedna z nahrávek, která se v mnoha různých verzích dochovala dodnes a prostě se hraje, ať už jí zpívají ženy, muži nebo kapely celého světa s různými texty. No a co jsou to jehly a špendlíky? To je taková ta bolest srdce, když tam máte někoho, koho jste ještě úplně nepustili.

Ano, ano, tak to bylo nejdřív Jackie DeShannon, potom The Searchers, potom teprve Smokey, potom teprve Vašek Neckář. No prostě takhle to bylo, šlo to léta, roky za roky, a i když ta písnička je původně z roku 63, tak po 63 letech je tady stále a je to krásná píseň. Ano, dnešek je opravdu nabitý událostmi i narozeninami a mám tady jedny 60, které slaví skotská zpěvačka Shirley Manson. Narodila se v roce 1966 v Edinburghu. V polovině 90. let se postavila do čela americké kapely Garbage. Jistě jste už o téhle kapele slyšeli. A možná jste slyšeli také o písni Stupid Girl. Ta má skvělý příběh, protože základ byl vytvořen tím, že kytarista Steve Marker si totiž pustil staré dobré Clash a vysamploval bicí z téhle desky. A to z toho udělal loop, tedy znamená, že to v podstatě dal pořád dokola. Na základě toho vlastně udělali tuhle tu písničku. On sám měl nápad pouze na to slovní spojení Stupid Girl a Shirley následně byla ta, která dotvořila celý text. A kdybyste se náhodou podívali do kreditů, tak tam vedle členů Garbage se objevují také členové kapely The Clash, kteří jsou tedy tím pádem spoluautory. Single vyšel v roce 1996 a jak říkají sami členové kapely, Stupid Girl mohla být klidně písnička o Stupid Boy. Je to zkrátka o někom, kdo zahazuje svoje možnosti a sám si komplikuje život. Je trošičku hloupý a je jedno, jestli je to kluk anebo holka.

tak trošku tam ty Clash jsou slyšet a cítit z toho. Tohle jsou Garbage a dnes slavící 60. Shirley Manson, zpěvačka, která se postavila právě v polovině 90. let, ze kdy je i tahle píseň z roku 1996, Stupid Girl. Než zazní následující písnička, která je vlastně mladší, alespoň v té verzi, ve kterou si ji dáme, tak mám pro vás anketu. Anketa se dneska bude věnovat z větší části mému kolegovi, ano, protože dneska slaví 79. narozeniny můj srdcovkový rozhlasový kolega Miloš Skalka, hudební publicista, moderátor, dramaturg, producent, textař, doslova rozhlasová legenda, v roce 2025 byl uveden do síně slávy Českého rozhlasu. A tak se vás ptám, co vás napadne jako první, když slyšíte jméno Miloš Skalka. Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz a také mi můžete napsat na SMS bránu 702-222-220. Musím říct, že už mi píšete a píšete od začátku srdcovek a jsem za to nesmírně rád. Já k tomu, k těm narozeninám Miloše Skalky ještě dodám dovětek, který musím z dnešního pohledu také udělat. A sice jako doplněk k anketě tu mám ještě jednu vzpomínku. Zkuste zavzpomínat, která písnička Dolly Parton je pro vás ta úplně nej. Ale tak se pojďme vrátit k Milošovi. A také k písničce, jejíž český text právě napsal Miloš Skalka. Je to Oh Pretty Woman a Miloš Skalka ho napsal na přání Karla Gotta. A nebylo to žádný honem honem. Byla to pěkně věc, kterou Karel Gott si přál, protože on říkal, že na tu desku by tu písničku chtěl naspívat, ale vlastně ji úplně nechce zpívat s tím textem, který tady v Čechách už byl, a anglicky, že by to nebylo ono. No a tak Miloš tehdy řekl, že by to bylo dobré naspívat jinak česky, a Karel Gott mu říkal, víš co, Miloši, když jsi to vymyslel, tak to taky napiš. No a takhle to nějak bylo. Zajímavostí ale ještě je, že originál písně Pretty Woman od Roy Orbisona je zapsán v copyrightovém datu 26. srpna 1964. Takže se nám tam ten 26. srpen promítá dvojnásobně. Tady už je, přátelé, Karel Gott a samozřejmě Roy Orbison, autor hudby, Miloš Skalka, autor textu Oh Pretty Woman.

Spousty zpráv už teď chodí a to je dobře. Tohle byl Václav Neckář a jeho doktor Dam, Dy Dam v srdcovkách. Z další písní je to připomínka narození bubeníka a zakládajícího člena skupiny The Stranglers, který měl umělecké jméno Jet Black, ale takhle se jiný jmenoval. Jeho jméno bylo Brian Duffy. Nejznámější písní téhle party je bezesporu Golden Brown. Byla to v té době doslova nová vlna a bylo to všechno trošičku jinak. Ona se ta skladba totiž tváří jako valčík, ale v jednu chvíli tam jako pánové přidají jednu dobu, takže to je jako na 3, na 3, na 4, na 3, na 3, na 4, nebo na 6, na 7. I takhle byste to mohli klidně napočítat. Tahle nahrávka vznikla v roce 1981. A ta zásadní věc v téhle písni je asi, o čem vlastně je. Totiž první rovina je, že je to o krásné dívce, se kterou žil, ale bohužel také o heroinu. A právě proto ten text působí tak zvláštně, možná trochu svůdně, ale hlavně nebezpečně. Golden Brown.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: I přestože už nám přílišně mnoho indicií a dní, kdy můžete vyhrát báječný pobyt na dvě noci pro dvě osoby s polopenzí v hotelu v Karlových Varech, už nám jich moc nezbývá. Přesto ještě není rozhodnuto, kdo vyhraje tento týden a vy hledáte postavy známých děsivých příběhů plných zápletek a dramatických zvratů. Jistě teď už netrpělivě čekáte, jakou že vám dáme indicii. Tak ta vaše indicie je tady právě teď.
3: Nejčastější mýtus kolem mé existence je mylná představa o chladném netvorovi bez špetky citu. V původním románu jsem však výřečná, racionálně uvažující bytost s bohatým emocionálním životem. Krvelačné monstrum ze mě vytvořili až lidé, když se ke mně odvrátili zády. Za tu křivdu a vyloučení jsem se pomstil tomu, který to všechno měl na svědomí, svému stvořiteli. Začal jsem systematicky ničit vše, co mu bylo drahé, abych mu ukázal, jaké to je trpět v absolutní samotě. Svatební noc se tak stala osudnou pro jeho milovanou Elizabet, kterou mé silné ruce bez milosti poslali na onen svět. Viktor zkrátka nedokázal nést odpovědnost za to, co stvořil, a tento jeho přístup ho dohnal až k šílenství.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Jistě jste poznali Jitku Zelenkovou. To byla česká verze písničky 9 to 5 s textem Zdeňka Rytíře. Já jsem tuhle srovnávačku do dnešního vydání zařadil záměrně a vy jistě víte proč. Dolly Parton napsala tuhle písničku pro film, ve kterém si také odbyla svůj debut coby herečka. Bylo to v roce 1980. A asi nemusím připomínat, že je součástí dnešní ankety a vy vzpomínáte na písně, které Dolly Parton napsala a které máte nejraději.

Bylo to pár minut po skončení včerejších srdcovek, když jsem se dozvěděl tu zprávu z médií, tak asi jako vy, že odešla v 80 letech Dolly Parton. A stále platí naše anketa, jaké písně o Dolly Parton máte nejraději. Ale, přátelé, ta nejzásadnější věc dnešní ankety, tak to jsou narozeniny Miloše Skalky, kterému posíláte přání. Je to skvělé, já se do toho na chvilku začtu, protože už to má tady dvě stránky. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám přeji Miloši Skalkovi, vaši věrní posluchači srdcovek Aleš a Jiřík. Dokonce přidávají fotografii z Nového Města nad Metují. Děkuju za zprávu. Přeji váženému panu Skalkovi vše dobré k narozeninám, hlavně moc štěstí, jak se daří. Honza, téhož data narození, takže i vám přejeme všechno nejlepší. Zdar a sílu Pepo, platňu silněčného kalendára mal som doma. Jinak mé dětství ve společnosti dvou kantorských rodičů bylo spíše bouřkové než slunečné, to píše Martin. Děkuji moc za tuhle zprávu. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a klidu a nadovolené a pěkné oslavy přeji panu Milošovi, to přeje Adel, děkuji moc. Co vás napadne jako první, když slyšíte jméno Miloš Skalka, tak je to TKM. Jirka píše, televizní klub mladých a festival Sanremo. Ano, je to tak. Zdravím ze Šumavy, Papíno, disco Miloše Skalky v 90. v Praze. To už se nevrátí. Holky, pohoda, no prostě pěkné večery. Honza, ročník 68 z Nové Pece. Ještě jednu dáme. Dobrý večer, napadá mě Pohoda, miluji rozhlas, je to člen rodiny a pan Skalka je jeden, je jeho nedílnou součástí. Přeji mu vše nejlepší k narozeninám. Veronika od Poděbrad. Děkuji moc. I vy mi dále píšete na josef.melen@rozhlas.cz nebo píšete na SMS bránu 702-222-220. Dneska slaví náš kolega a rozhlasová legenda Miloš Skalka 79. narozeniny a vy máte možnost se teď rovnou dostat do vysílání s vaším přáním. Mám tady ale ještě další narozeniny, jak už jsem říkal, 26. srpen je plný takových událostí i narozenin. A protože máme prázdniny, protože je léto a hodně se cestuje, tak i v srdcovkách se mnou dost cestujeme na nezvyklá místa. Vezmu vás teď do Mexico City, kde se narodila 26. srpna roku 71 Thalía, což byla nejprve dětská zpěvačka, členka populární skupiny Timbridge, no a následně se potom, když dospěla, stala nejznámější mexickou zpěvačkou a díky telenovelám jako Marimar, Maria Mercedes a další se také stala hvězdou, televizní hvězdou po celém světě. Dneska slaví 55. narozeniny, já vám pro vás písničku Amor a la Mexicana. Ano, je to trošičku živelné, je to skvělé. Je to z roku 97. Thalía začínala naplno dobývat mezinárodní hudební scénu právě v polovině 90. let. A tohle je píseň, kde nečekejte žádnou opatrnou romantiku, ale lásku pěkně divokou po Mexicku, vášnivou, hrdou, šavou a naplno.

Dneska těch narozenin je opravdu hodně, Thalia slaví 55. Pojďme se teď dostat k další srovnávačce, kterou pro vás mám. Je to taková česko-americká srovnávačka. Nejprve rok 1985 a nahrávka z Československého rozhlasu s tanečním orchestrem pod vedením Vladimíra Popelky. Český text napsal Miroslav Černý, Jiří Korn naspíval tuhle písničku pod názvem Chci tě mít.

tě mít. Je to český text, který napsal Zdeněk Rytíř, pardon, Miroslav Černý v roce 1985, a je to o chlapovi, který se ve svém životě zastavil a už prostě nikam nechce ani utíkat, ani se nikde skrývat. Když se podíváme na originál, tak tam je to opravdu o tom, že muž se vrací k ženě, která na něj celou dobu čekala, což je trošičku jiný pohled věci. Tedy Miroslav Černý ten příběh doslova nepřeložil, ale tu pointu vlastně nechal. Pojďme se podívat, jak je to s originálem. Ten napsal Lionel Richie, bylo to v létě 1984, když tenhle single vyšel. A myslím si, že není nic, co bychom teď nemohli porovnat, protože českou verzi už máme a ten originál je jenom o trošičku starší, ale takhle nádherně píše balady jen Lionel Richie. Stuck on you.

Samozřejmě musela zaznít také Hana Zagorová, na kterou dnes vzpomínáme. Tahle nahrávka vznikla v roce 1984. Dneska už to vím. Píšete a píšete krásně. Vím, že má můj starý kamarád Miloš narozeniny, to píše Irena. Už jsem mu přála. To datum vyvolává mnoho vzpomínek na naše mládí, když jsme slavili společně s kamarádkou, která slavila ve stejný den. Miloš Skalka, ostrý obraz a dobrý zvuk, na to si vzpomenu. Teď nevím, jak se ten pořad jmenoval, byly to písničky ze zahraničí. Zdravím, Robert, děkuju, já myslím, že to byl samozřejmě Sanremo. Pan Miloš Skalka je skvělý moderátor, znalec hudby, sympatiák, přeji mu vše dobré, štěstí, zdraví, ať ho ještě dlouho posloucháme v rádiu. Naďa z Rokycan. Tady máme další krásný večer, Pepo, tvému kolegovi, super kolegovi Milošovi přeji vše nejhlavně plno zdraví a přeji dalších 1000 od každého z vás super secovek, super nezapomenutelný průvodce diskoték, klidný večer z nemocnice přeje Míla, děkuju moc za tuhle zprávu, ať je vše dobré. Ahoj sotva, jsem odeslal svoji SMS-ku sestřenici k jejím narozeninám, oznámil si dnešní anketu, mně se při jménu, při vyslovení jména Miloš Skalka vybaví kromě srdcovek taky Staré desky jsou hezký, tedy předchůdce toho pořadu. Staré desky nepatří do popelnice, ale na gramofon. To píše Števo a píše ještě toho daleko víc. Děkuju moc za tuhle zprávu. Také vzpomínka. Pepo, první, co mě s Milošem napadne, že i přes dnešní narosky bude poctivě pracovat ve středečním nočním proudu. Dávám si na jeho noční proud budík, aby mi nic neušlo, píše Jana. Někde ve studiu či recepci se povalujeme přání zaslané poštou klasickou, které jsem mu poslala. Děkuji moc za tuhle zprávu. Miloš Skalka je prakticky naším vrstevníkem, je určitě znalec v oboru. Ano, tady už je potom něco k diskuzi a říkám to i já. Mám tedy pocit, že svět nebyl nikdy v pořádku, ale to je v pohodě, vždycky se něco najde. Když se řekne pan Miloš Skalka, jedině legenda s velkým L, diskotéky, noční proud, Sanremo, vědomosti jako Jiří Černý, Růžička a ostatní, velmi si cením a smekám, co vše zná. A tak dále, dostaneme se i k dalším přáním. Máme dneska anketu, kde vzpomínáte na písně Dolly Parton, ale hlavně přejete Miloši Skalkovi. Když se řekne Miloš Skalka, co vás napadne jako první? Tak to je záležitost, kterou tam máme. Já mám tady ale teď pro vás písničku, která je dvojitým zásahem, protože je to kapela No Doubt a dnes, 26. srpna, slaví 57. narozeniny bubeník Adrian Young a zítra bude slavit Tony Kanal narozeniny 56. A právě Tony je vlastně k písni, kterou si dáváme, velmi klíčový, protože Gwen Stefani a Tony spolu chodili a zhruba 7 let, než se v roce 94 rozešli. No a právě v té době Gwen zpívá jednu z nejslavnějších rozchodových písní vlastně celého století. No Doubt, Don't Speak.

Tak to byl dvojitý zásah do narozenin a já mám tady jednu událost, která se stala před 61 lety. V srpnu roku 1965 byli v Británii jedničkou Beatles s písní Help. To je samozřejmě událost, kterou bychom si klidně mohli připomenout. Ale daleko větší bomba doslova byla, když tuhle píseň, kterou lidé považovali za nesesaditelnou, nesestřelitelnou, tak sesadila úplně jiná píseň, kterou napsal Sonny Bono a napsal jí vlastně pro svoji tehdejší ženu Cher. A ta písnička je úžasná v jedné věci. Možná nemáme prachy, možná nám ostatní nevěří, ale máme jeden druhého. V Británii 2 týdny jednička, v Americe 3 týdny jednička před 61 lety.

Pojďme se opět podívat na dnešní anketu, která je nabitá. Skáče mi to tady jedno za druhým. Teď zrovna přišla další zpráva, tak si to tady zkusím překliknout. Pane Melene, když slyším jméno Miloš Skalka, vybaví se mi noční proud. Jeho noční proudy prostě miluju. Hodně zdraví, všechno nejlepší. Zdraví Gábina. Ahoj Pepo, přejeme panu Milošovi vše nejlepší. K narození nám hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody. Jinak jste oba skvělí. Ahoj Mirek a Martina ze Sokolová. Zdravím vás oba a děkuji za zprávu. Paní Vlasta píše, dobrý večer, pane Melene, přeji panu Milošovi k jeho narozeninám hodně štěstí, zdraví vaší ještě dlouhou spolupráci ve vašich společných úžasných srdcovkách. Děkuji moc za tuhle zprávu. Něco mám s panem Skalkou podobné, píše Pavel. Narodil jsem se také v srpnu, ale o pár dní dříve a o pár let také. Vystudoval jsem chemickou průmyslovku, v čem se ale moc a moc liším, to je znalost hudby, takže ze všech sil přeju panu Milošovi hodně zdraví, štěstí a pohody, abychom mohli ještě fůru let poslouchat jeho úžasné pořady, to píše Pavel. Pan Skalka je o 10 roků mladší než já. Doufám, zdravější. K narozeninám je to jen to nejlepší, hlavně zdraví. To píše paní Naďa. No, paní Naďo, tak děkuju moc za tuhle zprávu a velmi si ji cením. Tedy, jestli se nemýlím, bude vám za rok 90. To je teda pecka. Děkuju moc za tuhle zprávu. Dan píše, pana doktora Miloše Skalku si pamatuje ještě jako hudebního publicistu v časopise Aktuality Melodie 69-70 a jinak v rozhlase už léta poslouchám právě srdcovky a oceňuji jeho velký přehled a znalosti, jak se daří. Píše pan Dan, noční proud, děkuju panu Skalkovi, je to opravdu legenda. Milý pane Pepo, když slyším pana Miloše Skalku, okamžitě vzpomínám na své mládí, černobílou televizi, přenosy ze Sanrema a jeho charismatický, uklidňující hlas, ostrý obraz a dobrý zvuk. Jen pevné zdraví do dalších let, píše Ivana z Vysočiny. Je vás hodně, kdo píšete. Pojďme na další písničku, tentokrát na Slovensko, 45 let zpátky. To album se jmenovalo 99 zápalek.

Jedna z věcí, kterou jsem vytáhl ze svého archivu, a sice kapela Modus a Pozhasínané. Zase trochu jiná muzika, možná právě tohle dělalo Modus Modusem. V této písni zpívá Jan Lehocký společně s bubeníkem Karolem Morvajem a ten Morvajův nezaměnitelný vysoký falzet dodává té písni opravdu, opravdu zvláštní atmosféru. Teď ale pojďme na naší anketu, která se kromě jiného věnovala také písním, na které vzpomínáte, když vzpomínáme na Dolly Parton. Píšete mi o písních jako 9 to 5, I Will Always Love You, písnička, kterou jste dle vašich slov objevili až v srdcovkách, tedy tu verzi od Dolly Parton a to, že to vlastně Dolly napsala, protože v té době byla železná opona a nebylo možné zjistit, kde je vlastně samotný originál. Ilona například píše, konečně jste to řekl o Dolly Parton, celý svět smutní. Pro mě nejzásadnější písnička Coat of Many Colors. Pozdravuji, píše paní Ilona. A další, mnoho z vás vzpomíná také na Jolene, a tak jsem si řekl, že zařadím do dnešního vysílání také ještě tuhle píseň. Ta je z části napsaná podle jedné rusovlásky, za kterou chodil manžel Dolly Parton do banky a chodil tam tak často, až se sama Dolly začala podivovat, proč ten můj manžel chodí tak moc často do té banky, když zas tak moc peněz tam nemáme. No a když zjistil, že chodí právě za přepážku k této rusovlásce, která se jmenuje Jolene, no tak napsala tuhlenstu písničku, která je jasná, seš nádherná, nemůžu se ti rovnat, ale prosím tě, neber mi ho. Dolly Parton a Jolene.

Tolik vzpomínka na Dolly Parton, která odešla včera v 80 letech. Ale máme tady jiné 80iny, které se slaví právě dneska. To je Valerie Simpson, autorka další písně, která má nádhernou myšlenku. A sice nic, ani vysoká hora, ani žádné údolí nebo řeka nám nezabrání, abych se k tobě dostal. Vždycky, když mě budeš potřebovat, to už je závěrečná píseň, kterou zaspívají Marvin Gaye a Tommy Terrell. Ovšem, teď už nám pomalu končí srdcovky. Děkuji vám všem za nádherná přání Milošovi, kterému předám, protože se společně uvidíme v pátek. Přátelé, v pátek totiž společně oslavíme 2000 vydání srdcovek. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Pro dnešní den se ale pomalu loučím, přeji vám krásný večer, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál. No a kolem 20. hodiny si povíme pár slov o našem večerním vysílání. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Ahoj, děti. Už pohodlně ležíte ve svých postýlkách? Možná jste jinde. Třeba na gauči? Nebo v křesle? Ať už jste kdekoliv, právě si k vám našla cestu moje pohádka. Zavřete oči a poslouchejte příběh, který jsem pro vás vybral já. Váš skřítek Hajaja. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, děti. Lovec jménem Kian našel jednoho dne v pasti, kterou nalíčil, překrásnou stříbrnou lišku. Uvízla v ní oběma zadními běhy. Když se jí chystal zabít, promluvila na něho lidským hlasem. Nech mě naživu, lovče. Dobře se ti odměním. Než se Kian zpamatoval z překvapení, řekl, čím by ses mi mohla ty, liško, odměnit? Největší odměnu dostanu za tvou krásnou kožešinu. Mýlíš se, odvětila liška. Mnohem užitečnější než má kožešina ti bude tento dřevěný klobouk. Přejela si po hrudi a v tlapě se jí objevil malý špičatý dřevěný klobouk, podobný tomu, jaký si berou na moře rybáři proti dešti a slunci, jenomže mnohokrát menší. Bude tvůj, dáš-li mi život. K čemu mi bude klobouk, pomyslel si lovec. A kdyby klobouk, ale směšně malý klobouček, menší než dlaň? Zaváhal. Toho však napadlo, že to asi přece jenom nebude jen tak obyčejná liška. I co, řekl si, o jednu kožešinu více nebo méně, vždyť na tom stejně nezáleží. Přiklekl k lišce a uvolnil jí nohy z pasti. Nebudeš toho, Kejane, litovat. Promluvila a podala mu klobouk. S kloboukem na hlavě se ti nikdy nic zlého nestane. Vždyť je tak malý, že si ho ani na hlavu nenasadím, chtěl říci, ale jakmile ho zkusil, zvětšil se do velikosti opravdického klobouku a seděl mu jako ulitý. A když ho sundal, byl opět malý, že se mu vešel do dlaně. Podívejme, zabručil překvapeně. Něco na tom bude. Teď už věřil, že je to opravdu kouzelný klobouk. Chtěl lišce poděkovat, ale poté jakoby se zem slehla. Kian se tedy vracel domů bez kožešiny. Zašel k řece a ulovil aspoň několik ryb. Cestou k domovu ho z nenadání překvapila sněhová bouře. Rozpoutalo se pravé peklo. Najednou neviděl na krok před sebe. Burácivý vítr ho tiskl k zemi a zase ho zvedal a pohrával si s ním jako se sněhovou vločkou, až ztratil směr a nevěděl kudy kam. Kian dostal strach, že domů nedojde a zahyne v tom ledovém přívalu sněhu. A tu si vzpomněl na dřevěný klobouček od lišky. Opatrně, aby mu ho vichřice nevyrvala z ruky, si jej nasadil na hlavu. A hle, klobouk mu nejenom přikryl hlavu, ale roztáhl se do té míry, že se v něm Kian schoval celý. V klobouku bylo teplo a sucho, jako v nejlepším iglu, tak teplo a útulno, že vyčerpaný lovec únavou usnul. Když se probudil a nadzvedl okraj klobouku, viděl, že venku mezitím bouře ustala a vysvětlo slunce. Liška nelhala. Klobouk ho ochránil před vším nebezpečenstvím. Od té doby nosil Kian liščin dárek neustále sebou. Jednou se s bratrem vydali na lov tuleňů. Nasedli do kajaků a po proudu řeky dojeli až na hladinu moře. Štěstí jim přálo a skolili několik pěkných kusů. Mezitím se připozdilo a oni si museli pospíšit s návratem do ústí řeky, neboť od severu začaly jít ledové kry a hrozilo nebezpečí, že jim odříznou cestu nazpět. Bratrovi, který měl lehčí loď a byl proto rychlejší, se podařilo včas proplout a stanout na břehu, kde se řeka vlévala do moře. Kdežto Kejan, jehož úlovek byl větší a loď tedy těžší, se opozdil a plovoucí led mu přehradil cestu. Bratr marně přemýšlel, jak Kejanovi pomoci. Hoď mi řemen, křikl na něho Kejan. Jaký řemen? Odpověděl bezradně bratr, ale v tom už ho to napadlo a rozběhl se ke kajaku. Vytáhl z něho dvě klubka řemene, jaká si každý sebou vozí na připoutání ulovených tuleňů, které pak vleče za člunem. Snažil se oba konce k sobě přivázat pevným uzlem. Zimou, rozčilením a strachem o Kianův život se mu třásly ruce, ale konečně byl hotov. Levou rukou přidržoval jedno klubko a pravou hodil druhé bratrovi. S pleskotem dopadl konec řemene do vody. Kejan ho vylovil a upevnil si jej kolem paže. Táhni, volal Kejan. A bratr na břehu se opřel vší silou do řemene a Kejanova loď se pomalu přibližovala ke břehu. V tom se však řemen zachytil o velkou kru, sklouzl pod ní a jak bratr táhl, vklouzl Kejanův kajak pod led. To jsem to vyvedl, ulekl se bratr. Jestli se mi ho nepodaří rychle dostat ven, utopí se. A tak táhl, až se z něho potlil, ale všecka jeho námaha byla marná. Zaškubal proto řemenem, aby se přesvědčil, zda se bratr již neutopil. Z druhé strany se mu dostalo stejné odpovědi. Ještě žije. Zaradoval se bratr na břehu a znovu táhl, seč mu síly stačily. Čas utíkal a kajak vězel pořád kdesi pod ledem. Co chvíli bratr na břehu zaškubal řemenem a spod ledu cítil ty též záškuby. Je to možné, že by Kejan byl stále ještě naživu? Myslel si a s novou nadějí se opíral do řemene. Zápasil takto dlouho a když už se stmívalo, poštěstilo se mu konečně vytáhnout kajak na vodu. A to, co viděl, bylo k neuvěření. Kejan seděl v lodi živ a zdráv a volal na něho: Táhni, bratříčku, už jsem zimou celý skřehlý. Co vám mám povídat? Kejan neutonul jen díky dřevěnému klobouku. Když viděl, že je zlé, rychle si ho nasadil na hlavu, klobouk se zvětšil a bylo v něm tolik vzduchu, že Kejan mohl celou dobu, co byl pod ledem, dobře dýchat. Oba bratři s vděčností vzpomínali na lišku, která se Kejanovi tak štědře odměnila. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Kolik váží čest národa? Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Jan Vala, moderátor a herec. Právě s ním si bude povídat Jitka Novotná v pořadu Stříbrný vítr v 21 hodin. Nebude chybět ani premiérová četba na pokračování Zatloukání hřebů, host nočního mikrofora nebo Noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Opět jsme se sešli v tomto čase a na této rozhlasové stanici, a to již po 690. a přitom prakticky stále v tomto složení.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Uvedená sestava je ještě neúplná, neboť nám zbývají dvě jména. První patří autorovi literárního námětu Petru Horovi Hořejšovi, to druhé náleží režisérovi Jaromíru Ostrému.
2: Václav Hanka, který žil v letech 1791 až 1861, 5 měsíců mu chybělo do sedmdesátky, je jedním z nejrozporuplnějších mužů českého obrození. Žák Josefa Dobrovského, buditel, spisovatel, kostrbatě rýmující a nikterak talentovaný básník, odborník na českou mluvnici, leč v praktických záležitostech chybující, dlouholetý bibliotékář Národního muzea, náruživý vydavatel staročeských rukopisů, které jakoby se mu přímo pletly pod nohy. Starší autoři se pokoušeli Hankovi falzifikátorské snahy, některé mu byly jasně prokázány, například vpisky do slovníku Mater Verborum, tak tedy pokoušeli se je ospravedlnit jeho vlasteneckým entuziasmem, snahou prospět národu i za cenu zbožných lží. Novodobé poznání detailů z jeho privátního života svědčí však spíše o tom, že Hankovi šlo více o osobní vavříny a pocty než o národ. Také se díky neúnavnému objevování, vydávání a komentování padělků mnoha pocty dočkal. Byl jmenován rytířem řádu svatého Vladimíra, od rakouských císařů i ruských carů dostal celou kolekci vyznamenání, získal čestné doktoráty mnoha evropských univerzit. Ve skutečnosti byla Hankova povaha velmi problematická. Sklony k podvodům i k padělatelství měl od mládí. Za studií padělal svá vysvědčení na filozofii a doporučující list Dobrovského, jak už víme, si vylepšil tím, že se pasoval na absolventa právnické fakulty, jímž nebyl. Ve sporech kolem padělků pak v rozporu se skutečností tvrdil, že Dobrovský mu byl za svědka na svatbě a dokonce, že rukou společnou a nerozdílnou činili zásahy do rukopisu králové dvorského. To už byl ovšem učení modrý abé, dávno mrtvý, a nemohl se bránit.
1: Jestliže rukopis králové dvorský nefalšoval Hanka, tak kdo tedy?
3: Na rozdíl od padělků skotských, ruských nebo slovenských byla česká falzátorská škola dovednější.
0: I když námitky slovesné a historické se proti rukopisům ozývali od samého začátku, pravda spíše plaše a skromně.
3: Josef Dobrovský se však po počátečním souhlasu s rukopisem králové dvorským dokázal ozvat zejména po nálezu rukopisu Zelenohorského dost nahlas.
0: Každý konkrétní objevený pergamen ovšem prožíval svoje osobité osudy. Ke každému se vázala specifická problematika.
3: Nejčastější výhrady s postupem času sílící směřovaly vůči pojmům, slovním spojením a vazbám ve staročeštině nemožným, anebo vůči historickým skutečnostem vzbuzujícím tak či onak podezření.
1: Já bych byl pro nějaký šťavnatý příklad. Ten je vždycky lepší než sebelepší, leč okoralá teorie.
3: Tak třeba pojmy bodr, jarý, jun, plzný, vojvoda, tuča, širý.
1: A co je s nimi?
3: Ve staročeštině neexistovaly.
0: Text obsahuje pro tu dobu syntakticky nemožná imperfekta namísto aoristů.
1: Aha, no já se to pokusím vyjádřit v libé mateřštině. Tak tedy v rukopise byl použit skladebně nemožný slovesný čas, vyjadřující neukončený děj, namísto slovesného času, vyjadřujícího minulý děj již ukončený.
3: No, tak já bych přispěl jiným a poněkud srozumitelnějším argumentem. V rukopise Králové dvorském jsou dva naprosto stejné verše jako v Milionu Marca Póla.
0: Český překlad, nikoli vydání, pochází z roku 1400.
3: A v básni Beneš Heřmanov je vylíčena bitva s cizinci.
1: Použijeme raději novou češtinu, i když, no, pokud jde o tu starou, má taky něco do sebe.
2: Aj ty slunce, aj slunečko, ty lisi žalostivo, čemu ty světiš nany na bědné lidi?
1: A v jazyce nám srozumitelnějším se dovídáme.
2: Aj ty slunce, aj slunečko, což pak ty žalost nemáš, nač ještě svítíš na nás, nešťastné lidi? Kde je kníže, kde lid náš braný, k Otovi v dálku zajel, kdo nepřátelům nás vyrve z syrobná vlasti? Dlouhým tahem Němci táhnou a sasíci jsou to od zhořeleckých hvozdů do našich krajů.
1: A tak dále, a tak dále. Autor teď vypisuje hrůzy, kterých se sasíci dopouštěli, jak vypalovali dvory a chalupy, kradli, dobytek odháněli. Avšak tu přišla spása. Interventum se postavil do cesty statečný český rek.
2: Rychle změna ponastala. A i to Beneš Heřmanův tajně lidi schromažďuje do boje se sasíky. Tak se zhlukli selští lidé v lese pod hrubou skalou. Za zbraně měl každý cep na nepřítele.
0: Ta poslední strofa usvědčuje pachatele z falzifikace.
3: Třeba, že prostudoval mnohé staré listy, aby nalezl vhodné jméno pro svého hrdinu?
0: Třeba, že se zamýšlel nad každým slovem, aby mu dal správnou staročeskou podobu.
3: Na jednu věc přece zapomněl.
1: Na jakou?
3: Aby si zjistil, odkdy se hrubá skála jmenovala hrubou skalou.
0: Báseň Beneš Heřmanov má stejně jako celý rukopis Králové dvorský pocházet ze 13. století.
3: Jenomže ve 13. století hrad, který stál na místě dnešní hrubé skály, vůbec neexistoval.
0: Byl založen pravděpodobně až za Karla IV. A jmenoval se Skála.
1: Ano, historik František Michálek Bartoš o tom píše.
2: Teprve roku 1649. se objevuje velká skála a zas až po 100 letech hrubá skála. To je pozdější a lidová obměna úředního německého názvu Grosskal. Toto jméno vzniklo na odlišení od malé skály.
0: Jestliže užívá autor básně termínu hrubá skála, svědčí to o tom, že verše musely vzniknout až v době, kdy se skále začalo říkat hrubá, tedy v 18. nebo v 19. století.
3: To je jeden z důkazů.
0: Vedle řady další.
3: Které nám přesvědčivě dokazují, že rukopis Králové dvorský je podvrh.
0: I když dozajista dobře míněný.
1: Dobrými předsevzetími ale bývá zhusta dlážděna cesta do pekel.

0: Podobných námitek rozmanité váhy odborníci časem snesli desítky, ba stovky.
1: Všemi se samozřejmě zabývat nebudeme, ani nemůžeme.
0: Síla podezření z falzifikace byla u jednotlivých objevených památek různá. V podstatě však rukopis Králové dvorský požíval dlouho té největší důvěry. To se změnilo v 80. letech 19. století vystoupením Masarykovy družiny kolem časopisu Athénium. Masarykovci zaútočili v roce 1886 na rukopis z tolika stran a tak fundovaně, že bitva byla skoro dobojována. Jde o jasné falzum.
2: Proti rukopisům však byly zvednuty zbraně už 28 let před tímto datem.
3: V roce 1858 začal totiž proces, v němž Hanka žaloval původce útoku na sebe na stránkách Německého listu.
2: Ono se tušilo, že útok proti rukopisům vycházel ze šovinistických německých kruhů.
1: Hanka to ve svém dopise příteli formuloval takto.
0: Nepřejouť nám Němci a Židé toho pokladu, i přinucen jsem byl je žalovati.
2: Od té doby byla sebe nepatrnější pochybnost brána jako útok na český národ, na jeho poklad, na jeho tradice a čest.
3: Stačilo, aby profesor Antonín Vašek,
1: což byl otec Petra Bezruče,
3: napsal drobný spisek o tom, že rukopis Králové dvorský a Zelenohorský, též zlomek Evangelia svatého Jana, jsou podvržená díla Václava Hanky.
2: A byl za to vyobcován z české společnosti.
0: Budiš mi dovoleno ohraditi se proti způsobu boje, který sobě někteří obhájci rukopisů oblíbili. Jedni z nich přenášejí spor ten z pole vědeckého na národní a politické. Kdo s nimi nekluše v pohodlných kolejích od mnoha let vyježděných, na toho neslušně se obořují, vyhlašujíce jej za nepřítele českého národa, ano za zrádce.
1: Tato technologie byla v následující době pečlivě propracována a dnes patří k naprosto běžným způsobům politického boje.
3: Z rukopisu se stala národní modla.
2: Byly uctívány.
3: Ale ta úcta obsahovala i politický protest proti Vídni, který přerůstal v nekritický vztah ke všemu, co bylo české.
2: A v této situaci přichází 36-letý profesor Tomáš Garrigue Masaryk, který nenávidí přetvářku, faleš a lež, je sebevědomý, zdravě ctižádostivý, má vědecké i politické ambice.
3: Chce rozbouřit českou hladinu, vyprovokovat šosáky a pivní vlastence.
1: To se mu tedy podařilo, dokonale.
0: Je bolno věděti,
1: prohlašuje Masaryk,
0: že se na cizích vysokých školách naše české památky studentům ukazují jako příklady podvrhů literárních. Trudno je každému upřímnému Čechu slyšeti, jak všude mimo Čechy odborníci a pod nich široké kruhy přešli k dennímu pořádku ve věci, která u nás za paladium národa se považuje.
1: Paladium je milostný obraz či socha ochraňující země, národy nebo církevní provincie.
0: To uráží cit každého, kdo dosah věci dovede pochopiti, a proto na tom stojíme, aby se památky konečně vyšetřily, jak toho moderní věda a čest národa vyžaduje.
1: To byla silná slova do pranice.
2: A přišla ještě silnější.
0: Nejen čest národa, ale i pravý prospěch národa toho vyžaduje. Copak jsme děti, jež nesnesou rozvahy o životních svých potřebách? Bude se nám pořád ještě to malicherné vlastenectví vštěpovati, vlastenectví záležející v nekritickém přijímání všeho, co nám Bůh ví, kdo povídá? Jsme skutečně ještě tak malicherní věříce, že ten je zrádcem národa, kdo nám zdůvodněné své přesvědčení předkládá? Běda národu, který nemá mužů, jimž volno, ba povinno o všech důležitých potřebách národních svobodně rokovati, uvažovati, kritizovati. Běda národu, který pro životní své účely není připraven. Jde teď o to, smíli se v národě klidně a rozvážně nejen mysliti, ale veřejně mluviti o záhadách národa se týkajících. Jde o to, jsme-li již tak vzdělaní, že sneseme mínění různá ať je podává kdokoliv a kdykoliv.

0: Čím to jenom je, že některá slova některých lidí jsou platná a docela živě aktuální i přes propast času, která mezi nimi a námi narostla.
1: V případě rukopisného sporu nešlo už jenom o samotné rukopisy. Ty byly pouhou záminkou k vyčištění ovzduší.
0: My se k tomuto boji, původně rukopisnému, vrátíme blíže ještě jednou, až na své cestě dorazíme k 80. letům 19. století. Stojí to totiž za to.
1: O změnách ve společnosti však obhájci nemluvili, pouze o rukopisech.
2: A Masaryk tvrdě narazil.
1: On si o to svými ostrými formulacemi přímo říkal.
2: Ve třech bodech stanovil pořadí důležitosti jednotlivých vědních disciplín, které by měly prokázat pravost či podvrženost.
3: Za prvé, nejméně rozhodují výklady estetické a historické, kulturní. Více, za druhé, paleografický a chemický rozbor by nám jistoty dali a nejvíce, za třetí, gramatický. Ke konečnému soudu však souhrn všech vyšetření je nutný.
2: Odborníkem v chemii Masaryk nebyl, ale neváhal nadhodit možnost, že za jistých okolností by se mohl rozklad inkoustu urychlit tak, aby ku příkladu za 70 let se jeho složení proměnilo úplně stejně jako za jiných okolností inkoust starý 500 let.
1: Paleografie?
0: Neboli věda o historickém písmu a písemnictví, jak už víme?
1: Ani ta spor na dobro nerozhodla.
0: Takže zbývá gramatika.
3: Gramatika staročeská, myslím, pomůže nám nejvíce. Rozumí se samo sebou, že mohou být i v rukopise rozmanité odchylky od současné řeči, ale nesmějí tam být i chyby.
1: Předem si jisti doporučili Masarykovci ve jménu objektivity, aby byl rukopis královédvorský posouzen nejprve zcela exaktní, na lidské subjektivitě nezávislou metodou.
0: To znamená?
1: Zkoumání chemickému.
0: A došlo k tomu?
1: Došlo. Hned v roce 1886 a 87 provedli ho dva špičkoví chemici té doby. Syn slavnějšího otce, profesor Vojtěch Šafařík, a renomovaný profesor Antonín Bělohoubek.
2: Očekávalo se, že závěr bude pro rukopis královédvorský znamenat už jenom ránu z milosti.
0: Taky bych něco podobného čekal.
2: Ve skutečnosti byla zpráva obou profesorů čímsi na způsob blesku, který sjel z čistého nebe.
1: Jejich expertíza potvrdila naopak pravost rukopisu královédvorského.
2: V očích uctívačů byla svátost zachráněna.
0: V čem vlastně spočívala ta překvapivost Bělohoubkovi a Šafaříkovi chemické analýzy?
3: Oba chemici vycházeli ze správného a ověřeného poznatku. Čím starší je inkoust na pergamenu, tím hůře jej lze vymínit destilovanou vodou, eventuálně jinými agresivnějšími chemikáliemi. Navíc barva inkoustu jako klasického psacího prostředku stárne pomalu a rezaví přitom. Při rozboru se však písmo ukázalo nejenom příslušně a dostatečně rezavé, ale v skutku nešlo obligátními reakcemi odstranit. Padělatel...
0: A musel to být geniální padělatel?
3: Pro každý z pergamenů vyzkoušel a pak úspěšně použil jiný pevně ulpívavý roztok, schopný patinu i barvu stáří úspěšně předstírat. V případě rukopisu královédvorského to byl roztok železité soli, u rukopisu zelenohorského směs solí, mědi a železa. U písně vyšehradské rostlinné nebo živočišné barvivo. U milostné písně krále Václava šlo o suspenzi sazí.
0: Což se ale odhalilo až kriminalistickými expertízami, které byly provedeny v letech 1966 až 70.
2: Tyto expertízy s použitím všech tehdy dostupných metod a nejmodernějších technických prostředků odhalily, jak padělatelé rukopisů postupovali.
1: Paleografickými a chemickými analýzami, zkoumáním pod mikroskopem, pod rentgenem, za osvícení ultrafialovým i infračerveným světlem
2: A ještě dalšími metodami?
1: Bylo zjištěno, že falzátoři ve všech případech volili obdobný postup, odlišný jenom v detailech.
2: Nejprve nalezli...
1: Obvykle ve starých knižních vazbách.
2: Zaručeně pravý středověký pergamen.
1: Například v případě rukopisu Zelenohorského, jak se ukázalo, posloužil rukopis latinských Šalamounových žalmů.
2: Poté z něj co nejdokonaleji vodou, chemikáliemi a vyškrabáváním odstranili staré písmo.
1: Ponechali ovšem v původním stavu pár indicií, které měly sloužit jako klamné stopy.
0: Jako co třeba?
1: No, byly to některé výrazné znaky, obvykle kolorované iniciály, anebo velká písmena, takzvané majuskule.
2: Na takto připravený podklad pak kdo si opatrně a cvičenou rukou vepsal staročeské texty.
1: Falzátoři to ovšem činili s určitými chybami, které je nakonec prozradili.
0: Jakými?
1: Neovládali staročeštinu dokonale.
2: Dokonce ani jejich historické znalosti nebyly, nemohly být na té úrovni, jaká je nám dnes k dispozici.
1: S usvědčující dokonalosti rentgenu a dalších novodobých detekčních prostředků, schopných odhalit i neviditelné, tvůrci té vykonstruované české slávy nemohli počítat.
2: A tak přes veškerou dokonalost provedení,
1: přes přímo mistrovský způsob zametání stop,
2: přes smělé konstrukce zdůrazňující náhodnost nálezů,
1: ta krásná a slavná bublina s českými literárními památkami pocházejícími jakoby z úsvitu našich dějin přece jen nakonec splaskla.
0: Na jedné straně konec legendy, na straně druhé ten případ, jak si pořád ještě nemůžeme definitivně založit do archivu, co si nám schází, to cosi, její jméno, bez kterého se poslední stránky žádné detektivky neobejdou.
1: Pachatel.
2: Padělatel.
1: Falzátor.
2: Jak se český génius jmenoval?
0: My se pokusíme to jméno vyřknout, ale na to se budeme muset sejít ještě jednou.
2: Příště.
1: Tak nezapomeň.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 690. schůzka s toulkami českou minulostí, 691. s podtitulem Geniální padělatel. Vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Dobrý den.
2: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Nehrotí tu situaci příliš?
1: Jak to vidí?
2: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
4: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Vybraná témata: schodek státního rozpočtu v příštím roce, prezidentské veto rozpočtové novely a rozvolnění pravidel zadlužování, Trumpovy sankce vůči Íránu, celní válka Spojených států s Kanadou a kryptoměny jako digitální zlato. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
4: Můžeme si dovolit deficit státního rozpočtu na příští rok blížící se 400 miliardám?
5: Můžeme si ho dovolit, ale pochopitelně daleko lepší z dlouhodobého hlediska by bylo, kdyby deficit byl nižší, pokud nyní bude, tak jak lze odhadovat, kolem 370-380 miliard korun, tak to není výsledek, který by odpovídal konsolidaci veřejných financí. Na stranu druhou to zatím není ani výsledek, který by nějakým způsobem výrazně zneklidňoval třeba ratingové agentury, protože ty ve svém nejnovějším posudku, který už zohledňuje i vlastně to, že přehlasuje sněmovna veto prezidenta, tak stále hodnotí české veřejné finance poměrně dobře a Česko patří ke zhruba polovině zemí Evropské unie, jimž se od 1.3.2020, což je začátek covidu, v Evropské unii nezhoršil rating. Takže jsme z tohohle hlediska v té lepší polovině stále, přesto všechno, co tady jsme si prožili od covidu přes válku na Ukrajině a její dopady v podobě energetické drahoty, inflační vlny a nyní i těch otřesů souvisejících s válkou v Perském zálivu. Takže veřejné finance České republiky nadále z hlediska ratingových agentů, což je to nejdůležitější hodnocení z hlediska věřitelů Česka, těch mezinárodních, tak obstávají, ale samozřejmě není to na jedničku, je to 3 minus.
4: Ptal jsem se i proto, že Babišová vláda vlastně slibovala pravý opak, snižování schodku státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí. Věříte, že s tím začne v roce 2028, jak teď slibuje?
5: Je to málo pravděpodobné, protože kromě ekonomického cyklu ekonomové také analyzují cykly politické, respektive berou na zřetel a moc dobře vědí a je to podloženo celou řadou studií i mezinárodních, že s těmi blížícími se volbami klesá ochota podstupovat nepopulární opatření, takže pokud už s konsolidací začít, tak spíše na začátku toho volebního cyklu, což tedy je v roce letošním, kdy naopak dochází tedy k opačnému vývoji, takže nečekám, že za této vlády dojde k nějaké zásadnější konsolidaci veřejných financí.
4: Sněmovna bude dnes pokračovat v opakovaném projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům, kterou prezident vetoval. Vy jste to vlastně konstatoval. Dá se tedy očekávat, že vládní koalice to veto přehlasuje?
5: Všichni s tím počítají. Počítají s tím, jak už jsem říkal, ratingové agentury, konkrétně agentura Fitch, která svůj posudek vydala a zohlednila právě toho, že dojde k přehlasování ve svém hodnocení. Samozřejmě je to určitý biankošek. To rozvolnění rozpočtových pravidel my uvidíme, jak s tímto širším manévrovacím prostorem vláda naloží. To je nyní ve hvězdách. Samozřejmě existují značná rizika, že s ním naloží tak, že tedy dále se bude fiskální disciplína uvolňovat a že tedy bude probíhat pravý opak konsolidace.
4: Jde o čistý zadlužovací zákon. Vláda tím krade lidem v České republice lepší budoucnost. To prohlásil k novele předseda ODS Martin Kupka. Vy to vidíte jak?
5: To jsou politické výroky. Musíme si počkat, jak už jsem říkal, na to, jak vláda s tím širším manévrovacím prostorem naloží. Pokud takto opozice hovoří poměrně ostře, tak je třeba připomenout to, že měli 4 roky na to, aby ty veřejné finance dali do pořádku a stačil jeden zásah. Já po něm nevolám, jenom říkám, že by ty veřejné finance dosti napravil a volají po něm někteří ekonomové a dokonce i navrhovali i mezinárodní instituce, tuším Mezinárodní měnový fond, a to je zkrátka zrušení toho předchozího zrušení superhrubé mzdy, to znamená návrat ke zdanění zaměstnanců tak, jak bylo nastaveno ještě do konce roku 2020. Ostatně tehdy v té důvodové zprávě příslušné bylo to, že k tomu zrušení superhrubé mzdy takzvanému dochází pouze na 2 roky. No a nyní bychom měli při tomto zrušení toho předchozího zrušení, tedy kvůli obnovení, řekněme toho zdanění na bázi superhrubé mzdy, o nějakých 150 miliard korun každý rok navíc ve veřejných rozpočtech, a v podstatě bychom mohli konstatovat, že ten hlavní problém českých veřejných financí, tedy ten strukturální, jakýsi trvalý schodek, který vzniká bez ohledu na fázi ekonomického cyklu, je vyzmizíková, nebo se pohybuje už v řádu třeba 10 miliard korun, což už je něco, co už v podstatě znamená v dnešní době i mezinárodně zdravé veřejné finance. To mohla udělat už ta vláda, řekněme Fialová, neučinila to, já tomu rozumím, je to nepopulární opatření zvedat lidem daně, daň ze mzdy.
4: Ale tam šlo spíš o to nerušit už to zdanění, které vlastně bylo. Ano. To byla ta chyba.
5: Přesně tak, nechtělo se jim do toho. Tuším, že i NERV tehdejší vlastně to navrhoval jako jednu z možností, ale prostě byla to posvátná kráva pro tu koalici a nechtěla vůbec hovořit o tom, že by se snad tohle zdanění na bázi superhrubé mzdy mělo obnovit.
4: Současná vláda se zaštiťuje třeba znovu zavedením EET, což má přinést, jak se ukazuje, podle odhadu nějakých 14 miliard korun do rozpočtu. Makroekonomové říkají, že jsou to drobné.
5: Jsou to drobné, tak jestliže jsem uvedl tady ten případ s tou superhrubou mzdou, která pokud by to zdanění na její bázi bylo obnoveno, by vynesla 150 miliard, tak to máte 10x víc, to jsme o řád jinde. Navíc těch 14 miliard z EET, to je sice odhad, který není pouze ministerstva financí, ale i nezávislých institucí, takže má validitu. Ale proti němu můžeme postavit třeba už jen to, k čemu došlo začátkem letošního roku, kdy vlastně vláda rozhodla, už tato vláda Babišova, převést ten poplatek za obnovitelné zdroje z firem a domácností na státní rozpočet, a to jí stojí, respektive to zvyšuje výdaje státního rozpočtu 17 miliard korun. Takže už tohle okamžitě schramstne ten potenciální, kdo ví, jestli vůbec takový bude výnos z té EET.
4: Dalším argumentem je očekávaný růst ekonomiky, ale

0: dolů, to znamená spíše, že ten růst může být pod 2%, pokud se zhmotní zásadně dopady nějakého neblahého geopolitického dění. Stále není situace v Perském zálivu uklidněná, probíhá dále válka na Ukrajině, Rusko stupňuje svou hybridní válku vůči evropským zemím, takže v těchto podmínkách jaksi sázet na to, že by Česká republika rostla 5%, tak to je naprosto nereálné. To má pravděpodobnost třeba 1%.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že prezident Petr Pavel vetem novely rozpočtových zákonů nechrání veřejné finance, ale vetuje možnost sestavit zákonný a realistický rozpočet. To jsou její slova. Co si o tom myslíte?
0: Předchozí vláda určitě dělala chyby v tom, že jaksi celou řadu výdajů schovávala, to znamená, dnes už se těm veřejným financím nedá věřit. To je objektivní konstatování, to myslím konstatují i například třeba lidé nebo experti blízcí, ať už třeba poradně či jinak té současné opozici nebo dokonce Hradu. Na tom je dnes, řekněme, ekonomický konsenzus. Tato vláda vlastně to používá jako určitý argument, že ona už nebude nic schovávat, což je pravda, ale v rámci toho, že nebude nic schovávat, ona zase navyšuje ty výdaje a prohlubuje to manko více, než by odpovídalo jenom tomu odkrytí těm předtím schovávaných výdajů. Nevím, jestli si rozumíme. Jo, to se pohybuje, to byly desítky miliard, co se schovávaly nyní. Nyní ovšem, pokud by ten deficit byl třeba 380 miliard v příštím roce, tak to už je nárůst, řekněme, o 100-150 miliard oproti té trajektorii, která tady byla za té předchozí vlády. Takže to už není jenom o tom, že by se odkryl to, co se předtím schovávalo, jakkoliv já nepopírám a říkám, že to je konsenzus, že se skutečně něco schovávalo. Ale to spíš byly nakonec, řekněme, nižší desítky miliard korun.
1: Překročení hranice 3% schodku, čehož se obává například Národní rozpočtová rada, by znamenalo spuštění mechanismu na unijní úrovni?
0: Ano, Česká republika by mohla být podrobena tomu mechanismu kvůli nadměrným schodkům. Já pevně doufám, že i tato vláda to udrží pod těma 3%. Pevně doufám, to skutečně už by bylo výstražné znamení i pro ratingové agentury, jak jsem tady na začátku hovořil o tom, že ta mezinárodní scéna zatím není až tak zneklidněná. Pokud by to byla ona více než 3%, tak už si myslím, že by zneklidněna začínala být. To je jakási hranice psychologická, kdy už skutečně se začínají dívat věřitelé České republiky bedlivěji na to, co se děje. Pokud se to této vládě podaří udržet pod 3%, ten deficit veřejných financí k HDP, tak si myslím, že to bude výsledek, který sice nebude k potlesku, ale nebude to nic z toho, co by bylo možno označit za nějaký dluhový armagedon, jako o tom někdy hovoří opozice současná. Podívejme se na Poláky, ty mají deficit přes 6%. Podívejme se na okolní země, mají všechny vyšší ty deficity. Pokud to zůstane pod těma 3%, tak myslím si, že nejsou na místě řeči o rozvratu veřejných financí.
1: Zítra bude v Praze šéf Evropské rady Antonio Costa. Jednat prý chce zejména o unijním rozpočtu. S čím myslíte, že do Česka přijíždí?
0: Bude se snažit nějakým způsobem zjistit, jaká panuje nálada, jaké jsou priority České republiky, třeba co se týče právě toho rozpočtu Evropské unie. Vyšle zřejmě nějaký signál stran právě toho, co jsme zmiňovali, to znamená, že příliš vysoké schodky nejsou žádoucí a podpoří určitě myšlenku, že by Česká republika měla více přidat, co se týče třeba výdajů na zbrojení. Tam si myslím, že to je nyní jednoznačná priorita, která samozřejmě plyne nejen z určitého tlaku Američanů na to Donalda Trumpa, ale i z té objektivní zkušenosti, jak už jsem říkal, Rusko stupňuje svou hybridní válku vůči evropským zemím a to samozřejmě se žádá vyšší výdaje na i třeba bezpečnost vnitřní, na lepší akceschopnost tváří v tvář kyberútokům a tak podobně.
1: Hostem je dnes ekonom Lukáš Kovanda.
2: Jak to vidí?
3: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
1: Burzovní cena zemního plynu v Evropské unii je meziročně o takřka 100% výš. Proč?
0: Kvůli Perskému zálivu uzavřenému Hormuzskému průlivu, protože tím proudí nejen zhruba 20% ropy ze těch normálních podmínek, 20% celkových světových dodávek ropy, ale také podstatná část zemního plynu, a to zejména z Kataru do asijských zemí, do Indie, do Japonska, do Koreje, do Číny. A přestože tedy Asie je tím, kde je první na ráně, tak ona musí ten plyn, který nedostává z Kataru, hledat někde jinde, například ve Spojených státech. Nyní se tedy Evropa z Asie přetahují o plyn ze Spojených států, ten zkapalněný, a samozřejmě prodejci ve Spojených státech mohou šponovat svoji cenu a pak ta cena, která se zvedá Asiatům nebo lidem v Asii, se zvedá i Evropanům, to se pak odráží v nárůstu cen na té nizozemské burze plynové, která je pak určující i pro ceny plynu pro české domácnosti a firmy. Takže skutečně pozorujeme to, že nyní jsou ceny plynu na této burze na dvojnásobku úrovně přesně před rokem.
1: A co to tedy udělá s cenami pro české firmy a domácnosti ve finále?
0: Ve finále je třeba říci ještě jednu věc, a to, že zásobníky, byť Česko není mezi těmi nejpostiženějšími, ale například v Nizozemsku nebo Německu, což jsou takové tradičně země, které jsou z hlediska právě zajišťování té plynové infrastruktury klíčové pro Evropu, tak ty jejich zásobníky jsou poloprázdné. Zima je za dveřmi, pokud by udeřily nějaké tuhé mrazy, tak toto skutečně může být problém, takže i to nyní zintenzivní určitou paniku nebo nervozitu, ne paniku, to je příliš silné slovo, nervozitu na tom trhu s plynem v Evropě, nesnad, že by plyn nebyl, to se nestane, ale může to vést k citelnému růstu té burzovní ceny a pak samozřejmě záleží, jak s tím obchodníci, kteří tady prodávají plyn v České republice domácnostem a firmám, naloží. Oni ty obchodníci mají zásoby ještě nakoupené za levnější ceny, takže zatím to není problém, ale určitě pokud někdo teď zvažuje třeba zda fixovat, nefixovat mezi českými domácnostmi třeba na jeden rok, není chyba, protože ono zase ve výhledu vidíme, že ti obchodníci stále počítají, že ty ceny klesnou, že se ta situace v Perském zálivu prostě uklidní. To se může stát, nemusí. Kdyby se to stalo, tak samozřejmě to uklidnění by přineslo propad cen v horizontu třeba 2 let určitě, takže zase není třeba fixovat podle mě na 2-3 roky, ale na ten jeden rok si myslím, že to nyní může dávat velký smysl.
1: Teherán označil nové americké sankce zavedené v pondělí za ekonomický terorismus a zločin proti lidskosti. Jak úspěšná je Trumpova politika sankcí vůči Íránu?
0: Ona obecně politika sankcí je, řekněme, taková nejednoznačná z hlediska svého úspěchu, protože na Irán jsou uplatňovány sankce ze strany Spojených států od roku 1979. To tamní vlastně iránské revoluce, která smetla šáha, a pro Spojené státy to byl tvrdý úder. Nicméně Irán se nikdy Spojeným státům nepodvolil, takže otázka je, zda to tyto sankce, které skutečně samozřejmě jsou ještě vlastně tvrdší než to, co tady bylo v těch uplynulých už takřka 50 letech, tak zda něco zásadního zmůžou. Ony také mají charakter těch sekundárních sankcí, to znamená, ony to nejsou už jen sankce na Irán samotný, ale také na všechny země, obchodní partnery, firmy, které s Iránem nějakým způsobem například obchodují. To znamená, zmiňuje americká administrativa, firmy, subjekty, dokonce jednotlivce ve Spojených arabských emirátech, v Malajzii, v Singapuru, ale dokonce třeba ve Švýcarsku. A samozřejmě se počítá mezi to i ten trojlístek Indie, Rusko, Čína. Ale je velká otázka, zda si Spojené státy jako lajsnou, když to řeknu lidově, jít proti Číně. protože Čína odebírá 90% iránské ropy, takže pokud by měly ty sankce skutečně fungovat, tak to nejsou už jen sankce na Irán, to jsou sankce na Čínu a to už je úplně jiná liga. Takže možná, že ten Irán sází na to, že vlastně nakonec toho zase nic nebude a Donald Trump skončí u svých hrozeb, tak jako v předchozích případech.
1: Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi prohlásil, že se americký prezident pouze snaží odvrátit pozornost od ekonomické krize ve své zemi. Nemá svým způsobem pravdu?
0: Pokud myslí třeba ceny pohonných hmot, tak to skutečně je věc, kterou mohou Američané považovat za krizovou, protože ta rozladěnost z těch tam nezvykle vysokých cen samozřejmě se přelévá i do politických preferencí a Donald Trump tady je chycen v pasti, kdy zahájil společně s Izraelem válku v Iránu, ale vlastně předpokládal, že to bude, řekněme, nějaká jednodenní, párdenní záležitost, což samozřejmě se ukázalo jako zcela lichá představa a stále tady je ta možnost, že nakonec odejde Washington spíše jako poražený, pokud by například Irán dokázal trvale vybírat mýto v Hormuzském průlivu, no tak to je něco, co tady před tou válkou nebylo. A Iránci je toho moc dobře vědomí, ví, jaký tlak ty vysoké ceny pohonných hmot vytváří vnitropoliticky na Trumpa a na republikány a v podstatě čas hraje v jeho prospěch. Ale zase, že by samozřejmě Spojené státy byly v krizi, ve které je iránská ekonomika, to ani náhodou. Ale když se zaměříme na právě třeba pohonné hmoty, tak prostě Američané jsou zvyklí jezdit velmi, velmi, velmi levně. Jezdí i třeba 100 metrů si na nákup do obchodu, to všichni víme. Takže to je něco, s čím se směřují velmi těžce.
1: A proč se tedy vystupňovala celní válka mezi Ottawou a Washingtonem? Nedávalo by větší smysl, kdyby tak sobě si blízké země naopak úzce spolupracovaly?
0: Dávalo, ale toto je, řekněme, jakási Trumpova politika, v níž těžko hledat jakoby logiku ekonomickou. Ta obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou skutečně vede spíše a povede ke zdražování zboží pro samé Američany, tak jako předchozí celní eskapády Donalda Trumpa. A Kanada nyní poměrně tedy asertivně vzdoruje a oplácí ve stylu oko za oko, zub za zub, takže uvidíme, kam až vlastně tato spirála povede. Poškozeni budou občané obou těch zemí, ale tady je ještě zajímavé to, že Donald Trump vytáhl vlastně, aby opodstatnil legislativně ten svůj úder celní na Kanadu, vytáhl starý paragraf 338 celního zákoníku z roku 1930, z doby tedy velké hospodářské krize a nástupu vrcholného protekcionismu. A tento starý zákon, co je starý paragraf, v podstatě 100 let nepoužitý, který umožňuje prezidentovi uvalovat až 50% clo na zemi, která údajně tedy diskriminuje Spojené státy obchodně, tak použil, může ale použít i proti Evropské unii. To pozor, to právě je možnost, že na Kanadě si svým způsobem testuje, zdá mu ten paragraf, toho použití neschodí zase nějaký soud ze stolu, jako se to stalo začátkem letošního roku, kdy mu nejvyšší soud americký zneplatnil ta takzvaná reciproční cla. A pokud to projde, tak je možnost, že uplatní ta až 50% cla také na dovoz Evropské unie, což by pak bolelo už i Českou republiku.
1: Kanadská energie pohání jejich průmysl, pohání jejich auta, vytápí jejich domovy, náš uran způsobuje nebo zásobuje jejich armádu. Kanadská hnojiva obohacuje jejich plodiny, náš hliník a klíčové minerály udržují jejich ekonomiku v chodu. To napsal v komentáři pro kanadský deník Toronto Star sloupkař Martin Rec-Conn, citoval v článku na Seznam zprávy Edward Freisler. Zdá se, že i pro USA to tedy musí být nepříjemné, pokud Kanada zavede odvetná opatření.
0: Ano, ty dvě země spolu jsou skutečně provázány velmi těsně. Ten obrat do jejich vzájemného obchodu činí takřka 900 miliard dolarů ročně. To znamená, já se nedomývám, že je dlouhodobě ekonomicky udržitelné. Samozřejmě je to nesmyslné od počátku, ale po nějakou dobu samozřejmě lze ekonomický nesmysl udržovat. Ale nedává zkrátka toto žádný smysl. Inflace, chudnutí, horší ekonomický růst na obou stranách, tedy té hranice kanadsko-americké, prostě z tohohle vzejde akorát. A není k tomu více co říci, než že prostě toto je čirý je nerozum.
1: V poslední minutě našeho rozhovoru, čím to, že rychleji teď roste cena takzvaného digitálního zlata než toho skutečného, mám na mysli samozřejmě kryptoměny.
0: Opět zatím hledejme Donalda Trumpa, který zadlužuje Spojené státy a nyní už musí jeho ministr financí Scott Bessent postupovat takové kroky, jakože si dokonce Spojené státy za své vlastní peníze, za svůj vlastní nový dluh, nakupují dluh starý, dlouhodobý, což samozřejmě zneklidňuje všechny držitele dolarů, protože to znamená, že opravdu zadlužení Spojených států je velmi tíživé a nakonec nebude zřejmě rozpouštěno nějak jinak než inflačně s nehodnocením dolaru a investoři hledají útočiště před takovým znehodnocováním a tradičně je nalézají ve zlatu. Takové útočiště ale celkem nově také třeba v Bitcoinu, v klíčové nejstarší, nejrozšířenější kryptoměně a vlastně ten Bitcoin je rozkolísanější zároveň než zlato, takže prostě tam vidíme dříve rychleji tu narůstající obavu z toho, že Spojené státy nyní pod Trumpem a dále neukočírují svůj dluh. Na zlatu to vidíme také, ale jenom částečně to roste méně než Bitcoin.
1: Vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Děkuji za rozhovor a co vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu dalšího vydání pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné je další zajímavý muž, herec a moderátor Jan Vala.
6: Stříbrný vítr na Dvojce.
0: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Dnes přijal mé pozvání muž s obličejem, který si mnozí určitě vybavíte s potěšeným úsměvem. Úsměv pohrává i na jeho tváři, k níž neodmyslitelně patří knírek. Býval černý, dnes je bílý nebo možná stříbrný, abychom navázali na poetický název našeho pořadu. Toho člověka jsme znali jako výraznou osobnost televizního klubu mladých v jeho samotných počátcích. Stál také za nádherným seriálem Putování za vínem, vyzkoušel si i práci tiskového mluvčí. Tohle všechno byly vzestupy, ale můj host zakusil také mnohé pády. Zdá se, že mu životní rozhled a nadhled nedovolili propadnout chmurám, anebo že je to prostě radostný rváč. Uvidíme, respektive uslyšíme v dnešním setkání z cyklu Stříbrný vítr, ve kterém vítám pana Jana Valu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Čemu se tak smějete?
1: Jak jste to tak poeticky celé navodila.
2: Já jsem taková poetická duše, vy nejste poetický.
1: Jo, já jsem dokonce jako kluk miloval poezii. Přečetl jsem mnoho knížek a měl jsem to štěstí, že jsem se znal i s některými básníky.
2: Ještě dnes sáhnete po poezii?
1: Určitě.
2: Co máte na nočním stolku?
1: Nemám tam teď zrovna poezii, ale umím několik hodin básniček.
2: Chcete nám nějakou říct?
1: No, můžu. Řeknu jenom takový kalambur Antonína Brouska. To byl právě můj úžasný přítel, který bohužel už není mezi námi. Tak ten kalambur zní. Kry a kly se liší hláskou. Já a ty se liší láskou. Tikot srdéček kapesních, ticho z psích deček kapesních.
2: To je úžasné. No. Ještě jeden.
1: Kalambur, dobře. Hrabeš se v mé skříni. Hrabu se v tvém stole, vše nás tu viní, což je to 100 let, všechno jsem zpřeházel, všechno si zpřeházela a z našich vzájemných zel bezmezná lítost zela.
2: Jak se vám to do té hlavy dostává a jak se vám to tam usazuje?
1: Já nevím. To nejvíc mě šokuje, že po těch letech si pamatuju i to, co jsme se naučili s Jirkou Vimrem, když jsme chtěli jet na Kubu, kde se nám předtím strašně líbilo, když jsme uváděli plavce. Tak já jsem vymyslel večer česko-kubánské literární vzájemnosti a naučili jsme se básničky Nicolase Guillena v originále.
2: Pardon, a předcházely tomu nějaké lekce španělštiny nebo zkušenost s tím jazykem?
1: Ne.
2: A všechno to je v hlavě?
1: Amulus vades i tavernas junto al mar, donde la gente charla y bebe solo por beber y charlar, donde Juan Diego y pide su trago elemental, y están Juan Bronjo, Juan Navaja, el simplemente Juan. Aha. Mám rád bary a taverny u moře, kde lidé žijí a pijí a nejsou škrti a je tam jenda nosáč, jenda břitva a taky obyčejný Jan.
2: A jestli pak jste nějaké tklivé verše přednášel i děvčatům nebo šeptal do ouška?
1: Ne, ale mé přítelkyni, s kterou jsem žil 35 let, jsem čítával před spaním básničky.
2: To je hezké. A co čtete sobě před spaním?
1: Měl bych číst víc, ale vždycky mě doporučí knížku moje současná přítelkyně, která je takový vášněvec na čtení. A já jsem to umocnil tím, že jsem jí daroval před pár lety k Ježíšku čtečku. A ona čte všude a vždy, tak takhle to je.
2: Přítelkyně je vášněvec na čtení, vy jste vášněvec na víno, na divadlo, možná i na ty ženy. To nevím, to se ještě dozvíme. Ale vezměme to trošičku po pořádku a chceme-li tak učinit, ocitneme se nejprve na Vysočině. Já bych odcitovala jednu větu, kterou o vás napsali v regionálním tisku. První roky svého života prožil v pastoušce na Brodsku, míněno na Havlíčko-Brodsku.
1: Ano.
2: Jako dítě chudých rodičů. Tak to zní trochu jako z dob národního obrození. Je ta větička výstižná, je pravdivá nebo je trošku nadnesená?
1: Je. Ta pastouška tam do dneška stojí. A já mám úžasnou myšlenku, kterou trochu pochybuju, že zrealizuju, ale v té pastoušce by bylo krásné muzeum bídy. Ta vesnička je malinká, byla bědná, byl tam jeden velký sedlák, u toho pracovali mý rodiče, tam se poznali. Když maminka doputovala z Podkarpatské Rusy před hladomorem do Čech a tam taky mě někde ve chlévě splodili. Neuvěřitelné, ale opravdu takhle to bylo. A v té pastoušce jsme ve dvou místnostech bydleli 3 rodiny.
2: Oh, kolik jste měl sourozenců?
1: Sourozenci se rodili až později, když tatínek bohužel si pozdě vzpomněl osídlit pohraničí a zbyla na nás, no, tahle pastouška už byla trochu lepší, dodnes stojí, tatínek ji mírně zvelebil, na samotě u lesa poblíž Liberce. A tam se narodili mé sestry Věra a Marie a můj bratr Josef.
2: Je pro vás ta horská krajina severních Čech důležitá?
1: Velice. Neboť jsme byli v údolí, který tatínek proklínal, že jenom tam musí dřít, neboť abychom se lépe uživili, protože on pracoval na dráze, tak jsme měli taky ještě 2 krávy. Tak bylo pořád co dělat a on říkal, já bych tak zašel za chlapama do hospody na pivo a popovídat si, ale tady z té díry, než bych vylez nahoru a pak klopítal dolů, tak tam nechodím. Ale výhled na Ještěd jsme měli přenádherný. Za zádama hluboký les.
2: Co z té mateřské rodiny si vybavujete, ať jsou to nějaké situace, dojmy, výjevy, obrazy, vůně? Co bylo takové důležité, významné, dominantní?
1: Nejspíš bych řekl vůně a nejspíš takový velmi jednoduchý způsob života, ve kterém nesmím zapomenout na babičku. Ten dům byl totiž zase malý. A my jsme s babičkou měli 2 postele v kuchyni, která byla velká a vedle byla ložnice a tam spali rodiče a mý další sourozenci. A ta babička byla úžasná a s tou jsme poslouchali strašně rádi rozhlasové hry a čtení. Takže babička a rozhlas, to byly ohromné podněty pro můj život. A pak, co nezapomenu, je, že jsme každý den od pondělka do pátku měli k večeři brambory a mlíko. A mně se tohle jídlo nesprotivilo. V sobotu jsme měli nějakou uzeninu k večeři a v neděli jsme mívali maso.
2: Vnímáte to jako svého druhu štěstí, že jste vzešel z tak skromných, prostých poměrů?
1: To je něco tak báječného. Protože přeci jenom, když už je ten člověk starý a poměřuje, co se mu podařilo a nepodařilo, tak ten start byl opravdu hodně dole a přeci jenom se něco podařilo.
2: Vy jste v těch severních Čechách, v Liberci konkrétně, vystudoval průmyslovku, obor výroba a rozvod elektrické energie. To vám bylo vlastní, tohle směřování?
1: Ne, to mě poradil můj strýc. Velmi sečtělý, tak jsme na něj všichni dali, že elektřina a elektrotechnika, že má budoucnost. V Liberci byla silnoproudá průmyslovka. Já bych byl spíš tíhnul ke slaboproudu, tak jsem si také dal přihlášku do Prahy, kde mě napsali, že máme průmyslovku v Liberci, ať jdu tam. Tak jsem šel tam.
2: No ale mohl byste vyprávět lecos o tom, co vykoná jedna výrazná pedagogická osobnost z duší studenta, na technické škole, ovšem směrem k humanitním oborům.
1: Fenomenální češtinář, a to by potvrdili všichni, kdo absolvovali libereckou průmyslovku, Zdeněk Říha. Postrach, ale zároveň ohromný člověk, který nás všechny naučil, přimknul nás k českému jazyku. No, ale já jsem dobře recitoval. On mě trochu v tom zorientoval, jak to říkat a tak jsem vyhrál nějaký liberecký soutěž recitační. Dokonce nějak vycítil, že mám talent asi ne, ale hlavně mě vzal do souboru divadelního libereckých učitelů, profesorů. No, tam jsem si zahrál a tam mi to šlo. Tam mě to naladilo k divadlu. Takže když jednoho dne jsme byli na exkurzi v Praze po strojírenských podnicích a elektropodnicích, tak jsme byli v Národním divadle. Hráli Moliéra na hru Zdraví nemocný. Úžasný, ale kdo mě úplně okouzel, byla blondiatá dívčina, která tam vplula a jenom tak párkrát přeběhla a moc toho neřekla a byla to Jana Drbohlavová. A já jsem si přečet v programu u jejího jména posluchačka Damu. Plně jsem se zarazil, co je to, a teď jsem začal se poptávat, hledat, a už jsem pak věděl, že po maturitě zkusím na Damu.
2: A jak se na tento nápad vydat se do Prahy za studiem herectví, jak se na něj tvářili vaši rodiče?
1: Měli strach, popravdě řečeno, že mě nemohou moc přispívat. O to byli překvapenější, když jsem přinesl domů z Prahy peníze. Tatínek dokonce měl obavy, jak jsem k ním přišel. Neboť tehdy, abychom byli blíž dělnické třídě, s Vláďou Pucholtem, mým spolužákem, jsme pracovali v Tesle, kde on se vyučil, a oba dva jsme dostali už odbornější práci, a tak jsme každý ještě taky dostali asi 1500 nebo 1700, což byly takový peníze, že tatínek měl jenom o trochu víc na té dráze. No, to bylo údivu, jak říkám, ale dobrý. Pak už jsme nepracovali a peníze nevydělávali, ale jo, prošel jsem Prahou úspěšně a s prvními úspěchy se tak rodiče s tím samozřejmě smířili.
3: Když noc

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Poté, co Jan Vala absolvoval Divadelní fakultu Akademie muzických umění v Praze, vstoupil do angažmá v divadle FX Šaldy v Liberci. S jakými představami jste do toho šel?
3: Vlastně jsem ani velké představy neměl, spíš jsem byl zvědavý, jak to všechno bude. V Praze už mezi tím jsem měl dcerku, protože já jsem byl pilný ve všem.
2: V 21, vidíte?
3: No, ano.
2: Jak to změnilo váš náhled na život, tohle brzké otcovství?
3: Bylo to úžasné. Později by byly jenom komplikace. Takhle jsem vlastně si to děťátko užíval, protože žena byla tehdy dost vytížená v rozhlase a já jsem s ní trávil dost času, když to šlo. A když jsem byl v Praze a užil jsem si dcerku ohromně. A byl jsem velmi hravej s ní. Taky, když jsem hrál se čtvrtým ročníkem takovou miniroli v disku a oni pak jeli do Itálie na mezinárodní festival a já jsem si tam koupil dětský kočárek.
2: No ale dnes není neběžné, že lidé odkládají rodičovství ve jménu rozjezdu kariéry. Vy jste neměl ani nikde v koutku duše takovou úvahu, že přece jenom vás něco v tom úžasném herectví brzdí?
3: Ne, neměl. Celkem také svobodně jsem se pohyboval, opravdu svobodně, protože mě žena nikdy nebránila, abych pracoval v Liberci. A navíc přišlo ještě velké potěšení, protože velmi brzo mě oslovil v samém začátku toho, kdy se rodila Ypsilonka, její duchovní otec Honza Schmidt, a začal jsem zkoušet také s něma. To byly časy.
2: A to muselo být úplně něco jiného.
3: To bylo právě úplně něco jiného.
2: Proti tomu FX Šaldovi najednou čichnout k poetice Ypsilonky, to si člověk musel připadat jak v jiném světě.
3: To je pravda. To mě také za prvé svědčilo. Za druhý, já jsem v tom velkém divadle některým režisérům moc nerozuměl, teda jednomu zrovna, ale toho jmenovat nebudu. Mm-hmm. A bylo to zkoušení pro mě trápením. Kdežto tady v Ypsilonce to byla radost.
2: A hra.
3: 80 zkoušek jsme měli na Carmen nejen podle Bizeta. Za ty mě pak vyplatili po 40 korunách. To byl zisk. A potom jsem měl 80 korun za představení. No úžasné. Tak to bylo ještě přilepšení.
2: Pan Schmidt ve vás taky rozvinul váš přirozený talent k improvizaci. Dokonce on napsal knihu o improvizaci jakožto způsobu myšlení. Já se teď trošku zištně zeptám, jestli byste nám dal nahlédnout do tohoto procesu, který rozvíjí takovou vnímavost, bezprostřednost, uvolnění, protože se to dá zužitkovat nejenom v tvůrčím světě, ale i v běžném životě ku prospěchu dotyčného.
3: Musí vzniknout takové situace, kdy tu improvizaci je nutné učinit, ale musíte mít zásoby. A já jsem tehdy hodně četl. Já jsem měl poměrně dobré vyjadřovací schopnosti, už když jsem do toho divadla přišel. A to, když máte ta slova po ruce a postavíte se k tomu problému, který máte jakoby vyřešit, tak se to nějak daří nebo nedaří. A buď vám to někdo umožní nebo neumožní. A mě, tím, že mi to umožňoval ten Honza Schmidt, tak mě vlastně pomohl najít mé místo na jevišti. Odkud takzvaně dávám góly.
2: A co zpívání, to k Ypsilonce taky patří?
3: Trochu jsem s ním zápasil. Já mám sluch dobrý, ale to víte, tak najednou kousky z opery a nebylo to jednoduché, ale tak nějak jsem to zvládal a dělal jsem to i rád a hlavně rád jsem dělal takové ty zvláštně inscenované písničky. Některý z nich ještě děláme do dneška, třeba Split. Díky ohromnému talentu muzikantskému Mirka Kořínka zase se to zvládalo. S radostí a s vtipem.
2: Protože to musíme říct, že vy jste s Ypsilonkou v kontaktu dodnes a zajíždíte na některá představení
3: jenom jako
2: host?
3: Jedno, do který hrajeme už 43 let a to jsou vánoční večery, které byly z té řady právě improvizací, takzvaných večerů na přidanou. Tak jo, protože můj kamarád výborný Petr Popelka zemřel, který tam měl svou roli a tak já jsem to před 14 lety po jeho skonu převzal a zase, i když jsem v tom původně začínal.
2: Vy jste, pane Valo, takový živel organizační, řekla bych, že se jen tak něčeho nezaleknete, tak mě napadá, jestli jste někdy nebyl také režisérem, protože režii já si spojuju s velkou energií, tvůrčím potenciálem, to vy jistě máte a kromě toho jste mohl nazbírat lecjaké užitečné impulzy, protože při natáčení jste se potkal s takovými režiséry, jako byly třeba Věra Chytilová, Jiří Mencl nebo Oldřich Lipský. Bylo by z čeho čerpat?
3: No, já jsem se s těmito režiséry potkal jenom letmo. Nejvíc vzpomínám na Evalda Šorma, s kterým jsem se potkal při tvorbě představení v Ypsilonce. Hráli jsme Dostojevského Věčného manžela. Na Evalda nezapomenu nikdy. Úžasný člověk se zvláštní jemností začínal vždycky. Tak jdeme pracovat, ale opatrně, jen abychom se nehádali. Jo. No, k režírování. Já jsem se k němu dostal až před pár lety, protože jsem chtěl udělat něco, po čem jsem toužil nějaký čas. Jednoho dne mě totiž napsal do televize divák, horolezec z Teplic. Jestli pak vím, že ještě po 48. existovalo v rakouských Alpách 14 chat vysokohorských v majetku českého státu nebo českých institucí. No to jsem samozřejmě nevěděl. A jestli pak vím něco o osobnosti, která pocházela z Prahy, a to byl Johann Stidl. A Johann Stidl je určitě jedním z otců moderního alpinismu. Člověk, který měl v Praze lahůdkářství, jednoho dne odjel do Alp, tam úplně ho to vzalo pod Glocknerem a začal se tam vracet a vracel se tam stále, až na své náklady vybudoval první vysokohorskou chatu ve výši 2780 Stidlhütte. V Praze vzniklo ještě projekční studio, ve kterém Stidl namaloval asi 42 projektů dalších chat. Prostě to je Jára Cimrman horolezectví.
2: Pořád čekám na tu vaši režii.
3: Já jsem o něm natočil film Johann Stidl, muž, který rozhýbal Alpy.
2: Ale režírovat umíte leccos, byť se to tam tak nenazývá. Vy jste takový organizátor rozmanitých, zábavných i sportovně laděných podniků. Pochvalte se, co máte všechno na svědomí.
3: Já jsem měl vždycky rád, když se hodně lidí bavilo. A tak jsem začal pořádat už s tou silou toho, že mě najednou lidi znali v televizi a že jsem v té televizi to mohl i zpropagovat. Tak jsem třeba dělal pro herce, zpěváky a hudebníky běhání do vrchu Petřína. Tam přišlo asi 8000 lidí se podívat.
2: Počkejte, ale kumštyři moc rádi neběhají, povětšinou raději diskutují nad kávou či číší, ne?
3: No však to taky dalo přemlouvání, ale vlastně potom pozdější velké hvězdy všechny běhaly. Jára Hanzlík běhal i se synkem, Krampol běhal a bylo jich plno, i zpěváků samozřejmě. A na to jsem byl tehdy skoro sám. Mě vlastně pomohl jenom trochu pan režisér Kraus. A ono to všechno fungovalo. Kdysi jsem se dostal do New Yorku na příslib a tam jsem viděl New Yorkský maraton. Ohromný zážitek. Tou dobou už já jsem běhal. Já jsem běhával i do vrchu Petřína sám a tak mě to tam tak napadlo. A tak jsem si vymyslel pražský minimaraton. A byl také přes most, jako se běhá přes Verzano v New Yorku a končil na ostrově, na kampě. No tak já jsem to měl takhle motivovaný pro sebe. Moc jsem o tom nemluvil, aby mě to nikdo nezakázal. Ohromné množství lidí přišlo. Později jsem dělal závody běhání na količkových lyžích, který se zúčastnili olympijští vítězové naprosté hvězdy z Ruska a z Norska. A to jsem dělal na Václaváku, ale pak jsem to přenesl zase do toho Petřína a tam i Katka Neumannová porážela ty úžasné norky a takové věci jsem dělal.
2: Takže Jan Vala velmi rád rozhýbává davy, je to tak?
3: Jo, velice.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Jan Vala, který se v 70. letech ocitl v povědomí veřejnosti díky publicistickému pořadu Mladýma očima, ale stěžejní značkou v jeho televizní kariéře byl televizní klub mladých. Každé úterý večer na prvním programu. Vy jste stál u samotného rozjezdu společně s kolegou Otou Štajfem a k počátkům říkáte, to, co jsme společně s několika redaktory prezentovali, bylo tehdy vážně docela odvážné. Pane Valo, kdo ty časy nepamatuje a neví, v čem bylo tak odvážné dělat televizní magazín, můžete to trošku vysvětlit?
1: No, protože nad vším tehdy byla cenzura. A tak jsme dokonce takový trik, který už používali Voskovec s Verichem, tak jsme užívali taky. Že jsme dělali takové příspěvky, o kterých jsme věděli, že neprojdou, tak ty oni vyrazili samozřejmě a nám tam zůstalo to, co jsme chtěli. Víte, přečetl jsem si v novinách po revoluci, že jsem byl dokonce služebník režimu, ale to jsem nebyl.
0: To jste teda nebyl, to ještě doložíme mnohými fakty z vašeho života.
1: A já díky tomu Otovi Štajfovi, který byl vzdělán právě v téhle práci, tak jsem se naučil mnohé. Já jsem byl jenom takový improvizační živel. Já rád komunikuju, takže jsem měl k těm lidem blízko a to, co jsem se učil já od Oty, něco jiného, se zase učil on ode mě a tak jsme se podporovali, že jsme byli jak záložní motory. Rád na to vzpomínám.
0: Vy jste vyjížděli i do terénu, točili jste reportáže po celé republice a pak jste je propojovali s povídáním ze studia. Můj syn by vám třeba záviděl setkání s vynálezcem Rubikovy kostky. Já zase setkání s panem dirigentem Václavem Neumannem. Na co vy opravdu z duše rád vzpomínáte a co se vám třeba zúročilo i v dalším životě při možnosti dalšího rozvinutí v pracovní nebo i osobní linii, která setkání byla ta zářivá, nejzářivější?
1: Těch bylo mnoho, od operních pěvců, třeba pan Jedenáctík. To byl člověk, který měl rád improvizaci, jak jsem zjistil, ale který se nechtěl nechat zatlačit tam, kam já jsem chtěl. Ale ten mi dával, on šurčel jakoby s protiotázkama a tak na tohle já vzpomínám ohromně. Určitě nezapomenu na setkání s manželi Zátopkovými. Emil byl jiskřivá osobnost a ta kompenzace zase ze strany Dany, to na mě udělalo velký dojem tehdy tahle dvojice. Nebo setkání a povídání s Jiřím Grigarem. Do dneška bych si přál ho pozvat do Šatova na zahradu, abychom si lehli a dívali se tam na hvězdy. Tam není ten smog světelný. Abych se o tom dozvěděl víc. Dokonce mám i hvězdářský dalekohled. Ale málo kdy se dívám, vlastně musím říct. No, ale těch osobností, abych se vrátil k otázce, bylo opravdu mnoho.
0: Také jste se hlásil z různých hudebních a estrádních pódií, uváděl jste Bratislavskou liru, výsledky ankety Zlatý slavík, pořad Manželský pětiboj. Najednou jste v roce 84 musel z obrazovky zmizet. Co je za tím lakonickým sdělením?
1: No, že mě vyrazili.
0: No, ale proč? Co jste vyváděl?
1: No, tak ani Ota, ani já jsme nebyli členy té organizace, tedy KSČ, i když samozřejmě nás jaksi se snažili tam dostat, ale prostě jsme necítili, že bychom udělali dobrý krok, že se nám mnoho věcí nelíbilo a sami jsme pociťovali z té strany útlak. A tak to nepřipadalo v úvahu. A tak samozřejmě muselo jednoho dne dojít k situaci, kdy jsem na nějakém takovém večírku v televizi to řekl jednoznačně, ale to nebudu popisovat. To je, jak to tam bylo, prostě mě na hodinu vyhodili. Chtěli druhý den, abych odevzdal průkaz, ale já jsem nikdy žádný neměl. Mě vrátní v televizi měli rádi a jenom na mě mávali a co zas bude hezkého a tak dále. Tak jsem ho nikdy nevrátil, nebylo co.
0: Práci jste pak hledal složitě, nakonec jste začal pracovat jako montér ocelových konstrukcí v JZD Posázaví v Jílovém u Prahy. Člověk v sobě cítí potenciál, talent, má nějaké představy, chuť tvořit rozdávat se a místo toho montuje, což také může být svým způsobem kreativní, ale asi to není úplně to pravé. Jak jste s tím naložil? Přeprogramoval jste si nějak mysl, nebo co vás drželo nad vodou, když jste věděl, že ten život utíká a vy neděláte to, co byste rád dělal?
1: Jednoduché to vůbec nebylo. Dokonce, když mě v televizi náměstek ústředního ředitele soudruh Batrla oznámil, že už tam nikdy nevstoupím, že jsem zradil dělnickou třídu, tak se mi najednou zbořilo něco, že mě opravdu hrkly slzy do očí. A na tu chvíli, že jsem se neudržel, nerad vzpomínám, ale tím, že vám to řeknu, tak se toho taky zbavuju. Bylo to hnusný od nich i ode mě. Měl jsem být statečnější. Ale JZD, rozvoj Posázaví, tam byla přidružená výroba a my jsme krom jiného brzo potom, už v zimě, co mě vyhodili na podzim, tak jsme stavěli takový sklad v nové budově ČTK a tam jsme šli na oběd. Promočený, než jsem přišel na to, že si musím pořídit galoše a do nich dvoje bačkory, tak to nebylo nic příjemného. Teď jsme přišli do té jídelny a tam byli samozřejmě vzdělaný lidi, který najednou na mě koukali, jako že já tam zmočenej a v monterkách si dávám v rohu polévku a něco k tomu. A dívali se na mě s takovou výčitkou, že oni nejsou vyhozený a já jo. To vám bylo zvláštní, to byly pocity. No ale poměrně rychle se stalo to, že jsem potkal jednoho mého kamaráda v Harachově a ten mi říká, tak si udělej školu nějakou k tomu, jestli ty tví spoluzaměstnanci to vydrží, že budeš pár dnů v měsíci ve škole. To byl úžasný nápad, tak jsem si udělal po vysoké zase střední.
0: Hotelovku v Poděbradech.
1: Přesně tak.
0: Proč padla volba na ní?
1: No, já už od Ypsilonky s Petrem Popelkou a s dalšími, my jsme vařili a vařili jsme velmi rádi. Neopustilo mě to do dneška. A on mě rovnou řekl, udělej si Poděbradskou, tam tě vemou. A tak se také stalo. Tak tam pan ředitel Černík, ačkoliv v Poděbradech seděl jeden z mých, ale opravdu úhlavních nepřítelů, ideolog komunistické strany, tak pod svíctem bývá tma, já tam chodil na tu hotelovku.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Nadále hovoříme s Janem Valou, který poté, co opustil práci montéra v JZD jižně od Prahy, připravoval a moderoval pořady pro Slušovický agrokombinát, takže se přeci jenom ocitl o něco blíže svému srdečnímu profesnímu směřování. No a pak přišel listopad 89. Co jste od těch společenských změn vy osobně čekal a co z toho se pro vás osobně naplnilo?
3: Řeknu vám, že jsem měl v hlavě pěkný zmatek, že jsem to najednou neuměl ani vstřebat, tu volnost. Co se přihodilo, prvního svobodného Silvestra jsem náhle já sám živě uváděl, protože Zdeněk Podský řekl,

0: se nějak zmínil o tom, jak tam už soudruh Zelinka nesedí v první brázdě a upřímně netleská umělcům. Ježíš Maria, to byla odezva. Ještě, že mě v nějakém čase Zdeněk Svěrák říkal, takových jsme dostali všichni, nesmíš si to brát tak osobně. No tak jsem se oklepal nějak. S chodou okolností v těch dnech, kdy jsme se z Prahy rozjížděli do krajů vysvětlovat, že už je to tady. Já jsem byl poslán do Olomouce, kde mám teď současnou partnerku životní.
1: A to jste se tam našli tehdy?
0: Ne, kde pak. To trvalo dlouho. To bylo jinde úplně. To bylo v Šatově, už zase na jihu. No, to je. Já to mám na všechny strany a provázaný.
1: Každopádně po tom roce 89 jste moderoval třeba soutěžní pořad Co je to, což byl předchůdce pozdějšího Kufru. Také jste 3 roky působil jako mluvčí společnosti, která provozovala sportovní halu ve Vysočanech, ale já bych tohle všechno přeskočila ve prospěch tématu, které je na jiná témata atraktivní a uvedu ho z ostra a napřímo a zeptám se vás, kdy jste začal pít víno?
0: Na divadelní fakultě trošku.
1: A to se dalo pít?
0: Shodou okolností jednoho dne, a myslím, že to bylo s Láďou Mrkvičkou, jsme přešli Karlův most a skončili jsme v Makarské. A v Makarské jsem si dal víno, bílé, na které nezapomenu do smrti, které najednou v sobě mělo takovou vůni a takový žár slunce. A tak mě okouzlilo, byla to žilavka z Mostaru. Pak jsem si říkal, já si občas musím dát víno, to je něco tak náramného. Tak jsem zase pak jednou ve dne přešel Karlův most a dole byl takový konzum malý, opravdu malinkatý. A tam stála řada lahví s černou vinětou a to byl kaštelet. Na mě i tyhle věci tak působily. Já jsem si koupil ten kaštelet. Krásné, mohutné, červené víno, jakých tady normálně nebylo. To jsme tehdy neuměli. Poměry vinařské byly mizerné tehdy v naší zemi.
1: Přitom to víno má velkou tradici u nás na Moravě. Určitě. Už od římských legií, vidíte?
0: Jenomže
1: komunista neměl rád tento buržoázní přežitek. Myslíte, že se to už trošku změnilo?
0: Ne, on ho měl rád. On ho potřeboval přetvořit ke svému. Chtěl lidu dát dostatek vína, muselo se začít pěstovat více. A tak se to dělalo tak, že se víno sbíralo brzo a sypal se do něj řepný cukr. A to byla pohroma moravského vinařství. Mluvím teď o moravském, byť byly také drobky vinařství v Čechách, tak to dominantní bylo na Moravě. A toho se pak po revoluci zbavit bylo dost obtížné, ale děje se to. Ti nejlepší už zapomněli na dosypávání cukru do vína a dělají skvostná vína. Mohlo by jich být víc.
1: No vy jste každopádně přispěl svou troškou do mlýna, protože jste vydupal ze země ten už zmiňovaný krásný seriál Televizní putování za vínem. Za jeho kulturou a historií jste se vypravil do nejrůznějších koutů světa. A můžete tedy srovnávat, jak moc se vinná kultura ve světě a u nás liší a v čem se naopak třeba ti vinaři vzácně shodují, potkávají, co mají společného?
0: Všude ve světě mě připadali vinaři jako velká, velmi pracovitá a míru milovná rodina. Kdyby vládli vinaři světu, já myslím, že by se nám vedlo úžasně. Tohle se tak docela nedalo říct o našich vinařích, ale radikálně se to zlepšilo a lepší. Taky mladí vzdělaní vinaři vyrazili do světa. Na té škole se to také samozřejmě všechno zlepšilo. Ta špička naše vinařská je velmi dobrá a jdeme správným směrem.
1: To víno, to je studium na celý život. Je i tohle rozměr, který vás k němu poutá?
0: Mně se na tom vínu líbí, že je spojeno vždycky s pohádkou. Tím lépe se vám víno pije, čím víc o něm víte. A můžou to být i vybájené věci. Ale víno s historií a s příběhem je zas o mnoho lepší než to bez příběhu. A lidé, kteří mají zájem o víno a chtějí si ho užít a chtějí si užít dobrého, by neměli váhat přijít k vinařům. A dneska už neplatí, že Pražáci jsou hloupí a pijou patoky. Pražáci vytvořili nesmírný tlak na vinaře, aby vytvářeli suchá vína. Protože Pražáci s tím přílivem nabídek z celého světa

0: Světa se velmi rychle vzdělali. Tady je takových lidí, který o vínu ví opravdu hodně. A dneska nejen v Praze.
1: A je vám jasné, pane Válo, že po vás teď budu chtít nějakou vinařskou pohádku? Konec konců, vy jste sám také vinař. Vy jste si za tím vínem odputoval až na Znojemsko do Šatova. Tam jste si zbudoval svou vlastní usedlost, nebo co to je?
0: Ano, říkejme tomu usedlost, protože je to opravený presshouse, jak tomu říkali, no byla to stodola, ve které kdysi stál mohutný kládový lis a kde se víno dělalo a pod ním je nádherný sklep. Mám asi 100 metrů chodeb, krásně vyklenutých, dokonce vyzděných. No. Mám moc pěkný sklep, kam si ukládám vína. Víno nepěstuju, ani s vínem neobchoduju, protože mnozí se mě vždycky poptávají, jak mě jde firma. Já žádnou firmu vinařskou nemám, ale víno miluju a kupuju si dobrá vína a ukládám si je tam a raduju se z toho, když zabloudím dolů, že mám kam sahnout a že si vyberu tak lahodné.
1: A obalujete je těmi svými příběhy a vinařskými pohádkami a teď už mi prosím neuhněte a některý z těch příběhů mi tady povězte.
0: Nebude to jednoduché pro mě, protože tak jako si nepamatuju veselé příběhy z natáčení, tak nemám teď po ruce ani takovéhle příběhy. Ale přeci jenom musím říct, že je pravda, že víno lidi zbližuje. A tak, když jsme tehdy natáčeli seriál, jsem se dostal také kousíček za hranici do Deitzendorfu, kde jsem se seznámil s vinařem statným, urostlým, který měl syna, který směřoval na vinařskou školu. A s tím jsme se tak zkamarádili, že to přátelství už teď je více než 20 leté. Mohu kdykoliv přijet a kdykoliv jsem vítán a sleduju, jak syn už je dneska jedním z nejznamenitějších rakouských vinařů. Máme si co říct a zažil jsem takové časy, kdy třeba při opravě střechy proletl tenhle statný chlap podlahou asi z 10 metrů, poranil si kotníky, ale ne tak, aby se z toho nevymotal a zase prožívá své stáří a raduje se z úspěchu svého vinařského synka.
1: A je to společenství vinařů nadále ve velkém výsadou mužů nebo si takhle hezky notujete o víně i se ženami?
0: Poznal jsem, najměme Francii, ale i u nás jsou vinařky a úspěšné. S těmi já se ale tolik neznám, ale ve Francii jsem potkal vinařku, která vlastně pracovala v biznisu vinařském v Bordeaux, ale přestěhovala se dolů do Languedocu a tam si chtěla koupit vinice, že bude dělat víno. A ty vinice najednou nebyly k mání. A byly tam jenom vinice na severních svazích. A ona přemýšlela chvilku a koupila si lacino vinice na severních svazích a dneska patří k těm nejvyhledávanějším, protože do nich slunce tak strašně nepere, negriluje ty hrozny a vlastně vynalezla jiný přístup k vinařství.
1: Jestli pak zvete i své zahraniční přátele na vinařskou padesátku, kterou organizujete už 22 let, to je závod na horských kolech.
0: Ano. Vinicema z Znojemska a přilehlého Retzelandu. Pár Rakušanů jezdí, tam je teď víc móda běhat, tak se mi to tak úplně nedaří, ale jezdí z jiných konců světa lidé na tenhle závod. To je něco, co mám moc rád. Mám tam spoustu, to jsem přehnal, pár přátel, kteří jezdí třeba už po 10., po 20., protože je jim příjemné to potkání po roce na kolech a v nádherném prostředí.
1: A není to trošku nebezpečná a riskantní kombinace kolo a víno?
0: Ne, ne, to už bych byl dávno v lochu, kdyby se mohlo pít před, musí se až po. A náš závod je, řekl bych, už kultovní i v tom, že je u nás mnoho dobrého jídla a dobrého pití a večer výborná zábava s cymbálem nebo s jinou muzikou.
1: A jak často se dáte na kolo vy osobně i mimo závod?
0: Denně.
1: Vážně?
0: No, někdy vynechám, když je špatné počasí. A to vám ještě musím říct, že mám 20-kilometrový okruh, při kterém zajedu každý den do rakouských vinic, které jsou tam nádherný. A ten okruh jezdím celou sezonu a za sezonu najezdím 3000 kilometrů, což jsem si kdysi předsevzal a což mě dělá radost, že to dokážu. A neomrzí se mi se znovu dívat do toho kraje západy, východy slunce, pravé poledne, že si říkám, jak mě kdysi v Saint-Emilion jeden francouzský vinař řekl, každý den ráno říkám takovou modlitbu. Pane Bože, děkuju ti, že jsi mě přivedl právě sem. A já mám stejnou. Zase

0: Ještě chvíli si budeme povídat s Janem Valou, k jehož vášním patří, jak už víme, cestování, divadlo, recitace, víno, kolo. Vejdou se tam ještě nějaké další záliby?
1: Ještě jo.
0: Jo.
2: Ještě by se našel. Já zmíním jednu. Byl bych rád, kdybych inspiroval ještě víc lidí. Třeba i v pozdním věku, jako je můj. Jednoho dne před 15 lety, no vím přesně, který to byl den, bylo to 1. ledna, jsme se šli s ženou projít a přišli jsme k vinici Šobes a já jsem řekl, a tady já se teď vykoupu. Vůbec jsem se neotužoval předtím. Takže to rozhodnutí musí být opravdu v hlavě. Vklouznul jsem tam a od té doby každý rok 1. ledna ve 12.15 pod Šobesem u lávky se koupu. A poslední 2 roky už mám kumpána, výborného vinaře Marka Špalka a letos přibudou ještě další 3. Já doufám, že přijdou.
0: A co na to ta nebohá žena? Neměla o vás strach?
2: Když jsem tam tehdy poprvé vklouznula, říkala, kdybys mě byl víc přemlouval, tak bych to byla zkusila, ale teď už to nikdy neudělám.
0: Pane Valo, já vím, že nemáte ve zvyku nějak vehementně vnucovat své zkušenosti a služby. Přesto zeptám se, nestálo by za to připomenout se ještě televizním divákům, tedy přijít s nějakým námětem, který vás osobně velmi zajímá, vyzývá k práci, provokuje a který byste byl ochoten vydupat ze země se stejnou vervou, jako tomu bylo v případě putování za vínem?
2: Mám v hlavě seriál, který by musel okouzlovat ještě víc, myslím zrovna třeba tou výtvarnou stránkou a kameramansky, protože dneska s tím, že jsou k dispozici drony, tak by to šlo krásně. Ale já nevím, jestli to dokážu. Já už se s tím asi 3 roky potýkám a nějak mě padá řemen, si říkám, ale stálo by to za to. Ten seriál by se jmenoval Vinorodé břehy evropských řek. To vám je krása, ty vinice na březích evropských řek. Všude je trochu jiný charakter, ale to spojující, ta řeka, pohled z vody na vinice, to je zase něco úžasného. Tam jsou ohromné historie toho, proč jsou ty vinice zrovna tam. To by bylo pěkné, no. Kdyby mě s tím někdo pomohl, tak myslím si, že by se to mělo udělat.
0: Tak já vám moc přeju, abyste potkal ty správné, spřízněné duše, protože věřím v sílu vaší invence, ve vaši pracovitost, kreativitu a ten úžasný elán, kterým jste mě tady těšil i v uplynulé hodině. Naším milým vzácným hostem byl Jan Vala. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuju, až jsem se divil, že jste si na mě vzpomněla.
0: Bylo to moc inspirativní.
2: Děkuju vám.

Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byl herec a moderátor Jan Vala. Režii měla Ivona Žertová, na pořadu spolupracovali Jitka Procházková a Václav Maršík. A ještě připomínám, přátelé, že už za okamžik, za pár minut, tady bude premiéra 14. části nové četby Zatloukání hřebů.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koupka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

0: Připadal jsem si jak ve špionážním filmu. Promenádoval jsem se všem na očích a dělal si mentální poznámky ohledně podezřelých aut, neznámých chodců a lidí vyhlížejících z oken. Schválně jsem zvolil takovou trasu, abych prošel i okolo výloh nedaleké večerky, papírnictví a holičství. Nakouknul jsem do nich, jestli mě někdo nepronásleduje. Nutno dodat, že ničeho podezřelého jsem si nevšiml. Vypadalo to, že vyjma Mrázkové mě přímo z oken nikdo nepozoruje. Na rohu ulice, kde se závodní potkává s Dlouhou, ale stálo zaparkované auto, které jsem tu předtím nikdy neviděl. Byl to Renault podivné béžové barvy, takže takto na podzim dokonale splýval s okolím. Za normálních okolností bych mu nikdy nevěnoval pozornost, ale uvnitř každopádně nikdo nebyl. Co mě ale znepokojilo mnohem víc a co jsem zaznamenal úplně poprvé, je množství bezpečnostních kamer, které jsou nainstalované nejen v naší ulici. Na sloupech pouličního osvětlení máme hned dvě. U Mrázku jedna míří na jejich dveře, ale nedivil bych se, kdyby zabírala také kus ulice. A kamery dalších sousedů jistě dovedou v součtu pokrýt každý směr, kterým bych se mohl vydat. Vracel jsem se druhou stranou. Z Mladé jsem přešel na Zahradní a tam u domu číslo 1451, netuším, kdo v něm bydlí, stála na příjezdové cestě černá Octavie. Všiml jsem si ji jen proto, že když jsem vyšel zpoza rohu a dělilo mě od ní možná 20 metrů, auto nastartovalo a odjelo. Ne úplně prudce, gumy nekvílely, ale řekl bych, že do poklidného rozjezdu někoho, kdo vyráží do práce nebo na nákup, měl ten odpich daleko. Zbytek zpáteční trasy jsem se potýkal s úzkostí. Čekal bych, že mě tahle zjištění nerozhodí. Vlastně jsem si myslel, že na ně budu připravený. Ale když se vám vaše nejhorší obavy naplní přímo před očima... V kuchyni jsem si dal panáka slivovice, jakkoliv to není zrovna alkohol podle mého gusta. Posadil jsem se ke stolu, kde mě nedávno k smrti vyděsil ten parchant Jirka Horák a nakonec jsem si přihnul ještě jednou. Po schodech jsem pak vyskřípal nahoru, otevřel jsem dveře pracovny a najednou jsem nebyl schopen překročit její práh. Závěsy byly stále zatažené, světlo zhasnuté, výko notebooku zaklapnuté a přesto jsem měl pocit, že je tu něco jinak. Že tu někdo byl. Začal jsem se třást, chvilku jsem tu představu musel vydýchávat, ale nakonec mi nezbylo nic jiného, než rozsvítit a vejít. Připouštím, že dveře jsem za sebou zavřel poněkud rázněji a teď, když tu sepisu své zážitky, mi konečně dochází, že do svého útěku už nemůžu opustit dům.
1: Ach bože, táto. Nejdřív máma, potom sousedi a teď úplně všichni. Tajemná auta, šmíráci v oknech, kamerové systémy. Začíná mít pocit, že ho nezachvátila obyčejná paranoia. Nebo možná ze začátku ano. Ale pak se jeho stav prudce zhoršoval. Tohle už mi zavání něčím, čemu internet říká paranoidní schizofrenie. A podle definice byl krůček od toho, aby si myslel, že lidi slyší jeho myšlenky. Jasně, máma má přívěsek s Paimonovým symbolem, ale získat ho mohla fakt jakkoliv. Nic to nemusí znamenat. A bohužel si to uvědomuju mnohem víc než můj otec. Po čtení jeho zápisků mi v ústech zůstává podivná pachuť. Mám pocit, že se hrabu v soukromí někoho, kdo je evidentně nemocný a potřebuje pomoc. Na druhé straně je to moje rodina a možná bych si zasloužila vědět, co vedlo k jejímu kompletnímu rozpadu. Obzvláště, když už jsou oba dva. Dole klapnou dveře. Do tváře mi naskočí úsměv. A pak je ticho. Karel se neohlásí. Nezavolá na mě. Neslyším šustění jeho bundy, kterou by si odkládal na věšák. Namísto toho je v domě mrtvo. tikání hodin, líné oddechování koberců, mlčení zdí, poletování prachu a vrzání schodů. To nezaměnitelné skřípění, kterému se v tomhle baráku nevyhne nikdo. Karle, zavolám a šelest ustane. Děláš si ze mě srandu? Zvedám se ze židle. Opatrně se přesouvám pracovnou k pootevřeným dveřím, abych se škvírou podívala ven. Potřebovala bych něco vzít do ruky. Připadám si strašně bezmocná. Mám pocit, že se střemhla vřítím do problému. Koberec tlumí mé kroky, takže moc dobře slyším, že se z chodby znovu ozývá skřípění. Zrychlím. Už budu u dveří. Zatajím dech a mimo děk si uvědomím, že se třesu. Vykouknu ven. A na schodech nikdo není. Dřív, než mi hlavou stačí problesknout všechna možná vysvětlení, zabouchnu dveře a opru se o ně zády. Zoufale otočím klíčem v zámku a pak od vchodu do místnosti doslova odskočím. Na chodbě se ozvou těžké kroky. Dusají od vrcholu schodiště směrem ke mně a najednou je mi jasné, že je nějaké hloupé dveře nemůžou zastavit. Začnu couvat ke stolu, kde bych měla mít položený mobil. Ale nohy se mi pletou. Očima tiká mezi dveřmi a pracovní deskou. Každou sekundu jsem jinde a svět se točí čím dál rychleji. Padnu na zadek a v ten okamžik se ozve zabušení. Dvě tupé rány otřesou místností. Zůstanu sedět jak přikovaná k zemi. Mysl na mě řve, abych vstala a jednala, protože za chvíli už může být pozdě, ale já nemůžu. Fascinovaně zírám na dveře, spoza nich se vyvalí další salva rán. Tentokrát delší, ostřejší a výrazně zvučnější. Panika mě sevře ještě silněji. Nechte mě na pokoji, slyším se říct. Ani zdaleka ne dost hlasitě na to, aby to na chodbě mohl kdokoliv slyšet. Rány přijdou znovu. Jsou tři a dřevo pod nimi začne úpět. Ještě pár takových a probourá se dovnitř. Nechte mě na pokoji. Tentokrát už křičím. Jako odpověď se z druhé strany ozve škrábání, jako by do dveří někdo něco ryl. Na další údary nemusím dlouho čekat, ale tentokrát jsou jiné. Tentokrát během nich začnou do pracovny skrz dřevo pronikat hroty hřebíků. Jednoho, druhého, nakonec třetího. Jsou obrovské a zrezivělé. To už nekontrolovatelně ječím a taky se ve mně konečně ozve pud sebezáchovy. Vnímám, jak se vrhám ke stolu, horečně hledám telefon a vytáčím 158. Hovor se mi okamžitě spojí a z mobilu zazní: jsi na řadě. Trhnu sebou a probudím se na klávesnici notebooku. Srdce mi buší jako splašené, lapám po dechu a zjišťuju, že jsem tátovy zápisky rozšířila o několik stránek nesouvislého textu. Mrknu na telefon a pořád je ten samý pátek. Jen jsem z nějakého důvodu přišla o celé odpoledne. Nepamatuju si, kdy jsem usnula. Takhle vytuhnout na počítači se mi snad ještě nikdy nepovedlo. Co pak jsem tak vyčerpaná? Co se to se mnou děje?
2: Dýchej, Emo.
1: Za chvíli by tu měl být Karel a pak už bude líp. Napiju se vody. Opřu se v židli. Ze dveří nic netrčí, dokonce ani nejsou zavřené.
3: Fajn, Emo. To bude dobrý, prostě si unavená. Poslední týden trávíš na horské dráze se zoufalým otcem, který se propadá do šílenství. Tvrd si, co chceš, ale ničí tě to psychicky i emočně. Bolí to, když vidíš, jak hluboko klesl a ty tu nebyla, abys mu pomohla. Jen si prostě nepůjčuj jeho příznaky, jo? To, že se hodiny a pak dny ztrácely jemu, ještě neznamená, že si musí zvolit stejný způsob rozkladu. A pokud jo, možná si něco dělej, jasný? Nechci skončit jako on.
1: Jasný.
3: Kočko, jsem doma. Trhnu sebou. Jak je do hajzlu možné, že jsem ho neslyšela? Co to se mnou? Halo, je tu někdo?
1: Seberu se a jdu ho přivítat, než začne mít nějaké pochybnosti. U schodby na něj zavolám a pak si na schodech dávám na čas, abych se dala co nejvíc dokopy. Po prvním pohledu je mi jasné, že jsem neuspěla. Semkne rty, hlavu lehce nakloní vpravo. To dělá vždycky, když se mu něco nelíbí, ale neví, jestli to může říct.
3: Vím, vypadám strašně.
1: Vezmu mu vítr z plachet. Někdy to pomáhá. Dala jsem si šlofíka a nezdálo se mi nic, na co bych chtěla vzpomínat. Ustaraný výraz trochu poleví. A hlava ale zůstane nakloněna. Ještě nemám vyhráno. Jsi si jistá? Potvrdí mi moje domněnky. A já najednou nevím. Koukám na něj, on mi pohled oplácí a dojde mi, že takhle se svého času určitě díval i otec na matku. Věřil jí. Považoval jí za svého životního partnera. Přežili spolu to dobré i spoustu toho zlého, jenže pak... Je něčeho podobného schopný i Karel? Tomu je trdlo, které se mnou trpělivě sleduje české odpadní reality show. A když je mi naozaj zlé, tak i ty slovenské? Takovou oběť by přece nepřinesl nikdo, kdo by se mnou měl zlé úmysly. Že ne?
3: Možná takovou oběť přináší právě proto.
1: Povolí stisk rtů a mírně se na mě usměje. Vlepím si mentální facku. Jak jsem mohla klesnout tak hluboko, aby ho podezřívala? Obejmu ho. Dám mu pusu. Jasně. Rozhodí ho to, ale v tomhle bodě už jsem stejně odhodlaná mu o dnešních událostech vyprávět, i když možná ne o všech. Začnu s tátovým dobrodružstvím a uvidíme, kam nás diskuze zavede. V kuchyni Karel uvaří kafe a přesuneme se do obýváku, kde mu začnu celou tu tátovu cestu do pekla popisovat. Vysvětluju mu, jak všechny ty paranoidní střípky postupně pronikaly do jeho osobnosti a zanechávaly za sebou spoušť. Přicházel o dny. Měl pocit, že ho všichni sledují a spikli se proti němu. Když zmíním svou teorii o paranoidní schizofrenii, Karel pokyvuje, jakože v tomhle bodě souhlasí. U obvinění matky vytřeští v úžasu oči a během mého líčení, jak se otec vydal na procházku, aby objevil všechny špehy v sousedství, už se mu po tváři začíná roztahovat úsměv. Sorry, já vím, že to není vtipný, ale ta představa, že se jen tak projdeš po ulici, něčeho si všimneš a hned z toho uděláš spiknutí, je naprosto bizarní. Omlouvá se mi. To je stejná logika, jako že důchodci díky svému detektivnímu pátrání na internetu odhalují pravdu o konspiračních hnutích, která ovládají naši společnost. Protože ani ty nejtajnější spolky se přece nedokážou ukrýt před bábou Blaškovou z Horní Dolní, víš jak. Směju se taky. Má pravdu a tenhle jeho životní postoj mi vždycky dodá pevnou půdu pod nohama, když se mnou začíná točit svět. Stejně je to ale strašlivá představa, že by ho takhle nechali dusit ve vlastní šťávě jen proto, aby ho úplně psychicky zdeptali. Aby pak mohl posloužit jako oběť, nebo co já vím. Semkne rty, usměje se, kývne a pak udělá chybu. Zeptá se. A co ty tvoje běsy? Nebudu ti lhát, mám o tebe starost. Poslední dny sebou v posteli jen šiješ a když se sem za tebou vracím, nevypadáš čerstvě jako ranní rosa, jestli mi rozumíš. Zůstanu na něj civět. V reálu jsou to možná zlomky sekund, ale v hlavě se mi rozuří zběsilá vychřice myšlenek. Je to jen starost? Ptá se mě, protože má skutečně zájem. Proč se mě ptá zrovna teď po tom všem, co jsem mu řekla? To si jako myslí, že je pod svícnem největší tma? Jede v tom s nima? Jede v tom s nima? Jede v tom s nima? Hledám cokoliv, čeho bych se mohla chytit. Pochybností v očích, zlého úšklepku, na tváři, vrásek, které předtím neměl. Vlastně pátrám po úplně jakémkoliv detailu, který by mi naznačil, že se za jeho otázkou skrývá něco víc než jen starost. Ale přede mnou pořád sedí ten samý Karel, se kterým už 3 roky chodím a jsem s ním zasnoubená. Hraje to ale nějakou roli? Co když? Děje se něco? Najednou si úplně průsvitná. Já nadechnu se, slova se mi zadrhnou v krku. To asi nebyla nejlepší chvíle položit tuhle otázku, co? Omluví se dotazem tak, jak to umí jen on. Vstane a podá z ledničky láhev pálenky. Zřejmě si uvědomí, že ji oba potřebujeme. Já prostě jen na chvilku se zamyslí a aby ticho nezačalo být otravné, začne flašku otevírat. Nějak to nedokážu úplně brát vážně. A divíš se mi? Podívej se, jak to zní. Tajemné zmizení bratra, kult, špehové vydírání. Člověk má pocit, že tu vyprávíš děj knížky Dana Browna. Nějaké z těch horších.
3: vytřeští oči. Ne, beru zpět, všechny jsou strašné.
1: Neubráním se úsměvu. Jestli v tom jde s nimi, prostě mě má zatraceně dobře přečtenou.
3: Zakroutím hlavou. Uvnitř se za svůj paranoidní výbuch skoro stydím. Krom toho, nalije dva panáky a vrátí víčko na lahev.
1: Krom toho jsem toho tvého strýce Jirku potkal na pohřbu a je to úplně v pohodě týpek.
3: Stuhnu. Vnímám jen tluk od vlastního srdce. S každým úderem mnou doslova otřásá. Karel pokračuje.
1: Tehdy na tom byla jako fakt špatně, v podstatě si nevnímala. No a za mnou došel takovej postarší pán při těle, pěkně vyžraný tvářičky, úsměv vepsaný do vrásek. Pozdravil mě a nejdřív se mě tak trochu oťukával. No, nebylo mi to příjemné, co ti budu povídat, ale po chvilce roztál a ptal se hlavně na tebe. Prý pracuje jako psychiatr a má o tebe skutečně starost.
3: Koukám do stolu. Nemám sílu od něj zvednout oči. Bojím se, že v Karlově tváři uvidím, jak moc jsem se v něm spletla. On mezi tím mluví dál.
1: Dokonce mi nabídnul pomoc. Kdyby se zhoršila, že by klidně přijel a popovídal se s tebou.
3: Říkal, že umí i hypnózu a že kdybys k tomu byla povolná, velmi snadno se tím prý řeší různé mentální bloky.
1: Co jsi mu na to řekl?
3: Slyším padnout otázku.
1: Asi jsem jí položila, já nejsem si jistá. Že děkuju, ale zatím není potřeba.
3: A? Propadám se stále hlouběji do prázdna.
1: No, zatvářil se trochu. Jak bych to... Víš co, on se mi nabídne bez nároků na nějakou odměnu a já ho odpálkuju. Asi čekal, že mu padnu kolem krku a pak mu tě předhodím.
3: Konečně seberu sílu, abych se na Karla podívala.
1: Panáky pořád stojí na stole.
3: Ve tváři má tu samou dávku upřímnosti jako před chvílí. Buď je to dokonalý psychopatický lhář, nebo říká pravdu. Chtěla bych se napít, ale klepou se mi ruce.
1: Stejně mi ale čas od času večer volá a ptá se, jak se máš.
2: Dýchej, Emo.
1: Správně. Děláš to dobře.
3: Buď paní svého osudu. Nenech se rozhodit historkou a sourou okolností. Na stole zazvoní telefon. Karel se podívá na displej a se slovy "my o vlku" po mobilu sáhne.
1: Vymrštím se tak pruce, že povalím obě štamprle, chytím ho za ruku a zařvu. Opovaž se! Moje panika ještě rezonuje kuchyní, když vibrování konečně ustane a o zvukovou kulisu se stará jen slivovice kapající ze stolu. Pak mobil zazvoní znovu.
3: Ne,
1: řeknu rozhodně. Karel sice s mým příkazem nesouhlasí, ale vidí, že nejsem ve stavu, kdyby se mi měl protivit. Bude divný, když mu to najednou přestanu zvedat.
3: Má pravdu. To by ve skutečnosti mohlo situaci jen zhoršit.
1: Jsem v naprostém pořádku, poděkuj mu a pošli ho do hajzlu.
3: Zasyčím a nechám Karla telefon zvednout. Z následujícího hovoru slyším akorát Karlovy odpovědi. Jsou nejisté, zjizvené předešlými událostmi. Karel nepůsobí ani zdaleka tak přesvědčivě, jak by měl. Což mi na jedné straně potvrdí, že mi nejspíš v ničem, co tu dnes padlo, nelhal. Na straně druhé pochybuju, že mu jeho výmluvy Jirka spolkne.
1: Jo, už jí normálně, spí jako předtím. Chystá se vrátit do práce. Ať už z té tátovy práce vyčetla cokoliv, dost jí to pomohlo, asi to pro ní byla ta potřebná katarze.
3: Jasně.
1: Samozřejmě, kdyby... Tak kdyby cokoliv, ozvu se.
3: Určitě.
1: Ještě jednou díky moc a mějte se.
3: Zavěsí.
1: Ty jsi mu řekl o tatově deníku?
3: Vydechne. Vstane.
1: Leknu se. A začne utírat rozlitý alkohol. Posloucháš se vůbec?
3: Jo, nebyl důvod mu cokoliv zamlčovat. Tvrdil, že patří do rodiny. Měl o tebe starost.
1: Proč bych mu tajil takové triviality, jako že si čteš zápisky v otcově počítači? Co pak je to nějaké tajemství?
3: Já v krku mám knedlík. Karel má pravdu a momentálně ho za to strašlivě nenávidím. Potřebuju si pročistit hlavu. Nijak ze sebe všechen ten stres dostat musím. Já nevím.
1: Zvednu se a oznámím mu, že se potřebuju projít.
3: Jsi si jistá?
1: Nejsem. Nejsem ani trochu, ale jestli mě ještě chvíli budeš štvát, něco se ti stane.
3: Prostě jen potřebuju na čerstvý vzduch. Asi toho na mě bylo moc.
1: slyším se pronést. Mám jít s tebou? Odpovím mu pohledem, který by psychicky méně odolného člověka dokázal zabít.
3: Fajn, zvedne ruce. Vzdávám se. Počkám tu a až se vrátíš, vyrazíme domů?
1: Zamručím. To zní jako plán. A zavřu za sebou dveře. Svého rozhodnutí lituju dřív, než za mnou zacvakne západka. Svět totiž opět tone v mlze, která je tak hustá, že v podstatě nevidím na dům naproti přes ulici. Jasné konkrétní hrany se rozplynuly do stěží uchopitelných obrysů. Nic kolem mě najednou není zřetelné a tohle pomyšlení mě na jedné straně uklidňuje. Na straně druhé mi z něj běhá mráz po zádech. Nemůžu se totiž zbavit pocitu, že mě mlha má ukolébat. Pokud si dobře pamatuju, hned naproti bydlí Mrázkovi, konkrétně stará Mrázková, o které psal táta. Stará už byla tehdy, takže dnes je nejspíš mrtvá. Ale známe svoje lidi, ty největší svině se dožívají nejvíc a jsem mrazenou, jak jsme jí jako děti říkali. Nebylo radno se zahrávat. Jenom jste před jejím domem zaparkovali auto a už na vás volala policajty. A někdy nebylo potřeba ani to. Stačilo křičet, hrát fotbal nebo prostě jen dělat něco, co se tý starý rašple zrovna nelíbilo. Nás přitom ta ženská z nějakého důvodu opravdu nenáviděla. Těžko říct, jestli nám něco záviděla. Vždyť barák má stejně velký jako my. Ale u těchto lidí stačí malichernosti. Kdo chce psa být, znáte to. Projdu po chodníku na silnici a ve snaze uniknout záchvatu paranoji vzpomínám, jak se nám kdysi začaly na trávníku před domem objevovat kuřecí kosti. Někdy i zkusy masa. Nikdy jsme u toho nikoho nepřistihli, ale svoje podezření jsme měli. Táta si myslel, že je to návnada na psy, kteří se nám pak na trávu vydělají. Máma s ním souhlasila, ačkoliv podle ní psy byl jen bonus. Důležité bylo, že nás ty kuřecí mršiny jednoduše otravovaly. Mrázková si našich nevraživých pohledů nemohla nevšimnout. Vždycky stála za tím svým oknem a pozorovala nás v domnění, že ji není vidět. I teď se v pokoji, odkud by na mě nejspíš zírala, svítí. Mlha je ale natolik hustá, že i kdyby se mě mrazena pokoušela sledovat, jen stěží by něco rozeznala. Vzpomínám, že kdysi dávno jsme jí s Michalem nadrobili do trávníku několik kostek kuřecího bujonu. Zatímco ona se o něco pokoušela s obyčejnými kostmi, my jsme proti ní nasadili kolektivní inteligenci internetu. Věděli jsme, že jakmile zaprší, bujon se rozpustí a vsákne do hlíny. To samo o sobě trávníku nijak neuškodí. Pak ale okolo jde někdo se psem a ten pes to kuře ucítí a začne hledat. A když ho nikde nenajde, zkusí ho z míst, odkud voní nejvíc, vyhrabat. Trávník Mrázkových se během pár dní změnil v oraniště. Pak už jsme kuřecí kosti nenacházeli. Dám se vlevo a kráčím okolo oplocených zahrádek, dokud nedorazím k potoku. Potom pokračuju proti proudu, načež se přede mnou ze tmy vyloupne most. Na cestu mi svítí pouliční lampy a jedna teď visí přímo nad lávkou. U vody je výrazně větší zima než v okolí našeho domu. Vítr sice nefouká, ale přesto se mi chlad prodírá oblečením. Nachází si skulinky v látce a postupně proniká až na kůži. Zkouším na to nemyslet, protože mě čeká nejstrašidelnější část mé procházky. Ulička. Možná 30 metrů dlouhý úzký chodník, který z jedné strany lemují vysoké keře a z druhé zeď zahrady nějakého domu. Jako malí jsme touhle uličkou nikdy nedokázali normálně projít. Byla na nás moc tísnivá. Reálně na ní nebylo nic zvláštního, ale to dítěti nevysvětlíte. Něco před námi prostě skrývala a pokud jste se v ní zdržovali příliš dlouho, mohla vás pohltit. Zkrátka jsme to věděli a tak jsme tudy s křikem vždycky proběhli a počkali na rodiče až na konci. Dnes v mlze protchnuté tmou mám pocit, že jsem zase malá. Ulička je zahalená prázdnem. Na její vykotlané plevelem prorostlé dlaždice lampy nedosáhnou. Rozhodnu se neutíkat, ale stejně přidám do kroku.

Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Ladislava Hampla. Jaké jsou nejsilnější vzpomínky na natáčení nové filmové komedie 6 gramů? Co čeká jeho policistu Romana Berana ve třetí sezóně seriálu Polabí? A jak vidí šance svého milovaného Slovanu Liberec v podzimní části sezóny? I na to vám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Ladislav Hampl a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Festival Pri Bohemia Radio vás zve 20. října od 19 hodin na divadelní představení Špinarka do Moravského divadla Olomouc. Dokumentární fikce vypráví intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky. S Markétou Matulovou v hlavní roli. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Krásný, příjemný večer vám všem, milí posluchači, přeje Marie Redková a vítá vás u nočního mikrofora. Můj dnešní host je obklopen celebritami, které soutěží o jeho přízeň. Svou profesi ovládá tak, že je pětinásobnou mistryní České republiky. A přece má zájmy, které byste u ní nehledali. I na ně dneska večer dojde. Na návštěvě v nočním mikroforu je kadeřnický guru, pokud se to dá o ženě tak říct, Blanka Hašková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za hezký přivítání.
0: No, já děkuji, že jste přišla a děkuji jménem posluchačů. Chci se na začátku zeptat, už jste se setkali před Stardance se soutěžícími, protože vy vlastně vytváříte to, co diváci vidí na hlavách tanečníků, tak vytváříte vy.
1: Už jsme se viděli na tiskové konferenci, takže jedno setkání už proběhlo a uvidíme se znovu, kdy se budou točit znělky a tam budeme mít do času se už jako trošku víc poznat, takže na to se těšíme.
0: Jak to probíhá? Snažíte se proniknout pod kůži těm soutěžícím, znát třeba trošičku jejich letoru, abyste jim nebo jenom podle vizáže vytváříte ty kreace?
1: My první díly určitě spíš jdeme jako po srsti, když bych to řekla, aby se fakt cítili dobře, aby to byli oni. A zároveň ale se snažíme vytvořit takový prostředí, aby je začalo bavit se, bavit tím, že se můžou proměňovat pro ty tance. Což se většinou tak kolem třetího, čtvrtého dílu začne dít, že ty soutěžící sami začínají přicházet s nějakýma jako i nápadama, krom toho, že přicházíme i my, a začíná se fakt jako tvořit. Ale ty první díly většinou bývají takový jako hlavně, ať se cítí opravdu dobře.
0: A přetvoříte je někdy tak, že je vlastní maminka nepozná?
1: Já myslím, že se nám to párkrát už podařilo, že vlastně na jednou dlouhý vlasy vypadá jako, že jsou ostříhaný, nebo změníme barvu, přibude knír, prostě, že se dějou tyhle ty věci. No.
0: Tak s Blankou Haškovou budeme povídat nejen o její profesi, ale i o jejich zájmech, jak už jsem předeslala, a že jich je. Noční mikroforum na dvojce.

Ve studiu nočního mikrofora naproti mě sedí Blanka Hašková. Blanko, začali jsme účesy Stardance. Ta profese kadeřnická, mně to přijde, že to je, když jde člověk ke kadeřníkovi, tak jde vždycky v nějaké náladě. A teď má mnohdy potřebu s tím kadeřníkem probrat svoje radosti, starosti, děti, rodiče, tamhle to, tuhle to. Přijde mi to trošku jako, když jdete k

0: barvením a druhým barvením a má to nějaký vývoj, ten příběh. Mm-hmm. Pamatujete si to, s čím odcházeli a ptáte se na to, s čím přicházejí?
1: Jo, já si to pamatuju. Ale tím, že vlastně taky tu profesi dělám dlouho, tak teď už sleduju ty příběhy, třeba já mám, že o 30-letý příběhy. Tak to už prostě, to jsou rozvody, to jsou druhý svatby, to jsou tři děti, jo, to už jsou teďka i vnoučata prostě. A
0: chodí k vám třeba celé rodiny?
1: To jsem se snažila trošku jako tomu zamezit, ale chodí jako nějaká část, ale jinak celou tu rodinu stříhat je strašně náročný.
0: Jsou celebrity jiní klienti než třeba běžný občan s normální profesí?
1: Jsou stejný, v něčem jsou jiný a to je vlastně nějaký ten limit, který jim dává ten obraz. Takže třeba když jsou herečky, tak já vím, že je třeba roztočený nějaký film a když je roztočeno, tak vlastně i já se třeba musím trochu víc přizpůsobit nějakým datumům, protože třeba mezi obrazama, než se přechází z nějaký etapy do jiný, tak je vlastně třeba jenom jediný jeden den na to šance to změnit, udělat a prostě je potřeba, i kdyby byla půlnoc, se prostě zvednout a v tu chvíli to udělat. Takže je tam tenhle ten nárok, tam je.
0: Hodně chystáte třeba věci pro film, protože si připomínám, když jsem minule u vás v salonu, nikoli teda ve vaší péči, ale v péči vašeho kolegy, jsem viděla, že chystáte nějaké paruky pro film.
1: Ano, to byla paruka, ta šla, tu jsem nechystala, já jsem jenom připravovala vlasy a to byla do Francie a tu chystal mistr Vlček, takže já strašně ráda spolupracuju s maskérama, já mám ráda tu maskerskou práci a zároveň ty maskéři mě nutí ještě na ty vlasy koukat jinak. A díky nim třeba, a třeba i díky MIS, tak jsem se naučila právě koukat se na vlasy přes kameru a proto můžu dělat Stardance.
0: A jak moc je jiný účes do civilu a jiný účes pro kameru?
1: Je, může tam být, nebo barevně se tam chodí do třeba trošku větších kontrastů, protože to, co v reálu vám přijde výrazný, tak kamera může úplně celý jako pohltit. Samozřejmě se musí člověk orientovat i se světlama, takže záleží na tom taky, pro jaký pořad to děláte, jaký bude svícení, jaký to má mít účel. A taky kamera hodně dokáže měnit objem. Takže vlastně něco, co je v reálu vlastně třeba hodně objemný, tak na kameru najednou vypadá normálně. A tak jsou tam jako
0: různý věci. Čili huňaté potom na kameře nevypadá tak.
1: No většinou, když je to hodně a je to hodně velký objem, tak pak v určitý moment to zase vypadá jak čepice. Takže jo, má to svý specifika. No.
0: Nestalo se vám někdy, když jste hodně pracovala, že už jste toho měla plné zuby?
1: Stalo. A mnohokrát. A mnohokrát, proto si myslím, že jsem se i začala směřovat jako různýma ještě dalšíma směrama, protože jsem vždycky jako pracovala hodně i ve vzdělávání dospělých, na začátku teda hlavně v tomhletom oboru. A vlastně teď jsem se dostala k tomu, ale že naopak, že je to pro mě taková jako jistota a že se fakt vracím ráda do salonu, ale jsem tam samozřejmě mnohem, mnohem míň.
0: Když k vám někdo přijde, vy ho neznáte, kouknete se na něj a přesně vidíte, že třeba má široké lícní kosti, čili že ten účes musí mít určitý tvar, aby to nějak vypadalo. Tohle přesně vidíte na první dobrou, jak vleze do dveří ten člověk?
1: Jo, ale zároveň je spousta pravidel, které se dají dobře porušovat. Jo? Že třeba, nevím, pravidlo, že velký nos by neměl mít ofinu prostě, jo? Jako takovou tu rovnou tu Kleopatří. Ale je spousta žen, který vlastně ten nos je vlastně elegantní, i když je větší.
0: Dominantní.
1: A je dominantní a je vlastně umějí ho nosit a najednou s tou ofinou to je ještě hezčí. A najednou vlastně zjistíte, že výjimka potvrzuje pravidlo. Takže já nejsem úplně jako příznivec takových těch jednoznačných tvrzení a je ráda jako obcházím nebo zkouším najít tu hranu, kde se dá pohybovat.
0: Co vás na vaší profesi pořád tak baví a co třeba méně?
1: Mě v první řadě furt baví ten člověk, ten rozhovor vlastně, to je paradoxně, to mě baví nejvíc.
0: Psychologem jste.

0: měla být.
1: No, možná, jo. A pak mě právě baví spolupráce s maskerama, baví mě Stardance, baví mě právě třeba i komunikovat s těma hercema, hledat jim tu pozici novou na tu roli, proměňovat je pro nějakou roli, prostě teďka najednou má být, já nevím, matka samoživitelka a vlastně my máme ty vlasy moc hezký, tak je musíme trošku jako udělat tak, jako že vlastně nemá peníze, že má,
0: umastit.
1: No a tak, takže vlastně nachystat je tak, aby se těm maskerům dobře pracovalo, takže to jsou věci, které mě jako bavěj, ale baví mě i vlastně úplně normální člověk, normální rozhovor, když vlastně můžu jako vyřešit nějaký problém, dalo by se říct, no. Když má někdo něco, co ho trápí a vy můžete, protože máte tu praxi, mu najít nějakou odpověď, jako jak se k těm vlasům chovat, nebo ten střih, který by mu najednou udělal to, že on se začne cítit dobře.
0: Já jsem řekla umastit a všímám si samozřejmě jako každá žena svého okolí a všímám si, když jedu tramvají metrem, tak že spousta žen chodí neupravně, mají ty vlasy skutečně umaštěné a přitom to určitě ale není o penězích, protože umít vlasy to snad jako nestojí tolik a jsou skutečně mají, co já vím, tetování za kdo ví kolik a přitom ta hlava jako nevypadá dobře.
1: Je to tak a já mám vlastně někdy pocit, že my ještě furt tak nějak jako necítíme tu hodnotu té ženy, jo? Že vlastně, nebo že si neuděláme na sebe čas, do toho asi i ten tlak, že jo, teďka na to, na třeba i tu samostatnost, nebo na to, že ta žena je taky nějakým způsobem
0: na výkon.
1: A tohle je věc třeba, která mě jako mrzí. Já si pamatuju vlastně i po revoluci, že vlastně tak jako, když jsem byla někde v zahraničí, že jo, Francie nebo něco, tak člověk koukal vlastně na těch ulicích právě, na tu kvalitu, jako té práce všech. A tady tohle to mě bylo vždycky jako líto, že my nějak jako zaostáváme. Paradoxně mám pocit, že nás chlapi předehnali.
0: Jako, ano, že hodně jo, teď na sebe dbají.
1: Jo,
0: to
1: že vlastně tam už se to zlepšuje. A u těch žen je to furt pozadu.
0: Je to skutečně škoda. Na návštěvě v nočním mikroforu máme Blanku Haškovou a budeme mít i dál.

0: Noční mikrofórum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A s hostem Blankou Haškovou, zatímco zněla písnička, jsme si povídali. A říkali jsme, nebo Blanka říkala, že jí přijde, že hodnota ženy je ve vlasech. Svým způsobem bych dala za pravdu, jenom já nosím, vy máte krásné, bohaté dorez vlasy, já mám krátké, ale a nosím je velmi hrdě a cítím se v nich dobře.
3: No, já to upřesním, vlastně hodnota ženy je ve vlasech, dá, jako ve smyslu, že se dá odečíst z vlasu. A to je jedno, jestli jsou krátký nebo dlouhý. Je vlastně vidět, jestli ta žena má vztah k těm vlasům, jestli si takovej ten účes, který má, jestli se v něm cítí dobře, jestli je čistý,
2: jestli
3: ten
2: je to
3: účes,
2: ona.
3: Jestli je to ona, jestli je upravený. A tam vlastně v tu chvíli jde odečíst ta hodnota. Jestli ta žena se sama sebe jako
2: váží,
3: jestli se vědomá, jo, tak sebevědomá, tak prostě to, v tomhle, s tímhle tím je potom v souladu.
2: Vy jste narazila v tom minulém vstupu na to, že jste byla různě v zahraničí, byla jste v Londýně, byla jste určitě v nejrůznějších koutech světa. Jak velký je rozdíl mezi tím, jaké ženy potkáváte na ulici tam a tady? A určitě to nemusí být jenom o penězích.
3: Já si myslím, že není. A já třeba jsem třeba ve Francii, opravdu, tak vemu si zase tu Francii, já jsem přemýšlela, jak se dostávají těm ženám ty nákupy domů. Jo, že vlastně tady vlastně...
2: Deskabelkou.
3: Jo, má vysoký podpatky a ťapesy. A prostě tady ta česká žena, ty
2: dvě igelitky,
3: dvě vyvěšené ruce prostě. Tak zaplať pán Bůh za teda ty dovážkový služby teďka, že jo. Ale vlastně já jsem na to nepřišla, já na to nemám odpověď, já nevím, jako, ale je v tom rozdíl. No, v Londýně zase jsou kreativní, tam je vidět, že prostě si jako užívají, že prostě si dělají, co chtějí, že jim tak jako trochu jedno, co si kdo myslí, ale zároveň vidět v tom záměr. No, je to různý, no.
2: Jak jste se od účesů dostala k tomu, co vás baví? To znamená k dýchání a k dalším aktivitám.
3: Já jsem vlastně, že začala velice brzo školit. Vedla jsem školící centrum právě pro dospělých, kde jsme vzdělávali kadeřníky, ale zároveň jsme museli hodně pracovat i na sobě, učit se prezentační dovednosti, školit, předávat informace. Já jsem končila vlastně psychologii klientem, to bylo od klienta, to byl můj poslední vlastně seminář, který já jsem vedla. A tam se začaly otvírat vlastně dveře psychologie a tyhle ty. Do toho já jsem trénovala juniory, který bylo důležité připravit hlavně po psychické stránce na to, aby měli na to vyhrát vlastně, aby vydrželi ten tlak, protože ten dělí toho vítěze vlastně nejvíc vlastně od toho těch ostatních, že to psychicky vydrží. No a tam už se začal objevovat dech, ale úplně první zvědomění dechu bylo právě, když zemřela máma a já jsem se nemohla vyrovnat nějak s tou ztrátou. Bylo mi 28, bylo to brzo, bylo to náhle a bylo to pro mě těžké. Já jsem nedokázala vlastně nějak se z toho dostat, takže jsem v tu chvíli narazila nějaký leták, kde byl Stanislav Kudrle, Plzeň, holotropní dýchání, úžasný člověk, přímý žák nebo kolega Grofa, který právě holotropní dýchání vymyslel. A tam v tom letáku bylo, že vám to pomůže vlastně taky přijmout ztrátu. Takhle. A já jsem se tam rozjela a to bylo moje první setkání s dechem a tam vznikla obrovská láska a dechu se věnuju do dneška.
2: A kromě dechu jste sepsala vlastně svůj příběh, svůj vztah k životu, ač se to jmenuje Smrti naproti. To je knížka, kterou jste vydala a je neuvěřitelná. Tam jste vlastně se vyznala ze spousty věcí, které člověk pokládá za intimní a přitom vy jste otevřený člověk a všechno jste tam popsala. Maminku, její ztrátu, i další věci. Jak jste vůbec, jak vás napadlo napsat knížku a knížku Smrti naproti?
3: No, ono paradoxně, to vzniklo právě trošku u toho křesla, protože vlastně tak, jak jdete s těma klientama, tak vlastně oni tak průběžně, že vy sledujete jejich život, oni sledují váš život, takže oni věděli, že těch ztrát, jako mám v tom životě, že mě tak nějak jako potkávají. A pak vlastně ale přicházely momenty, kdy oni dozrávali k těm ztrátám, kdy jejich rodiče začali umírat, jo, a teď vlastně se mě najednou začaly na ty věci ptát, jako, a Blanko, a prostě já nevím, furt brečím, co mám dělat, jo, nebo ježiš, táta asi umře, teď nevím, co mám si ho nechat doma, jo, a teď vlastně najednou strašně jako otázek. A já jsem si jako uvědomila, že tím, že jsem toho prošla docela dost právě v souvislosti se smrtí, tak že by mi bývaly některé ty věci, které jsem se dozvěděla až připomohly, kdyby mi je někdo řekl dopředu. Kdybych věděla ty informace, věděla, že vlastně nemusíme mrtvýho hned odvést, že to je jenom takový to, co ten systém vymyslel, jako rychle se zbavíme toho mrtvýho a budeme dělat, že se to nestalo, jo? Že vlastně, že i pro to truchlení a pro tu psychiku je prostě strašně důležitý zůstat v té situaci, prostě mít...
2: Strávit jí.
3: Jo, strávit jí a mít tam třeba taky čas ještě, i když možná jenom v duchu tomu člověku něco říct, jo, nějak se s ním rozloučit, nebo prostě a další věci, no a to je vlastně obsah té knihy, no. Jsou to všechno věci, které bych bývala byla ráda věděla dřív, než vlastně.
2: A kdy byl ten impuls, že jste sedla a začala psát?
3: No, já vlastně ani, já myslím, že to byl nějaký rozhovor, že někdo přesně zase někomu umíral tatínek, nějak jsme to řešili. A vlastně já jsem si říkala, tak já to jako začnu psát, ale já jsem si to i vydala sama, teď už vlastně mě zastupují vydavatelství Okraj, ale napsala, na začátku jsem v tom vlastně chtěla být sama kvůli tomu, abych si mohla když tak rozmyslet nakonec, že to ještě nevydám.
2: No, nebo dobře, ale aby vám do toho nikdo nemluvil.
3: Aby mi nemluvil, protože vlastně jak to bylo choulostivý téma, jak jsem říkala, ať mám čas, když tak do poslední chvíle říct ne, já vlastně to radši nedám z ruky, možná tady jenom píšu prostě do šuplíku.
2: No, protože člověk netuší, co z toho vzejde, když ano. Začne něco tvořit, ano. Dělat, psát.
3: Ano. Je to tak, no.
2: A došlo to tak daleko, že jste teď vlastně načetla i audioknihu.
3: Ano. To je teda další zážitek. Já jsem milovník audioknih, já jsem vyrostla na Českém rozhlase právě, na všech těch rozhlasových
2: hrách. Rádi to slyšíme, rádi to
3: prostě to bylo nejvíc. A pohádka v neděli v jednu byla prostě taky moje dětství. Takže miluju mluvený slovo a vlastně děkuju za tuhletu zkušenost, protože právě vydavatelství jako mě trochu kecalo, ať si to načtu sama, ať to zkusím, že kdyby to nešlo, tak samozřejmě to načte někdo jiný. A je to teda jako nesmírný zážitek si zkusit takhle tu profesi někoho jiného a teď se vlastně mástruje teda ta audiokniha a vlastně uprostřed prázdnin by měl být spuštěný předprodej právě i s dotiskem.
2: Kolik lidí, nebo ke kolika lidem už se ta knížka dostala?
3: V tuhle tu chvíli je venku 2000 kusů.
2: Hezky. Jo.
3: Vlastně já, když jsem to napsala, tak jsem, ještě než jsem to vydala, tak jsem 30 vlastně lidí kolem mě obeslala vlastně tím rukopisem a řekla jsem, hele, potřebuji vědět, jestli to mám vydávat nebo ne. A když tak jakýkoliv připomínky, takže mi chodili a vybírala jsem pečlivě, jako kamarád se umíral právě doma, tatínek, zase jeden známý vlastně měl zrovna těžkou diagnózu, se dozvěděl a tak jakože byli ochotní vlastně i si to přečíst lidi, kterých se opravdu jako ta smrt dotýká, jako jo, že, nebo byla blízko. A já, pro mě to bylo strašně důležité, že k tomu dali vlastně svolení, protože taky jsem se bála, abych neubližovala tou knihou, jo, abych nejitřila rány, protože člověk jako neví, když to píše. A musím říct, že ta odezva potom pro mě byla vlastně strašně důležitá, abych se posunula dál.
2: A byli to i profíci třeba?
3: Jo, a byli to i profíci. A právě jeden ten profík, proč jsem to vlastně začala říkat, tak právě řekl, hele, ta kniha je super, ale nevěřím tomu, že si někdo koupí dobrovolně knížku o smrti. prostě v dnešní době lidi chtějí číst jako lehký věci nebo něco prostě, proč by si někdo kupoval knihu o smrti? A já jsem říkala, hele, no, tak uvidíme, tak jako týká se nás všech, takže proč ne? Takže vlastně těch 2000 kusů, což bylo jako ten první výtisk, který jsem vlastně si samofinancovala, tak vlastně zmizel poměrně rychle a jsem vlastně za to ráda, no, že lidi to téma neschovávají pod koberec.
2: No, já myslím, že pořád je schovávané pod koberec v dnešní době, i když maloplatné fakt se týká nás všech.
3: To tak.
2: Blanka Hašková v nočním mikroforu na Dvojce.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A povídáme si s Blankou Haškovou, vlasovým mágem, jak jsem vás uvedla, a také ženou, která přemýšlí o věcech nejrůznějších. My jsme mluvili o té knížce, kterou jste napsala, Smrti naproti. Vy máte kořeny na Slovensku, Blanko. Je smrt vnímána třeba na Slovensku trochu jinak než tady v Čechách?
3: Já zase nemůžu říct
2: nebo
3: úplně
2: celý Čechách a na Moravě,
3: já bych řekla takhle. Praha a ten kraj, ten Kysucký kraj, odkud je teda mě půlka po mámě, tak tam je obrovský rozdíl. Obrovský rozdíl.
2: V jakém směru?
3: To Slovensko je, přesně tam se ještě loučí teda s otevřenou rakví, do toho je to kraj, který je silně náboženský, takže tam opravdu jako se schází ta rodina i několik dní, modlí se prostě, vlastně i mentálně vyprovázejí, vlastně věnujou se tomu truchlení. Drží se tam třeba smutek rok. Chodí se v černým, jo? Což vlastně teďka zrovna jsem měla taky klientku, který umřela maminka před 3/4 rokem, ona říká, já furt brečím, mě už je to těžký vysvětlovat někam přijít a teď vidějí, že brečím, teď se mě furt ptá, co někde říkám. No a to byla výhoda toho černýho, že oni věděli, že kdo je celý v černým. Mm,
2: tak se vlastně, nediví, když brečí.
3: Tak vlastně má ten rok nosit to černý a ten černý ho chrání nebo říká, hele, tomuhle někdo umřel, tak může spakat, může se chovat divně, může být smutnej, nebo jo, prostě, že vlastně to dávalo taky nějaký signál. Tak to jsou všechno zvyky, které tady byly a na Slovensku jsou furt a v Praze vlastně, nebo tady ve středních Čechách už vlastně zkoušela.
2: Tady je ta anonymita, když to já si myslím, že na vesnici tak, jak to třeba mám možnost vnímat v tom předhůří Šumavy, kam jezdíme na chalupu, tak tam přece jenom, když někdo zemře, tak ho jde vyprovodit celá vesnice nebo všichni, kdo ho znali. Je to trochu jinak. I ta rakev jako může být otevřená. Je to malinko jinak mimo město.
3: Je to tak a zároveň si myslím, že vlastně to je další jakoby pozice té knihy, protože tím, že jsem pracovala i v tom seberozvoji, tak vidím, jak vlastně mě to, že ta smrt se takhle jako mi furt hodně procházela tím životem, jak mě to měnilo hodnoty a jak mě to hlavně měnilo jako pohled pak na důležitost některých věcí. I bych řekla, že nějaký jako způsob chování, nadhledu, vlídnosti vůči lidem, ale taky takovýmu nějakýmu vážení si vlastně fakt těch obyčejných věcí, no, ačkoliv to zní strašně banálně.
2: Tak... Ne, to není banální vůbec, protože o to víc vlastně to má hodnotu, když to říkáte vy, která, jak jsem říkala, o kterou se perou celebrity a mohla byste mít nos nahoru, ale jste úplně normální ženská, která vnímá věci, které třeba ostatní lidé nevidí. Jak dlouho vám to trvalo, než jste strávila to, že maminka zemřela a vy jste neměla možnost s ní být a rozloučit se?
3: Ono to vlastně bylo ve finále ten rok, akorát, že vlastně ten první půl rok bych řekla, že byl až takovej jako, že ten smutek na mě fakt jako seděl, že vlastně já jsem furt nemohla to jako nějak prostě vyčítala jsem si, že jsem neměla být jinde, ne, že prostě takový klasický věci. A takže ten rok, ono to tak je, ten cyklus toho roku. Ale jak říkám, to dechání byl klíč, protože to vlastně to prodechání se k tomu smutku mě pomohlo opravdu začít brečet, protože to bylo vlastně to, co bylo taky zaseklý, jo, že najednou prostě já jsem prostě mohla začít obyčejně prostě plakat, no.
2: Tak a pojďme k tomu dýchání, protože vy se tomu ale věnujete velmi teď profesionálně.
3: Ano, ano.
2: Co všechno jste zjistila, komu všemu pomáháte, a tak dále.
3: No, ten dech to je vlastně široký pojem, protože on se dá vlastně využívat různýma způsobama, takže já jsem prošla všema možnýma kurzama, které šly, abych obsáhla od základního dechu, to znamená to, jak dýcháme teď a to, co je důležitý pro tenhle dech, až vlastně po ten úplně opačný konec, a to je, kdy využíváte změněný rytmus dýchání ke změněnému stavu vědomí, v kterém si právě můžete pak sáhnout trošku na nějaký jiný vnitřní rozhovor nebo uvolnit právě i nějaký emoce. No a v rámci toho vlastně potom se s tím pracuje, a ten dech, prostě 22 000 nádechů za den, je prostě něco, co nás provází. Je to první, co máme tady v životě, poslední, ano, s čím odcházíme. A zároveň je to mocný lékař, může nám pomoct i opravdu v těžkých situacích. Když člověk jako ovládá ten svůj dech, tak vlastně vyvede vlastně ze stresu, může vás zvládnout trému, zkoušky,
2: strach
3: a taky třeba náročný rozhovor s partnerem. Jo? Vlastně je strašně moc různých způsobů, a pokud se vlastně s tím dechem seznámíte, naučíte se ho ovládat, třeba právě i ve stresových situacích, k čemu slouží skvěle studená voda. Takže právě třeba otužování nebo studená sprcha, a najednou nesledovat tu studenou sprchu, ale sledovat ten dech, jak ho dokážu držet.
2: No, protože když na sebe člověka není zvyklý pustit tu studenou vodu, tak lapá po dechu.
3: No, a teďka, když se naučí ho vlastně s ním udržet dech a vlastně zůstat v klidu přes tu studenou vodu, tak najednou nacvičí ten kontakt i v tom stresu. Jo, to je jedna z takových věcí, a vlastně najednou se může začít o něj právě opírat i v běžném životě. No, takže ten dech je, to je lék prostě.
2: Kde vám pomáhá to dýchání?
3: Tak, jedna z věcí, že jsem si hodně opravila vlastně svůj běžný dech, to znamená, dejchám nosem, nedejchám pusou, díky tomu jsem přestala ztrácet třeba tolik vody, mám pocit, že moje tělo mnohem rychleji regeneruje. Do toho mám vlastně mnohem lepší, zase to jsou už takový ty odbornější věci, že mám lepší toleranci na CO2, což pomáhá k tomu nejenom, že se člověk dobře nadechne, protože to je jedna věc, ale druhá věc je, že to, co nadechne ten kyslík, taky dopraví tam, kam má, protože to, že se dobře nadechnete, ještě neznamená, že využijete to, co jste
2: nadechla.
3: Takže tohle to bylo spousta práce, ale zároveň, když si člověk tohle srovná, tak já bych dokonce až řekla, že se trošku mění povaha. Že mě přišlo s tím mnohem víc klidu do života. Že vlastně i, protože už pracuju s klientama, tak vlastně často vidím, že lidi, kteří si dokázali opravdu spravit svůj dech, pořešili si chrápání, opravdu dejchají jenom nosem, jo? I si třeba oddejchali nějaké emoce potom třeba nějakýma intenzivnějšíma dechama, že najednou, jak kdyby v nich odešly z nich nějaký napětí, a najednou, jak kdyby si člověk může usadit víc do sebe a prostě si i líp rozumí.
2: Kdo jsou vaši klienti?
3: Většinou to jsou lidi, kteří vlastně cítějí třeba, že se něco blíží, a nechtějí, aby to dopadlo blbě, třeba nějaký vyhoření, jo, nebo cítí, že prostě na ně nějaký tlak a teď vlastně co s tím. Z části je to nechci říct úplně sportovci, ale vlastně právě ta náprava toho dechu, takže ano, i sportovci, nebo lidi, kteří prostě chtějí mít kvalitní ten dech, právě o který se můžou opírat při nějakým výkonu. Pak jsou to i lidi, kteří hledají právě nějaký jako kontakt se sebou, který někde utlumili, který někde ztratili, a tam zase pomáhají vlastně ty intenzivnější techniky, vlastně se, když to řeknu jako jednoduše, jakoby propadnout do sebe, jako porozumět si, a to už zase tam takový ty slova jako vyndat ty stíny a tak vlastně jakoby nechat vyjít i třeba fakt takový ty věci, který člověk zandavá, protože by se to nemělo. Nemělo by se brečet, nemělo by se prostě křičet, nemělo by se být na někoho naštvaný a tak prostě.
2: A od toho všeho odpomůže dobré dýchání?
3: No, od toho všeho může opravdu pomoct dýchání, no.
2: Pomůže také třeba od nemoci nějaké, když na vás, co já vím, leze chřipka. Zkoušela jste to někdy?
3: Zkoušela. Tam se používá třeba od Wim Hofa, z Wim Hof metody, takový sady dýchání, které dokážou vlastně zmobilizovat váš imunitní systém. A on vlastně nastartuje a v tu chvíli vlastně dokáže třeba ty začínající nějaký problémy opravdu jako pořešit sám. Další věc třeba, která je výborná, tak se dá dobře ovládat rýma dechem. S tím, že se vlastně zase využívá třetí plyn NO, což za ní byla udělena Nobelova cena, o kterém vlastně donedávna se moc nevědělo, myslím, to byl nějaký 97. rok, jako už to je docela dlouho, že vlastně při dýchání, my furt mluvíme o dvou plynech, ale on se tvoří v nose třetí NO a ten nos, teda tenhle ten třetí plyn právě dokáže velice dobře třeba dezinfikovat. Takže vy, když správně dýcháte, tak jste mnohem méně náchylnější třeba na to mít rýmu nebo mít vlastně nemocný dutiny.
2: Kolik se tomu dýchání věnujete, protože to by věru člověk u kadeřnice a takhle špičkové kadeřnice nečekal, že propadne takovéhle jiné profesi vlastně.
3: No ono je to už téměř 20 let. Protože já jsem vlastně začala teda tím, že přišlo holotropní dýchání, ale pak vlastně byl freediving, to byl další stupeň, protože na potápění na nádech, kde mě fascinovalo jako vlastně, jak to, že teda vydržím 3, 4, 5 minut prostě bez dýchání. Jo a tady tyhle ty věci, tak tam mě bavilo, co to dělá, kapacita plic a proč a ten tlak a co se s tím děje. No a pak začaly přibývat vlastně techniky právě jako Wim Hof, pranayama, Oxygen Advantage, Buteyko a prostě tyhle ty všechny věci, které Ale takže tak.
2: A to potápění, to jste také sama provozovala a provozujete stále?
3: To stále provozuju, provozovala jsem a taky jsem to vlastně v té době vlastně docela velice záhy jsem začala být asistent vlastně při kurzech. Pak jsem je i sama učila. No.
2: Když byste měla povědět, jak rozdělujete čas teď, tak kolik věnujete tomu v sebevzdělání tady ohledně dýchání a kolik věnujete své profesi?
3: Kadeřnický profesi? Ta kadeřnická profese bych řekla, že je teďka jeden až dva dny v týdnu. A zbytek je právě tady ta seberozvojová aktivita, protože vlastně ono už tam není jenom dechání, už jsou tam i jako další metody, protože vlastně tím dechem vy třeba právě uvolníte nějaký emoce a teď je potřeba vlastně se taky s nima nějak poprat, nějak se k nima postavit, ale nejsem terapeut. Já vlastně spíš říkám, že já vlastně jakoby držím pozornost nebo zábradlí vlastně proto, aby se člověk mohl procházet po místech bezpečně a vlastně sám si najít jako odpovědi na ty otázky, protože to je třeba jedna právě z věcí, kterou já si myslím, že je důležité, aby si člověk přicházel vlastně na ty věci sám, aby je zahlíd sám prostě, protože nikdo z nás neví, co je pro toho druhý vlastně to správně.
2: Co je v něm ukryto
3: a co je pro
2: skryto.
3: Něj taky nejlepší.
2: Určitě.
3: To musí sám si najít.
2: Překvapujete mě, myslím, že i posluchače. Blanka Hašková.

0: Ještě chviličku strávíme ve společnosti Blanky Haškové. Musím říct, že jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, které jsem vůbec netušila. Vy tedy se věnujete dýchání, ale také otužování. Sama nebo učíte? Vyučujete?
1: Obojí. Obojí. Já využívám chlad. Chlad mi hodně v životě pomohl. Pomohl mi třeba s endometriózou, což je vlastně pro ženy taková komplikace s menstruací, tak tam mi právě chlad a to, že jsem dechem a chladem dokázala vlastně jako nabuzovat svoji imunitu a vlastně pracovat se zánětem, tak jsem se dostala s endometriózy. Ale to pomohlo mně, neznamená to, že to je plošný recept na tuto, na tenhle ten problém, jo. Ale mně to pomohlo. A zároveň ten chlad je, i ráda se dělím vlastně o tu zkušenost s nima, provádím lidi studenou vodou, no. Jak vlastně tam jít a těžit ty bonusy, benefity z toho.
0: Ono možná, že by se měly už třeba děti malé učit dýchat. Jak na to?
1: Tam je to, ono to začíná dospělýma. Vlastně teďka taky jedna z aktivit, kterou jsem dělala, tak to bylo pro Kids to Sport. To je vlastně aplikace, která vzniká pro děti, kde si udělají test a zjistí vlastně, jaký rozsah jejich sportu je pro ně nejlepší a jak to správně kombinovat, tak tam jsme vlastně připravovali právě aplikaci a strašně jsme se trápili s tím, jak k tomu přistoupit, aby ty děti správně dýchaly, ale vlastně ten klíč je v tom, že správně budou dýchat jejich rodiče, protože ty děti jsou vlastně jako opice a oni napodobujou. Jo. To znamená, že špatný návyk dítěte je proto, že sleduje, jak dýchá jeho otec a třeba kluk a syn a prostě dýchá podle otce. Jo. Pak v tom sportu samozřejmě na to má vliv ještě nějak trenér, ale důležitý je, aby vlastně dech pochopil rodič. Takže vlastně i v rámci této aplikace pak bude pro rodiče vlastně takový kurz, aby vlastně oni mohli, aby pochopili dýchání, aby pochopili to, co je důležitý a naučili se vlastně základně právě ovládat dech i versus ta psychika, která je taky při tom sportu potom důležitá.
0: Jak si vybíráte spolupracovníky, s kým spolupracujete?
1: Spolupracuju, tak buď to jsou taky různě instruktoři, který jsme potkali vlastně se na školeních, takže třeba s Jakubem Chomátem, který je specialista taky na dech, tak s ním třeba provádíme právě expedice na Sněžku, kde vlastně trápíme lidi právě hodně chladem a dechem a sahají si na ty svoje limity a na ty svoje hranice. Tak takhle po cestě Dan Přibyl právě zase hokejista výborný, který má zájem právě posouvat děti k tomu, aby neměli úrazy, protože on sám měl úraz a vlastně by ho to vyřadilo z vrcholové kariéry. Možná právě proto, že na začátku byl příliš zatěžovaný jedním směrem, správně se neodhadlo vlastně ten jeho rozsah. Tak právě dělá teďka prevenci a proto vznikla i vlastně tato aktivita jeho. Takže různě přibývají takhle ty, nebo se zjevujou takhle ty kolegové, no.
0: Spolupracujete nebo věnuje se tomu i vaše sestra, protože vy jste takové trochu malinko jako dvojčata, i když nejste dvojčata.
1: Nejsme dvojčata a sestra to všechno je ochotná, jako nebo je schopná to absolvovat, absolvuje to mistrně, ale nevěnuje se tomu. Takže jako strčíte jí do studený vody a vydrží tam samozřejmě jak je dlouho potřeba, ale nestalo se to jejím hobby.
0: A jak si vybíráte spolupracovníky, co se týče kadeřnické profese?
1: Já jsem je vždycky na začátku vybírala hlavně podle toho, jestli vlastně umějí pozdravit a jestli umějí přinést vhodný srnek. Ono to zní jako hodně zjednodušeně.
0: A umít ho.
1: Tak, protože vlastně to jsou jakoby takový ten přirozenou chuť posloužit někomu, totiž nenaučíte. No. A ne každý umí vlastně prostě načíst to, jestli ten klient najednou má žízeň a zeptat se. A protože já tvrdím, a nechci to nějak znehodnocovat, ale tvrdím, že stříhat se může naučit vlastně každý. No. Protože buď máte talent ve smyslu jako nějaký estetiky a vlastně vy to modelujete jakoby přes tu estetiku, a nebo přes logiku, přes matematiku, jo? Protože to stříhání, krom toho, že to může být cit a pocit, tak to můžou být úhly a 1 + 1 jsou 2. Takže vlastně a každý z nás jako buď k tomu přijde teda z té technické úrovně, anebo k tomu přijde z té talentový, že má prostě nějaký jako vkus. Mm. Ale ty základní věci jako kolem toho se vlastně, když bude mít chuť, může opravdu naučit každý. Takže já jsem věděla, že jsem schopná naučit stříhat kohokoliv, ale chuť posloužit nenaučíte. Hmm.
0: Ale vy máte něco navíc, protože váš kolega, ke kterému já chodím jako klientka, tak říká, že prostě máte takový dar, jaký má málo kdo, nebo nemá nikdo, nikoho nezná, kdo by měl takový prostě k té profesi.
1: No a přitom to vůbec není, fakt já jsem jako na té kadeřnici skončila náhodou, já jsem vůbec nechtěla být kadeřnice. Já jsem nestříhala panenky, pro mě na mě vlastně nic jiného nezbylo, jo. Takže to ještě si s Jardou vyřídím teda, jak tohle to myslí. Protože jestli je někdo talent, tak zrovna on právě. Hmm. On to má od Boha, to je, a on prostě
0: tak
1: je...
0: Tak on to tvrdí o vás.
1: No, tak.
0: Blanko, máme minutku a půl před sebou. Máte nějaké sny? Co byste ráda?
1: Mám sny, mám vlastně, teď si plním sen. Já jsem se pustila do rekonstrukce vlastně takového jakoby budoucího, doufám, centra právě pro takový hlubší práce s dechem, se změněnýma stavama vědomí. Prostě takový jako kdyby komunitní místo, kde vlastně lidi by právě mohli si jezdit pro ten posun v té vnitřní psychice a pro to vlastně nějaký seznámení se třeba s těma hlubšíma svýma stránkama. Takže tenhle ten sen si tak pomaličku plním a uvidíme, jestli se mi to podaří.
0: No, já, jak znám váš tah na branku, tak o tom vůbec nepochybuju. Děkuju moc, že jste přišla a přeju vám všechno dobré. Ať se vám daří a ať pod vašima rukama kvetou vaše klientky.
1: Já taky moc děkuju za pozvání. Chtěla bych říct, že jste úžasná, elegantní a noblesní žena, že vás by měli tady klonovat.
0: Děkuju.
1: Takže moc děkuju za takovýhle krásný, úžasný, příjemný rozhovor.
0: Děkuju moc. Blanka Hašková na dvojce v nočním mikroforu. Marie Redková přeje všechno dobré. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Paranoid.

23 hodiny, 30 minut, 20 vteřin. Posloucháte Dvojku a jako každou noc touto dobou se o vaši přízeň začíná ucházet noční proud. Ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech, ať už děláte cokoliv, ať rozhlas posloucháte kdekoliv, přeje klidnou a příjemnou jednu z posledních středečních letních nocí Miloš Skálka.

Včera odešla z tohoto světa ve věku 80 let zřejmě nejvýznamnější americká countryová zpěvačka, zpívající autorka, také herečka a filantropka Dolly Parton, vlastním jménem Dolly Rebecca Parton, narodila se 19. ledna roku 1946 v Sevierville ve státě Tennessee a na věčnost odešla včera ve věku 80 let v Nashville ve státě Tennessee.

Dolly Parton, to je celosvětově proslavená ikona americké countryové hudby. Byla známá svým charakteristickým sopránem, který jsme teď už ve dvou písničkách poslouchali. Tohle byl jeden z jejich velkých hitů. Sekretářská práce od 9 do 5, 9 to 5. Dolly Parton, kromě svého sopránu, měla také smyslnou postavu, oblibu okázalých šatů a na pódiu během svých koncertů vyprávěla, jak se říká, košilaté anekdoty. Během svého života prodala nějakých 100 milionů gramofonových hudebních nosičů. V roce 2006 potom byla v Kennedyho centru oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu, nemluví o tom, kolik má doma cen Grammy. Tohle je duet Kennyho Rogersa a právě Dolly Parton, Islands in the Stream, ostrovy v proudu.

Dvě velké americké countryové hvězdy bok po boku, Dolly Parton a Kenny Rogers a Hemingwayovsky nazvaná písnička Ostrovy v proudu, Islands in the Stream, jinak jednička amerických singlových žebříčků z konce léta roku 1983. Dolly Parton, na které v této první vysílací půlhodince nočního proudu ze středeční noci do čtvrtečního rána vzpomínáme, se narodila jako čtvrté dítě celkem z 12 sourozenců, a to do velice chudé rodiny, která bydlela ve spustlé vesnické chatrči s jednou jedinou světnicí poblíž národního parku Great Smoky Mountains, který leží na jižní části Apalačských hor. A 30. května roku 1966 se jako 20letá po dvouleté známosti vdala v Ringgoldu v Georgii za Karla Deana. To byl muž, který v té době zrovna rozjížděl v Nashvillu firmu, která se věnovala výrobě asfaltu, a to manželství bylo nesmírně stabilní a vydrželo jim bezmála 60 let, a to do té doby, než Karl Dean loni odešel na věčnost.

Už si tady zase, here you come again, a vzpomínáme na Dolly Parton, která včera odešla z tohoto světa na věčnost ve věku 80 let. Dolly Parton patří mezi vůbec nejtalentovanější a nejplodnější autorky skladeb ve stylu country music, ale než přišla na to, že umí psát písničky, tak také své oblíbené kousky přebírala. A teď tady máme jeden příklad toho, jakou písničku si převzala. Velice často nahrávaná skladba z repertoáru původně skupiny Drifters, kterou potom nahrál kdekdo, ten poslední tanec si Schovej pro mě, Save the Last Dance for Me.

ten poslední tanec si schovej pro mě, Save the Last Dance for Me, a Dolly Parton ve své verzi jednoho z nejnahrávanějších hitů a dnes velkých evergreenů světové hudební scény. Dolly Parton, kromě toho, že byla vynikající autorka a zpívala své písně, tak s velkou oblibou nahrávala také dueta, ať už to bylo s pány nebo s dámami. Co se pánů týče, tak jejím hlavním partnerem v duetech byl Porter Wagoner a také Kenny Rogers, které už jsme dnes poslouchali. A co se dám týče, byly to namátkou Linda Ronstadt nebo Tammy Wynette. Toto je duet Dolly Parton a Tammy Wynette. Nech jí letět, Let Her Fly.

Dolly Parton, Tell Me Why Not, jen ať letí, Let Her Fly. Přestože od prvního hitu Dolly Parton už uteklo více než 50 let, tak byla na absolutním hudebním výsluní countryové scény vlastně až do svého odchodu na věčnost, získala si přezdívku, a která jí velice slušela, královna country music. 25 jejich alb vystoupalo, jejich skladeb vystoupalo až na vrchol amerických singlových žebříčků a 41 jejich alb se umístilo v nejlepší desíce amerického žebříčku countryových alb týdeníku Billboard. Dej nebo vlož trochu lásky do svého srdce. Put a little love in your heart, Dolly Parton.

vlož trochu lásky do svého srdce a Dolly Parton. No a tuto drobnou vzpomínku na Dolly Parton, která včera odešla na věčnost ve věku 80 let, zakončí autorská verze písně, kterou posléze proslavila Whitney Houston. Dolly Parton a Budu tě pořád milovat. I will always love you.

0: A už jenom chvilku, bude středa 26. srpna. Vstupujeme do nového dne, bude čtvrtek a nové datum.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto novely, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Obětí bleskových povodní na hranicích Nepálu a Tibetu je nejméně 160, pohřešují se stovky zahraničních turistů. Kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství světa rozjížďku na 500 metrů. Dnes čekáme většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost přibývat a teploty 24 až 29 stupňů. Je čtvrtek 27. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci přehlasovali prezidentské veto, hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou započítávat některé výdaje státu, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i při zhoršení bezpečnostní situace.
3: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
3: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
5: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
3: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec po dohodě skončí k poslednímu srpnu ve funkci. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Krapinec nedávno vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s tím, že ji k výkonu funkce nepotřebuje. Nutnost prověrky byla v požadavcích tehdejšího výběrového řízení.
6: Nástupkyně Lenka Hamplová příslušnou prověrku má, i proto bude jmenovaná přímo bez výběrového řízení, řekl Radiožurnálu ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
7: Takže nikdo nemusí teďka čekat na 90 až 180 dní na to, jestli ten uchazeč, který by prošel, vyšel nebo vypadl z nějakého výběrového řízení, splňuje to kritérium.
6: Opoziční senátor Ondřej Lochman z Hnutí STAN přímé jmenování kritizuje.
8: Především bych očekával, že na pozici za pana Krapince bude vypsáno výběrové řízení. A nebude to přímá politická nominace?
6: Hamplová by se podle ministra Bednárika měla soustředit na snížení nákladů a zadlužení Českých drah. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Po nastavení nových tarifů ale chtějí s kabinetem ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po středeční schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
9: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
10: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měl nějakou motivaci postupu, ne jenom 5-letého.
9: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
11: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce sociálních věcí v pondělí představit.
9: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl nejméně na 160. Nepálská správa cestovního ruchu informuje o stovkách pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepálská armáda a vrtulníky. Voda na různých místech strhla domy i mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
12: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Firma Meta zaplatí rekordní pokutu jako mimosoudní vyrovnání v žalobě, že jí sociální sítě ubližují dětem a činí je závislými. Sumu v přepočtu 350 miliard korun vyplatí téměř všem americkým státům, které ji zažalovaly. Přislíbila také zásadní změny Instagramu a Facebooku. Dohoda tak fakticky ukončuje klíčový soudní proces v Kalifornii, ve kterém státy požadovaly v přepočtu kolem 4 bilionů korun.
13: Společnost Meta omezí dobu, kterou mohou teenageři trávit na jejich platformách a zakáže funkce, které podněcují problémy s duševním zdravím. Firma zavede dvouhodinový denní limit pro Instagram a Facebook, zablokuje jejich používání mezi půlnocí a 6 ráno a stlumí upozornění v noci a během školní výuky. Zakáže i přikášlující filtry a počítání lajků. To zasáhne přímo do jádra podnikání společnosti, které je založené na tom, aby uživatelé na jejich sítích trávili co nejvíc času. Podle generálního prokurátora státu Colorado Phila Weisera dohoda překonala, co by většina soudů mohla nařídit. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Soud na Slovensku dnes rozhodne o vazbě pro dva muže obviněné z přípravy žhářského útoku na továrny na drony. Policie v úterý oznámila, že zadržela celkem 3 cizince, jedno mimo území Slovenska. Podle prokuratury to byli Lotyši a Ukrajinec. Motiv zatím vyšetřovatelé nezveřejnili.
14: Cílem útoku měla být firma nedaleko Prešova na východě Slovenska. Podle ministra obrany Roberta Kaliňáka se zaměřuje na výrobu pozorovacích dronů, které vyváží především na západ.
15: Pre tuto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony.
14: Firmu na Slovensku otevřel před 2 lety ukrajinský podnikatel a spadá pod holding se sídlem v Estonsku. Policie už dříve informovala, že zadržení zřejmě pracovali na objednávku. Koho ale zatím není jasné. Slovenská opozice mezitím skritizovala premiéra Roberta Fica, že se k incidentu bezprostředně nevyjádřil. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál a server i rozhlas vyhlašují anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Vítěze oznámíme společně se členy souboru za měsíc 27. září na oslavách začínající 60. sezóny divadla.
16: Karel Infeld Práchyňský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek a byl to herec.
17: Nejvděčnější a nejoblíbenější, taková je role Karla Infelda Práchyňského alias Vavrocha pro Zdeňka Svěráka. I ten je mezi 20 postav, které nominovali sami členové souboru a ze kterých teď tu divácky nejoblíbenější vyberete vy v anketě na serveru i rozhlas. Vítěze vyhlásíme 27. září na oslavách jubilejní sezóny v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
18: Chtěli bychom nabídnout posluchačům možnost si skrze nás popovídat z herci divadla, udělat velkou besedu a doplnit to celodenním programem.
17: Samotná 60. sezóna začne už o něco dřív, 7. září hrou Záskok v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport. Kanoista Martin Fuchs má za sebou první 2 rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. Na kilometru ho předjel Jančín Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze 4 jízd.
19: Tři kluci, kteří jsme byli na vedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Čína to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě víc ready.
2: Z rozjížděk do semifinále postoupili všechny další české lodě. Fotbalisté Slovanu Bratislava postoupili do Ligy mistrů po remíze 1-1 z prvního zápasu. Vyhráli v odvetě na hřišti celé 2-1 po prodloužení. Do Ligy mistrů prošli taky AEK Atény, Fenerbahce Istanbul a Viking Stavanger. AEK porazili Levski Sofia 4-0, Fenerbahce zvítězilo v Lyonu 2-1 a Stavanger vyhrál nad Dynamem Záhřeb 3-1.
20: Poslouchá. Po letech příprav dnes slavnostně začala rekonstrukce pražské invalidovny. V čem je tahle budova jedinečná? Jak bude po rekonstrukci vypadat a co všechno v ní bude? A neomezí stát kvůli 2 miliardovým nákladům na obnovu invalidovny jiné investice do hradů, zámků a dalších památek? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Guričková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
0: Dobrý den.
20: Vy jste dnes...
21: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

Máme 10 minut po půlnoci, k tomu 22 vteřiny. Už je čtvrtek 27. srpna 2026. Na dvojce pokračuje noční proud a ten skončí ve 2 hodiny ráno. No a ze studia nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou srpnovou noc Miloš Skálka.

Ed Sheeran a I'm in love with the shape of you. Miluju tvoje tvary a ta písnička zazněla proto, já se po tom drobném ohlédnutí za kariérou Dolly Parton dostávám k onomu kalendáři, k zajímavostem, které se váží ke dnům v kalendáři, tedy ke včerejšímu 26. a dnešnímu 27. srpnu. 26. srpna roku 2019 ukončil Ed Sheeran, který právě dospíval, své koncertní turné, které odstartovalo na jaře roku 2017. To poslední vystoupení se odehrálo v Ipswichi, v Century Parku, nedaleko rodiště Eda Sheerana, kterým je Framlington. No a toto turné se stalo jedním z nejvýdělečnějších koncertních podniků na světě, protože to turné vyneslo Edu Sheeranovi 775 milionů amerických dolarů.

přesně jak máš to ráda. Tolik Selhání a Michal Malardý se skupinou Činasky. 26. srpna roku 2009 odešla po srdečním infarktu ve věku 68 let na věčnost zpěvačka, zpívající autorka a gramofonová producentka Ellie Greenwich, dáma, která spolu s Philem Spectrem nebo Jeffem Berry napsala nebo se spolu podílela na řádce velkých hitů, jako na písničkách Dadu, Run, Run, Be My Baby, Then He Kissed Me a také na duetu Aika a Tina Turnerových River Deep, Mountain High, hluboká řeka, vysoká hora. Tady to je.

Eva Farná a její Perpetuum mobile. 26. srpna roku 2007 odehrála skupina Rolling Stones v londýnské O2 aréně poslední koncert svého celosvětového turné A Bigger Bang World Tour a bylo to do té doby nejdelší turné skupiny Rolling Stones, které skupině přineslo 560 milionů amerických dolarů.

Rolling Stones a Miss You. Chybíš mi samozřejmě písnička Keitha Richardse a Micka Jaggera, jak jinak.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Odletářská skupina UDG, nikdo tě nehledá tak jako já. 26. srpna roku 2005 byl federální poštovní úřad v Los Angeles nedaleko nahrávacího studia, kde Ray Charles pořídil většinu svých gramofonových nahrávek, tak tento federální poštovní úřad byl výnosem amerického prezidenta George Bushe přejmenován na poštovní úřad Raye Charlese. Ray Charles zemřel v červnu roku 2004 ve věku 74 let.

Bláznivá láska, crazy love a muž, kterému se přezdívalo genius, genius Ray Charles a crazy love a muž, po němž je pojmenován Federální poštovní úřad v Los Angeles.

laureáti ceny Legenda nočního proudu v kategorii skupina Jelen a Miluju tě. Aktuální čas máme 42 minuty po půlnoci, k tomu 6 vteřin. Dvojka vysílá noční proud. 26. srpna roku 2004 odešla na věčnost americká zpěvačka Laura Branigan na následky mozkové výdutě a celosvětově se proslavila hned několika hity a ten zřejmě největší se jmenuje Sebekontrola, Self Control z roku 1984, Laura Branigan.

Vzpomínka na Lauru Branigan. Společně jsme poslouchali její neuvěřitelných 42 let starý hit Sebekontrola, Self Control. Jak by dnes mělo přes den podle meteorologů vypadat? Počasí den by měl být jasný, teploty by se měly pohybovat mezi 14 až 27 stupni Celsia a z východu by měl foukat mírný větřík.

Zůstaň tu se mnou, Richard Krejčo a skupina Krištof. 26. srpna roku 1995, tedy před více než 30 lety, obsadil Seal první místo všech rozhodujících amerických singlových žebříčků, a to s písní Kiss from a Rose, Polibek od růže, což je píseň, která zní ve filmu Batman Forever. Seal.

Cirkus Léto a samozřejmě Palo Hamel. Rychle se blíží první hodina čtvrtečního rána. Teď máme 59 minut po půlnoci, k tomu 15 vteřin, dvojka vysílá noční prout a kalendářově jsme stáli ještě u včerejšího dne 26. srpna roku 1995. Vyhrála anglická skupina Blur pomyslnou mediální bitvu se svými tehdejšími velkými konkurenty se skupinou Oasis. Obě kapely vydaly ve stejný den novinkový single. V případě skupiny Blur to byla písnička Country House, tedy venkovský barák, venkovský dům, a Oasis vydali písničku Roll With It, Srovnej se s tím. No a tento pomyslný souboj vyhrála skupina Blur, která obsadila první příčku britského singlového žebříčku s písničkou Country House.

Anglická skupina Blair a její Country House v nočním proudu. No a my jsme už vstoupili do další hodiny čtvrtečního rána. Teď máme 3 minuty po 1 hodině ranní, k tomu 57 vteřin. Před námi skupina Opět a Radeček, což jsou jedni z mnoha laureátů ceny Legenda nočního proudu a propo další slavnostní večer udílení těchto výročních hudebních cen se odehraje tady na dvojce v přímém přenosu 20. října, to bude úterý a začínáme v 7 hodin večer a ten přímý přenos bude ze studia 1 hlavní budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě.

Opět a Radeček a chtěl jsem jen říct. 26. srpna roku 1994 utrpěl skotský zpívající autor a skvělý skladatel Frankie Miller mozkovou mrtvici během svého pobytu v New Yorku, kdy spolu s Joe Walshem ze skupiny The Eagles dávali dohromady nové písničky pro novou kapelu, kterou tehdy dali dohromady. Samozřejmě, že ta nová kapela, že všechny ty sny vzali za své, protože Frankie Miller strávil 5 měsíců v komatu a potom se během rehabilitace v nejrůznějších zařízeních ve Skotsku znovu učil chodit a mluvit. Frankie Miller.

Tomáš Klus a jeho dobré ráno vám všem. Poslední informace, co se týče zahraniční hudební scény, která se váže k 26. srpnu, je následující. Onoho dne, ale roku 1965, americká dvojice Sony & Cher, v té době manželská dvojice, obsadila první příčku britské singlové dvacítky s písničkou I Got You Babe, Dostal jsem tě lásko. Bylo to poprvé a současně naposledy, co Sony & Cher byli v britském přehledu na prvním místě.

Věra Martinová a její atmosféra letních bouřek. 27. srpna roku 2024, bezmála 15 let poté, co se v roce 2009 skupina Oasis rozpadla a krátce před 30. výročím vydání jejich debutového a hvězdného alba Definitely Maybe, skupina Oasis překvapivě oznámila, že se dá znovu dohromady a příští léto v červenci a v srpnu roku 2025 odehraje koncertní turné ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska a zavítá také do Irské republiky. No a my si teď poslechneme Oasis v písničce Tanec v temnotách, Dancing in the Dark. Že tu písničku napsal Bruce Springsteen, to snad nemusím dodávat.

Anglická skupina Oasis a cover verze jednoho z velkých hitů Bruce Springsteena, Taneček v temnotách, Dancing in the Dark. Ještě jednou drobné připomenutí toho, jak by mělo dnes vypadat počasí. Jasno, žádné přehánky, žádný déšť. Teploty by měly oscilovat mezi 14 až 27 stupni Celsia a měl by foukat mírný větřík. Vypadá to slibně.

Všechno zdálo se nám easy, samozřejmě autorská nahrávka Lenky Filipové. 27. srpna roku 2013 časopis Forbes vyhlásil Madonu jako nejlépe vydělávající světovou celebritu v oblasti zábavního umění. 55letá Madonna v uplynulém roce, tedy v roce 2012, vydělala 125 milionů amerických dolarů, jednak za své koncertní turné, jednak za oblečení její značky a současně také parfémy, které nesou jméno Madonna.

Madonna a Don't Tell Me, neříkej mi. Mimochodem ty dropouty, výpadky v této nahrávce, to nebyla chyba ani vašeho přijímače, ani našeho vysílače. To byl prostě umělecký záměr. Mám 1 hodinu 36 minut, 35 vteřin je čtvrtek, 27. srpna a dvojka vysílá Noční proud.

Vzpomínka na Věru Špinarovou, jak málo mě znáš. 27. srpna roku 1994 obsadila americká vokální formace Boyz II Men na 14 týdnů první místo všech rozhodujících amerických singlových žebříčků a potom došlo k paradoxní situaci, protože z toho prvního místa vystrnadil nový singl skupiny Boyz II Men s písničkou On Bended Knees. No a my si dáme tu prvně jmenovanou Budu se s tebou milovat, I'll make love to you a Boyz II Men.

Petr Spálený a cítím ten kous, jak začnu hrát. 27. srpna roku 1992 se v dražební síni Sotheby's v Londýně dražil rukopis textu Johna Lennona, písničky A Day in the Life, Den v životě, což je písnička, která poté vyšla na tom slavném albu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Tehdy se ten text psaný rukou Johna Lennona vydražil za 100 tisíc amerických dolarů, 56 tisíc a nějaké ty drobné liber, ale je zajímavé, že potom znovu se ten samý text dražil v roce 2010, tedy o bezmála 20 let později, a tehdy byl ten text psaný Johnem Lennonem vydražen za 1 milion 200 tisíc amerických dolarů. Den v životě The Beatles.

Beatles, den v životě, day in the life. Jsme ve finále. Tam nás nejprve vedou Jaroslav Samson, Lenka, Ivan Hlas. Usměj se na svět.

No tak usni se na svět a on ti to vrátí. To vůbec není špatná rada. Jaroslav Samson, Lenka, Ivan Hlas. Před námi poslední písnička, samozřejmě stanice, kterou posloucháte, tedy Dvojka, ta vysílá dál. No a dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky Nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší, aby vás provedl ze čtvrteční noci do pátečního rána. No a teď ta poslední písnička před neuvěřitelnými 40 lety, 27. srpna roku 1986, byla před čínským divadlem v Hollywoodu na tom slavném chodníku slávy odhalená hvězda Tiny Chen. Toto je Tina Chen a Barry White v těch nejdivočejších snech. Tak ať jsou třeba ty vaše sny taky takové. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

handsome man.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám...